0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nebyl, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Michael W. Smith dozněl na Rádiu 7 krátce po 14:30. Vyladíte noční vysílání, kterým vás provází Andrea Audová. A za necelou čtvrt hodinku vám nabídneme další díl pořadu Základy. Štěpánka Paluchníková se tentokrát zaměří na Ducha Svatého. Kdo to je, jak jedná a jak může vést člověka i dnes. No a pokud s námi zůstanete i po 14:30 hodině, budeme společně hledat odpověď na další důležitou otázku, a sice jak poznat Boží vůli. Tak snad vám tyto pořady udělají radost. Přeju vám klidný, ničím nerušený poslech a také klidnou noc.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: O jedné z osob Boží Trojice bude nyní mluvit pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková.
2: Základy.
1: Dnes se setkáváme nad tématem Duch svatý. V knize Chatrč autor představuje Ducha svatého jako postavu jménem Sarája, jemnou eterickou ženu asijského vzhledu. Pro někoho je to obraz krásný a oslovující, pro jiného možná znepokojivý nebo dokonce pohoršující. Duch svatý jako osoba a ještě k tomu žena? Není to příliš odvážné? Možná se autor nechal inspirovat biblickými jazyky. V hebrejštině je totiž Duchu svatému přiřazován ženský rod. To nám může pomoci rozšířit naše vnímání a uvědomit si, že Bůh přesahuje naše lidské kategorie, včetně těch, které se týkají pohlaví nebo podoby. Každé zobrazení je jen pokusem přiblížit nevyjádřitelné. O Duchu svatém se výslovně dočítáme především na stránkách Nového zákona. Sám Ježíš o něm mluví, představuje ho svým učedníkům a zaslibuje jeho příchod. Duch pak přichází mocným způsobem při letnicích, kdy ho učedníci zakoušejí velmi konkrétně, jako sílu, která proměňuje, dává odvahu a otevírá nové porozumění. Jaká je ale naše vlastní zkušenost s Duchem svatým? Máme s ním osobní zkušenost? Nebo spíše tápeme a nevíme, co si o něm myslet? Někdy může být Duch svatý pro nás nejméně uchopitelnou osobou Trojice. Není tak snadné si ho představit, oslovit ho nebo popsat jeho působení. Přesto ve společném starocírkevním vyznání víry jasně vyznáváme. Věřím v Ducha svatého. Ježíš sám ho nazývá přímluvcem, tím, kterého Otec pošle, aby byl s námi. V Janově evangeliu čteme, že Duch připomíná, co Ježíš říkal, učí nás, osvěcuje a vede. Není tedy vzdálený ani neosobní, ale velmi blízký a aktivní. Samotné slovo duch v nás často vyvolává představu něčeho nehmotného, neuchopitelného. Duch vane kam chce. Nelze ho spoutat ani přesně vymezit. Někteří teologové mluví o duchu jako o energii mezi otcem a synem, jako o proudu lásky, který mezi nimi proudí. Tento obraz může být inspirativní, ale není úplný. Duch svatý totiž není jen jakousi silou nebo vánkem, je plnohodnotnou osobou Trojice, stejně jako otec a syn. To, jak o Duchu svatém přemýšlíme, jak o něm mluvíme a zda se k němu obracíme v modlitbě, je do značné míry ovlivněno prostředím, ve kterém jsme vyrůstali. V některých církevních tradicích je duch spíše v pozadí, zastíněn důrazem na Krista. Jinde je mu naopak přisuzována velmi výrazná, někdy až dominantní role. Otázka, kým Duch svatý je a jaké místo má v našem životě i v teologii, provází církev od jejich počátku. Už raná církev vedla živé debaty o jeho podstatě a jeho působení. A možná tyto otázky zůstávají otevřené dodnes, protože duch vane kam chce, ale vždy ruku v ruce s Kristem. Tak se nechme duchem vést, proměňovat, překvapovat, aby na nás byl více a více vidět Kristus.
3: Další díl základu bude o modlitbě a vy jej zachytíte v našem vysílání vždy v úterý v 9.30.

0: jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Jsou 3 hodiny ráno a pokud jste stále ještě vzhůru a plánujete být vzhůru, tak jsme rádi, že vám společnost může dělat právě Rádio 7. Už za chvíli si budeme klást otázku, kterou si čas od času klade snad každý, a to, jak poznat Boží vůli. Právě tomu budou věnovány následující poklady z archívu. No a pokud s námi zůstanete i nadále, ve 4 hodiny potom otevřeme hudební archív s Jiřím Zmoškem a o 16:30 nabídneme krátkou biblickou úvahu Jaroslava Vody o důvěře, kterou se můžeme učit od dětí. Přeji vám krásný, klidný a inspirativní poslech.

0: Po týdnu vás vítám u poslechu relace, která by z podstaty měla být tak trochu retro. Ale při její přípravě vždycky znovu narážím spíše na nadčasovost a důrazné poselství navzdory době vzniku. Že si nevymýšlím, uslyšíte ostatně za chvíli sami. V dnešních pokladech z archivu se zaměříme na otázku, kterou si kladou všichni lidé, kteří se chtějí Bohu líbit. Co je Boží vůle v té, které konkrétní situaci? Co mám dělat právě teď a tady? V roce 2008 pozvala k mikrofonu Lenka Malinová Petra Janouška, tehdy kazatele armády spásy v Přerově, a položila mu stejnou otázku. Jak poznat Boží vůli? Dobrý poslech záznamu i dnes aktuálního pořadu přeje Kateřina Hodecová. Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Jak poznat Boží vůli, jak poznat, že děláme správně, jak poznat, když děláme špatně, o tom všem si budeme dneska povídat. Mým hostem je Petr Janoušek, který toho času je důstojník armády spásy, pracuje v Přerově, je tam kazatelem. A co ještě, Petře?
2: Dobrý den, máme tam komunitní centrum, pracujeme s romskými dětmi, pracujeme se seniory převážně.
1: Tolik tedy Petr Janoušek, představil se sám, takže tě vítám ve vysílání.
2: Děkuju.
1: Nejprve bychom si možná mohli říct, co to je Boží vůle, Petře.
2: Je, to je otázka. No, přemýšlel jsem o tom, jestli je to tak, jako že by nás Bůh měl jenom jednu jedinou cestu. Představoval jsem si to, jako kdyby jsme byli s prominutím ty myši v tom bludišti a Bůh tak na nás kouká a ví, že jenom jedna cesta vede k cíli. Já si myslím, že to tak není, že Bůh počítá s naší nedokonalostí. Myslím si, že mu mnohem víc záleží na nás samotných, než na tom, co děláme, a tím pádem pro nás není připravena pouze ta jedna jediná správná cestička, která vede k tomu kousku síra. Ale je to souhrn veškerého Božího jednání v našem životě a veškerého našeho života a reakcí na to, co on nám říká, co po nás chce, co nám radí. Bůh na nás nekřičí, abychom dělali to či ono, ten jeho hlas je velmi tichý, na to je na jednu stranu. Na druhou stranu v mnohých případech, já ve svém životě jsem to mnohokrát poznal, že mi Bůh prostě řekl, udělej to, co je blízké tvému srdci, protože já jsem s tebou. Prostě já budu s tebou, ať půjdeš doleva nebo doprava. Něco jako ten Abraham, když se domlouvali s Lotem, kam půjde on, kam půjde onen, tak on říkal, půjdeš-li na jih, já půjdu na sever. A půjdeš ty na sever, já půjdu na jih. Bůh bude se mnou.
1: No tak z toho, co tady teď povídáš, by vyplývalo, že je to v podstatě jedno, co děláme, ale ono to není jedno.
2: To rozhodně ne. Ono to není jedno, ale je to, myslím si, velmi důležité si uvědomit, že to, že někdy udělám chybu, si ještě nezavírám dveře před tím, abych ji nemohl napravit, nebo abych nemohl se vrátit tím směrem, kam mě Bůh vede. Vlastně se dostáváme k té podstatě toho, co si myslím, že je Boží vůle. Myslím si, že Bůh do každého jednoho z nás vložil určité dary, určité vlohy, dal nám nějaké talenty a chce, abychom je použili, abychom je nějakým způsobem zužitkovali pro Boží království. A vede nás takovým směrem k takovým rozhodnutím a ukazuje nám takové principy, které máme následovat, které, když budeme následovat, tak nás dovedou k ještě většímu naplňování nebo využívání těch darů pro to jeho království. Takže je důležité, rozhodně je důležité hledat Boží vůli a je důležité, ale jakoby to není instantní polívka. To není možné udělat, jako když uděláš tohle, támhleto a támhleto, 10 deka modlitby a 20 deka chvál, trošku okořenit pokáním, tak ona se to Boží vůle dostaví. Tak to rozhodně není, jakoby je to neustálé chození s Bohem, každodenní pouštění ho do toho našeho
1: života.
2: Takže
1: je to trošku něco těžšího, než kdyby se řeklo jako tak a tak to bude a hotovo.
2: Rozhodně to není sprint, kde by člověk prostě řekl, tak teď zaberu, teď prostě to rychle přeběhnu, co v nejlepším čase a mám vystaráno. Je to maraton, kde si člověk musí dobře rozmyslet a rozložit svoje síly. A myslím si, že velmi důležitou roli v tom hraje pravidelnost, což je běh na dlouhou trať. To není možné prostě říct Bohu, Bože, já chci být trpělivý, já chci být pravidelný ve svém životě, já chci to teď hned. To nejde. To člověk musí opravdu trénovat. A pokud člověk má v tom tu pravidelnost, má ten drive k tomu, že chce hledat Boží vůli, tak si myslím, že zjistí, že to hledání není vůbec složité. Mě moc pomohla jedna věc, když ani už nevím, kdo mi to řekl, ale když řekl, že Bůh s námi nehraje na schovávanou. Bůh si s námi nehraje na schovávanou v tom, že by mu dělalo radost, když nemůžeme najít, jaká je ta jeho Boží vůle. On chce, aby jsme ji poznali. Ta chyba, pokud ji nemůžeme najít, pokud se nemůžeme rozhodnout, pokud jsme bezradní, není na Boží straně. Jaký by měl Bůh zájem na tom, aby jsme nevěděli, jaká je jeho vůle?
1: My se modlíme v modlitbě Páně, buď vůle tvá. Co se to vlastně modlíme?
2: Myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy stejně tak jako Ježíš v Getsemanské zahradě se vzdával té svojí vůle, říkal, já bych, ale ne moje, ale tvoje vůle, ať se stane. To znamená, vlastně já tím vyjadřuju svoji poddanost a říkám tím, Bože, ty jsi mým králem, ty mi ukazuj, kudy mám jít a já tou cestou půjdu. Buď vůle tvá v mém životě. Já bych možná ještě teďkon řekl jednu takovou věc. Měl jsem zvláštní sen, asi tak 3-4 dny zpátky, a v tom snu, protože pracuji pro armádu spásy, týkalo se to armády spásy. Bylo tam spousta známých lidí, důstojníků, byli v uniformách, tak jako to bylo takové zdůraznění toho, že jde o armádu. A něco jsme usilovně hledali. A bylo to zvláštní, protože to bylo velmi, velmi náročné. Nevím totiž konkrétně, o co šlo, co všechno jsme měli najít, nebo co jsme vlastně hledali. Ale byli tam lidé z ústředí, kteří to jako manažersky organizovali, jako ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tamhle, to a tak. A pak tam byla veliká skupina lidí, takových těch nás vedoucích po všech různých střediscích a zborech armády spásy, a chodili tam s takýma těma detektory kovu. A chodili tak nějak jako v rojnici a chodili a hledali a kroutili s tím. Dělali prostě všechno to, co ten člověk má dělat, aby to našel. A já jsem chodil okolo nich, přišlo mi to úplně přirozený, chodil jsem a já jsem jim ty přístroje zapínal. Oni měli vypnutý. A prostě oni nějakou dobu chodili, měli to vypnutý a nic se nedělo, samozřejmě nemohli nic najít. A pak já jsem prostě chodil od jednoho k druhému, jak jsem jim zapínal, a oni se rozsvítili a oni, aha, my jsme to neměli zapnutý. A já jsem se potom modlil a hledal jsem jakoby to vysvětlení, říkal jsem si, Bože, tak jestli to je sen od tebe, protože jako je hodně zvláštní, tak jsem říkal, tak mi to nějak vysvětli. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně jim chyběla šťáva. A já jsem si uvědomil, že možná málo pouštíme Ducha Svatýho do těch našich každodenních starostí, do toho každodenního hledání. Myslím si, že ta naše cesta je jakoby opravdu cestou, že jdeme po nějaké cestě a Bůh nám ukazuje, kudy máme jít. Velmi zřídka, nebo takové okamžiky jsou, ale není jich mnoho, kdy nám Bůh řekne, tak teď, tady je odbočka, o které si nevěděl a já bych chtěl, aby si tou odbočkou šel. Často v mém životě to teda tak bylo, že mi Bůh najednou dal jasné poznání, já bych chtěl, aby si teďkon úplně změnil směr a chtěl bych, aby si šel úplně jinde. Ale většinou to je tak, že prostě jakoby přijdeme na nějakou křižovatku a známe ty různé možnosti a musíme se mezi nimi rozhodnout. A v tu chvíli si myslím, že je moc důležitý, abychom se spolehli na Ducha Svatýho, abychom ho do toho pustili, abychom mu dali možnost s námi pracovat.
1: Povídáme si o Boží vůli. Ty jsi, Petře, říkal, že si Bůh s námi nehraje na schovávanou. Ale přesto já vím tedy, že v Biblii je napsáno, že máme Boha hledat. Tak jak to tedy je?
2: Já si myslím, že se to navzájem nevylučuje. Hledání Boha je vlastně to, že já ho musím poznávat. Poznávám ho ve svém každodenním životě a tím ho vlastně hledám, objevuji ho tím pádem. Ohledně Boží vůle, já mám moc rád 16. žalm. Jestli můžu, já bych přečetl pár veršů, 4 verše 16. žalmu, 8 až 11. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tam si myslím, že je ten princip, hledám Boha tím, že si ho stavím před svůj zrak každý den. Každý den je v žalmech napsáno, moje duše po tobě žízní, už za úsvitu tě hledám, a když to dělám, tak on mi dává poznávat stezku života. Druhá věc, která vlastně směřuje k tomu, že Bůh chce, abychom poznali tu jeho vůli, nebo myslím si to, tak můžeme najít v listu Římanům v 12. kapitole, 2. verš. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A proč? Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bůh chce, aby lidé poznali pravdu. To znamená, že poznali tu jeho vůli. Myslím si, že opravdu s náma nehraje na schovávanou.
1: No, teď se tedy dostáváme k té zásadní otázce, jak to poznáme. Setkala jsem se ve svém životě s mnoha extrémy. Setkala jsem se s lidmi, kteří nechávají věci tak jako volně plynout, že Bůh je přece s nimi. Dostanou se potom mnohdy třeba do problémů i do hříchů, ale pořád tvrdí, že Bůh je s nimi. Setkala jsem se i s lidmi, kteří se modlili třeba za to, když stáli na ostrůvku, kterou tramvají zrovna mají jet a kam mají jet. Tak to už mě přišlo trošku moc. Tak jak to tedy je?
2: Já si myslím, že nás Bůh v tom každodenním životě vede pomocí takzvaných takových principů. A jedním z těch hlavních principů je, aby se mu ten můj život líbil, aby z něho měla radost. Takže já se snažím žít ten život takovým způsobem, aby Bůh ze mě každý den měla radost. To znamená, když to převedu do těch dvou příkladů, o kterých jsi mluvila, stojím na ostrůvku, přijíždí tramvaj, šalina, jsme v Brně, a tak jako kterou tramvají mám jet teda, no...
1: Třeba když jedu do práce.
2: Třeba když jedu do práce, to je moc hezký příklad. Takže co se bude Bohu líbit? No, abych naplnil svoji odpovědnost a dojel do práce, takže pojedu tou, která jede do práce. A pojedu tou, která tam jede co nejpřímnější cestou.
1: A co když ale Bůh chce, abych jela opačným směrem a tam někoho zachránila?
2: No, to je otázka, jestli zrovna je to pro mě to pravý ořechový, jak se říká, protože prostě pokud bude Bůh po mně chtít, abych takovýmhle náhodným způsobem zachraňoval lidi, tak tomu já právě říkám, že to je taková ta nenadálá odbočka, kdy na nás Bůh opravdu jako velmi silným způsobem, já teď použiju slovo zařve, ale ono to není křik. Je to vlastně opravdu ve chvíle, kdy Bůh řekne něco velmi zvláštního. Ale já si v tu chvíli musím být jistý tím, že to opravdu je Boží hlas. A myslím si, že tohle Bůh nedělá s lidmi, kteří si nejsou jistí, jestli slyší Boží hlas, nebo jestli to náhodou není hlas jejich vlastního srdce, nebo jejich pýchy, nebo jejich přesvědčení, nebo něčeho takového. Myslím si, že musíme poznávat v každodenním životě ten Boží hlas, jakým způsobem nás vede. A věřím tomu, že Bůh nás vede právě skrze ty principy, že nám ukazuje, co je důležité, na čem záleží. To znamená, můžu mít třeba to rozhodnutí před sebou, já nevím, zůstat zaměstnání, nebo ho opustit, nebo jsou tam nějaké tlaky, mám tam nějaké problémy. A tak hledám na základě právě těchto principů. Bože, co tobě by se líbilo? Proč zrovna teďkon hledám nějakou změnu? Je to proto, že mně se to nelíbí, nebo je to proto, že mě tady někdo nutí jít proti tobě? Já totiž můžu dělat věci, které se mi nelíbí, ale rozhodně ještě nemusí být proti Božímu zákonu. A v takovém případě bych hodně zvažoval, jestli prostě, samozřejmě, je to možné, že po mně Bůh chce, abych odešel třeba z toho zaměstnání, našel si jiné zaměstnání, ale musím mít na paměti to, že mám nějaké priority. Třeba například v mém životě mám rodinu, o kterou se musím postarat. Mám nějaké závazky, kterým musím dostat. Ohledně toho jednoho principu, možná jedno svědectví, kratičký. Já jsem začal pracovat pro armádu spásy v roce 95 v květnu. Pracoval jsem jako pečovatel asi rok a půl. A během toho roku a půl mě jednou zastavil jeden klient, bezdomovec, na schodech tady té brněnské ubytovny. A zeptal se mě, proč vy vlastně pracujete s takovým Povlem, tenkrát říkal. A já mu říkám, víte, protože mám v své pracovní náplní kázání Božího slova. A já z toho nikdy neslevím. I kdyby to bylo pro mě v tu danou chvíli nepříjemný, já z armády spásy neodejdu, dokud nebudu mít lepší příležitost kázat Boží slovo v rámci svého zaměstnání, jakoby, že to mám ve své pracovní smlouvě. A díky tomuhle tomu okamžiku a uvědomění si toho principu se stalo, že vlastně dneska sloužím jako kazatel sboru Armády spásy v Přerově. Vlastně jsme vstoupili s manželkou do Armády spásy jako do církve. Stali jsme se tam důstojníky, stali jsme se tam prostě kazateli a jakoby vidím, když se ohlídnu zpátky, takže mě Bůh vedl díky tomuto principu. Takže to je to vedení v každodenní životě. A když se ráno postavím před svůj šatník a ptám se, Bože, co chceš, abych si oblékl, no tak, jako, no aby ti nebyla zima, ale taky třeba oblékni se tak, aby to mě dělalo radost, aby si byl světlem a solí, aby si nepohoršoval někoho například, anebo na druhou stranu, aby si zaujmul. Já si pamatuju, že jednou jsem byl pozván do školy, na nějakou střední školu, udělat konverzační hodinu angličtiny. Pozvala mě tam jedna moje kamarádka, která tam angličtinu vyučovala. A chtěla udělat konverzační hodinu angličtiny na téma sociální vyloučení. To znamená právě ty problémy sociální a tak. A já jsem přemýšlel, jak to nějak navlíknout. A vzal jsem si schválně hodně křiklavou kravatu. Tehdy jsem si vzal kravatu, na které byl výjev z Asterixe Obelixe. A byl tam ten človíček, jak tam pořád hraje na tu loutnu a u něho vždycky jako vykopnou, a ať už nespívá a zmlátí ho, já nevím co všechno. A tam byl na tom výjevu ten Asterix Obelix a nahoře na té kravatě byl jenom jakoby stín a byl tam tenhle ten človíček svázaný do kozelce, pověšený na stromě. A já jsem si vzal schválně tu kravatu, jsem přišel do té třídy a říkal jsem, víte, co to je sociální vyloučení? Podívejte se tady na toho člověka. Jeho rizikové chování, to, že velmi špatně hraje a zpívá, ho přivedlo tak daleko, že ho lidé vyloučili. Použil jsem to svoje oblečení k tomu, abych zaujmul.
1: Na Boží vůli bychom se měli ptát jenom v takových těch zásadních rozhodováních svého života. Co potom v takových těch menších?
2: Právě že ne. Právě že to je to, co je s tou minohledačkou, jak jsem říkal, aby jsme měli neustále ji zapnutou. Aby jsme byli kdykoliv připraveni reagovat na Boží hlas a učili se ho znát v každé situaci. To znamená, já věřím tomu, že můžeme s Bohem strávit celý den. Kajer Žábek jednou řekl krásnou věc, mě se to moc líbí, že křesťan je takový poutník, který ráno vstane z postele a pomodlí se a říká, Bože, teď půjdu s tebou a bude to perfektní a půjdeme spolu a bude to fajn. A v poledne si říká, Bože, tak no, sice, no, ale já to zvládnu, to já dohoním, to všechno bude v pořádku. Ve 3 hodiny, ve 4 hodiny už si říká, Bože, jako jsem ještě furt s tebou a večer už řve, já jsem se úplně ztratil, Bože, kde jsi? A takhle by to být nemělo. Máme Boží slovo, což si myslím, že je mapa. Máme Ducha Svatýho, což je průvodce. A pokud se budeme spoléhat na mapu a na průvodce každý den, tak si myslím, že nemůžeme zabloudit. Ale aby opravdu ten průvodce měl svoje silné slovo.
1: Mým hostem je Petr Janoušek a povídáme si o tom, jak poznat Boží vůli. Teď mám tady jednu takovou otázku, jak rozeznat ten Boží hlas. To je otázka, kterou se zabývá snad každý. Mě osobně se ptalo mnoho lidí, mladých křesťanů. Sama jsem se také nad tím zamýšlela, ty určitě taky. Tak jak poznat Boží hlas?
2: No, těžko. Kdyby se vás někdo zeptal, jak poznám hlas člověka, kterého jsem nikdy neviděl ani neslyšel, především neslyšel, tak to vlastně nejde vyjádřit. Kdyby vám někdo řekl, já teď možná budu mluvit po telefonu s tím a nikdy jsem s ním nemluvil, poznám jeho hlas, i kdybych se vám snažil sebevíc vysvětlit, jak ten jeho hlas zní, tak to prostě nejde. Není jiná možnost, než ho poznávat víc a víc tím, že s Bohem budu s ním mluvit v modlitbě, budu s ním komunikovat, nechám jeho mluvit ke mně, stiším se, abych ten jeho hlas dobře slyšel a po mnohých a mnohých zkušenostech, proto říkám, že to je maraton, po dlouhé době, tak vlastně člověk najednou zjistí, že ten Boží hlas prostě zná, tak jako manžel zná hlas své ženy. A mně se moc líbilo, když Rudek Bubík jednou říkal, víte, já když jsem třeba někde daleko v zahraničí a s manželkou mluvím třeba jenom 5 minut po telefonu, protože třeba je to hodně drahý, ale snažíme se mít kontakt i v takových chvíli, když jsem daleko, tak spolu mluvíme třeba jenom pár minut. A já z toho rozhovoru zjistím, že se dneska špatně vyspala, že jí možná bolí hlava. Ona to neřekne, ale protože jsem s ní strávil, já nevím, 50 let, tak prostě poznám její hlas a poznám v jejím hlase, co zrovna prožívá. Jestli je špatně, jestli je dobře. Takže neexistuje žádný recept. Jediným receptem je každodenní zkušenost s Bohem. A je to, jako když potkáte člověka a pak vám někdo začne říkat, ten člověk neexistuje. Ale vy jste se s ním potkali. Vy víte, jak vypadá, vy víte, jaký má hlas. Už vám to nikdo nerozmluví. Pak vám někdo bude říkat, no, kdo ví, co si slyšel, a to si slyšel nějaký svoje vlastní úvahy a svůj píchu a to, co bys rád slyšel. Ale vy víte, ne, já jsem se s ním setkal, já znám jeho hlas, vím, jakým směrem mě vede a to přesně do toho zapadá, proto to je Boží hlas. Tak si myslím, že je možné poznat Boží hlas, ale chce to opravdu trpělivost a křesťanskou vytrvalost.
1: Pojďme teď ke tvému životu, ke konkrétním příkladům. Ty jsi uvěřil z nevěřící rodiny, najednou jsi se stal křesťanem, studoval jsi vojenskou školu, ale od té doby uplynulo už docela hodně času a ve svém životě jsi byl postaven mnohokrát před situaci, že jsi musel rozhodovat, co a jak dál. Pověs něco o tom, jak jsi rozhodoval, jak jsi poznal, jak jednat.
2: No, například, když si vzpomenu na tu dobu, kdy jsem ještě byl na vojenské škole tady v Brně, tak tenkrát se mi nepovedlo něco, co jsem chtěl. Chtěl jsem studovat určitý obor, ono se to nepovedlo. A tak jsem se rozhodoval, jestli vůbec zůstat u těch vojáků nebo vydržet to a tak. V hlavě mi znělo to, co mi řekl můj otec, který mi řekl, jednou utečeš před problémem a budeš utíkat vždycky. A na druhou stranu, ale jsem v té době už měl nějaké zkušenosti v církvi a s Bohem hlavně. A tenkrát mi jeden bratr říkal, víš, prostě udělej to, co je blízký tvýmu srdci, Bůh bude s tebou. A když mi to řekl, tak ve mně najednou, jak když se rozsvítí světlo. A já jsem viděl, ano, to je ono. Co vlastně chci do budoucnosti, jaká je moje vize toho mýho života. A zjistil jsem, že teda u vojáků to není. Paradoxně jsem skončil v armádě spásy. Ale nicméně tenkrát jsem opravdu udělal to, co bylo blízkému srdci a zjistil jsem, že to bylo dobře. Aspoň tomu věřím. Ale byly jiné okamžiky, kdy jsem měl před sebou rozhodnutí velmi vážné. Třeba například vzpomínám si na dobu, kdy jsem toho měl velikou spoustu věcí na práci. Vlastně pracoval jsem jako už tehdy ředitel azylového domu, pracoval jsem tehdy jako dobrovolník tady v rádiu, dělal jsem ty pořady na sobotní frekvenci Proglasu, byl jsem starším sboru, měl jsem skupinku, měl jsem prostě spoustu dalších věcí nebo nějakým způsobem. Toho bylo veliká spousta. Samozřejmě tím, kdo asi nejvíc trpěl, byla moje rodina. Moje manželka, moje děti. A tak prostě jsem došel do rozhodnutí, kdy jsem si řekl, já musím zjistit, co po mně Bůh vlastně chce. A musím něco odstřihnout, protože to prostě časově není možné zvládnout. No, tak jsem se vydal hledat Boží vůli, jakoby plánovitě jsem si řekl, teď si stanovím určitý čas, budu se modlit, přidal jsem do toho i půst, postil jsem se a hledal jsem Boží vůli. A musím říct, že v průběhu toho hledání, což považuji spíš ani ne tak za to, jakoby, Bože, řekni mi, co mám teďkon udělat. Jakoby konkrétně krok, který mám udělat, ale je to doba, kdy si člověk jakoby stanoví a hledá ty principy. A nechá Hospodina, aby k němu promlouval a aby ho učil těm základním principům, které v té dané chvíli platí. Ale Bůh to koneční rozhodnutí zase jakoby nechal na mě. Myslím si, že to je součást toho, že vlastně Bůh nás miluje a nestvořil nás jako roboty, kterým jasně naplánoval takhle a takhle to bude. Ale ta svobodná vůle je nedílnou součástí toho, jak jsme byli stvořeni. Takže já jsem se postil, modlil jsem se, četl jsem si Boží slovo, vyhradil jsem si ten čas na Boha, vyhradil jsem si konkrétní čas na to, že jsem se modlil za to, aby mi Bůh ukázal, co je důležité, na čem záleží. A pak, po té době, kterou jsem si stanovil, zajímavý, jenom taková maličká zkušenost právě z toho půstu, že jsem si stanovil určitý čas, konkrétní, ještě předtím, než jsem do toho půstu vstoupil, A ty nejdůležitější odpovědi, které jsem dostal až úplně na konci. Kdybych s tím pustem skončil dřív, byť třeba jenom o několik málo dní, tak nevím, jestli bych došel těm stejným závěrům. Bůh jakoby přijal to moje rozhodnutí tak dobře. Rozhodl jsi se takhle, já to respektuju a půjdeme spolu tu cestu, já tě povedu a na konci té cesty ti ukážu, co pro tebe mám připravenýho. A ty se rozhodni, jestli to chceš nebo ne.
1: Stalo se ti taky někdy, že ses rozhodl špatně? Protože my se můžeme rozhodnout špatně. I díky tomu, že máme tu svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout špatně, nemusíme se strefit zrovna. Co potom?
2: Určitě se mi to stalo. V tuhle chvíli, teď se nespomínám na nějaký konkrétní příklad, ale zase s tím, jak žiju s Bohem, jak ho poznávám, tak zjišťuju, že když udělám špatný rozhodnutí, tak mě Bůh nezavrhne. On mě dá možnost to spravit. On mě dá možnost to... Vzpomněl jsem si na jedno svědectví. Taková lekce to byla z finanční oblasti, když já jsem, a to byla právě jedna ta odbočka, když jsem šel po cestě a najednou Bůh řekl jasně, teď odboč, teď chci, aby si šel jinou cestou. Já jsem byl tehdy zaměstnaný tady v nějaké firmě a Bůh mi řekl, aby si šel na školu, na Harvest. A já jsem tehdy měl velký dluh u těch vojáků, od kterých jsem odešel, tak jsem musel zaplatit asi 25 000. A já jsem ty peníze neměl, ale měl jsem v ruce 10 000 kuponové privatizace. To bylo někde přelom jara léta 92. A Bůh mi tehdy jasně řekl, to byla taková zvláštní doba milosti, kdy jsem prostě opravdu s Bohem komunikoval, byl jsem svobodný, byl jsem prostě v Brně daleko od rodiny a bylo to všechno perfektní, jakoby. A Bůh ke mně hodně mluvil a tehdy mi Bůh řekl, teď dej všechny ty peníze, které máš, tak 10 000 té kuponové knížky, dej to těm vojákům a já se o zbytek postarám. Prostě já jsem měl jít na školu, kde jsem měl být 3 měsíce, neměl jsem v tu chvíli jak si jinak vydělávat, takže jsem spíš potřeboval ještě peníze na tu školu a ještě splácet dluh těm vojákům. Prostě bylo takový zvláštní rozhodnutí a tenkrát moje maminka mě přemluvila, abych to nedělal, abych si nechal otevřená zadní vrátka, dal jsem jim jenom polovinu, 5 000, a 5 000 jsem si nechal, co kdyby náhodou. No samozřejmě nic se nestalo, žádný zázrak se nestal, prostě já jsem šel na Harvest, furt jsem měl ten dluh, ale na Harvestu jsem potkal svoji manželku, nynější, a tam jsme se rozhodli, že se vezmeme a já jsem furt měl ten dluh a vlastně v té době potom jsme ukončili Harvest, někdy v prosinci roku 1993 jsme strávili půlku v tom Německu, byli jsme v Německu spolu a chtěli jsme se vzít. A já jsem pořád měl ten dluh, pořád tam bylo nějakých, já nevím, 15-16 000, nejsem si jistý. A v té době znova vlastně přišla druhá vlna kuponové privatizace. Jako kdyby mi Bůh dával druhou šanci. A v tu chvíli už jsem nebyl sám, už jsme na to byli dva, protože jsme se s manželkou modlili každý večer. A tak jsme si říkali, Bože, jako já nechci do manželství přinést dluh. Já nechci zatížit to manželství dluhem hned z prvopočátku. A tenkrát prostě Bůh řekl, dej všechny ty peníze, jako by úplně ta samá instrukce, všechny jim je dej. O svatbu se nestarej, já se postarám, nestarej se o nic jiného a prostě takhle to udělej. Tenkrát jsme se nenechali přemluvit, udělali jsme to, všech těch 10 000 jsme jim dali, ten dluh se podstatně snížil, ale pořád tam ještě několik tisíc zůstávalo. A nadešel den svatby, Bůh mi řekl, v den tvojí svatby budeš mít ten dluh splacený. A nadešel den svatby, o svatbu se postarala církev neuvěřitelným způsobem, vlastně my jsme nezaplatili téměř nic, maličkou částku za vyrobení prstýnku, akorát to bylo všechno, nic jiného. A potom bylo asi 9 hodin večer, my jsme seděli u mých rodičů v obyváku, měli jsme před sebou hromadu dárků, protože na té svatbě bylo asi 150 lidí a velikou hromadu blahopřání, který jsme neotvírali předtím, říkali jsme, necháme to na potom. A já jsem si tak jako v duchu říkal, tak to je perfektní, teď otevřeme všechny ty obálky a vypadají z toho peníze, to bude perfektní. No a jako my jsme to otevřeli, skutečně nějaké peníze tam byly, ale bylo to velice málo, rozhodně to nestačilo. A já jsem říkal, Bože, kde jsme udělali chybu? Ty jsi řekl, že v den naší svatby to změníš. A pak si manželka všimla, že jsme dostali ještě kytici a že tam v té kytici něco je. A ta kytice byla od našich přátel z Německa. A tam byly v tom zapíchaný takový papírový motýlci. A ty motýlci to byly vlastně bankovky německé marky. Uprostřed přetažené drátkem a roztažený křidílka a na těch drátkách zapíchaný do té kytice jako barevní motýlci. No a když jsme teda potom rozbalili tu kytici a se všema těma motýlkama jsme zjistili, že máme nejenom na zaplacení celého dluhu, ale že máme i na svatební cestu, se kterou jsme příliš nepočítali a prostě Bůh se postaral, dal mi novou šanci udělat rozhodnutí znovu a líp a vlastně mě tím naučil, že on má ve své moci, když já mu dám 100%, tak on mi dá 150.
1: Bůh může mluvit k člověku různými způsoby, někdy taky přes druhé lidi. Vy máte se svojí ženou takové zvláštní svědectví, když jste se rozhodovali ke stěhování z města Brna. Jak to bylo tehdy?
2: No, to byla zase taková doba, kdy jsme se dostali na křižovatku. Já už jsem asi 9 let pracoval jako ředitel azylového domu pro armádu spásy. Byl jsem pořád členem jiné církve a nebyl jsem členem armády spásy. A dostali jsme nabídku, že bychom mohli převzít práci armády spásy v Karlových Varech s tím, že by to mohlo být i se sborem, že bychom vlastně tam mohli se pokusit založit sbor církev armády spásy. Několik měsíců jsme se za to modlili, oba dva zároveň, jako s manželkou i společně. Já jsem cítil, že nechci ovlivňovat Mirču. Mirča zase jako, že nevím, jestli nechtěla ovlivňovat mě. Prostě jsme si to neřekli, co prožíváme. A nakonec došlo to k tomu, že už jsem si říkal, musíme to nějak rozseknout. A bylo to jednou večer, já jsem ležel ve vaně a říkám, Mirčo, už to musíme nějakým způsobem rozhodnout. A tak jsme si řekli, víš co, napíšeme to na papírek, každý z nás, a dáme to tomu druhému. Co si myslíme, jestli máme se přestěhovat nebo ne? A protože to bylo hodně zásadní rozhodnutí. Oba dva jsme tam měli napsáno, že stoupíme do armády. A potom vlastně přišlo potvrzení skrze jednu sestru, byli jsme na konferenci s Davidem Velkrsnem v Praze a to potvrzení dostala teda manželka od jedné sestry, která za ní přišla a řekla jí, jako vy se budete stěhovat, že jo. Takže jsme věděli, že prostě Bůh po nás chce, abychom se přestěhovali, aby jsme to udělali. Takže s těma třetíma osobama já dokonce si dovolím říct, nebo je to moje zkušenost. Já netvrdím, že to tak je vždycky, ale moje zkušenost je, že ty třetí osoby, jakoby mezi mnou a Bohem, to, co řešíme já s Bohem, nebo třeba v rodině, co řešíme s Bohem, a přijde někdo třetí a řekne nám něco, co Bůh chce. Já skutečně věřím tomu, že to je spíš potvrzení. Že by to neměl být ten klíčový moment, na který se spoléhám, Bože, jakože si dám rouno nějaký. Že řeknu, Bože, tohle to udělej a já teda to. Teda, jo, Bůh nás trénuje ve víře, to je jedna věc, a my se musíme rozhodnout. A já věřím, že po tom rozhodnutí potom přicházejí ty třetí lidé, kteří nám dají to potvrzení, že to tak skutečně má být.
1: Z Karlových Varů jste se přestěhovali, není to tak dlouho, do dalšího města, takže teď jste v Přerově, ale možná, že ani to není konečná.
2: Doufám,
1: protože
2: že ne.
1: Protože vy máte takový, aspoň ty máš určitě, ale snad je to i váš společný sen.
2: Já mám ve svém srdci vlastně už právě z té školy v Harvestu, to byla misijní škola, to byl misijní kurz, a já už od té doby mám ve svém srdci touhu vlastně odjet jako misionář na Aljašku a pracovat tam s alkoholikama. Proto jsem třeba i šel do armády spásy, protože to byla práce s alkoholikama. Ten sen nebo tu vizi jsem dostal jedno asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 2 hodiny ráno, když jsem nemohl spát na sklenářce v Kostelci na Harvestu. A šel jsem ven a tam byl takový bazének a já jsem chodil dokola po okraji toho bazénku. Byla noc, nikde nebyla ani noha, svítil měsíc a modlil jsem se. A Bůh mi začal mluvit a právě jedna z těch věcí, co mi tenkrát řekl, bylo, jako jestli třeba bych nechtěl přemýšlet o misi. A byla tam konkrétně ta Aljaška. Takže já už vlastně od roku 92. To znamená, že to je kolik? 16 let.
1: A pořád nebo, to máš?
2: A pořád to tam je. Já si dokonce myslím, že jsme tomu blíž a blíž. Chci říct, že to je další z principů. Jakoby já mám tuhletu vizi a když jsem se k jakémukoliv kroku rozhodoval, tak jsem si říkal, když se rozhodnu tímhle způsobem, přiblíží mě to k tomu cíli nebo mě to od něj vzdálí. Je to krok směrem tam anebo na druhou stranu. Takže já si myslím, že jsme tomu blíž i přesto, že jsme se teď přestěhovali z Karlových Varů na východ.

0: abych věděl, jaká cesta bude nejúspěšnější. Jakoby nejde mi o tu úspěšnou cestu samotnou. Jde mi o tebe, protože tě miluju, protože jsem zjistil, že ty miluješ mě. Věřím tomu, že když bude člověk dostatečně znát mapu, což je Boží slovo, a bude dostatečně seznámen s průvodcem, což je Duch svatý, tak nemůže zabloudit.
1: Poznávat Boží vůli, to znamená také znát jeho hlas. A teď nutně nemluvím o nějakém fonetickém zvuku. Bůh má mnoho způsobů, kterými k nám mluví. Chce to jen tříbit svoje uši a srdce, protože správně slyšíme právě srdcem. Že Petr Janoušek má svoje uši k naslouchání vycvičené, dosvědčuje fakt, že dnes žije v Londýně a intenzivně se připravuje na misii, o které v pořadu z roku 2008 mluvil.
2: Nad všechny krále

0: Posloucháte Poklady z archivu, dnes věnované tématu hledání Boží vůle. Zdá se mi, že někdy děláme z věcí složitosti, i tam, kde je to v jádru vlastně velmi jednoduché. My lidé totiž máme velký sklon k extrémům, buď je něco úžasné nebo hrozné, krásné nebo šeredné, jednoduché nebo strašně složité. A právě tenhle sklon nám často komplikuje rozhodování a život v pokoji a radosti, které máme zaslíbené Bohem. Poslechněte si archivní zamyšlení Bohumila Kejře o tom, jak je nebo taky není složité činit Boží vůli.
1: Budeme číst

prvního listu Janova z 2. kapitoly 12. až 17. verš. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Chceme se zamyslit nad tím posledním přečteným veršem. Svět pomíjí i jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Čteme-li Janovo evangelium, setkáváme se s pojmem svět velice často. Světem se nemyslí to, co nás na světě obklopuje. Příroda, technické vymoženosti či lidský pokrok. Svět je to, co stojí proti Bohu. Subjektivně řečeno, falešná životní orientace člověka. Svět hyne i žádost jeho. Podle ekumenického překladu, ze kterého jsme četli, chtivost. Nebo snad ještě lépe žádostivost, nebo dychtivost po tom, co se neslučuje s Boží vůlí. Když apoštol řekne, že svět pomíjí, myslí především na konec světa. První křesťané, ale i apoštolé očekávali brzký příchod Pána Ježíše. A slovo, které je předmětem naší úvahy, myslí v prvé řadě na soud, který ukáže, kdo se držel světa, kdo nedbal na Boží vůli a kdo tedy bude odsouzen. Na Boží soud, který zjeví a odhalí, kdo činil vůli Boží a kdo půjde do života věčného. Ale denně se přesvědčujeme, že slovo apoštolovo platí už nyní. My lidé stárneme a odcházíme, vše kolem nás je vystaveno časnosti, stárne, pomíjí, ať jsou to domy, nábytek, šaty, auta, peníze. Při odchodu z tohoto světa se stírá rozdíl mezi bohatými a chudými. Nikdo si sebou nic nevezme. Jak se říká, pohřební rubáš nemá kapsy. Tedy smrtí vše končí. Tím se utěšují ti, kteří nepřijímají Boží slovo a žijí po svém. Většina z nich žije ve znamení hesla, co si zde neužiješ, nemáš. Budou jednou překvapeni, až budou stát před Božím soudem a vydávat počet. Rozsývali tělu a z těla budou sklízet porušení, nebo jak říká nový překlad, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. A jak tento verš pokračuje? Kdo rozsývá duchu, bude žít z ducha život věčný. Verš našeho textu je slovně rozdělen na dvě části. Tyto dvě části rozděluje spojka ale. Tato spojka bývá projevem určitých výhrad. Například řekneme, já s tebou v zásadě souhlasím, ale... To znamená, mám nějaké výhrady. Zde je však význam spojky, ale důraznější, významnější. Nejde jen o nějakou výhradu či opravu. Zde je slovíčko ale předělem. Jedna část věty stojí nesměřitelně proti druhé části. Prvá část věty platí. Ale je možné, aby každý z nás svůj úděl změnil.
Půjdeš-li s cestou Boží vůle, budeš žít na věky. Otvírá se ti život věčný. V našem verši je popsán rozdíl mezi peklem a nebem. Člověk věřící v Krista má jednu devízu, jeden program. Ve světě, ne však ze světa. Pokud bychom neznali celé evangelium Ježíše Krista a vykládali si náš verš izolovaně, bez souvislosti s celým písmem, mohli bychom dojít k falešným závěrům. Mohli bychom si totiž myslet, že záleží zcela a jen na tom, jak žijeme, co děláme. Čiň dobře a získáš Boží odpuštění. Získáš věčný život. Ale tak to není. Svými skutky, svým životem, jakkoliv bezúhonným a obětavým, si nemůžeme Boží milost a věčný život zasloužit. Jednou se učedníci ptali Pána Ježíše, co budeme činit, abychom dělali skutky Boží, tedy abychom plnili Boží vůli. A Pán jim odpověděl, toto je ten skutek Boží, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Víra je to prvé, co od nás Bůh žádá. Víra v jeho syna Ježíše Krista. Víra, že Ježíš Kristus přišel i pro mne. I pro mne šel na kříž, obětoval se. On nevinný, bezhříšný. Říkáme, že člověk musí mít osobní víru. Stalo se to pro mě a já to osobně přijímám. Mnoha lidem se víra zdá málo. Jen sola fide, pouhou věrou. A tak přidávají k víře skutky. Chtějí si přece jen věčný život zasloužit. Ale to nejde. Platí sola gratia, pouhou milosti. Ale stojí před námi otázka. Jak poznáme, že člověk věří v Ježíše Krista? Podle toho, že vyznává svou víru? Nebo jinak, postačí, že vyznáváme svou víru? Že říkáme, že věříme v Ježíše Krista jako Božího syna a spasitele? Není pochyb, že platí slovo písma, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasem budeš. To je v Římanům 10, 9. verš. Ale můžeš věřit a přitom žít podle měřítek tohoto světa, který spěje k záhubě? Vždyť sám náš text je postaven na tomto protikladu. Buď cesta tohoto světa, nebo cesta Boží. Cesta Boží vůle. Nemůžeme si svými skutky Boží milost zasloužit, ani k ní něco přidat, ale svými skutky, svým životem prokazujeme, že věříme v Boha, který k nám sestoupil ve svém synu. Tak rozumíme dnešnímu textu, že kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo je poslušný Božího slova, které nám zjevuje Boží vůli, ten bude trvat na věky, ten má život věčný. Reformační princip sola fide pouhou věrou platí. Avšak skutečná, opravdová víra se projeví poslušností, to je činěním Boží vůle. Skutky jsou projevem víry. Ukazují, že jde o skutečnou víru, že nejde jen o slova. Co prospěje, praví-li se, kdo víru má mítě a nemá-li skutku? Tak se ptá Jakub ve své epištole. Naši otcové nepřijímali hned do církve, do sboru, když někdo vyznal svou víru a vydal svědectví o svém obrácení. Vyčkávali, jak se víra projeví v životě. To byl institut přípravného členství, který máme dodnes, ale užívá se ho dost málo. Člověk zpravidla nerozezná, zda vyznání víry bylo opravdové. Nemá duchovní vidění a tak je třeba čekat, jak člověk žije, jak svou víru potvrdí. Zda opustil způsoby tohoto světa, zda je poslušný Božího slova, zda činí vůli Boží. Činit Boží vůli znamená žít podle Božího slova. Boží slovo, písmo máme a v něm je jasně zjevena Boží vůle.
Víme, co máme činit, jak máme jednat a žít. Lidé zvenčí si myslí, že jde především o zákazy. To nesmíš, to nesmíš, to nesmíš. Jde o pozitivní jednání v duchu lásky, kterou vždy znovu zdůrazňuje apoštol, nazývaný někdy apoštolem lásky. Nejde v prvé řadě o to, co nesmíš dělat, ale o to, co máš dělat. Máme myslet víc na druhé než na sebe, máme být hotovi k pomoci, umět druhé podržet. Láska je opak sobectví. Boží vůle je jasná a neměnná. Četl jsem pastorační zkušenost jednoho kazatele. Zjistil, že dva mladí lidé ve sboru spolu žijí neodáni manželským. Když jim to vytýkal, hájili se tím, že se za tu věc modlili a že jim pán dal souhlas. Kazateli musel říci, jste na omylu, slyšeli jste to, co jste si přáli slyšet, ale žádnou modlitbou nemůžete změnit Boží vůli. Boží vůle pro náš život je jasná a neměnná. Jsme-li poslušní, budeme vůli Boží činit, či jak říká apoštol Jan na jiném místě, budeme zachovávat Boží přikázání. Není zde nic, v čem bychom museli být na pochybách. Obtížnější situace nastává, když se jedná o nějaké konkrétní osobní rozhodnutí. Například volba životního partnera, volba povolání, pracovního místa, změny bydliště. Taková osobní důležitá rozhodnutí nedělá křesťan podle své vlastní úvahy, bez toho, že by se ptal pána a snažil se slyšet, co k tomu říká on. Je Boží vůle, abych učinil to či ono? Závěrem opakuji, co jsme vyčetli z Božího slova. Nemůže činit Boží vůli ten, kdo neučinil nejdůležitější skutek Boží vůle. Kdo neuvěřil v toho, kterého Bůh poslal, v Ježíše Krista, Božího syna. Víra v něj je základní skutek Boží vůle. A proti Boží vůli se stavíme, jestliže jsme nepřijali evangelium. Jinými slovy, byť bychom žili nejzbožnějším životem, nemůžeme si zasloužit Boží přízeň, nejsme-li smíření s Bohem skrze Ježíše Krista. Proč? Protože jsme se nepodřídili Boží vůli v tom nejdůležitějším, základním, nezbytným. Činění Boží vůle začíná u Kristova kříže. Kristovu oběť nelze obejít. A pak ta cesta pokračuje. Noví lidé žijí nově, jinak než před obrácením. Jsou pamětlivě slova, že kdo činí vůli Boží, trvá na věky a má věčný život.

Hledání Boží vůle, ale také její naplňování. To bylo téma dnešní relace Poklady z archivu, ve které pro vás hledáme ty nejzajímavější záznamy, které se během let nashromáždily v našem zvukovém depozitáři. K poslechu další relace zveme zase za týden. Od mikrofonu vám vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

0: Byly 4 hodiny a vy na Rádiu 7 stále ladíte noční vysílání, kterým vás provází Andrea Audová. No a teď si na chvíli odpočineme u hudby. V písničkách z archívu zavzpomínáme společně s Jiřím Zmoškem na jeho dětství, hudební začátky i na spolupráci s osobnostmi české hudební scény. Ještě před svítáním nás potom čeká biblická úvaha Jaroslava Vody a v 5.15 modlitby podle Bible o štítu víry. Přeji vám klidnou a požehnanou neděli.
1: Písničky z archivu.

0: Vítejte u dalšího dílu Písniček z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek. Známé to jméno, zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně, ty archivní, si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že pan Zmožek je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Vzpomínat budeme společně s Jiřím na jeho dětství a postupné propojení s osobnostmi hudebního průmyslu na československé scéně, včetně Karla Gotta, i na narozeninový koncert 80+ v pražské Lucerně. Odpovídat bude dokonce na otázky založené na titulech jeho písní. Přeji vám dobrý poslech. Autor hudby k nespočtu písní pro interprety jako Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Věra Špinarová, Jitka Zelenková, Dara Rollins a Karel Gott a mnoho další. Jiří Zmožek, vítejte ve vysílání a ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Pane Zmožku, jaká byla oslava vašeho jubilea s tou osmičkou na začátku?
1: Tak to nebyla nějaká taková party, slavnost. Já jsem dostal takovou nabídku. Já jsem jednou ráno stával z lůžka a že jsem seděl na kraji toho lůžka a najednou jsem slyšel Lucerna. Tak jsem zavolal pana Kříže, to byl pán, který ke mně jezdil s Hanou Zagorovou poslední 3 roky, vždycky chtěli nějakou písničku, ještě než Hanka zemřela, tak on mi tam vozil a když potom zemřela, tak jsem si říkal, no tak já zavolám Luboše a řeknu mu, že jsem slyšel Lucerna. A jak jsem mu zavolal a on řekl, tak tam půjdeme. A já povedám, a kdy? No já tam zavolám a zjistím, kdy je volno. No a druhý den mi zavolal a říkal, 6.2. je volno, půjdeme tam. Já říkám, jo, půjdeme tam. Tak to byla moje oslava.
0: Takže setkal jste se taky při této oslavě, při koncertě v Lucerně i s těmito interprety, které jsem zmiňovala, s některými z nich?
1: No to bylo zvláštní, že já jsem věděl, že to musím zvládnout sám. Takže jsem, to je takový jako naprosto nečekaný, že všichni mají, ale to bylo, můžu, máme dost času.
0: Máme dost času, ano.
1: Jo, tak to je výborný, protože to, on mě to číš, ten pán Kříž říká, no, má to jeden problém, protože 6.2. mají v O2 aréně velký koncert pro 20 000 lidí a je to na památku Hany Zagorové. Já jsem měl zpívat písničky Hany Zagorové v Lucerně, tak já mu povedám, to nevadí, oni tam budou stejně zpívat moje písničky, tak ať zpívají tam v outičku moje písnička, já budu zpívat v Lucerně a tak jsme si z toho trošku udělali jako legraci, ale malinko se musím přiznat, že mě to trošku jako vylekalo, protože jsem říkal, tak jak já naplním 1000 lidí, prostě když tam bude všichni půjdou, a to bylo 20 zpěváků, nebo kolik se tam střídali a zpívali ty písničky, ale jsem tomu uvěřil, že to mám udělat, musel jsem, víte, já se trošku bojím, tady jsem se teď možná moc rozvyprávěl, ale já musím na začátek říct jednu věc, proč jsem si troufl to udělat, protože já věřím pověření a pověření je až po věření. To znamená, že když věřím, tak dostanu pověření. Ale když nevěřím, tak Bůh mi nedá to pověření. Čili kdybych já neuvěřil tomu, že mám do té Lucerny jít, tak já bych žádné pověření k tomu, že to mám zvládnout sám v té Lucerně, já bych nedostal. Já bych tam nemohl jít a neměl bych tu víru, že to můžu 2 hodiny vydržet sám a že ty lidi neodejdou. A to byl ten, myslím, že to byl ten hlavní bod toho, proč jsem se toho mohl zhostit sám.
0: K Lucerně, kterou ještě chystáte, se určitě dostaneme, ale začala bych od začátku. Jak vzpomínáte na Moravu, protože pocházíte z Otrokovic, tak když se takhle vracíte na Moravu, jaké to pro vás je?
1: No tak já musím říct, že nejlepší by bylo přečíst si tu knížku, už měla skoro 20 let, protože já tam v Otrokovicích píšeme strašně moc a já jsem tam měl výborný spolužáky a teď zrovna jsem prožíval takovou bolestnou chvilku, když Pavel Sojanovský, který se mnou chodil do jedné třídy, se zabil, nedávno zemřel, tak to byla taková bolest velká, ale bylo tam hodně hodně kamarádů, na který, a zrovna dneska, kdy tady sedíme, jedu do Otrokovic zpívat, takže jestli někdo chce vědět o Otrokovicích víc, než já tady můžu říct, protože to bychom tady museli dělat speciální pořad o všechno, co jsme zažili s mým tatínkem, který šéfoval tam u Batě a strašně zajímavé věci a popisujeme to v té knížce, doporučuju to, aby si to všichni přátelé i nepřátelé přečetli. Ale já myslím, že můžu říct, že Otrokovice byl takový počátek všeho, co přineslo tu moji skladatelskou a hudební kariéru. Já jsem tam vlastně napsal první písničku, která se proslavila takovým zvláštním způsobem, že já jsem tehdy dělal na zámečnické dílně. Já to nemůžu celý popisovat, ale já jsem byl 372 dní nemocný na nemocenské, takže jsem měl být asi první důchodce v 16 letech. To se stalo na zámečnické dílně, kde jsem pracoval, tak se vysílala moje písnička a to nikdo nevěděl, že to zpívám já. Já jsem tehdy vyhrál takovou mládežnickou soutěž Hledáme nové talenty a tehdy to všechno začalo, ale nedá se o tom ze široka povídat, takže začalo to v Otrokovicích.
0: A jaký byl první nástroj, na který jste se naučil hrát?
1: No ten, který jsem neměl vůbec rád a který teď musím používat 2 hodiny v luzerně. Když si troufnu David doprovázet svoje zpívání na ten klavír, tak já jsem ho nechtěl hrát. Já jsem, mě se to tak příčilo prostě a ještě levá ruka a etidy a všechno a pan učitel zapletal, potom šel za panem ředitelem Valovým, říkal, tak tady je jediné řešení, musíme mu dát harmoniku. Toho bude bavit, on furt zpívá ty lidové písničky, tak nakonec mě naši, oni koupili klavír za 124 tisíc ve starý měně. To bylo nádherný křídlo a všichni si mysleli, že ze mě bude nějaký klavírní virtuoz a mě to vůbec nebavilo. No a tak mi koupili harmoniku, takovou krásnou rigoletu, takovou perleťovou, krásnou harmoniku. A ona měla 82, byla těžká a já ji nosil na zádech, aby všichni viděli, jak mám hezkou harmoniku. Jo. A když jsem přišel s tou harmonikou, už tak trošku jsem jako začal hrát, něco jsem z toho klavíru uměl, tak pan učitel zapletal a říkal, ty Juro, tady máš noty a půjdeme hrát vojákom nějaké písničky, budeš hrát, tady ti dám noty. A dal mi noty a já jsem přišel domů a to byly nějaké etidy a mě to tak nebavilo. A já jsem si začal hrát ty moje lidovky moravský, ne, a přišel jsem potom k němu na hodinu a tož zahraj, co budeš hrát tím vojákům. A já jsem začal zpívat nějaké moje lidové písničky a on říká, počkej. A šel do vedlejší místnosti a přinesl noty. A to byla první polka, kterou jsem hrál, ta se jmenovala 2 šátečky, já jsem se to hned naučil, to mě hrozně bavilo. A on mi říká, potom až jsem mu to přehrál, říká, tož teď můžeš hrát v našem harmonikovém souboru. Takže já jsem se dostal mezi 20 dětí, které on vlastně vychovával. Tam to vzniklo všechno, ty moravské písničky, ty svatby, co jsem potom natočil, to všechno vzniklo tím, že já jsem se naučil na tu harmoniku poměrně slušně hrát. Teď jsem dokonce v Lucerně na to hrál. Já jsem si vzal takovou malou harmoničku a zahrál jsem tam jednu písničku, až jsem se divil, že jsem to nezapomněl. Úplně teda.
0: Co se mládí naučíš, jako když najdeš, že?
1: Je to tak.

0: Pane Zmožku, jaká je vaše oblíbená ta lidová písnička? Zaspíváte si někdy něco takového?
1: Tak já jsem, já teď už musím zpívat lidové písničky, ale moje. Protože já vám řeknu básničku teďka. Jo.
0: Povídejte.
1: Já jsem si k tomu napsal, protože když hraju na těch koncertech nějakou moji lidovku, protože lidovka má jednu věc, ona vzniká, ona se nedá napsat. To někdo si nemůže říct, já teď napíšu, já teď budu psát lidovky, to jenom já jsem si troufl, by tak drzí, a napsal jsem si na to teda pro jistotu básničku, aby lidi věděli, o co vůbec jde. Tak já vám řeknu tu básničku, jo. Nedávno jsem si zase sedl ke klavíru, chtěl jsem si trochu zaspívat, ale řeknu vám, lidi, chce to víru, pořád ty moje staré písně hrát. Povídám, teď už jsem jich napsal stovky a tak se teď dám na lidovky. Jo, a tak jsem začal zpívat lidovky. Já jsem si sedl ke klavíru a já jsem to měl rychle hotový. To bylo ve mně, totiž ve mně se ty melodie ukládají. A je tam mám nějak vložený a oni jako kdybych je potom jako vyndal, jako kdybych je zaspíval, tak jsem si opravdu sedl. Mám takovou jednu písničku, kterou jsem, já jsem nepsal texty vůbec. Já jsem psal vždycky melodie a dal jsem to těm textařům a zpěváci si to naspívali a tam, to je v knížce popsaný prostě, jak to bylo s Gotem. Já jsem mu dal písničku U nebeských brán a on vůbec nepoznal, že to bude hit, jo. Ale to bylo proto, že já jsem mu dal melodii a měl jsem tu melodii naspívanou. Já jsem tomu říkal z londýnského telefonního seznamu, prostě jsem se skládal slova Mary John a John Mary a tam jsem naskládal a já mu to zpívám. A ten Gott měl takové sluchátka na uších a najednou říká, člověče, někam to uhýbá. A já sedím naproti něj asi 4 metry na jednom křesle, jak to říká. A on zase to někam uhýbá. A já, jak jsem byl takovej, ještě teď bych byl trošku zdrženlivější, jo, ale jak já měl tenkrát asi, já nevím, 30 nebo kolik, já jsem to napsal asi v roce 83 někdy. A 40 jsem měl tehdy, že jo, v 83. narodil jsem se 43, no, přesně 40 roku. Tak já jsem vyskočil z toho křesla a udělal jsem něco, co si nikdy nikdo nedovolil. A já jsem řekl, pane Gott, pamatujte si, to bude velký hit a to je úplně jedno, jestli to zpíváte vy nebo ne. A tím to skončilo, nebo tím začalo naše přátelství, protože takhle si nikdy nikdo netroufl mu pohrozit.
0: Byl jste upřímný. Pamatujete nějak na Brno, když jsme teďka v Brně?
1: No tak já jsem tady dokonce měl pár koncertů, jednou jsem měl takové velké setkání, jednou jsme se setkali a měl jsem takové vystoupení. Myslím, že jsem tady měl hodně protestantských přátel, se kterých jsme se i scházeli a zpívali a podobně, ale koncerty takový, jak dělám dneska, já jsem v podstatě v té době nedělal. Já jsem byl hodně napojený na protestantskou církev a zpívali jsme hodně chvály a tak to ano, ale jinak koncert jsem, myslím, tady v Brně zatím nedělal.
2: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Přemýšlela jsem nad tím, že vám položím otázky, které jsou v podstatě založené na titulech vašich písní. Jel jste někdy na Bílé Javě 250?
1: Nejel jsem ani na červené, ani na bílé. Ale jo, koupil jsem si jako chlapec takového maneta, takovou, chtěl jsem jezdit, to jsem měl asi 16, 17 roků, tak jsem si udělal papíry na to a na motorce jsem jezdil rád, ale víte co, já jsem měl strašný problém, protože já vůbec nerozumím tomu, když to přestane jezdit. Proč to přestalo jezdit? Jo? Já jsem třeba jel v dešti a nevěděl jsem, že existuje nějaký karburátor a to se musí akorát rozebrat a vyčistit a ono to zas pojede. Takže já jsem sice měl motorku, ale nemohl jsem jezdit, protože vždycky se to nějak pokazilo a já jsem si to neuměl spravit.
0: Stotožňujete se s tvrzením, prý chlapi nebrečí?
1: Zrovna dneska jsem si, já v noci hrávám často na klavír, ještě třeba ve 2, ve 3 hodiny, mívám takový tréninkový chvilky, že si třeba hraju půl hodiny nějaký chvály a tak, a pak si hraju písničky různý, který jsem napsal. A nedávno jsem to zpíval na jednom koncertě s Jakubem Smolíkem, vyznělo to moc hezky a teď jsem si to jako uvědomoval a uvědomil jsem si, že Marcel, jak ten text napsal, prý chlapi nebrečí, že on je hodně hluboký, ale že bych tu písničku sám chtěl zpívat, nebo že bych ji rozuměl, nebo že bych to prožil, tak to nemůžu říct, protože já jsem brečel moc krát v životě.
0: Kdy naposledy?
1: Vydáváte takový těžký otázky. On se na to těžko odpovídá. Ale já někdy pláču spíš z takový radosti, jo, když se třeba teď dostala moje vnučka Emilka se dostala na školu a můj vnuk Krištof se dostal do šachového klubu jako hráč a je hrozně mladý a dařilo se mu tam. A zrovna dneska půjde na trénink, tak to jsou takové ty radosti a člověku někdy vytrysknou slzy a říká díky bože, že ty se tak staráš.
0: Kdy jste zaslechl zvonit vaše osobní zvonky štěstí?
1: No, já jsem měl takový program, a v něm jsem, to byl můj jeden z prvních křesťanských programů, který byl založený na trůnu slávy a trůnu štěstí. A tenkrát jsem slyšel kázání od pana faráře Kačmarčíka, který byl v Českém Těšíně a my jsme měli k sobě hodně blízký vztah. A tam u něj, vlastně já jsem tam prožil takový chvíle, asi 3 týdny jsem tam bydlel na faře, v takovým tom 94. roce, kdy já jsem úplně se vším skončil a oni se tam o mě postarali a já jsem slyšel jeho kázání o tom trůnu slávy. Jo. A já jsem si najednou prostě oddělil ty dva trůny, ten trůn štěstí a ten trůn slávy a o tom jsem začal kázat. Takže možná tam to vzniklo v Českém Těšině u Kačmarčíků na evangelické faře.
0: Kdy nastal ve vašem životě moment, kdy jste si řekl, to musím zvládnout sám?
1: No, neřekl jsem si to, ale musel jsem. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že půjdu do té Lucerny to 6.2., tak to je, to si nikdo neumí představit, kdo to nezažil, protože mě řekli, že nikdo na tomto pódiu ještě nehrál na klavír sám a doprovázel se pro 1000 lidí a 2 hodiny v kuse. A to byl takové, jako musel jsem to zvládnout sám, ale měl jsem proto opravdu nadpřirozenou sílu, to by nešlo zvládnout, jako v těch 81 letech si to neumím představit. Ještě kdyby se mě někdo zeptal před 5 lety, šel bys do Lucerny, tak bych nad tím musel 2 hodiny přemýšlet.
0: Měl jste strach?
1: Já vůbec neznám strach. Strach je proti lásce a já nechci jít jenom lásku a já vždycky hledám to východisko prostě v té lásce a v tom odpuštění a v té radosti.

Poslechnu, co mě říká Bůh z Evangelia podle sepsání Lukášova z 18. kapitoly, 15. až 17. verš. Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkala. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je k sobě zavolal a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Rodiče mu tedy přinášeli i nemluvňátka. Chtěli, aby se octla v Ježíšově blízkosti a dopadlo na ně světlo Boží milosti, kterou Ježíš přinášel. Přicházeli, protože chtěli přijít.

že o tom není zapsáno vůbec nic. Ježíš však řekl, nechte děti, aby ke mně přicházeli. Nebraňte jim. A dodal, kdo nepřijme království Boží jako dítě, nikoli do něho nevejde. A to je řečeno i pro nás. My toho ovšem víme víc než maličké dítě. Ale i kdybychom obsáhli veškeré vědění, pořád jsme ještě Boha nemohli doopravdy poznat. Protože on převyšuje náš rozum i cit. My můžeme jen jedno. Tak jako dítě přijímá bezelstnou lásku rodičů, potřebujeme i my přijmout lásku Boží. Tak jako je dítě obklopeno láskou a péči dospělých, aby nezahynulo, tak i my jsme Boží mocí a láskou zachraňováni a vysvobozováni ze všeho ničivého a temného a zlého. A tak jako dítě v tom láskyplném společenství se svými rodiči trvá nejen chvíli, ale po celý život, tak my, rodiče i děti, jsme pozváni do společenství s Bohem nejen teď na chvíli, ale pro celý svůj život. Ano, až na věky. Všemohoucí Bože a Otče náš nebeský, od Tebe jsme přišli a Tobě patříme od těch nejmenších až po ty největší a nejstarší. Jsme vděční za všechno, čeho se nám dostalo. Za život svůj i svých blízkých. Za své domovy, za celou zem. Ty v nás probouzíš důvěru a naději svým slovem. A teď nám potvrzuješ svou pravdu a lásku. Když ty jsi s námi, pak nám všechny věci musí napomáhat ke spasení. Prosíme tě za tvou ochranu a požehnání pro všechny děti i rodiče. A z epištoly k Efeským z 5. kapitoly 2. verš. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás. Dostává se nám tu krásného oslovení. Milované děti. I ti nejmenší tomu rozumí a vycítí to, když se s nimi s láskou zachází. Všichni jsme rádi, když se setkáváme s pěkným vztahem a láskou. A teď tu jsme v Božím jménu všichni osloveni jako milované děti. Vždyť Bůh láska jest. Láska, která všechno obsahuje a převyšuje a je mocnější než všechno, co působí trápení a ohrožuje život. Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by pro nás zemi a nedal by nám život ani tu možnost, abychom se radovali a hledali pravdu a lásku. Dál je nám řečeno, následujte Božího příkladu. Ale jak ho máme následovat, když Boha nevidíme? Řekne nám k tomu něco Boží slovo? Říká nám to hned dál? Žijte v lásce. Žijte v lásce k pravdě, k lidem, k Bohu i k sobě. Vždyť nás Bůh přijímá jako milované děti. Važte si života, který nám byl dán, a žijme v důvěře, radosti a vděčnosti. Ať si nepokazíme život a to krásné v něm vlastní pošetilosti, zatvrzelosti a zbloudilosti. Žijme v lásce. To je nejlepší poslání pro život dětí i dospělých. Láska a pravda však bývá často na světě zraňována. Kolik je ve světě trápení a často i zlé vůle? Kolik lhostejnosti, nelásky a zrady? Láska se často ocitá ve slepé uličce a docela se ztrácí, takže se zdá, že nezbývá, než to pozvání k lásce vzdát. Ale nevzdávejme, vždyť sám Bůh nám v Pánu Ježíši Kristu dává záruku své lásky. Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. On nám potvrdil ve svém životě i smrti platnost a nezrušitelnost Boží lásky. To je pro nás základem a východiskem naší víry. Bůh má rád.

i nás. A když vám někdo dá najevo svou lásku, pak neřeknete, to už stačí, že s ním měl teď rád a dál už tvou lásku nechci. Když je ta láska opravdová, tak řeknete, měj mě rád pořád a stále víc. Pán Bůh nás nechce opustit ani na nás zapomenout. I my v jeho lásce trvejme, rostíme a rozmáhejme se. Jako milované děti následujme Božího příkladu a žijme v lásce.

dobré cesty a šťastné návraty. Léto s Rádiem 7.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je 5 hodin a vy možná právě začínáte ten svůj den. Ať už vstáváte do práce, vracíte se ze služby nebo si jen užíváte tiché nedělní ráno, jsme rádi, že jste s námi. Na Rádio 7 stále posloucháte noční vysílání, kterým vás tento den, což je neděle 9. srpna, provází Andrea Oudová. A za 4 hodinku vám nabídneme modlitby podle Bible. 5. díl seriálu O boží zbroji připomene štít víry. No možná uslyšíme povzbuzení, že víra není jen rozhodnutí na začátku cesty, ale také ochrana a snad i opora pro každý další krok. Tak já vám přeji, aby se i ta dnešní neděle nesla právě v tomto duchu.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Na Rádiu 7 posloucháte další pokračování modliteb podle Bible, kterými vás slovem provází Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh, který si vás zamiloval a miluje vás tak, že pro vás poslal na svět trpět svého drahého syna, abyste se mohli vrátit do vztahu s ním, do vztahu plného lásky, ať vám požehná. Na úvod bych chtěla pořad představit vám, kdo ho posloucháte poprvé. V tomto programu nechceme na prvním místě písmo studovat, chceme nad ním především rozjímat a učit se podle něj modlit. Věřím, že vám bude pomocí v modlitbách, když budete biblické texty, které zazní, sledovat ve svých biblích. V pořadu běžně používáme ekumenický překlad Bible.

Už po páté bude naším centrálním textem, o který se budeme během svých modliteb a přemýšlení opírat, oddíl zapsaný v 6. kapitole listu Efeským ve verších 10 až 18. K němu pak budeme vyhledávat další texty, které mluví k tématu. Vám, kdo posloucháte tento pořad pravidelně, už to stále vracení se ke stejnému textu může připadat trochu obehrané, ale prosím, dejme ještě několikrát Pánu příležitost, aby k nám skrze tato slova mluvil, a pojďme ho prosit, aby každému z nás konkrétně otevíral pojmy a učil nás, co mají znamenat pro náš osobní život.

Tato pasáž je v ekumenické Bibli nadepsaná nadpiskem Výzbroj proti zlému. A apoštol Pavel v ní přirovnává věřícího člověka k vojákovi, který je vyzbrojený do boje. Vyzývá věřící lidi, aby tuto Bohem připravovanou zbroj oblékli a přijali, aby se s její pomocí ve svém duchovním životě chránili před různými útoky a aby s její pomocí bojovali. Připomeňme si, o kterých třech součástech výstroje zatím byla řeč v předchozích dílech. Přečteme z listu Efeským z 6. kapitoly verše 13 až 15. Efeským 6, 13 až 15. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Podle těchto slov máme na sebe oblékat pravdu, spravedlnost a připravenost ke službě evangeliu. Podle tohoto textu jsme se už několikrát modlili. V následující chvíli, zamýšlené zase pro naše soukromé modlitby, se můžeme pokusit více soustředit na ta slova, která jsou pro nás nejdůležitější, která se nás osobně budou nejvíc dotýkat. Myslím, že když budeme chtít Bohu víc porozumět v tom, co má v těchto slovech na mysli, povede nás to i k porozumění tomu, že v některých oblastech selháváme, v něčem se mýlíme, že některé postoje a chování bychom měli vyznat jako hřích a opustit je. V tom případě nezapomínejme, že Pán Bůh kázní a vychovává ty, které miluje a vede je, i skrze bolest a pocit studu, do svobody a lásky. Můžeme se ptát Pána třeba takto. Na pás pravdy. Jak můžu, Pane, poznávat pravdu od lži? Co je, Pane Bože, pás pravdy? V čem se mýlím a pravdu neznám a hodně to ovlivňuje můj život? V čem ti nerozumím? V čem lžu? V čem se bráním, abych se nedozvěděla něco, co by mi bylo nepříjemné? O pancíři spravedlnosti můžu s Bohem mluvit třeba takto. Jak si můžu být jistá, Pane, že jsem pro tebe dost dobrá? Bojím se, že neunesu to, když mi budeš vytýkat mé chyby. Prosím, pomož mi uvěřit ti, že mě proneseš i poznáváním mých hříchů. Vím, že když mi ukážeš mé chyby, budou překvapením jen pro mě. Ty o nich už víš a miluješ mě i s nimi. Prosím, ukazuj mě, v čem hřeším a v čem nejednám spravedlivě. Prosím, proměňuj mě ve věcech, ve kterých vím, že chybuju. Ty sám je prosím měň, když mě to nejde. Prosím, dej mi uvěřit, že jsem ve tvých očích spravedlivá, protože jsem přijala odpuštění, které mi dal Pán Ježíš. Děkuji ti. Za pohotovost ke službě evangeliu se mohu modlit třeba takto. Děkuji ti, Pane, že jsi mi dal poznat, že mě máš rád a že jsi mě skrze Pána Ježíše přijal za své dítě. Jak chceš, abych ti byla k dispozici, aby se i další lidé mohli o tobě dozvědět? Pane, ty víš, čeho se bojím. Prosím tě, zmocni mě k této službě. Prosím tě, veď mě.

Znovu přečtu Efeským 6, 13 až 15 a potom během dvou písniček se můžeme podle textu modlit tak, jak nás Bůh povede. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě, evangeliu pokoje.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v 16. verši 6. kapitoly listu Efeským. Abychom přečetli i začátek věty, přidáme k 16. verši ještě začátek 14. Začátek 14. a 16. verš.

Meditujte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Podle tohoto verše budeme teď Pána prosit také o tuto duchovní zbraň ke své obraně během mé modlitby a písničky. Pane Bože, prosím, vyzbroj mě štítem víry, abych se mohla bránit zlému. Pomoz mi prosím, abych ho přijala a nauč mě ho používat. Amen.

Předesílám, že další text, který si nalistujeme, je z prvního listu Petrova z 5. kapitoly. Svou vírou se máme bránit proti útokům zlého. Víra je zde představovaná jako štít, který nás má chránit před ohnivými střelami zlého. Útok zlého může přicházet z různých stran, často nečekaných. Stojíme v boji, ve kterém nezápasíme s lidmi, ale bojujeme v duchovní oblasti. Bojujeme o to, abychom odcházeli z hříchů, které děláme, abychom nepropadali pokušením, která prožíváme, abychom odpouštěli lidem, kteří nám ublížili, abychom nepřestali důvěřovat Pánu v těžkostech, které do našeho života přicházejí. Bojujeme o to, abychom důvěřovali Pánu Bohu. Význam slova víra je důvěra. Často lépe porozumíme významu textu, když za slovo víra dosadíme důvěra. Naše důvěra Bohu má být jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti. Můžeme prožívat zpochybňování naší důvěry Bohu. Zpochybňování toho, že je dobrý, že nás Bůh slyší a že se o nás zajímá. Můžeme být zrazeni lidmi z církve nebo jinými, kteří pro nás reprezentují Boha, třeba rodiči. Můžeme být zaskočeni těžkostmi a utrpením, které prožíváme. Neprošla jsem velkým utrpením, ale vidím, že je třeba v něm bojovat se štítem víry. Otevřeme si v Bibli v prvním listu Petrově v 5. kapitole a přečtěme si oddíl od 6. do 11. verše. Také tady se píše o tom, že se potřebujeme naučit bránit v duchovní oblasti zlému svojí vírou, tedy důvěrou Bohu. Píše se tu. 1. Petr 5, 6 až 11.

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev hřvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Můžeme se podle tohoto textu modlit během písničky.

Posloucháte Rádio 7, modlitby podle Bible, ve kterých dnes mluvíme o tom, že se potřebujeme ve svém duchovním životě naučit používat svoji víru, svoji důvěru Bohu, jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. V 16. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel dává do souvislosti těžkosti a duchovní útoky, které prožíváme, a naši víru rovná se důvěru Bohu, kterou se máme proti tomuto tlaku vzepřít a bránit se. Píše, stůjte tedy vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Bolest, která stravuje naši duši, může být velká. Ve verši, který jsme četli, je popsaná jako ohnivá střela. Může vězet v naší duši hluboko, bolestně a dlouho. Měli bychom uvěřit Bohu, že se proti ní máme postavit štítem víry. Prosme Pána, aby nás od duchovních zranění uzdravil, osvobodil a naučil se jim bránit. Mnozí křesťané používají svůj štít víry pomocí formulace, že útočící slova nebo myšlenky lámou. Když říkají lámu to, prohlašují tím, že to, co slyší nebo cítí, není pravda, že je to lež. Někdy připojují text písma, ve kterém prohlašují, co pravda je, co říká Pán, a tím se více brání. Uvedu příklad. Třeba prožívám ve svém srdci pocit, že hřeším tak, že mě Bůh zavrhl a nemůže mě už odpustit. Když si uvědomím, že o mě písmo říká něco jiného, můžu říci, lámu to, že mě Bůh zavrhl. Není to pravda. V listu Římanům v 10. kapitole 9. až 11. verši je psáno. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Věřím v Pána Ježíše, že za mě zemřel a potom ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Budu tedy spasená, protože Bůh to prohlašuje v písmu. Útok může být ovšem úplně jiného charakteru. Můžu si myslet, že protože jsem spasená, nemusím už Bohu dál skládat účty ze svého chování a můžu dělat, co chci. I tady můžu říci, lámu tento svůj postoj. Písmo říká, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Prosím, Pane Bože, o odpuštění a o pomoc, abych žila čistě. V době utrpení můžeme žít s pocitem, že Bůh nás neslyší nebo že si třeba v našem trápení libuje. Potřebujeme se vzepřít tomuto pocitu, například položením důvěry na slova z Matoušova evangelia 10. kapitoly 29. až 31. verše. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Můžeme použít svůj štít víry tak, že prohlásíme. Lámu to, že mě Bůh neslyší, jsou spočítané i vlasy na mé hlavě. Nerozumím tomu, co se děje, ale věřím Bohu. Nebo si třeba nemůžeme pomoci a nějakého člověka nemáme rádi. Můžeme vyhlašovat, lámu svoji nenávist, i ten člověk je Božím synem a Bůh ho miluje. Žehnám mu. Tomuto způsobu obrany učil už Jan Amos Komenský, jinými slovy, ale stejným postojem.

Čas naší relace se blíží ke konci. Vraťme se na závěr k našemu sjednocujícímu textu v 6. kapitole listu Efeským a stišme se v modlitbě a v prosbách o duchovní vyzbrojení, o upevnění naší zbroje a schopnost bránit se štítem víry. Budeme číst verše 10, 11, začátek 14. a 16. verš. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Končí modlitby podle Bible, kterými vás provázela Helena Brdečková. Přeji vám požehnaný a pokojný týden, který je před námi, a těším se na další setkání nad Božím slovem. Příští týden se budeme modlit za další duchovní zbraň, za přilbu spasení. Pokoj vám.

Pořad modlitby podle Bible završil naši nabídku pořadu pro noční vysílání pro neděli s datem 9. srpna. A noční vysílání se tudíž pomalu chýlí ke svému konci. Jsem ráda, že jste ho nebo anebo jeho část strávili s námi. Přeji vám, aby ta dnešní neděle byla naplněná pokojem, odpočinkem i třeba nějakými milými setkáními. Za malou chvíli už vysílání převezme Kateřina Hodecová, která vás provede nedělním ránem. Za Rádio 7 se loučí Andrea Audová. Přeji vám požehnanou neděli a naslyšenou.

0: Krásné, dobré a sváteční ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je neděle 9. srpna, přeji vám, aby ten dnešní den pro vás byl dalším důkazem Boží blízkosti a lásky. Toho, že Bůh se zajímá o každého z nás a že nikoho z nás nenechává jen tak. Chce to mít oči otevřené. Oči srdce i ty fyzické oči. Protože někdy kráčíme životem, jako bychom byli úplně slepí. Tak kéž se vám dnes daří nemíjet to podstatné v životě. No a tady už je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás dnes ráno připravili. Tichý čas, to je prostor vstoupit do nového dne s modlitbou a taky biblickým textem. Ve 6:45 můžete spolu se mnou otevřít své Bible a strávit chviličku v takovém tom pomyslném ústraní. Tahle chvilka je hrozně důležitá. Pomůže nám správně nastavit hodnoty a priority. Důležitější než to, co se dělo, bylo pro starozákonního člověka to, co si myslí a co dělá. Podstatný výchozí bod úvahy, kterou nabídne studna slova ve 6:45, to je právě tento bod a spolu s Jiřím Hurtou znovu otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu. Hodinka mezi 7 a 8 bude opět věnovaná čtení Bible. Prolistujeme tuhle vzácnou knihu a přečteme si kousky z nejrůznějších jejich úseků. To proto, že Bible skutečně má potenciál nasytit lidskou duši. Připadá vám někdy, že vaše úsilí ve službě Bohu přichází vniveč? Poslechněte si, jak se na to dívá Karel Káňa. Jeho sváteční slovo v podání Luďka Brdečko uslyšíte po 8. hodině. Nemůžou být dva volové zapřeženi do jednoho jha. Vždy ten silnější potáhne na svoji stranu. A ne, co to znamená nepřátelství se světem? O tom káže po 9. hodině Radek Hejret, který byl hostem Bratrské jednoty baptistů v Šumperku. Tak tolik velice stručně několik příštích hodin, které vás čekají v programu Rádia 7. Snad si vyberete. Dobrý poslech, přeje od mikrofonu ještě jednou Kateřina Hodecová.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

Skupina Noé Miracles otevřela hudební nabídku dnešního rána v programu 7. Teď je to kapela SP s písní, která připomíná důležité biblické zaslíbení, totiž že náš smutek se nakonec změní v tanec.

Jamie Kimmett nás dovedl ke 6:45 a to je čas pro tichý čas. Chcete-li, vezměte do ruky své Bible a nalistujte 13. kapitolu Matoušova Evangelia. Budu číst od 44. verše.

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Ježíšova podobenství vždycky přinášejí nějaký důležitý princip, který si máme osvojit pro svůj praktický život. A tahle dvě podobenství, tedy o pokladu v poli a o perle, mají jedno společné. Ten člověk, který najde poklad anebo objeví vzácnou perlu, ti oba udělají jednu zásadní věc. Jdou, prodají všechno, co mají, a aby získali to jedno. Říkám si, jak je to těžké pro nás dnes. Představa, že se kvůli něčemu vele důležitému v našem životě vzdáme všeho ostatního. Myslím, že dnes v časech hojnosti, kdy jsme se zvykli na pohodlí a dostatek všeho, máme opravdu problém se vzdávat. Vzdávat věcí, vzdávat požitků, vzdávat pohodlí. Chceme mít všechno. A tak i víru v Boha a všechny ty poklady, které v něm nacházíme, někde bereme jen jako přídavek k tomu našemu spokojenému životu. Ale ono je to v životě opravdu často tak, že si musíme vybrat buď jedno nebo druhé. A ve vztahu s Bohem platí to, že Bůh nás chce celé, protože On se nám taky dal celý, se vším všudy. Obětoval to nejvíc, co mohl. A tak je míček na naší straně. Stojí nám Bůh za to? Je pro nás tak důležitý, že jsme schopní se kvůli němu některých věcí a možná i lidí vzdát? Je pro nás tak důležitý, že ho upřednostníme, že mu dáme opravdu to první místo ve svém životě? Neříkám, že je to jednoduché. A také je potřeba se vyvarovat některých zbrklých reakcí. Ale v tom v hloubce našeho srdce víme, jestli je Bůh pro nás ta jednička, ten nejdůležitější, anebo jestli ho opravdu máme jako pojistku dobrých věcí a požehnání. Musíme si vybrat. A to nám připomínají i tahle dvě kraťonká podobenství. Jde o království nebeské, takže jde o hodně. Je důležité uvědomovat si, že království nebeské není alternativa, kterou si vybíráme a zase odkládáme. Je to opravdu buď a nebo. A tak kéž máme odvahu být jako ten, kdo našel poklad a z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole, aby bylo jasné, že ten poklad je jeho. A ten obchodník s perlami, víte, kolik jich musel mít a jak musel být bohatý, ale prodá všechno, co má, aby získal tu jednu jedinou, tu unikátní, tu nenapodobitelnou. Tak kéž je pro nás Bůh takhle důležitý. Pane Bože, děkuji ti za trpělivost, kterou s námi máš. Děkuji za to, že rozumíš tomu našemu někdy pohodlnému váhání a potřebě schraňovat si věci pro sebe. Prosím tě, odpusti nám to, odpusti mi to. A dej nám odvahu víry, tak abychom v té důvěře a víře, že jsme našli opravdu nenahraditelný a nejvzácnější poklad, abychom měli tu odvahu a víru vzdávat se věcí, které nám brání uvidět celou tu krásu, nebo které nám brání dělat věci tak, jak je chceš ty. Dej nám k tomu, prosíme, tu hlubokou oddanost pramenící z lásky k tobě. A děkuji za to, že tvoje láska samotná je pro nás tím důležitým motorem v tomto rozhodování. Amen.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Dnes v neděli 9. srpna vás provází Kateřina Hodecová. Přejeme vám krásný a klidný den.

0: Několik příběhů z historie izraelského putování po poušti připomnělo už minulé vydání pořadu Studna slova. Apoštol Pavel je na stránky prvního listu Korinským vybral proto, aby své čtenáře varoval před podobným postupem. Také o modloslužbě bude řeč v dalších minutách, ve kterých znovu nahlédneme na stránky 10. kapitoly zmíněného listu. Procházíme je díky archivním nahrávkám se záznamem hlasu kazatele Jiřího Hurty. Na té dnešní se zub času opravdu podepsal, ale věříme, že obsah je aktuální i dnes. Tak dobrý poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Posledně jsme se zabývali slovy apoštola Pavla v prvních 6 verších 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde připomíná, že staří Izraelci, kteří vyšli z Egypta, měli účast na boží milosti i na svátostech, které jsou jejími prostředky, a přece jim to nebylo nic platné, protože se boží vůli nepodrobili, zahynuli na poušti a do země zaslíbené nedošli. A Pavel píše dál, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Tak tedy mějme na zřeteli, že to, co čteme o Izraeli, není historický záznam, nýbrž předobraz, který má sloužit nám jako poučení i výstraha. Bible není učebnice historie. Její pisatelé pojem historie ani neznali. Důležitější než to, co se dělo, bylo pro ně to, co si lidé mysleli. Skutečnost, která je zapsána v Písmu svatém, je takového druhu, že ukazuje na něco důležitějšího v budoucnosti. Je to zapsáno, jak říkají kraličtí, u figuře. Starý zákon všemi svými prsty ukazuje na Krista. A proto i vše, co učinil Bůh s lidem staré smlouvy, je předobrazem pro lid smlouvy nové. Jsme tedy napomenuti, abychom netoužili po zlém, jako Izrael na poušti. Tím zlem, po kterém křesťan žijící z milosti může zatoužit, je podle citace především modlářství. O Izraeli čteme, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. V jiném překladu čteme, že vstali, aby dováděli. Ale nejpřesnější je text z 32. kapitoly Exodu ze 6. verše. Nakonec se dali do nevázaných her. Otevřeme-li si tento příběh ve Starém zákoně, poznáme, že se to stalo za Mojžíšovy nepřítomnosti. Mimochodem, to, co se dálo v Korintu, se rovněž dělo za Pavlovy nepřítomnosti. A nešlo vůbec o nějaké neškodné hodování. Šlo o účast na modlářském kultu a orgiastickou slavnost kolem zlatého bíčka. To slovo řeckého textu neoznačuje pouze kultický tanec, ale zahrnuje i projevy orgiastické zvrácené sexuality. Nešlo tedy o nějaké nevinné dětinské hry, nýbrž o pustou pohanskou nevázanost. A proto se také hned v následujícím verši mluví o smilnění, které mělo za následek smrt 23 tisíc Izraelců. Pavlovo varování korintských je na místě, protože právě v Korintu stál největší chrám bohyně lásky Afrodity, jejíž prostitutky a prostituté sloužily především námořníkům. Smrt Izraelců kvůli smilnění se týká izraelského pobytu v Šitímu, kde moábské ženy svedly lid k uctívání Baal Peora, jak čteme v 25. kapitole knihy Numerí. Víme, že žena má na muže velký vliv. Dokáže ho leckdy strhnout k víře právě tak, jako k nevěře. Zde však jde především o nebezpečí, že i křesťané si se svodem smyslnosti často zahrávají, a mohlo by to stát život. Srovnáte-li Pavlův údaj o zabitých Izraelcích se zněním starého zákona, zjistíte, že jich bylo dokonce 24 tisíc. Ten počet 23 tisíc je uveden teprve v další kapitole jako počet povolaných k službě. Vysvětlení je prosté. Když apoštol Pavel psal své listy, neměl po ruce Bibli jako my, aby si příslušné místo nalistoval. Vždycky citoval z paměti, buď podle hebrejského nebo podle řeckého textu. Údaj, který máme před sebou, je vzácným místem, kde došlo k přehození čísel. Toto místo je i dokladem nesmyslnosti verbální, tedy slovní inspirace. Pavlova znalost písem je pro nás přesto zahambující, protože apoštol Božím slovem důsledně žil a nesl jeho zvěst věrně celým tehdejším světem. Jak ubozí jsme ve své znalosti, a tedy i v křesťanském životě, my, kteří žijeme v pohodlí a máme Bibli kdykoliv po ruce. Pavel varuje dál před pokoušením Pána. V 78. žalmu čteme o Izraelcích, že srdcem pokoušeli Boha, když vyžadovali stravu podle své chuti. Když vyšli z Egypta, jejich pokrm byl prostý a chudý. Zastesklo se jim po egyptských hrncích masa. Propadli proto malomyslnosti a mluvili proti Bohu i proti Mojžíšovi. Šlo tedy o nevěru a neposlušnost, která vždycky svádí Boží lid z cesty věrného následování. Víme ze starého zákona, že ti, kdo takto pokoušeli Boha, byli zahubeni hady. A Pavel svou připomínkou varuje, že podobně se stane tomu, komu nestačí to, co mu z milosti bylo dáno. Vlastní žádosti ve spojení s nedůvěrou k Bohu se pak samozřejmě projevují i reptáním. Reptání bylo přímo typickým projevem Izraele na cestě pouští. Objevuje se poprvé hned po výjití z Egypta, jak čteme ve 14. kapitole Exodu, v 15. i v 16. A když pak začala reptat celá pospolitost, zahynulo celkem 14 700 lidí, než se podařilo Áronovi ránu zastavit, jak čteme v 17. kapitole knihy Numerí. Pavel ovšem uvádí, že tuto ránu nespůsobil sám Hospodin, nýbrž zhoubce, jakožto vykonavatel soudu a Boží posel. S něčím podobným jsme se setkali i ve druhé knize Samuelově, když David dal svévolně sečíst lid a anděl šířil zkázu mezi lidem. Možná, že nad tím označením zhoubce se dnes leckdo pousměje, jenomže tak lacino se věc odbýt nedá. Tím zhoubcem je ve skutečnosti sama morová nákaza svévolných životních způsobů. Copak nevidíme, jak právě tyto způsoby šíří i dnes svou jedovatou atmosféru do celé společnosti? Slyšíme, jak se volá ustrašeně o ohrožení lidstva jadernými zbraněmi. Ale copak nechápeme svůj omyl? Kdybychom všichni žili v souladu s vůlí Boží, ani hory těchto zbraní by žádné nebezpečí neznamenaly, protože by nebylo nikoho, kdo by je ke zhoubě použil. Smrtelným nebezpečím je ve skutečnosti jed, který se denně dostává do lidí propagováním svévolného a na Bohu nezávislého způsobu života, který rozbíjí vztahy, utvrzuje sobectví a působí, že člověk se člověku stává vlkem. Tento zhoubce zasahuje samozřejmě i do života církve, která tu má klíčovou úlohu, protože stojí na přelomu věků. Toto zhoubné nebezpečí se tedy týká i nás, u nichž se setkali konce věků. Tak by se totiž dala přeložit rovněž poslední slova. V těchto slovech je obsaženo vědomí, že současnost je oním přelomem, ve kterém se setkává konec věku starého s počátkem věku nového. Ale to znamená, že tam, kde je přítomen Kristus a s ním i jeho církev, se objevuje nejen světlo jeho spásy, ale současně i temné stíny konce celé dosavadní epochy, které vystupují tím ostřej, čím je světlo jeho pravdy a lásky intenzivnější. Kdybychom Pavlovo napomenutí vyjádřili slovy Janovými, znělo by tedy takto. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkám-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Kéž toto slovo platí o každém z nás.

Napomenutí před tím, aby nebyl člověk člověku vlkem, zařadil do závěru své úvahy kazatel Jiří Hurta. Přidal i slova z listu apoštola Jana plná světla s nabídkou očištění od hříchu. Východisko tedy existuje, skrývá se v boží nabídce odpuštění a nového začátku, kterou Bůh směřuje ke každému člověku. Zastavit se u ní aspoň na chvíli. I to je možné kdykoliv, třeba právě teď. Díky, že jste nás poslouchali. Archivní nahrávky v pořadu Slova, studna slova zazní zase za týden. Pro tuto chvíli se tedy loučíme. A jenom prozradím podtitul dalšího dílu, tentokrát bude Jiří Hurta mluvit o jistotě v životě.

0: Bylo 7 hodin, posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vám dobré ráno a hezké vstávání přeje Kateřina Hodecová. Před námi je teď taková klidná hodinka. Hodinka věnovaná čtení Bible a také poslechu klidných, no to jsem možná trošku předpojala, rozhodně hezkých a hlavně písní, které mají obsah. A tak teď začne skupina We Are Messengers a připomene nám, že Bůh je dobrý. V téhleté písni zazní mnohé, co budeme také číst v této hodince. Budeme si připomínat Boží vlastnosti a Boží skutky. Budu pro vás vybírat úryvky, které pro mě samotnou jsou nosné a důležité. A tak doufám, že se přidáte. A pokud byste chtěli třeba přidat nějaký svůj úryvek, napište nám do redakce. My moc rádi ty vaše oblíbené úryvky také zařadíme do tohoto svátečního nedělního čtení. Pište nám na radio7@radio7.cz.
1: Eyes to the ground, not sure I belong. Why'd you stick around? I thought you'd be gone. Why do I feel this way? I got nothing to say. Won't you hold?

Dnešní čtení z Bible začneme v knize Žalmů. Vybrala jsem pro vás ten 146. A ten zní: Chvál duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život. Svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země. Tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachová věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otevírá oči slepým. Hospodin sehnuté napřimuje. Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ujímá se sirotka i vdovy. Své volným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně. Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení.

Ještě zůstaneme ve Starém zákoně. Přečtu vám začátek 16. kapitoly z knihy proroka Ezechiela. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, seznam Jeruzalém s jeho ohavnostmi. Řekni, toto praví panovník Hospodin dceři jeruzalémské. Původem a rodištěm si z kenánské země. Tvůj otec byl Emorejec a tvá matka Chetejka. A tvoje narození? V den tvého narození nebyla odříznuta tvá pupeční šňůra. Nebyla si umyta vodou, abys byla čistá. Nebyla si potřena solí ani zavinuta do plánek. Žádné oko nad tebou nepojala lítost, aby ti aspoň něco z toho udělali ze soucitu s tebou. V den svého narození si byla pohozena v poli, protože si vzbuzovala hnus. Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě, jak se třepeš ve vlastní krvi, a řekl jsem ti, když si ležela ve vlastní krvi, žij. Řekl jsem ti, když si ležela ve své krvi, žij. Dal jsem ti růst jako tomu, co raší na poli. Vyrostla si asi velká. Rozvinula se z doplného půvabu. Ňadra dostala tvar. Vyrostlo ti ochlupení, ale byla si docela nahá. Šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě, a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu. Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok panovníka Hospodina, a stala se mou. Umyl jsem tě vodou, smyl jsem z tebe tvoji krev a potřel jsem tě olejem. Pak jsem tě oblékl do pestrého šatu, obul ti opánky z tachaší kůže, ovinul ti pás z jemného plátna a zahalil tě hedvábím. Ozdobil jsem tě ozdobami, na ruce jsem ti dal náramky a na hrdlo náhrdelník. Navlékl jsem ti chřípí kroužek a do uší náušnice. Na hlavu jsem ti vložil překrásný věnec. Byla si ozdobena zlatem a stříbrem. Tvé oděvy byly z jemného plátna, hedvábí a pestrých látek. Jedla si pokrmy z bílé mouky, medu a oleje. Stala ses nesmírně krásnou a dosáhla si královských poct. Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu. Byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem na tebe vložil. Je výrok panovníka Hospodina.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť Bůh tak

0: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Na Bibli miluju, že nezakrývá nic složitého, že se neskrývá za hezká a líbivá slova, že neslibuje pohodlíčko, ale že je velice reálná. Ať už popisuje příběhy konkrétních lidí, anebo připouští to, že v životě to není vždycky úplně lehké. A tak si teď pojďme pro potěšení přečíst úryvek z prvního listu Petrova ze 4. kapitoly. Čtu od 12. verše. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež, nebo jiný zlý čin, nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

Každou neděli v hodině mezi 7 a 8 čteme nejrůznější úryvky Bible. Je to dobré proto, abychom získávali jakýsi ucelený dojem, o čem všem Bible mluví. Zároveň je důležité číst Bibli v kontextu a postupně. A tak se teď vrátíme k listu Římanům, konkrétně dnes 7. kapitole. A po písničce Petra Křemena uslyšíte tedy 7. kapitolu Římanům.

List Římanům, 7. kapitola. Což nevíte, bratři, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem jen pokud je živ. Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi, když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, odevzdá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. Právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Co tedy máme říci? Že je zákon hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona. Když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

Posloucháte sváteční nedělní vysílání Rádia 7, je 9. srpna. Pomalinku se blížíme k 8. hodině a v tomto čase čteme Bibli. Pojďte se mnou teď do Lukášova evangelia, tam je v 9. kapitole zapsaný příběh o uzdravení posedlého chlapce. Když příštího dne se stoupili z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. A hle, jakýsi muž ze zástupu volal, mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z nenadání vykřikuje.

a lomcuje jim, až má pěnu kolem úst. Jen stěží od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás. Přiveď sem svého syna. Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a skroutil křečí. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. Všichni žasli nad velikou mocí Boží.

Naše dnešní čtení Bible zakončíme v knize Přísloví. Přečtu vám závěr 8. kapitoly. Je to psáno o moudrosti a od 22. verše se píše: Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila. Ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila. Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, když upevňoval nebesa, byla jsem přitom. Když vymezoval obzor nad propastnou tůní, když se zhora zavěšoval mračna, když sílili prameny propastné tůně, když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země, byla jsem mu věrně po boku. Byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. Hrají si na jeho pevné zemi. Mým potěšením je být s lidskými syny. Nyní tedy, synové, slyšte mě. Blaze těm, kdo dbají na mé cesty. Slyšte napomenutí a buďte moudří, nevyhýbejte se tomu. Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši. Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Minula 8. raní posloucháte sváteční nedělní vysílání Rádia 7 s datem 9. srpna. Od mikrofonu vám krásný a klidný den přeje Kateřina Hodecová. A třeba vám k tomu klidu a vnitřnímu pokoji pomůže i sváteční slovo Karla Káni, které přečte Luděk Brdečko.
2: Sváteční slovo.
3: Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Izajáš 49:4. Každý den života má tu prazvláštní vlastnost, že je neopakovatelný. Včerejšek je definitivně pryč, už se nikdy nevrátí. Dnes máme novou šanci udělat něco hodnotného. Když ji promarníme, nikdy už nedostaneme dnešek zpátky, abychom jej napravili. Tak plyne jeden den za druhým, až jednou vypotřebujeme ten poslední. Tak nám v tom rychle pomíjejícím životě vyvstává otázka, čím jsme ten život vlastně naplnili. Využili jsme jej nebo promarnili? Mohli jsme život využít lépe? Při pohledu dozadu vidíme hlouposti, kterými jsme se zabývali, zbytečnosti, u kterých jsme jen utratili čas. Někdy poznáváme, že úkoly, které jsme tehdy považovali za neodkladné, důležité, byly z dnešního pohledu malicherné. Naopak někdy trpce litujeme, že čas, který jsme těm jen zdánlivě důležitým úkolům věnovali, měl patřit rodině. Zvláštním způsobem ošidná je duchovní práce lidí věřících v Pána Ježíše. Víme z písma, že máme sloužit druhým. Často to, co učiníme bližním, je, jako bychom to učinili samotnému Pánu. Pohání nás také vědomí věčného života a věčné smrti. Rádi bychom lidem pomohli, aby v Kristu přešli ze smrti do života. Jsme vysoce motivováni pracovat s nasazením. A právě tady je možné, že budeme tolik chtít vyhovět lidským potřebám, že odsuneme potřeby své rodiny nebo boží volání jinam. V Biblii je několik příkladů, kdy byl život zhodnocen pesimisticky. Snad nejznámější je okřídlený výrok kazatelův, marnost všech marností, všechno je to marnost. Dále připomeňme Jákoba, který na faraonovu otázku, kolik je mu let, odpověděl zarážejícím způsobem. Času mého putování bylo 130 let, nemnohá a zlá byla léta mého života. Genesis 47:9. A prorok Izajáš, když popisuje toho, kterého nazývá otrok Hospodinův, zaznamenává jeho slova. Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Izajáš 49:4. Milí posluchači, také máš dojem, že jsi se v životě namáhal zbytečně? Že jsi svou sílu vyplýtval pro nic? Možná patříš ke generaci, která se modlila za probuzení. Možná jsi svůj čas a sílu vydal ve svém sboru v církvi. A možná nevidíš, že by přišlo k Pánu Ježíši nějak mnoho lidí a že by ten sbor, kde jsi tak pracoval, nějak moc pokročil vpřed. Jestli se po tolika letech námahy nic nezměnilo, v mysli se vynoří otázka. Neměl jsem se raději věnovat něčemu jinému? Ten, kterého v prorocké předpovědi cituje prorok Izajáš, je sám Pán Ježíš. Hospodin mu říká, ty jsi můj otrok Izraeli, na něm zjevím svou slávu. Já jsem však řekl, zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Pán Ježíš na kříži docela dobře mohl mít tento pocit. Jeho dílo se zdálo být v troskách, národ Izrael se neobrátil. Mnoho uzdravených a vysvobozených od démonů nebylo tady, aby ho bránili proti nespravedlivému rozsudku smrti. Pár žen nad ním plakalo a učedníci, do kterých tolik investoval, se rozprchli. Nezápasil on nejvíc s pocitem zbytečně jsem se namáhal, ale on ve stejném verši dodává moc důležitou větu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Ano, lidé a události mohou zničit, co jsme kus života namáhavě budovali. Avšak mé právo je u Hospodina. On viděl, co jsme dělali a s jakým postojem srdce. Má odměna je u mého Boha. On tě ve svém království odmění za tvou práci, kterou si pro něj dělala, kterou si pro něj dělal. Tak jako svého syna vyvýšil po jeho smrti a zmrtvých stání, tak i tebe odmění za službu, kterou si pro něj a podle jeho pokynů dělal. Milí posluchači, pokud žiješ pro Pána Ježíše a sloužíš mu, nežiješ nadarmo a nevyplýtváš svou sílu pro nic. Lidé tvou službu nemusí přijmout, ale tvé právo je u Hospodina a tvá odměna je u tvého Boha. Když to zhrneme, žijíme své dny užitečně, jestli nechceme prožít marný život. Nejlepší možnost, jak žít užitečně, je sloužit Hospodinu celým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou.
1: Namáhal ses zbytečně. To je titul svátečního slova Karla Káni, které četl Luděk Brdečko.

Pod dnešním datem v kalendáři najdete napsáno jméno Roman. To nosila jedna panovnická dynastie a nikoli bezvýznamná. Romanovci vládli v Rusku v letech 1613 až 1762. Nejvýznamnějším panovníkem z tohoto rodu byl určitě Petr I. Veliký, který byl ruským carem od roku 1682. V roce 1697 se vydal inkognito do západní Evropy a seznamoval se tam s technickým, hospodářským a společenským pokrokem. Najímal důstojníky, umělce, vědce a techniky pro připravované ruské reformy. Po návratu vedl současně válku, potlačil domácí povstání, reorganizoval armádu a v roce 1703 založil nové hlavní město říše Sankt Petersburg. Reformy státní, církevní a soudní správy vytvořily z Ruska absolutistickou monarchii evropského typu. Jediným vládcem zůstal car, bojaři byli proměněni v služebnou šlechtu a říše byla rozdělena na gubernie. Jen pro úplnost dodejme, že posledním carem následující dynastie i celého Ruska byl Mikuláš II., který vládl od roku 1894. Po říjnové revoluci v Rusku byla v červenci 1918 na přímý rozkaz Vladimíra Iljiče Lenina a bolševického vedení celá carská rodina brutálně povražděna. Dnes je také Mezinárodní den původního obyvatelstva.

0: Kalendárium.
1: 9. srpna roku 1945 byla svržena atomová bomba na Nagasaki. Po Hirošimě šlo o druhý cíl atomové bomby svržené na Japonsko. Nagasaki bylo vybráno jako záložní cíl, protože nad původním místem, městem Kokura, byla velká oblačnost. Výbuch způsobil devastaci větší části města a okamžitou smrt asi 40 tisíc obyvatel. Dalších 25 tisíc lidí bylo zraněno a tisíce dalších později zemřeli na následky radioaktivního ozáření. Celkem zahynulo asi 74 tisíc obyvatel města. V roce 1821 se narodil rakouský hluchoslepý básník, filozof a tvůrce dotekové abecedy Hieronymus Lorm. Pocházel z židovské rodiny z Mikulova. Kvůli náhlé ztrátě sluchu v 15 letech a postupnému zhoršování zraku se stal tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, takzvané Lormovy abecedy. V roce 1942 se narodil rabín, spisovatel a disident Karol Sidon. Do roku 1968 působil jako dramaturg ve studiu Jiřího Trnky. Po příchodu sovětských vojsk do naší vlasti nesměl publikovat ani nijak veřejně působit. Podepsal Chartu 77. V roce 1983 byl donucen emigrovat do Německa, kde konvertoval k judaismu. V roce 1992 se stal pražským a vrchním zemským rabínem. Z této funkce odstoupil k 1. červenci roku 2014.

V roce 1429 zemřel Jakoubek ze Stříbra, husitský kazatel a přítel Jana Husa. Prosazoval přijímání podobojí a výrazně se podílel na vzniku 4 artikulů pražských. Od roku 1419 pak působil Jakoubek jako kazatel v betlémské kapli. Nejznámější je soubor jeho kázání Česká postila. V roce 1742 zemřel kantor, kazatel a autor zpěvníků Jan Liberda. Studoval v Halle, odkud se vrátil na místa svého dětství a stal se kantorem v Ježíšově kostele v Ježíšově škole u Ježíšova kostela v Těšíně. Historické prameny se o něm zmiňují jako o geniálním učiteli. Protože díky jeho výchově konvertovala jedna žačka židovka ke křesťanství, což v té době nebylo možné, byl Liberda vykázán do exilu. Mimo jiné sestavil kancionál Harfa Nová, jedno z nejlepších literárních děl pobělohorského exilu. A připomeňme ještě rok 1883. Tehdy zemřel Robert Moffat, skotský misionář v Africe. V 19 letech se nechal zapsat v londýnské misijní společnosti jako zájemce o misii v Africe. O 2 roky později je vyslán do kapského města. Díky jeho působení uvěřil náčelník kmene Afrikánců v Namíbii a došlo k překladu Bible a Bunyanovi poutníkovi cesty do cvanštiny. Moffatovi měli 10 dětí. Jejich dcera Mary se později vdala za cestovatele a misionáře Davida Livingstona. Tak tolik kalendář a kalendárium Rádia 7 s datem 9. srpna. Připravili je Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Nechci už jen přežívat, nechci být sám. Bože, potřebuji, abys rozluštil, co je v mém nitru, znělo v písni Coryho Asburyho.

Na Rádiu 7 začíná půl hodinka pozvánek na nejrůznější zajímavé akce. Pokud i vy o něčem víte nebo sami něco organizujete, neváhejte a napište nám na adresu pozvanky@radio7.cz. A já vás teď zvu na druhý ročník Worship Academy v Ostravě. Je to druhý ročník školy Chval, která se zaměřuje na muzikanty, skladatele, milovníky chval a chválící kapely, kteří chtějí věnovat několik dní tomu, aby se zdokonalili ve vedení chval. Organizátoři zvou přijeď načerpat, posunout se, získej odpovědi na otázky a pojď trávit čas s dalšími stejně zapálenými. Čeká tě vyučování a semináře v podání zkušených worship lídrů. Až 7 workshopů pro zpěváky a muzikanty rozdělené do skupin podle nástrojů, teorie i praxe. Akce se koná 13. až 16. srpna od čtvrtka do neděle v církvi bratrské v Ostravě v kostele parku a v kostele v parku a ten sídlí na třídě 28. října 148 v Ostravě. Pokud se chcete hlásit e-mailově nebo vůbec elektronicky, musíte na stránky portal.cb.cz a tam natrafíte na druhý ročník Worship Academy. Tak to je pozvánka do

si můj vítr v plachtách, co mě po vlnách uhání, a sám ani neví, že mě potápí.

S další pozvánkou míříme na multižánrový křesťanský festival United ve Vsetíně. Letos se koná 20. až 23. srpna. Pokud chcete podrobné informace, hledejte na festivalunited.cz. Tam najdete rozpisy všech možných seminářů, workshopů, koncertů, program, kde, čeho, co se v těchto nabitých třech dnech na Vsetíně koná. Hrát vám budou třeba z českých interpretů Pavel Helan, Spotlight, Azimut, Heart of Worship, Blamačské chvály, to už jsme na Slovensku tedy, Jana Zibalová a další. Mezi hlavními řečníky najdete třeba Žanet Oubrechtovou, Tomáše Kadlece, Daniela Skokana, Ráchel Bícovou a další. Stále je možné ještě se přihlásit a přijet nejenom tedy jako účastník, ale třeba i jako dobrovolník. Těch je vždycky málo, to víme i z rádia. A navíc, pokud se rozhodnete na United přijet, tak možná se tam můžeme i potkat osobně. Totiž opět je součástí programu United také Altán Rádia 7, což je takový přístřešek v místním parku blízko hlavního náměstí, kde probíhá ten hlavní program. A tam bude probíhat spousta rozhovorů s interprety a také s vedoucími různých seminářů a workshopů celého festivalu. Tak pokud se chcete zastavit, budeme moc rádi a rádi se s vámi potkáme.

další pozvánkou míříme do svatého Jana pod Skalou ve Středočeském kraji. Tam se koná další akce Sdružení Singles Plus, což je sdružení pro nezadané křesťany. A tentokrát se můžete zúčastnit turistického výletu. Čeká vás výstup na výhled nad Janem, to je trošku náročnější, lehké občerstvení a dále se budete posouvat po naučné trase do Srbska s možností obědové večeře a pak vás čeká návrat do Prahy vlakem. Tak pokud jste ze Středočeského kraje a rádi byste si vyšlápli, rezervujte si datum 22. srpna a pak vás čeká výlet se sdružením Singles Plus.

0: Tohle byly pozvánky na Rádiu 7. Snažíme se vás aktuálně informovat o zajímavých událostech, které se dějí a které jsou většinou s lidmi, kteří stojí za pozornost. Pokud víte i vy něco zajímavého, něco, co by mohlo zajímat posluchače Rádia 7, určitě nám napište a my vaši zprávu moc rádi pošleme dál. Adresa je pozvanky@radio7.cz.
1: Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je to 9:00 dopolední. Posloucháte Rádio 7, od mikrofonu vám hezký a klidný den přeje Kateřina Hodecová. A už teď v tomto čase vás chci pozvat k poslechu bohoslužby. Tentokrát jsme pro vás vybrali promluvu Radka Hejreta na téma Kdo je centrem tvého života? A uslyšíte ji za necelou čtvrt hodinku, ale do té doby vám budeme hrát písně, které připomínají, jak je Bůh dobrý.

Spojit se se srdcem tvým, to byla touha skupiny Onmy, kterou jste právě poslouchali. S další skladbou je tu Jirka Jelínek a se svými spolupracovníky a má název Věřím, ty jsi Bůh. Tahle věta nebo možná fráze může být tak jednoduchá a zároveň někdy tak těžká, když procházíme tím šedým údolím, tím údolím stínu a smrti, zkrátka nelehkými oblastmi a úseky života. Vyznat svou víru v Boha navzdory okolnostem, to chce opravdu velikou odvahu.

0: Je 9:45 a v programu Rádia 7 to každou neděli znamená pozvánku k poslechu záznamu bohoslužby. Tentokrát vám nabídneme promluvu Radka Hejreta, který byl hostem v Bratrské jednotě baptistů v Šumperku. A jeho promluva má v názvu důležitou otázku. Kdo je centrem tvého života?
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Dobré ráno, Bokertov, šalom. Jsme se dneska ráno takhle zdravili před snídaní u našich vzácných hostitelů a moc si toho vážíme, jak jste nás tady s láskou přijali, netoliko tady vzácná rodina, která se nás ujala a s kterou už jsme měli možnost se potkat na dalších akcích, které už byly před nějakým časem, ale taky moc děkujeme celému společenství, celému sboru. Já si vás teďka dovolím trošku prohlédnout, protože já jsem tady byl, už je to drahně let zpátky, s exit tourem, už jsme tady byli několikrát na misijních výjezdech ve školách, tak vidím tamhle Petra a vidím Hlavsovi a vidím mnohé tváře, mladší i starší a mnohé si vybavují, ale nechtějte po mně, abych si pamatoval jména. To je můj velký problém. A tak se dneska tady cítím velmi dobře v tomhle vašem společenství. Vždycky se cítím dobře v Božím lidu. A ono tady zaznělo jako to moje představení. Já tu nejsem sám, jsem tady s mojí drahou manželkou Ludmilou, která tady sedí vepředu a také se něco pro vás připravila potom jako na závěr, nějakou hebrejskou chválu, ale vy mě možná znáte někteří jako pastora apoštolské církve, tak musím říct, že ke konci února letošního roku jsem složil funkci pastora apoštolské církve, jsem tady již emeritním nebo bývalým pastorem a to hlavně z toho důvodu, že těch klobouků na mé hlavě už bylo hodně, nebo jinými slovy, člověk nemůže sedět na tolika židlích. A kromě toho, že už zase jezdím do škol dělat programy primární prevence antisemitismu, rasismu a xenofobie, tak jsem se stal také členem týmu Křesťanské akademie mladých, kde připravujeme vlastně nové programy o Janu Amosu Komenském. A to mě dostatečně naplňuje, a aby toho nebylo málo, tak dělám průvodce po Izraeli pro Olive Tour a věnuji se ještě dalším činnostem, o kterých, kdybych se rozpovídal, tak tady budeme až do večera, ale to není to, proč jsem tady. Víte, když jsem pozván, abych kázal, abych přinášel Boží slovo, tak to je obrovská odpovědnost, protože se modlím a říkám, Pane Ježíši, co oni potřebují slyšet? A vždycky ke mně Pán Bůh tak jako laskavě mluví, povzbuď je. Pozbuď je, ať mi víc důvěřují. A tak já bych i dneska chtěl vás povzbudit, abyste víc důvěřovali našemu Pánu. Víte, když jsme tady chválili Pána Boha, tak jsem si znovu uvědomil i v textech těch písní, jakému Pánu sloužíme. Jak je to slavné, to jeho jméno. Jak je to úžasné, že se můžeme nazývat jeho dětmi. Že to vůbec není automatické. Já nevím, jak to máte vy ve svých životech. Jste tady možná někteří, co jste vyrostli v křesťanských rodinách a možná to pro vás bylo snažší, tak jste s mateřským mlékem nasávali Bibli a biblické příběhy a pak jste prostě jednou zvedli ruku a řekli, hej, já chci být pokřtěný, já už chci, prostě už jsem velký a velká. Ale možná tady jsou někteří, kteří to takhle neměli a jejich cesta k víře byla trnitější, ale všichni mi určitě dáte za pravdu, že je to velká milost, že my se můžeme nazývat Božími dětmi, že to prostě je zázrak, že patříme Pánu Bohu, že On si nás vykoupil krví svého syna, že se za nás obětoval, že udělal všechno proto, aby my jsme mohli mít věčný život a mohli jsme ho žít už tady na zemi. Pojďme do Božího slova. Já mám tady teď tolik poznámek různě v mobilu a na papírcích, tak já doufám, že se v tom nestratím, a že vás tím příběhem provedu. U mě je to ještě složitější, že kdykoliv otevřu evangelia nebo starý zákon a čtu tam o tom, kde se to stalo, tak já si to hnedka vybavuji v barvách ve 3D, protože vidím tam místa v Izraeli a to se těžko dá předat, než tím pozváním pojďte tam taky do Izraele s Biblí a s otevřeným srdcem a uvidíte ještě, jak to všechno zapadá do sebe. Já budu číst z druhé epištoly Korinským. Je to docela těžký text. Je zapsaný v 6. kapitole a já začnu od 14. verše. Apoštol Pavel církev v Korintu, boží lid, boží shromáždění napomíná, pozbuzuje, inspiruje, kárá. Nebuďte zapřaženi do cizího jiha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla ze tmou? Jaký je souzvuk Krista s Beliálem? A jaký je podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení boží svatyně s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh, budu uprostřed nich bydlet a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán. Nečistého se nedotýkejte, já vás přijmu. A budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Všemohoucí. A já budu pokračovat tou 7. kapitolou. Když tedy máme tato zaslíbení milovaní, očistme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží. Nebo jiný překlad by mohl dokonce říct ve strachu před Bohem. K čemu nás tady Pavel vybízí? Je to velké zaslíbení, jak sám říká, protože on píše něco nedělejte, nebuďte zapřaženi do jha. Víme všichni, co je jho. Já doufám, že ano. I když dneska už moc to není vidět, že kdo naposledy viděl, jak zemědělci mají zapřažené voly a orají. No já jsem naposledy viděl jho právě letos v březnu v Izraeli, kdy jsme projížděli Samařskem a v okolí Náblusu zrovna obdělávali Arabové svá malá políčka v těch kopcích samařských. To jsou taková terasová políčka, ne širší než jedna řada kostelních lavic, jo, v této modlitebně. A tam se nedostanete jinak, než že máte osla. A ten má jho. To je takové dřevěné ramínko, takhle přes hřbet a tam jsou popruhy nebo řetězy a tam je ten pluh zatím připevněný. No a je poháněn samozřejmě tento oslík nějakým bičíkem a tak táhne a pracuje. A určitě jste viděli i v našich vesnicích, starší generace si pamatuje určitě ještě naživo, kdy se naše pole takto obdělávala. A většinou ve dvojici, většinou se ten dobytek spřahl do dvojice, aby byl silnější a dva voly, zní to komicky, táhly spřažené jho, to dřevěné, a takto ten pluh táhly. Pavel věděl, proč to říká, proč nás takhle varuje. Protože když jsme zapřaženi opravdu v nějakého, tak se od nás něco očekává. A tak úplně si říkám, jak kdyby tam Pavel tak jako pod čarou říkal, nebuďte takový osly, nebuďte takový volové, abyste se nechali zapřáhnout do jha s nevěřícími. Protože to nejde. To spojení nefunguje. Když jeden bude doprava a druhý chce doleva, tak ten silnější to přetáhne, někdo vás bude popohánět, to nedopadne dobře. Jak může se spojit spravedlnost a nepravost? Jak vůbec by mohlo fungovat společenství světla a tmy? To jsou naprosté protiklady. A Pavel jde ještě hlouběji a jak si přitvrzuje tu rétoriku a říká, jaký je souzvuk Krista s Beliálem? Jaký je souzvuk Boha a Satana, protivníka Božího. Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení Boží svatyně s modlami? A teď najednou přichází do zaslíbení a říká, vy jste, co tam je napsáno? Svatyní živého Boha. Jak řekl Bůh? To je tak silný text, já jsem to tady říkal všeho při přednášce vždycky, když nejde v Biblii, řekl Bůh, dvojtečka, tak bychom měli nastražit své uši. Bůh říká, budu bydlet uprostřed nich. Budu se procházet mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Je to první místo v Biblii, kde to zaznívá? Nebo už to někde je? No, už to někde je. Je to zapsané v Tanachu, ve Starém zákoně. Je to zapsané vůči Izraeli. Pán Bůh úplně stejným slovem mluví k národu izraelskému. Jestli mi nevěříte, tak já vám to najdu. Je to v Exodu, já si najdu dotyčnou kapitolu a také dotyčné verše, abyste mi věřili. A otevřeme si kapitolu 29. A tam ve verši 45 říká Pán Bůh například, budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. To je jeden ten text, který je tam, ale ono jich je dokonce víc. A vysloveně taková citace, na kterou Pavel navazuje a ví, proč to říká, je v 25. kapitole. A tam píše v 8. verši, ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich, uprostřed lidu izraelského. Pán Bůh si vyvolil národ izraelský, ne proto, že byl lepší, ne proto, že byl větší, vzdělanější, že tam měli hezčí holky, ne. Protože chtěl demonstrovat svojí přítomností proměnu člověka, národa, tak, aby byla patrná ve světě, aby lidé vidouce tu proměnu chtěli Boha. Bůh uprostřed národa začal své velké dílo záchrany světa. A my víme, že skrz Izrael přišla ta záchrana v osobě Pána Ježíše Krista, Ješuji z Nazareta. To se stalo, to spasení přišlo. A Pavel píše lidem, kteří přijali to spasení v Kristu a říká jim to samé, co Pán Bůh řekl Izraeli. Vy jste svatyní živého Boha. Budu bydlet uprostřed vás. Budu se procházet mezi vámi, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Proč? Proč? Aby to bylo vidět. Aby byla vidět proměna. Z nevěřícího se stává věřící. Z toho, který proklínal, se stává žehnající. Z toho, který byl tmou, tak je světlo. Z toho, který někde kradl, tak najednou je člověk, který dává s radostí. Neexistuje možnost se zapřáhnout zpátky do stejného způsobu života. Musíme si vybrat, jsme Kristovi, anebo patříme Beliálovi. Jestli jsme jednou přijali Krista jako našeho pána a spasitele, tak podle toho žijeme. A nechme se proměňovat jeho mocí, protože on je uprostřed nás. To není literární obraz, to není fikce, to je boží realita. Pavel nás vybízí, vyjděte z jejich středu, oddělte se a nedotýkejte se nečistého. Dosaďte si tam každý svoje. Co je v tvém životě nečistého? Dosaď si. Apoštol Pavel tě vybízí, nedotýkej se toho už. Odděl se, vyjdi z toho, nech to tam. To nepatří tobě, protože uprostřed tebe, uprostřed tvého života je svatý Bůh a dokonce ty jsi svatyní Boha. To znamená, k tobě budou chodit lidé, k tobě. aby se setkali s Bohem. Víte, že tenhle svět nemá jinou možnost, jak se setkat s Bohem, než že přijde k tobě. Dochází nám ta obrovská milost a odpovědnost, kterou máme jako Kristovci. Jak jsem se já setkal s Bohem? Já nevím, jak jste to měli vy. Ale kdyby se nezjevil v mém životě kamarád, který prostě byl jiný než všichni ostatní kamarádi, který mluvil jinak, choval se jinak, dokonce se jinak oblékal než všichni ostatní kamarádi na střední škole, tak bych tady dneska s váma nestál, protože bych neuvěřil v jeho Boha. A když jsem se začal pídit, proč je jiný, tak on v té své pokoře říkal, já jsem křesťan, já věřím v Boha a dal mi Bibli. A řekl mi čti a tam se dozvíš, jak to je. Já jsem nikdy v životě neměl možnost se setkat s Bohem. Nikdo mě k tomu nevychoval. Byl jsem z ateistické rodiny. Ale hledal jsem. Hledal jsem hodnoty. Hledal jsem spravedlnost. Úplně mě vždycky to bralo, že někdo někomu ubližuje, že někdo je nespravedlivý, že se děje násilí ve světě, že někdo krade, že někdo podvádí. To mě hnětlo. Ale neuměl jsem si s tím poradit. V mém životě bylo zlo. Já sám jsem chtěl konat dobro a konal jsem zlo. A najednou jsem viděl člověka, který byl proměněn. A skrze jeho svědectví a skrze jeho velkou trpělivost, považte rok a půl se mi věnoval, jsem mohl přijít k tomu poznání, že je to jenom Ježíš, který proměňuje, že k němu musím jít, že on jediný mi pomůže. A poprvé v životě jsem se začal modlit. Budete se mi smát, protože se mi ztratila kalkulačka. Víte, dnesní generace, vy asi ani nepoužíváte kalkulačky, že? Vy to všechno máte tady. Já už taky dneska udělám prstem nahoru a mám tam kalkulačku. A když si to otočím takhle, tak tam mám tu vědeckou s těma odmocninama a vším tím, co potřebuji pro výpočty. Ale já jsem studoval strojní průmyslovku a nastoupil jsem v roce 1988. A vy z mé generace ještě určitě víte moc dobře, co byly tuzexy. To byly ty obchody s tím zahraničním, západním zbožím. A my jsme chodili jako kluci před ty výlohy a Lego, počítač, džíny. A nic takového nebylo v normálních obchodech. Ale na to, abyste to měli, tak jste museli mít tvrdou měnu. Tomu se říkalo bony. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl velmi snaživého staršího bratra, teda já ho mám stále, a můj o 10 let starší bratr někde sehnal bony, asi na Václaváku v Praze, nevím, jak se to tehdy takzvaně šmelilo. A já jsem si mohl koupit v tomto Tuzexu vysněný kapesní kalkulátor značky Casio. Digitální kalkulačku, která tehdy přepočtu na české koruny stála 450 korun v roce 1988, upozorňuji, kdy platy byly kolem 2000 měsíčně. Byla čtvrtina platu dospělého člověka. Tak si asi umíte představit tu hrůzu a zděšení, když jednou přijde Radek Hejret, student střední školy, domů a zjistí, že ve své aktovce tento kalkulátor nemá. Co bude dělat? Jak spočítá úlohy, jak udělá jednu maturitu, ale hlavně, co řekne rodičům a co řekne bratrovi. A tak jsem se po první životě modlil. A volal jsem k Bohu, kterého jsem neznal. Něco v tom smyslu, Bože, jestli si pomoz mi. Já jsem úplně ztracený. Ať se ta kalkulačka najde. Neuvěříte. To bylo někdy v úterý, v tom týdnu. V pátek, ráno v 7:30, já to mám před sebou jako živý obraz, protože jsme stáli celá třída nastoupená před učebnou rýsovny, která byla zamčená, abychom tam nedělali neplechu. Tak jsme stáli poslušně v té chodbě, čekali, až pan magister Hauschild otevře. A najednou prochází chodbu paní učitelka, která ani nebyla mojí učitelkou, protože učila cizí jazyk, ale druhou skupinu. A ona měla takový ječivý hlas. A na celou tu chodbu zakřičela to ráno. Je tady hejret? Tak jsem se lekl, že jsem něco provedl, když jsem měl čisté svědomí, ale když paní učitelka zavelí, tak to jenom zpětujete hříchy. Tak jsem opatrně vystoupil z řady. Jo, jsem tady, co se děje? Neskáníte tohle? A dala mi kalkulačku. Já byl úplně udivený a takhle jsem měl slzy v očích a říkám, děkuju, děkuju, já scháním, já ji nemohu nejít od pondělka, kde byla. To vás nemusí zajímat. A dala mi ji do ruky. Já do dneška nevím, kde ta kalkulačka ležela část toho týdne, ale věděl jsem v tu chvíli, že je asi nějaký Bůh. Že asi nějaký Bůh slyší moje modlitby. Ono to má dlouhý příběh ještě, protože já jsem tu kalkulačku ztratil ještě jednou. Protože jsem začal pochybovat. Jsem si říkal, to jsou náhody. Modlitba, taková blbost. Jo? A pak už jsem opravdu plakal. A říkám, Bože, to už, já se vzdávám. Prosím tě, opravdu tě prosím. Našla se znova. Tentokrát byla v autobuse. To jsou věci, které člověk, dokud nezažije, tak nepochopí. Ale pořád to nebylo to, co jsem potřeboval. Až rodiče mého drahého spolužáka mě potom vysvětlili, víš, Radku, ty už věříš v Boha. Ty věříš v Boha. Jo? Bůh je, to víš. Ty to víš dokonce, že Bůh je. A ty jsi ještě neudělal jeden důležitý krok. Ty jsi mu nevydal svůj život. Ty jsi se mu neodevzdal. On chce vládnout tvém životě. A to mi dávalo smysl. Protože jsem si říkal, no jo, doteďka si vládnu já, dělám, co chci, přemýšlím, jak chci, plním touhy svého srdce. A najednou se mám odevzdat Bohu, dát mu sebe, aby on vládl. Jak se to dělá? No tak jednoduchou modlitbou, ale z opravdového srdce. No a bylo to 1. března 1991 v 8 hodin 20 minut večer. To vím přesně, to je tam byl budík. A tehdy jsem vyznal Ježíše jako pána mého života. Proč to říkám, to mé svědectví? Snad na pozbuzení, možná na pobavení, ale hlavně proto, že já jsem nemohl udělat nic lepšího. Tehdy jsem se znovu zrodil. Má duše začala chápat ty nesmírné hlubiny božích tajemství. Najednou, jako kdyby se Bible otevřela úplně jinak. Já jsem viděl Ježíše jako opravdového pána a spasitele, jako někdo, kdo reálně přišel do mého života, kdo má moc nejenom vyslechnout moji modlitbu stran ztracené kalkulačky, ale že pro Boha není nic nemožné, že s každým problémem můžu přijít a že můžu najednou říct lidem, hej, to je pro vás, vy taky můžete, Pán Bůh má otevřené srdce, pojďte se s ním setkat, pojďte se setkat s tou mocí, která proměňuje životy. Není to povědomé i z evangelií, nebyl takový jeden apoštol, jiný než Pavel, který k něčemu podobnému jaksi dospěl. Když si budeme číst příběhy Petra, budeme úplně udiveni z toho, jaká cesta byla k tomu uznání, že Ježíš je ten, který proměňuje. On chodil s Ježíšem. On měl tu výhodu tedy, že viděl Ježíše fyzicky. Setkal se

Pán Bůh mu našel kalkulačku. Petr šel po vodě. To bylo něco neskutečného. To, že potom Petr dostal strach, to, že se začal topit a že musel křičet, zachraň mě, to je příběh, který známe ze všech obrazů, ze všech kostelů. Ale jestli jsem neviděl jediný obraz, nebo možná existuje, jenom jsem ho neviděl, kde by byl zachycen ten okamžik, jak Petr jde po vodě na Ježíšovo slovo. Petr se setkal s mocí Ježíšova slova. Pak byl trošku pokárán, proč si zapochyboval malověrný. A víme, jak to pokračuje. Když vstoupili na loď, vítr přestal, bouře se utišila. A Petr vyznává spolu s ostatními, opravdu jsi Boží syn. Jsi Boží syn. Prostě o tom není diskuze. Bůh existuje. Ježíš je Boží syn. O tom není diskuze. Tu moc vidíme. Ale ta cesta tady nekončí. Pak putují, až se dostávají do místa, které mám moc rád. Jmenuje se dneska Banias. Jsou tam krásné vodopády. Je to jeden z pramenů řeky Jordán. Vždycky na jaře je to plné vody. Je tam zeleň, taková voňavá zeleň. No nicméně v té době pána Ježíše se to jmenovalo Cezarea Filipova, anebo také Panias, protože tam pohanští obyvatelé té oblasti severní Galileje postavili ve skále nad tím pramenem takovou svatyni řeckému bohu Panovi. Asi znáte Panovu flétnu, a to byl pěkný kozel, ten Pan. Asi víte, že se zobrazoval jako napůl kozel, napůl člověk. Jo, takový jako rohatej kozel je symbol sexu. A taky se tam teda dělaly různé orgie na jeho počest. A zrovna na tohle místo přivádí Ježíš své učedníky do té Cezareji Filipovi a pokládá jim otázku. Za koho pokládají lidé syna člověka? A oni mu odpovídají, jak to slyšeli, že jo, od těch svých sousedů, za Jana Křtitele. Uvědomte si, že Jan Křtitel už byl v té době sťat, už nežil. Jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. A Ježíš jim říká, za koho mě pokládáte vy? A najednou si bere slovo Šimon Petr. A říká tuhle úžasnou větu, ty jsi Mesiáš, ty jsi pomazaný. Ty jsi král, ty jsi syn živého Boha. Vnímáte tu gradaci? Tam na lodi vyznali všichni, co tam byli, že zajisté je Boží syn, ale najednou je to Petrovo osobní vyznání. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Kým je Ježíš v tvém životě? Je opravdu v tvém životě Mesiášem, tím, který jediný je hoden uctívání, je uprostřed tvého života ten, který tě proměňuje, zažíváš jeho proměnu, pak haleluja, pak apoštol Pavel nemusí kárat. A nebo se dotýkáš nečistých věcí. Já teď kážu k sobě. Dotýkám se nečistých věcí. Čím se zabývám? Čemu dávám pozornost? Kam upírám svůj pohled? Upírám svůj pohled na dokonavatele naší víry, Ježíše? A nebo upírám svůj pohled na filmy, které jsou o ničem? Na články, které si tak jako člověk projíždí v jenom nadpisech? Kde mám své srdce ukotveno? Vidíte. Oddělte se, pravý pán, a nedotýkejte se nečistého. A já vás přijmu a budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami. Pravý kdo? El Shaddai, pán všemohoucí. Pán Bůh má veškerou moc. Má moc změnit tvůj život. Ať si z jakýchkoliv podmínek, ať se trápíš čímkoliv, volej k němu, soustřed se na něj. Když budeš z hlubin svého srdce volat, tak zažiješ velké zázraky. A skrze to, co Bůh bude dělat v tvém životě, tak Bůh bude pracovat v životech lidí, kteří jsou okolo tebe. Modlíme se za naše nevěřící přátele, za naše nevěřící příbuzné. Bůh si tebe chce použít.

Dej mu prostor, odděl se, vyjdi z toho jha a začni mít jeho ve svém centru. Nezaslíbil snad Pán Ježíš, a kde jsou dva nebo tři ve jmém jménu shromážděni, tam bude on uprostřed nich, tam bude svojí mocí, tam bude svojí přítomností. To je církev, to je dům modlitby, to je to Boží shromáždění, když je Ježíš jako Mesiáš vyvyšován uprostřed nás. Dějí se velké zázraky, modlitby jsou vyslýchány. A já bych chtěl, aby v naší republice povstával Boží lid v Boží moci. Tady je recept. Pán Bůh nemá menší moc dneska, než měl, když tady byl Ježíš fyzicky v Judsku a v Samaří a v Galileji. Ne. Pán Bůh má pořád veškerou moc. On je stejný, on je pořád stejný všemohoucí Bůh. A tak nás všechny chci pozbudit k tomu, abychom ho měli na prvním místě. Abychom ho ctili jako toho krále. Abychom opravdu mu dávali ten čas a prostor, který jemu náleží. Abychom to nezašantročili. Abychom se nenechali zajmout do nějaké slepé uličky, která nikam nevede v našich životech. Amen. Já se chci ještě modlit. A pak bych chtěl, aby přišla moje drahá manželka. Je to trošku potom improvizace, ale ona si připravila minimálně jednu píseň. Možná to trošku naváže i na to dnešní slovo. Pane Ježíši Kriste, já ti chci opravdu poděkovat ze srdce, že ty jsi mě našel, že jsi mě dal poznat, že jsi udělal tu obrovskou milost, že jsem mohl poznat, kým ty jsi, a že jsi proměnil můj život, že jsi tu tmu obrátil v světlo, že jsi mě vytrhl z temnot, z hlubin hříchu a že jsi mě přenesl do svého království. A tak ti děkuji za to, že to děláš i dnes. A prosím tě za každého, kdo je v tomto sále, i za každého, kdo se teď na nás dívá, nebo kdo si tohle kázání poslechne ze záznamu. Pane, modlím se za to, aby ty si proměňoval životy těchto vzácných lidí. Aby měli to živé svědectví o tvé moci. A aby skrze ně se mohlo šířit tvé království v naší zemi. Pane, my toužebně vyhlížíme. Pane, to, že ty přijdeš ve své moci a slávě. A že nás znovu obživíš. A že uvidíme spasení a záchranu našich celých domů a našich měst. A za to se modlíme a k tobě voláme. Amen.

Bohoslužba Rádia 7 nabídla promluvu Radka Hejreta Kdo je centrem tvého života. Za týden vám v tomto čase nabídneme kázání Davida Láníka, který se zaměřil na předem připravené skutky. No a v tuto chvíli už se s vámi musím od mikrofonu rozloučit. Díky za vaši společnost, jsem vděčná, že jsem dnes mohla být s vámi. Od mikrofonu se tedy loučí Kateřina Hodecová, přeji vám krásný a klidný den a opravdu se těším někdy příště naslyšenou.

Prázdná slova, ta nevysíláme. Rádio 7.

Minula 10. hodina. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné nedělní dopoledne s datem 9. srpna 2026 Kuba Lofítek. V úvodu společného času nabízím přehled pořadů, který poodhalí, co redakce Rádia 7 připravila pro dnešní vysílání až do 18. hodiny.

Začínat znovu v jiné zemi není jednoduché, ale pro Věru Ovděnkovou a její rodinu to byla velká příležitost. O své cestě do České republiky, ale také o cestě k Bohu, bude vyprávět v pořadu Život víry 15 minut po desáté. Když děti vyletí z hnízda, dům náhle utichne. Co s prázdnou náručí? Manželé Hotovi se rozhodli své otevřené srdce a bezpečný domov nabízet dětem, které v životě zatím moc štěstí nepotkali. Pozvání Kateřiny Vávrové přijala maminka Katka Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. O tom, jak náročné, ale nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu, si budou povídat v repríze pořadu Rozmarína od 11 hodin. Připadne vám někdy, že vaše úsilí ve službě Bohu přichází vniveč? Poslechněte si, jak se na to dívá Karel Káňa. Jeho sváteční slovo v podání Luďka Brdečko uslyšíte po 12. hodině. Příliš brzo. Tahle slova byla v souvislosti s úmrtím zpěváka Davida Stypky slyšet nejčastěji. Interval popolední připomene poslední řadové album, které natočil spolu se svou kapelou Benjis, desku Neboj z roku 2017. Po 13. hodině tu bude čas pro všechny holky a kluky. V kormidle budeme naposledy otevírat knížku Beze slov, ve které místo slov vyprávějí barvy. Modrá barva nám bude tentokrát povídat o jednom zvláštním příteli lidí. Vydejte se s námi na plavbu po modrém moři. Jak poznat Boží vůli? To je pravděpodobně jedna z nejčastějších otázek lidí, kteří svůj vztah s Bohem myslí vážně. A jde o dotaz velmi potřebný, protože varování před svévolí je v Biblii dost a dost. V dalším pořadu, ve kterém vybíráme poklady z našeho zvukového archivu, se ohledneme za nahrávkami, které právě tuto oblast zkoumají. Poslouchejte od 14 hodin. Bedřich Smetana je nepřehlédnutelná osobnost české klasické hudby. Dnes nabídneme k poslechu jeho dva smyčcové kvartety. Ten první, s názvem Z mého života, je skutečnou retrospektivou umělce, který tato výjimečná díla tvořil v době, kdy už byl úplně hluchý. Koncertino naladíte v 15 hodin. Sondu do rodinných vztahů praotce Jákoba zprostředkují v relaci Séla manželé Petr a Markéta Šanderovi z církve Československé husitské v Kuřimi. Vysíláme od 16 hodin. Jiří Zmožek, známe to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně, archivní, si samozřejmě připomeneme. Ale je třeba také dodat, že pan Smožek je stále autorsky činný, koncertuje, přestože mu je přes 80 let. Vzpomínat budeme společně s Jiřím na jeho dětství a postupné propojení s osobnostmi hudebního průmyslu na československé scéně, včetně Karla Gotta, i na narozeninový koncert 80+1 v pražské Lucerně. Více v půl hodince písniček z archivu o 16:30. Se stresem se potýkáme dnes a denně, ale není jen zlý a zákeřný. Stres do určité míry potřebujeme, abychom dokázali zvládat překážky.
Psychiatr Cyril Hešel v přednášce, která zazněla na akademických týdnech, ukazuje dvě formy stresu, ale i odhodlání ke změně, či dává rady, jak se vyhnout vyhoření. Přidejte se k akademii v 17 hodin.

Takové jsou pořady, které naplní program vysílání Rádia 7 v následujících hodinách. Díky, že jste s námi, mějte dobré poslouchání a dobrý den.

svatý. Dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

0: jinak rozvedá svůj hlas. Dotkni se srdcí, ať se probudí, ať láskou svou ty žiješ v nás.
1: Zas přicházím před tvoji tvář, jen tobě chci chválu vzdát. V dlani své mě ukryto máš, učíš mě žít a lásku dát.
2: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

0: Bůh je dobrý a nikdy člověka neopustí. To je vyznání Věry Ovděnkové, se kterou natáčela Lucie Endlicherová. O začátcích v Nové zemi i o cestě k Bohu vypráví v následujícím pořadu.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Věra Ovděnková. Jsem původem z Ukrajiny a chtěla bych vám říct o svých zážitcích, o svém životě s Bohem. Uvěřila jsem před 20 lety, když mi bylo 24, oba s manželem, protože v tu dobu už jsem byla vdaná a byla jsem těhotná. Já jsem vždycky z málku byla vedená k Bohu, protože na Ukrajině většina lidí je takových nábožných a drží se nějakých tradic, ale bylo to ve stylu pravoslavná církev. Ráda jsem třeba tam chodila, protože tam byly zajímavé svátky, na které jsme se těšili. Ta podstáta svátku vždycky tam zůstávala, i když to je pravoslavná církev. I tam taky Bůh působil, ale já jako dítě jsem tomu nerozuměla. Jo? Akorát jsem se těšila, když jsou Velikonoce, tak opravdu to bylo. Věděli jsme, že Ježíš, že byl vzkříšen, věděli jsme, že když jsou Vánoce, že Ježíš je narozen a celou dobu jsem si kládla otázku, kdo je ten Ježíš, co to je za osobnost. A nějak mi to rodiče moc nedokázali vysvětlit, ani v tom pravoslavném chrámě nějak to bylo na nějakým takovým jazyku nesrozumitelným a my jako děti vůbec jsme tomu nerozuměli. Potom, když jsem se provdala, tak jsme se nastěhovali do Kyjeva. A tam jsem žila se svým manželem a kamarád, kterýho jsme dobře znali, nebo manžel, tak nám najednou začal vypravovat, že chodí do sboru, že tady je církev, že ať tam zkusíme jít, že existuje Bůh, který nás má rád. A my jsme se toho hned chytili a já jsem byla ráda, že někdo mi mohl říct o tom. A když jsme šli teda do té církve v neděli, tak to bylo bez váhání, když kazatel řekl, že kdo chce učinit pokání, kdo chce, aby jeho život řídil Bůh, ať jde dopředu. To jsme oba se s manželem na sebe koukli, ani jsme neminuty neváhali. A od té doby ten život se otočil na 180 stupňů. Nebyla jsem nějak problémy nějaký, neměla jsem ani s alkoholem, ani, no možná jsem kouřila, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že moje tělo je chrám Boha živého a nemůžu ho takhle ničit. A hlavně jsem navázala osobní vztah s Bohem a je to hodně důležité, když vy můžete někomu říct všechno, co máte na srdci, všechno, do detailu a v tom materiálním světě, v tom fyzickém se to všechno mění. Vy si myslíte, že mluvíte, vy nevidíte Boha, neznáte ho, ale on se projevuje, protože vy se obrácíte s otevřeným srdcem a on vás naplní. A čím mě nejvíc naplnil, je to láska k lidem. Já jsem dřív byla taková docela vybušná a i tak nějak jsem se hodněkrát třeba dokázala rychle pohádat nebo rozčílit, ale můj charakter se natolik změnil, protože všichni lidi kolem nás jsou stvořeni Bohem a kdo má rád lidi, má rád i tvůrce. Takže od samého začátku jsem se rozhodla, že budu sloužit Bohu, jenomže někdo může být kazatelem, někdo může být prostě nějakým věštitelem, ale někdo může prostě jenom být jako kniha, jo? Může třeba i ty skutky mít dobrý. Jo? Je na nás, jak se rozhodujeme každý den. Když ráno vstaneme, pomodlíme se, odevzdáme ten den Bohu a ono to se nějak všechno začne měnit. Bůh vám posílá do života lidi, kteří potřebují lásku. Stačí úsměv, stačí nějaký prostě povzbuzení. Když jsme před 15 lety přijeli do Čech, Takže já jsem cítila, že je to země, kde já můžu opravdu nějak působit, protože na Ukrajině tam každý, kdo slyší slovo Boží, většinou uvěří tomu, protože ten život není tak lehký, tak člověk si myslí, tak třeba zkusím uvěřit a třeba to bude lepší. Jo, takže hodně lidí tam přichází k Bohu, hodně taky odchází, ale tady v Čechách je život, myslím, materiálně takový lepší, lidi se mají docela dobře, tak možná tolik nehledají, protože ale chci vám vzkázat, že Bůh není jenom o materiálních věcech, jo, Bůh uzdravuje člověka. My jsme hodněkrát měli zkušenosti s tím, že když se pomodlíme, tak nás Bůh uzdraví. Já, než bych si šahla po Imalgínu, když mě bolí hlava, já se prostě pomodlím, protože Bůh včera, dneska a na věky je ten samý, on se nemění, on uzdravoval v dobu, když byl Ježíš, když žena trpěla 12 let krvácením, tak se ho jenom dotkla, jo. Takže chci říct, že Bůh nás má strašně rád a nemusíme k tomu nějak se moc nějak namáhat nebo myslet si, on nás bere takový, jaký jsme, když spadneme, tak nás veme do náručí a ponese nás. Bůh je láska a má vás rád a rozumí vám, protože vás stvořil. Chtěla bych vám říct ještě takové osobní zkušenosti. Ono jich je víc, protože Bůh každý den se projevuje a to jsou třeba maličkosti. Jo? Vy potřebujete zjistit nějakou informaci a najednou ten člověk přijde, potkáte ho. Je to, můžeme si říct, tak je to náhoda, tak jenomže náhoda to není. My jsme měli takovou zkušenost, že splácíme teda hypotéku, museli jsme si vzít na baráček, ale zas to nebyla tak závratná částka, ale aby jsme to unesli, tak jsme si jako každý měsíc to splácíme a chci vám říct, že nikdy se nestalo, aby jsme se nějak zadlužili nebo každý den odevzdáme ty všechny naše problémy Bohu a já dělám jenom to, co umím. Mně Bůh dal dar šití, umím dobře šít, tak vlastně nabízím tyhle služby, ale vždycky mi pošle tolik lidí, kolik jsem schopna to zvládnout. A tím pádem ta finanční stránka je dobrá a splácíme. Ale chci vám říct, že jeden měsíc se stalo, že nám to nevycházelo, chybilo nám asi 3000 do splátky a já jsem se strašně modlila, bylo to pondělí, ale lidi vůbec nechodili, mám takový menší prodejnu, ale tak se nic nestalo, žádný zázrak a tak jsem si říkala, tak asi mě Bůh neslyší, i když jsem věděla jsem do poslední chvíli, že nás prostě nenechá, že něco se stane, prostě nemůže to být tak, protože Bůh je vždycky věrný v jakýchkoliv situacích. Jo, on nenechá člověka jenom tak, aby, a tak už mi se zdálo, že, protože neráda jsem si představovala, že mi už chodí SMSky, že dlužím a tak, protože já, my jsme nezvykli něco někomu dlužit a nic se nestalo, takže na druhý den jsem jako očekávala z banky, že mi zase budu posílat nějakou SMSku, ale najednou nic a my jsme se koukli na účet a tam nám někdo omylem, pojišťovna omylem poslala nám 3000, ale jako jak omylem, najednou nějaká pojišťovna nám poslala peníze, takže my jsme vlastně měli na tu splátku. Samozřejmě po dvou dnech se ozvali, tak jsme jim to vrátili a už jsme na to potom peníze měli. Ale to není jenom v oblasti každodenního života, to je třeba v oblasti, když jste nemocný. Jo? Já jsem podstoupila zákrok nemocnici a prostě skvělým způsobem všechno dopadlo dobře a modlili jsme se, manžel i já, i Bůh uzdravuje člověka. Jenom je na nás se obrátit a věřit mu.
3: A stalo se vám někdy, že byste měla pocit, že Pán Bůh neslyší, že jste se modlila a měla jste dojem, jakoby nereagoval na tu modlitbu?
2: Měla jsem takový dojem a měla jsem někdy pocit, že jsem opravdu jako už není východisko, ale když už to bylo ve fáze, když už prostě už nemám trpělivost a neslyším, nevidím a Bůh odpovídal a mnohokrát se to stávalo. Bůh chce napravit ten náš život správným směrem, ale my taky se někdy máme zamyslet nad tím, jak my se chováme, jak my, když budeme spolehat a věřit jemu ve všem, tak prostě nás nikde nenechá. Nikde. Nikdy se situace otočí jinak, než si my představujeme. Ale když si zpátečně potom na to pomysleme, takže to všechno na sebe navazuje. Všechno. Když se děje naopak něco jakoby horšího, tak já o to víc se modlím. Jo? Někdy se stane, že s pohodlním, že tak nějak jakoby, a zapomenu si na to, jenom, že my máme být vděční Bohu za všechno, co pro nás dělá, za všechno, za každý den, za to požehnání, co nám dává a říkám, není to materiální věci, je to taková prostě pokoj a radost a posledně teďka příběh s mým synem, protože on se vrátil z Anglie na týden jenom a prostě ztratil peněženku se všemi dochládama. Tak my jsme se za to modlili, nebo on se za to modlil, jo, říkal, že on, protože já jsem ještě nevěděla, co se děje, jo. A během krátké doby se ta peněženka našla a paní, co ji našla, tak ani nechtěla nic, chtěla jenom koupit růži, to je tady paní z Dobrušky, neznám její jméno, ale Bůh nedopustil, aby mu způsobil nějaký problémy, protože jakoby ztrátit všechny doklady, to by nemohl ani asi odletět.
3: Chci se ještě vrátit k té chvíli, kdy jste byla v církvi a zazněla tam ta výzva pro lidi, kteří by chtěli, aby Bůh řídil jejich život. Vy jste říkala, že jste hned šla dopředu, že jste o tom vůbec nepřemýšlela. K tomu patří většinou taky to, že člověk pozná, jak nemůže přijít před Boha, že hřích je to, co mu brání. Jaké pro vás bylo, když jste poznala tu vlastní hříšnost?
2: Když jsme byli v té církvi, tak srovna se probíral verš Jana 3.16, myslím, nebo tak miloval Bůh svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Já jsem možná v tu dobu se neuvědomovala, že nějak jsem, jako myslela jsem se, že jsem dobrý člověk, ale zase nějaký takový velký hřích jsem za sebou necítila, ale věděla jsem, že Bůh volá, že jako já jsem šla za tím spasením. Mě strašně zaujalo to, že prostě děť na tomhle světě život je takový krátký, pomíjivý, to z nějakých 60-70 let a že já jsem se chytila té naději na tu věčnost, protože to mě zaujalo a to pokání bylo prostě asi opakování slov, ale to prvé jsem si potom asi s časem uvědomila, co všechno Bůh odpustí člověku a jak ho osvobodí od všeho, jo. On nám vlastně dal jenom dvě zapovědi, miluj Boha a miluj bližního. Co je milovat bližního? Milovat bližního je to prostě rozdávat lásku a chovat se k lidem tak, jak chceš, aby se k tobě chovali. Jo? Já jsem si najednou vědomila, že jsem se tak nechovala, že jsem byla kolikrát agresivní, ale od té doby Bůh tak změnil můj charakter, že já prostě se koukám na každého člověka jak na tvoření Boží a mám ráda a ať to bude zlej člověk nebo dobrý, ale kdyby jsme se všichni začali k sobě tak chovat, tak by možná ten svět byl úplně jiný a potřebujeme, každý člověk potřebuje lásku, každý člověk potřebuje, aby si ho všimli, aby ho milovali, ale ta Boží milost je ohromná, on je tak milující, že on, vy se nebojíte, já najednou prostě jsem se přestala bát třeba i smrti nebo něčeho. Prostě já vím, i kdyby cokoliv se stalo, já vím, že jde o duši, že ta duše je zachráněna. A není tak těžko říct slovo promiň, není tak těžko ale ono dokáže udělat strašně moc. To můžeme i zkusit i třeba i se svýma nějakými příbuznými nebo blížními, na koho se zlobíme třeba jim to říct. Ale když uděláme krok k Ježíši, k Bohu, tak on nás povede. On nás povede cestou života. A neříkám, že nebudeme procházet nějakými těžkostmi, ale prostě ta naděj na to, že to je prostě, že se to dá zvládnout a že hlavná cíl je nebe, je věčný život, díť věčný život, tam budeme mít tolik času na všechno a my se máme toho chytit. A tohle to je právě takový to moje hlavní, co já vidím v tom chození s Bohem a to, že se stará o mě a to, že mě slyší vždycky, když něco potřebuju, ale to, že má duše je zachráněna. Kdybychom si dali otázku třeba, co se stane, když třeba dneska zemřu, sám osobně. Někdo řekne, no tak asi jsem hodný člověk, tak asi bych, no nevím, možná půjdu do ráje, jenomže většina říká, no tak půjdu do pekla a tam budu přikládat dříví nebo něco, ale to vůbec nejsou srandovní věci, to jsou velice vážné věci a dajme si tu otázku nikdy. A právě Bůh tím, že přišel na zem skrz svého syna a projavil nám tu svou lásku. My teď to máme snadný, my můžeme jenom uvěřit v něho a máme život věčný. Samozřejmě, že sledovat za ním a vyhledat křesťanské společenství, protože bez křesťanského společenství člověk duchovně může neustát, protože my máme čerpat ze slova Božího a aby jsme ten výklad Biblii, aby jsme ji lépe rozuměli, tak samozřejmě ve sboru to pochopíme spoustu věcí a i máme navazovat ten osobní vztah s Bohem, taková ta každodenní modlitba, když se zavřu v místnosti a řeknu všechno Bohu, co mám na srdci a věřte mi, že on odpoví každému. On neodmítá člověka a má všechny rád.
3: Vy jste říkala, že se těšíte na věčnost. Na co se těšíte?
2: To je takový záchytný bod, protože už od začátku světa Bůh to s náma myslel jinak. Umístil Adama a Evu v ráji, chtěl, aby prostě se tam měli dobrý, jenomže oni narušili Boží zápověď. Oni, vždycky je to člověk, který prostě překročí to, co mu Bůh narizuje, ale my přece taky máme rádi svoji děti a někdy, když udělají něco špatného, takže i když jich třeba potrestáme nějak, ale stejně jich máme radí, takže Bůh prostě nám nabízí, nebo pro nás měl plán od začátku, jak nás vysvobodit z toho života. On ví, že není nám to jednoduchý dodržovat všechno, že to je těžké, takže on poslal syna a chtěl skrz něho ukázat lidem, jak se má žít a vlastně nám zanechal jenom dvě zápovědi, milovat Boha a milovat blížního. A v tom je všechno, jo, protože si myslím, že taková ta bezpodmínečná láska, která myslím, že bude panovat v tým ráji, protože to Biblia říká, že to prostě si asi nedokážeme teďka představit, ale jenom to, že tam nebude utrpení, nebude tam zlo, a bude jenom dobro a radost, to už stojí za to, i kdyby to bylo na 1%. Co je špatného na víře? Co je špatného na cestě s Bohem? Není. Akorát člověk se má zamyslet. Jo, možná si řeknete, no tak to budu muset někam do kostela nebo někam to. Ne, nemusíte do kostela. Otevřete svoje srdce, otevřete svoje ústa, řekněte Bohu promiň, Bože, promiň mi moji hříchy, řiď můj život a ukazuj mi cestu. A to je vše. A uvidíte, zkuste to. On vás Bůh nenechává, zkuste to, ale taky začnete taky něco měnit v životě. Začnete taky milovat a začnete taky celému okolí odpouštět, protože hodně lidí se trápí tím, že nemůžu odpouštět, co je na tom tak složitýho. A to udělá strašně moc. Takže pokud na někoho se zlobíte, jděte za ním a řeknete mu promiň. A nechte to, i kdybyste to řekl jenom tak, že ještě to necítíte, to uvidíte, že vaše srdce začne se taky měnit. A Bůh bude s tím pracovat, naplňovat vás láskou, protože každý člověk má to místo, má v srdci místo pro tu lásku, protože jsme stvořeni z lásky. Takže pusťme tu lásku do sebe v srdce, ať nás mění.
0: Životní příběh Věry Ovděnkové natočila pro Rádio 7 Lucie Endlicherová. Máte-li touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží lásce a věrnosti, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my váš příběh pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Marcela Hrušková. Pořad Život víry pak nabídneme v pátek v 11.15 a to bude příběh Evy Polákové.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 16. až 21. verš.

V kalendáři dnes najdete jméno Roman. Jméno Roman nosila jedna panovnická dynastie a nikoli bezvýznamná. Romanovci vládli v Rusku v letech 1613 až 1762. Nejvýznamnějším panovníkem z tohoto rodu byl jistě Petr I. Veliký, který byl ruským carem od roku 1682. V roce 1697 se vydal inkognito do západní Evropy a seznamoval se tam s technickým, hospodářským a společenským pokrokem. Najímal důstojníky, umělce, vědce a techniky pro připravované ruské reformy. Po návratu vedl současně válku, potlačil domácí povstání, reorganizoval armádu a v roce 1703 založil nové hlavní město říše – Sankt Petersburg. Reformy státní, církevní a soudní správy vytvořily z Ruska absolutistickou monarchii evropského typu. Jediným vládcem zůstal car, bojaři byli proměněni v služebnou šlechtu a říše byla rozdělena na gubernie. Jen pro úplnost dodejme, že posledním carem následující dynastie i celého Ruska byl Mikuláš II., který vládl od roku 1894. Po říjnové revoluci v Rusku byla v červenci 1918 na přímý rozkaz Lenina a bolševického vedení celá carská rodina brutálně povražděna. Na 9. srpna připadá také jeden ze svátků, a to Mezinárodní den původního obyvatelstva.

0: Kalendárium.
1: Několik událostí a osobností spojených s 9. srpnovým dnem přináší následující minuty. Devátého srpna 1945 byla svržena atomová bomba na Nagasaki. Po Hirošimě šlo o druhý cíl atomové bomby svržené na Japonsko. Nagasaki bylo vybráno jako záložní cíl, protože nad původním místem, městem Kokura, byla velká oblačnost. Výbuch způsobil devastaci větší části města a okamžitou smrt asi 40 tisíc obyvatel. Dalších 25 tisíc lidí bylo zraněno a tisíce dalších později zemřeli na následky radioaktivního ozáření. Celkem zahynulo asi 74 tisíc obyvatel města. Devátého srpna 1821 se narodil Hieronymus Lorm, rakouský hluchoslepý básník, filozof, tvůrce dotekové abecedy. Pocházel z židovské rodiny z Mikulova. Kvůli náhlé ztrátě sluchu v 15 letech a postupnému zhoršování zraku se stal tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, takzvané Lormovy abecedy. Rabín, spisovatel a disident Karol Sidon se narodil 9. srpna 1942. Do roku 1968 působil jako dramaturg ve studiu Jiřího Trnky. Po příchodu sovětských vojsk do naší vlasti nesměl publikovat ani nijak veřejně působit. Podepsal chartu 77. V roce 1983 byl donucen emigrovat do Německa, kde konvertoval k judaismu. V roce 1992 se stal pražským a vrchním zemským rabínem. Z této funkce odstoupil k 1. červenci roku 2014. Jakoubek ze Stříbra, husitský kazatel, přítel Jana Husa, umírá 9. srpna 1429. Prosazoval přijímání pod obojí a výrazně se podílel na vzniku 4 artikulů pražských. Od roku 1419 pak působil Jakoubek jako kazatel v betlémské kapli. Nejznámější je soubor jeho kázání Česká postila. Devátého srpna 1742 umírá Jan Liberda. Kantor, kazatel, autor zpěvníků. Studoval v Halle, odkud se vrátil na místa svého dětství a stal se kantorem v Ježíšově škole u Ježíšova kostela v Těšíně. Historické prameny se o něm zmiňují jako o geniálním učiteli, protože díky jeho výchově konvertovala jedna žačka, židovka, ke křesťanství, což nebylo možné, byl Liberda vykázán do exilu. Mimo jiné sestavil kancionál Harfa Nová, jedno z nejlepších literárních děl po bělohorského exilu. Skotský misionář v Africe Robert Moffat umírá 9. srpna 1883. V 19 letech se nechal zapsat v londýnské misijní společnosti jako zájemce o misii v Africe. O 2 roky později je vyslán do kapského města. Díky jeho působení uvěřil náčelník kmene Afrikánců v Namíbii a došlo k překladu Bible a Bunyanovi poutníkovi cesty do cvanštiny. Moffatovi měli 10 dětí, jejich dcera Mary se později vdala za cestovatele a misionáře Davida Livingstona. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Je neděle 9. srpna, znělka ohlásila 11 hodin. Ladíte dopolední vysílání Rádia 7. Naší vizí je rozhlasové vysílání, které přináší evangelium srozumitelně, relevantně, pravdivě, aby každý mohl poznávat Boha. A to i dnešního dne. Hodina, která se před námi otevřela, nabídne reprízu pořadu Rozmarína a téma Nabídnout rodinu. Pro případné ohlasy či komentáře můžete využít e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.

0: Posloucháte pořad Rozmarína, všechny vás vítáme a mým dnešním hostem je Katka Hotová.
1: Dobrý den.
0: Vítej, u mikrofonu je Katka Vávrová. Dneska si máme povídat o pěstounské péči na přechodnou dobu. Jsi maminka dvou již dospělých chlapců.
1: Ano.
0: Zakrátko z tebe bude babička.
1: Velmi se těšíme.
0: A už si odchovala 8 dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu.
1: Je to tak.
0: Asi by nebylo úplné, kdybychom nezmínili, že tvůj manžel je tatínek dvou dospělých chlapců, skoro dědeček a pomohl ti už s 8 dětmi na přechodnou dobu péči.
1: No, určitě bez něj bych to nezvládla sama.
0: Abychom tě trošku poznali, jaké je teda vlastně vaše manželství, jaké je to tvoje zázemí, že si potom tak jako dovolíš věnovat se jiným dětem, cizím, dávat jim svoji lásku, pečovat o ně.
1: Tak určitě prošlo mnohými změnami od počátku, jako každé mladé manželství. Taky byly nějaké, řešili jsme spory a podobně, ale myslím si, že hlavně proto, že jsme věřící, tak jsme se dokázali přes mnohé věci přenést a vždycky prostě byla ta láska, zvítězila láska. A i naše děti jsme vychovávali v lásce a v toleranci, v pochopení. A i protože já jsem měla moc pěkné dětství, tak proto bych chtěla dát dětství krásné ještě i dalším dětem. Naše děti už jsou velké, jak jsi zmínila, a naše náruč je stále otevřená dávat lásku dalším dětem. Ale protože jsme si vlastně netroufali pečovat o nějaké dítě další do 18 let, protože už věkově se na to až tak necítíme, dovést děti až tak do dospělosti, tak jsme si říkali, že právě pěstounská péče na přechodnou dobu bude pro nás to nejlepší.
0: O tom se ještě budeme povídat, protože to mě velice zajímá, jaké to vlastně je. Ale zkus mi ještě na úvod říct, čeho si vážíš a ceníš na svém manželovi?
1: No tak hlavně jeho obětovosti, příkladné péče o nás o všechny, trpělivosti, že to někdy se mnou nemá jednoduché s dětma taky, a toho, že opravdu umí vytvořit to zázemí doma, že prostě mi fakt pomůže, můžu se na něho spolehnout ve všem, jo? Že i dokáže uvařit, dokáže se postarat i o domácnost a my se v tom tak úžasně dělíme, jako jo, že on rád vaří, což já moc nerada, ale zase ráda pracuju na zahradce nebo se věnuju dětem na zahradě a podobně. A on nám dělá takové to zázemí, takže opravdu je úžasný, skvělý manžel. Mnohé ženy mi ho závidějí.
0: Jste spolu dlouho už?
1: 29 let.
0: Jak se vám podařilo vychovat svoje vlastní děti?
1: Tak bylo to někdy těžké, protože kluci byli aktivní, velice živé děti, ale zase byli moc chytří a říkám tím, že manžel mi moc pomáhal, tak bylo to jako fajn a ráda na to vzpomínám. Jako v určité chvíli už jsem chtěla mít děti odchované, už jsem si říkala, už ne. A pak, když najednou byli velcí, tak jsem si uvědomila, že mi něco chybí, že mi chybí ta péče starat se o někoho. Ono to tak rychle uteče, že člověk si najednou uvědomí, že jako o koho mám pečovat, o koho se mám starat.
0: A když se podíváš takhle zpátky na tu péči o ty svoje chlapce, jak si myslíš, že jste je vychovali?
1: Na to se ptám já jich často.
0: Co ti říkají?
1: Říkají, že měli bezvadné dětství, že se jim zdá, že jsou dobře vychovaní a někdy jsem si tak říkala, jestli jsme jim jakoby, mi přišlo, že někdy jsem na ně až přísná, že po nich vyžadují moc třeba a zase moje maminka říká, ty jim všechno dovolíš, jo, naopak. Ale je pravda, že teď máme úžasné vztahy a jsme prima kamarádi, bezva přátelé i s jejich manželkami, takže máme perfektní vztahy, takže si myslím, že to bylo fajn.
0: Děti ti odejdou z domu, ožení se, teď tam zůstanete s manželem sami a člověk by si mohl říct, tak hurá, konečně, můžu odpočívat, můžu se rejt jenom v té zahrádce a vy se dáte na pěstounskou péči.
1: Tak ono, my už jsme s tím začali trošku dřív, než ti kluci odešli, protože ještě se vraceli stále ze studií domů, alespoň na víkendy. Ale když opravdu už odešli a oženili se minulý rok a my jsme měli pauzu mezi dětmi pěstounskými, kterou míváme, takhle když děti předáme, tak máme tak měsíc pauzu zhruba, A já jsem jednou byla doma v kuchyni takhle ráno sama a říkala jsem si, tady kdyby spadl špendlík, tak je takové ticho, že je to slyšet. Jo. A to mě úplně děsilo, jo. Protože jsem byla pořád zvyklá, že jsem doma měla ty děti a že tam byl nějaký hluk, byl tam nějaký provoz, šum. A byly tam nějaké dětské hlásky a najednou mě to začalo úplně děsit. Takže jakože ještě jsem se cítila, že nejsem připravena na to být doma úplně sama s tím mužem a být v tom babičkovském věku, vzhledem k tomu, že jsme začali i ty naše děti, jsme měli docela brzo. Takže mi přišlo, že ještě mám tu náruč opravdu volnou a že jakože ještě můžu být potřebná zase dalším jiným dětem.
0: Jak to vnímal tvůj manžel?
1: No, ten na začátku s tím moc nesouhlasil, protože ono chlapi to trošku vnímají jinak, že vyjdou z toho svého komfortu, který už tak trošku viděl před sebou, že už prostě nebude muset nic moc dělat kolem těch dětí a bude mít ten klid.
0: No právě. No. Já mu rozumím.
1: Ale potom si říkal, že navštěvovali jsme jednu kamarádku, která už tady toto dělala. Měla v péči zrovna 6letou holčičku a mluvil i s tím mužem, který vlastně pomáhal té manželce taky to dělat, té kamarádce. A říkali jsme si, jo, tohle to má smysl, to fakt má smysl a že prostě chce taky pomoct těm dětem, takže jsme se tak nějak nakonec rozhodli společně. A absolvoval vlastně všechny ta příprava na školení se mnou a taky se vzdělává i dále se mnou v tom. Takže jsme do toho tak spadli oba.
0: Má na to třeba i vliv to, čím jste svým původním povoláním?
1: U mě určitě. Já jsem původní profesí učitelka v mateřské škole, takže mi to bylo velmi blízké. Manžel je technik, takže ten tak moc nebyl k dětem, ale vnímám to, že když teď jsme měli miminka v přechodné pěstounské péči, že dozrál do nějakého takového toho věku, kdy opravdu si to užívá, protože u našich kluků si ten miminkovský věk tak neužíval a teď se úplně v tom prostě vzhlídl. V nošení biminek a v takovém té péči prostě o ty malé děti.
0: Jako kdyby dozrál do té opravdu dědečkovské
1: ano.
0: role.
1: Ano, tak nějak to vnímám, že dozrál.
0: Jakou roli má třeba i to, že jste z církve?
1: Asi velkou roli, protože vnímáme to, že i v církvi nás obklopují lidé, kteří se postarali o děti, byť ne svoje, nevlastní, a vnímám to i v Bibli se mi to hodněkrát ukazuje, že když pomůžeš těmto maličkým, jako by si mne samotného přijal, říká Kristus ve svém evangeliu, a tak to vnímám prostě, že děti jsou to nejkrásnější, co nás v životě může potkat a to nejlepší, co můžeme udělat pro Krista. Starat se dobře o děti, dávat jim lásku, prostě dávat jim bezpečí a lásky prnou náruč.
0: Máš nějak pocit, že tě Pán Bůh k tomu připravoval, k tomu pěstounství, nebo to přišlo tak zcela přirozeně vzhledem k tomu, jak jsi žila celý život?
1: Asi to vyplynulo tak nějak, že přesto, že jsem dělala práci, která jako byť je potřebná v mateřské škole a dělala jsem i logopedického asistenta, tak mi přišlo, že mě ta práce už nenaplňuje a že jsou děti, které mě potřebují mnohem více, že jsou mnohem důležitější, potřebnější děti, které prostě potřebují tu péči mnohem víc, protože jsem si říkala, tyhle děti, o které já se v té školce starám, tak mají svoje milující rodiče a je odpoledne předám, ale prostě jsou děti, které potřebují 24-hodinovou péči neustále a dávat ten pocit bezpečí a jistoty a lásky.
0: A to byl ten začátek uvažování o tom, co s tím? Takže tam byla ta kamarádka, biblický příběh. A potom tady ten pocit nenaplnění v práci, kterou dělám, být s těmi dětmi.
1: Ano, můžu být ještě více někde potřebná, prostě ještě víc.
0: Pamatuješ si ještě na tu chvíli, kdy jste se s manželem řekli a jdeme do toho?
1: Jo, šli jsme na Lysou horu a já už jsem to tak jako osnovala, že mu to trošku, že ho na to připravím a zrovna šel s náma ten manžel od té kamarádky a tak já jsem se tak nenápadně vyptávala, jak to vnímá on, že mají doma tu holčičku v té přechodné pěstounské péči a on o tom vyprávil velmi, velmi hezky. protože je taky věřící, je taky křesťan, tak to vnímal jako boží dar a jako možnost právě se takhle starat o tyhle děti. Takže tak nějak trošku předpřipravil i nevědomky toho mého manžela, který na tom mohl také uvažovat a měl pohled toho druhého muže, který to zažívá.
0: Takže na té Lysé hoře se pánové spolu tak sdíleli. A kdy byla taková ta chvíle, kdy jste se zvedli a šli jste na úřad zjišťovat třeba informace nebo takové to praktické?
1: No, to bylo někdy hned v březnu potom. My jsme na tu Lysou horu šli asi v lednu, únoru a pak jsme to tak nějak doma ještě probírali ze všech stran. A zhruba v březnu jsme si podali žádost vlastně na OSPODu v Havířově o zařazení do evidence žadatelů pěstounskou péči na přechodnou dobu.
0: To nám potom budeš povídat po písničce, jak to vypadá, jak se to dělá.

0: Stačí, tak nám pověz, jak to teda vypadá prakticky, když si jde člověk zažádat o pěstounství na přechodnou dobu.
1: První taková věc je, že musí podat žádost u OSPODu, což je odbor sociálně právní ochrany dětí, podat žádost vlastně na příslušné magistrátu, kde patří. U nás to bylo konkrétně v Havířově a zdejší paní úřednice byla velice sympatická, velmi nás podporovala v tom, ale můžou být i jiné zkušenosti, kdy třeba mohou ty žadatele odradit s tím, že jim řeknou, že ty děti, o které budou žádat, jsou problémové a nevím ještě co jiného. Takže určitě se nenechat odradit hned na začátku, kde je nutné vypsat nějaké papíry a opravdu se přijde podívat sociální pracovnice, jestli máte doma zázemí, jestli máte nějaké místo pro to dítě, jestli máte nějaké i finanční podmínky pro to. Nemusí být člověk nějak přehnaně na tom finančně dobře, my jsme byli úplně běžná rodina. Prostě.
0: Ona je nějaká částka, která se sleduje třeba na účtu?
1: Na účtu přímo myslím ne, ale ten člověk by měl mít práci. Žadatelky často jsou i třeba ženy, které jsou samoživitelky a mají už třeba odrostlejší dítě doma, takže je možné i, že to třeba bude vykonávat žena sama, nebo mám kamaráda, který muž to dělá sám. Ale prostě musí mít nějaké materiální zázemí, nemůže to dítě přivést úplně prostě do ničeho, že? Takže tady toto je potřeba. A potom teda se čeká nějakou dobu, asi u nás to bylo zhruba půl roku, než se nazbírají.
0: Já jsem ještě četla, že snad se zjišťuje, že úřad teda zjišťuje, jaká je vaše pověst. Je to tak?
1: Tak to nevím.
0: Jsem četla na internetu, že se zjišťuje jako pověst té rodiny v okolí, třeba na ulici. To nikdo nezjišťoval? Nebo
1: nevím.
0: O tom nevíte?
1: O tom nevím. Pokud by to bylo takhle, tak jako myslím si, že u nás to nebyl problém. Že jsme žili spořádaně nebo žijeme.
0: Takže úřad jenom zjišťoval, jestli máte prostor a práci.
1: Ano, prostor, práci, podmínky, jakou máme motivaci k tomu stát se tedy pěstouny, to bylo velice důležité, co nás k tomu vede. Protože třeba stalo se, že v době, kdy nebylo až tolik práce na trhu práce, tak se chodili hlásit různí lidé, takže opravdu se prošetřuje, jestli ti lidé mají opravdu zájem o to prostě pracovat s těmi dětmi, poskytnout jim lásku, péči a poskytnout jim jejich dobrý zdravotní, fyzický, psychický rozvoj. Jo, to je důležité. Opravdu nejen ty děti doma mít, ale věnovat se jim, starat se o ně, pečovat o ně prostě. Takže musí to být dobrá psychická připravenost toho uchazeče a také fyzická, aby prostě zvládl něco, protože opravdu ta péče o ty děti není ani fyzicky, ani psychicky jednoduchá.
0: Zjišťovali, jestli patříte do nějaké církve?
1: Uváděli jsme to, dokonce i v přípravě, kterou jsme pak absolvovali, tak já jsem se tím netajila, uvedla jsem to. A dokonce byla taková perlička, kdy se mě ptala paní psycholožka, když budu mít s dítětem problém, tak kam se obrátím? A já jsem mi řekla, že v prvé řadě tam nahoru, že se budu modlit. A pak, když prostě si nebudu vědět už dál rady a prostě pán Bůh nepomůže, tak určitě oslovím psychologii a tým, který prostě stojí i teď za náma, doprovodnou organizaci a další prostě organizace, které máme možnost oslovit, když prostě je problém nějaký s dětma.
0: Takže když podáte papíry,
1: ano,
0: na OSPODu, tak potom teda máte nějaké školení, si říkala, nebo přípravu.
1: Ano.
0: Co to je?
1: Probíhá příprava uchazečů teda o tu pěstounskou péči na přechodnou dobu, která trvá 72 hodin. My jsme ji měli v rámci zhruba 14 denních, 8-hodinových opravdu sezení.
0: My to myslíš ty a manžel, nebo
1: ano,
0: ty a ostatní?
1: Ano, já a manžel.
0: Takže i když jsi byla žadatelka ty,
1: ano,
0: tak prostě ten manžel nebo manželka chodí s tím žadatelem na tu přípravu.
1: No, my jsme byli vlastně žadatelé oba.
0: Aha.
1: V tom je to výhodné, že když ten manželský pár se rozhodne, že to budou žadatelé oba, tak pokud bych já nemohla už tu práci vykonávat a chtěla jsem skončit, tak může ji vykonávat dále manžel a já budu prostě chodit do práce. Protože momentálně jsem s dětmi doma a do práce chodí manžel. Můžeme se vlastně v tom i jakoby vystřídat. Uhum. Ale pak všechna školení, která probíhají přes rok, musíme se 24 hodin dále vzdělávat během roku, tak musí absolvovat samozřejmě i ten manžel, který je žadatel o tu péči také. Takže jsme vlastně oba dva zařazení v evidenci pro pěstouny na přechodnou dobu.
0: V čem vás vzdělávají?
1: Tak tím, že jsem byla učitelka v mateřské škole, tak mi bylo hodně věcí velmi blízkých. Je to jak věkový prostě psychomotorický vývoj dětí, tak bylo u nás, střídali se u nás různí specialisté v tom školení, dětská lékařka, právě sociální pracovnice z OSPODu, které nám nastíňovaly, jaké případy se k nám můžou dostat, s čím se u dětí můžeme setkat, na co si dát pozor.
0: Na co si dát pozor? Mě zajímá.
1: No, třeba na takové věci, které se u těch dětí ani neprojeví, třeba když musí být odebrány z té rodiny. A pak jsou to prostě nějaké takové varovné signály, které ty děti vysílají, když už jsou v naší péči a získávají pocit bezpečí a jistoty a už nemusí třeba bojovat o to přežití, kdy doma třeba hladověli nebo neustále se setkávali s tím, že byli doma sami a byli opravdu v tom pocitu ohrožení a z nich se to najednou začne dostávat všecko ven. A pak zjišťujete někdy úplně hrozné věci o těch dětech, jak doma žili. A o tom třeba, že byly zneužívané, týrané a podobně. Takže prostě to jsou takové signály a na to člověk musí být připravený, aby mohl prostě s tím dítětem nějak pracovat terapeuticky, doprovázet ho v tom a snažit se to všecko překonat a třeba včas zvolil i možnost nějakého zasahu odborníka.
0: Dělo se vám to prakticky už?
1: Ano, zažili jsme to už několikrát.
0: Můžeš o tom hovořit? Jde to? Nebo
1: měli jsme nejde? V péči holčičku, která byla zneužívaná. Hned po příchodu měla velký strach i z manžela, ze všech starších synů, ze všech starších mužů, pardon. Synů se teda nebála, ti byli mladší, ale očividně tam bylo vidět, že je něco v nepořádku, že opravdu si prošla nějakým týraním, nebo později opravdu z ní začalo vycházet prostě věci, které se tak jakoby skládaly do takové skládačky, že opravdu tam něco bylo a až v podstatě jsme dítě předávali do náhradní rodiny, tak teprve potom matka i přišla na OSPOD s tím, že opravdu tam údajně jako docházelo k těmto incidentům. Takže holčička byla dále v péči psychologa. Takže to bylo takové složité, někdy opravdu. To jsou takové drobné detaily, které vám to dítě naznačuje.
0: A jak to prožíváš, když to najednou začneš cítit, že tomu dítěti něco je, že zažívalo něco, co to dítě prostě nemělo zažít? Uh-huh. Jaký to pro tebe je?
1: Je to pro mě hrozně těžké a říkám si, že tím, že já jsem to nezažila, nezažila jsem to ani ve svém okolí, tak si říkám, že to snad ani není možné, že jako říkám si, je to jenom moje vykonstruované, že si něco myslím, nebo je to pravda. Takže když jsem na to něco podobného vypozorovala, tak jsem nejdřív šla za psychologem a ptala jsem se, jestli opravdu je to možné, že jsou to nějaké signály tohohle chování v té rodině. Tak jsme to konzultovali s psycholožkou a velice obezřetně opatrně se postupuje potom vůči dítěti, aby opravdu nedošlo k nějakým nežádoucím zbytečně jako by nařčením nebo něčemu podobnému. A naopak někdy se to třeba neprojeví ani v té naší péči, která je může trvat pouze rok. A opravdu se to projeví třeba až v následné dlouhodobé pěstounské péči, že to dítě opravdu zažívalo ve své rodině nějaké traumata.
0: Takže ta psycholožka, kterou máte teda po ruce,
1: ano.
0: A ti potom prakticky poradí, jak se chovat k tomu dítěti, aby si mu pomohla v té jeho situaci.
1: Oni nám vlastně poradí, kam se můžeme i dále obrátit, jestli na OSPOD dále a třeba je možné to nějak otevřít ten případ, prostě jít do toho s tím, že to dítě bude opravdu třeba i vyšetřováno lékaři a podobně.
0: Nebo policií.
1: Policií, jestli opravdu otevřít ten případ, takhle je to vždycky taková anabáze docela jako nepříjemná anabáze. Ale děje se to, a nebo jestli to opravdu třeba někdy ty děti mají bujnou fantazii, takže něco si třeba vymyslí, ale většinou opravdu ty děti jako se sdílejí. Mm-hmm.
0: Takže k tomu vy jste ještě předem předchystávání, než teda dostanete to první dítě. Přijde ti to dostatečné, takové ta před...
1: No, někdy opravdu, jako když jsem bych řekla, tak v době, kdy jsme dělali tu přípravu před těmi 6 lety, tak bych řekla, že jsem měla opravdu velmi naivní pohled a myslela jsem si, že k nám půjdou děti takové, jak jsem měla v mateřské škole, prostě, že to bude jak moje děti, jo, že prostě nebude problém, ale najednou prostě byť spadly ty růžové brýle, kdy, hlavně když jsme začali mít ty velké, větší děti a zjišťovala jsem, že to nejsou obyčejné děti. Že to jsou děti hladové, které přijdou nedojezené z domu, nezažili doma třeba ani mazlení, bojí se různých věcí, které mi přišly absolutně normální, které by se běžné dítě nebálo v tom věku. Jsou hodně opožděné třeba některé, takže opravdu spadly mi ty růžové brýle a ta realita je velice tvrdá teda. A myslím si, že se nás snažili na to připravit, ale nedovedli jsme si to asi moc jako představit v reálu většina nás. No.
0: Takže oni ty úřednice na tom ospodu měli nakonec pravdu.
1: Nakonec ano, když to tak vezmu. Ale zase člověk se k tomu staví tak, že jsou to děti a lecos jim odpustí a zvlášť v našem věku. Takže já je miluju, jsou úžasní.
0: To je hezky. Když teda skončí to školení, tak co se děje potom? Než se z tebe stane profesionální pěstoun na přechodnou dobu?
1: Na tom školení procházíme i psychologickými testy. V závěru potom je to posouzení psycholožky, která vlastně si dělá celou dobu, kdy se školíme, tak si dělá poznámky o tom, jak odpovídáme, co odpovídáme, opravdu jaká je naše motivace tu práci dělat. No a v závěru vlastně dochází k tomu posouzení těch uchazečů a pokud jste posouzení, že můžete opravdu tu práci vykonávat, můžete se starat o ty děti, tak jste zařazení do evidence krajského úřadu a čekáte asi 2 měsíce nebo možná někdy i víc, než ten krajský úřad vlastně vás schválí. No a pak už vám zavolá úřednice z krajského úřadu, že mají pro vás miminko. A dokonce my jsme to měli tak rychle, že jsme byli jenom 2 dny zařazení a už jsme museli honem jít podepsat nějaké papíry na ten krajský úřad, protože už miminko čekalo na nás v porodnici a bylo to teda ze dne na den a já jsem skoro nic neměla doma připraveno.
0: A jak ses připravila na to vzít si to svoje miminko, tak to si povíme po písničce.
1: Děkuji.

0: Naším hostem je Katka Hotová z CB Havířova. Je to pěstounka na přechodnou dobu a povídáme si o tom, jaké to je zažádat si o děti, co všechno, čím vším si musela projít. A skončili jsme u toho, že ti zavolali 2 dny poté, co jste byli už v registru na kraji, že máte miminko.
1: Byla to veliká radost a zároveň obavy, jestli to zvládnu po 17 letech zase držet dítě v náručí. Ale bylo to úžasné.
0: A zvládla?
1: Zvládla. Klepaly se mi ruce, když jsem před sestřičkama oblékala malého, ale zvládla jsem to a bylo to úžasné zase mít miminko takhle jako doma.
0: Jak se to stane, že dostanete miminko? Jak se miminko může dostat do pěstounské péče?
1: Miminka jsou většinou děti, které matky zanechají v porodnici, nebo se může stát i v babyboxu, že jsou třeba miminka, tak je úžasné, že můžou jít k nám, že nemusí jít do ústavu. Dneska kojenecké ústavy jsou dětská centra, ale v podstatě pořád jsou to kojenecké ústavy, kde opravdu děti nemají tu 24-hodinovou péči osobu na osobu. A oni opravdu od miminka se potřebují navázat na jednu pečující osobu, která se o ně bude starat a ke které si vytvoří ten citový vztah. A hlavně to, že když zapláče, tak já k němu přiběhnu. Takže takhle, no. Jsou to maminky, které zanechají děti v porodnici, nemůžou se z jakýchkoliv důvodů o ně postarat.
0: Jaké to teda bylo vzít si to malinké miminko, jdeme tomu už pro tebe takovém raně babičkovském věku, děti by už byly velké. Jaké to je teda znovu se takhle starat, v noci vstávat za miminkem několikrát, ho krmit?
1: Já jsem to u mých kluků docela těžce nesla ty noci, protože já jsem spáč a trošku jsme měli obavy z těch miminek. Původně jsme měli zažádané o věkovou skupinu kolem těch 4, 5, 6 let až do 10 let.
0: Takže to si můžeš vybrat?
1: No, kdysi se to dalo vybrat, teď už je ta věková skupina, že opravdu musí ten žadatel přijmout 0 až 18, jo, když mu zavolají z krajského úřadu, že mají pro něho dítě. Tak si nemůžete vybrat etnikum, nemůžete si vybrat pohlaví. Ale věk jako je tolerovatelný, ale člověk si opravdu nemůže vybírat, já chci takové makové dítě, o takové se nebudu starat, prostě vy tady jste pro ty děti a prostě musíte se o ně postarat, pokud je to krizová situace a potřebují to. No ale ty miminka, nakonec jsem teda říkala, jo, tak už jsem se strašně těšila taky na miminko a noci jsem zvládla úplně bezvadně k mému překvapení a byly strašně hodné, to nám říkala i sociální pracovnice, a víte, oni ti miminka jsou strašně hodné, jo, v té pěstounské péči a opravdu toho prvního, který jsme měli, on pořád spinkal, bylo to asi miminko zřejmě od drogově závislé matky, takže zase ty projevy bývají různé. Některé miminka více spí, některé jsou uplakané, některé mají noční děsy, třes třeba a takhle. Takže dostáváme i z těch abstinenčních příznaků, což je poměrně těžké, ale tohle první miminko bylo opravdu velmi hodné. Spinkal pořád a bylo to takové zlatíčko.
0: Akorát jste neměli tu postýlku, co jste teda prakticky dělali, jak to bylo?
1: Jo, měli už jsme potom postýlku.
0: To jste sehnali potom během dalšího dne?
1: Postýlku jsem měla, nebyla složená, tak manžel honem skládal. Ale úžasné je, že když jsme vlastně v církvi, tak mám kolem sebe spoustu lidí, kteří stačilo říct, nemáme tamto a tamto a okamžitě se nám něco přistálo prostě, jo, že lidé byli tak úžasní a skvělí, že nám i spoustu věcí darovali a do dneska prostě, že existuje kolem nás spoustu úžasných lidí, kteří darují pěstounům prostě potřebné věci.
0: Vlastně pěstouni se dostávají tou situací znovu, jako kdyby to byly rodiny s malými dětmi.
1: Přesně, že? Tak.
0: A bytí je teda pěstounská péče na přechodnou dobu nějakým způsobem honorovaná, že to je zaměstnání, jako každé jiné. A je to dostatečné?
1: Dřív, když jsme začínali, tak mi to přišlo, že to hodnocení je opravdu dostatečné, že jsem v podstatě mohla přejít z práce tady do tahleté práce a uživilo nás to v současné době už opravdu, kdy se ta odměna pěstouna nevalorizovala asi 5 nebo 6 let, tak už to začíná být nedostačující a už voláme potom, aby se to aspoň poměrně zvedlo. Ale jako snažím, tím, že mám manžela, který nás finančně také podporuje, tak je to pro mě celkem dobrý, ale věřím, že ženy, které to dělají sami, tak už mají někdy problémy, prostě tak se snažíme od těch lidí, kteří zase nám dodávají nějaké věci, tak brát i věci zadarmo a tak. Byť jsou to věci nošené, tak dětem to nevadí a využíváme tady právě tu štědrost těch lidí, což je super, což chci moc všem poděkovat, kteří se podílejí i na Facebooku, třeba na skupině Darujeme věci pěstounům, tak je to úžasné prostě.
0: Ono to vlastně vytváří i do jisté míry nějakou solidaritu, že?
1: Přesně tak.
0: Že když nejsme úplně soběstační, tak umožníme druhým, aby nám ho mohli darovat, aby mohli být toho součástí, že? Toho procesu, kdy vy vypipláváte miminka, která prostě ztratila rodiče.
1: Ano.
0: Jaká ještě další miminka vy jste měli?
1: Měli jsme celkem 4 miminka, jestli to dobře počítám. 2 chlapečky, 2 holčičky. Vyšlo nám to tak akorát. A všichni byli úžasní. Jako s každým jsme se těžce loučili a jsem ráda, že ty rodiny, do kterých se dostali, takže s náma udržují i nadále kontakt a že můžeme vidět, jak rostou, jak prospívají, jak jsou z nich skvělé děti.
0: Jak vypadá ten přechod vlastně od vás do té další rodiny? Adoptivní?
1: Adoptivní nebo náhradní pěstounské rodiny, dlouhodobá pěstounská rodina potom. Mm-hmm.
0: To znamená, že mají to dítě do 18 let?
1: Ano, přesně tak.
0: A jak se to dělá? Jak se předává to dítě?
1: No, to je velký dotaz na to, že se nás každý ptá, jak můžete to dítě potom předat, když to prostě taky. Ho tak milujete, nosíte, denně k němu vstáváte v noci. Je to těžké pro nás a ty miminka většinou, když jsou to malé děti, tak pro ně to není až tak těžké. Oni si velmi rychle zvyknou na nového pečovatele. Pokud opravdu si zvyknou na to přijímání té lásky a na to, že opravdu jsou opečovávané, že nemusí se ničeho bát, tak potom není pro ně problém překlopit tu péči na jinou osobu. A čím menší dítě, tím to trvá kratší dobu. Takže u těch miminek zhruba, když se potom setkáváme s tou novou rodinou, tak nejdřív dochází k takovému seznamování, kdy třeba ta nová rodina dochází k nám jednou za týden, dvakrát za týden na návštěvu za tím miminkem, sleduje, jak já o něj pečuju a postupně se ta péče překlopí na tu novou maminku. A já už ji potom jenom jakoby pozoruju, nebo ji jenom z dálky, tak jako jo, dobře to děláte. Že se snažím je v tom pozbuzovat, aby se nebáli, aby prostě...
0: A to je ještě v tom období do toho roku, anebo to je po tom jednom roce?
1: Musí se to stihnout do toho roku.
0: Mhm.
1: Jo, takže prostě u dětí, které, když ta biologická matka prostě podepíše, že prostě se vzdává toho dítěte, v současné době to může být až po 4 měsících toho dítěte, kdy legislativně to opravdu nejde dřív. My jsme dřív předávali miminka už ve 3 měsících některé, což bylo fajn, že šlo to tak rychle.
0: Aha, takže vy ho nemusíte mít jako nutně ten rok.
1: Ne. Čím dřív se ta situace pro to dítě vyřeší, tím je to pro něho lepší. Že miminka jako většinou bývají kratší dobu a u těch starších dětí se čeká, jestli ta biologická rodina se nějakým způsobem sanuje a spraví, upraví si podmínky, aby se tam to dítě mohlo vrátit zase. Takže tam to třeba bývá ten rok, někdy ve výjimečných případech i déle, ale soudy to nechtějí povolovat na delší dobu. Že opravdu se musí ta situace dítěte vyřešit do toho roka.
0: A když teda existuje ten 4měsíční lhůta, než se biologická matka vzdá toho svého dítěte, ty 4 měsíce už může být u vás, anebo v tom dětském centru?
1: Ne, ty 4 měsíce už je u nás právě.
0: Může tam být. Uh-huh.
1: Většinou si miminko bereme úplně z porodnice, někdy 5. den, já se snažím, pokud už mi zavolá sociální pracovnice z OSPODu, že pod ní spadá miminko právě třeba v tom obvodu, tak já už za ním dojíždím i do té porodnice, aby si na mě zvyklo, abych už se na mě navázalo, takže už kolikrát 2. den jsem tam byla a nosila dítě, přebalovala. Když mi to personál dovolí, ale většinou sestřičky jsou velice vstřícné, takže mám dobrou zkušenost s tím.
0: Co to dělá s těmi city?
1: No, je to úžasné, jakože když člověk to dítě neporodí, tak mu nějakou dobu trvá, než se na to dítě jakoby taky citově naváže. A já jsem zjistila, že mi to trvá tak necelý týden. A prostě přijmu ho totálně za vlastní a prostě jako moje. Ale přesto mám v hlavě pořád nastavené, že si ho nemůžu nechat a že to není moje miminko, že prostě mi je jenom svěřené dočasně.
0: Jak se s ním potom loučíš?
1: Je to těžké, většinou si taky popláču, ale když vidím opravdu, že jde do dobrých rukou a že jako to dítě, kdybych já si ho nechala, tak bych neumožnila zase někomu mít dítě, kdo ho třeba mít nemůže. Já to vnímám tak, že svoje děti už jsem si vychovala, svou mateřskou roli už jsem si splnila a v podstatě opravdu teď pečuju o ty děti, než se dostanou ke svým maminkám, ať už biologickým nebo novým maminkám.
0: A tvůj manžel, jak to prožívá, když se loučí s dítětem?
1: Řekla bych, že je to možná pro něj méně těžké než pro mě. Asi více citově přilnu k ním. A manžel se mi v tom snaží.

0: my, že bychom o to velmi stáli, že máme z toho radost, když vidíme, že opravdu ty děti v jejich péči prospívají, že jsou v milující rodině, takže záleží to čistě na nich a pokud nechtějí, tak na ně netlačíme a nesnažíme se k ním nějak dobývat.
1: Mně se líbilo, když jste mi povídali ještě s manželem, že šátkujete oba dva a že se dokonce i přete o to, kdo dneska bude šátkovat dítě.
0: Ano, velmi nás to chytlo. Tak nějak vnímám, že jsem omládla s těmi miminky a že jsem se zase vnořila do těch skupin maminek, které prostě ty své děti nosí v šátku a prostě snaží se jako co nejlépe vychovávat a prostě mít ten kontakt s nimi a vnímám to, že i těm dětem to velmi prospívá, že pokud je to dítě nějakým způsobem závislé, tak pomáhá mu odbourávat ty problémy se závislostí.

0: Kači, chci se tě zeptat, když máte doma děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, a jak je vedete do sboru, nebo jakou jsou součástí toho sboru, kde vy jste doma v Havířově, v CB?
1: Tak děti, které jsou u nás v pěstounské péči na přechodnou dobu,

0: by měli zažívat to, co děti v běžné rodině. A my jsme věřící rodina, takže pochopitelně s náma chodí i v neděli do církve. Chodíme do církve bratrské, teda v Havířově. A děti vlastně chodí na nedělní shromáždění a ty větší už jsou moc rádi v besídce dole s kamarády. Je to takové dobré svědectví i pro ostatní věřící, kteří tam s námi chodí, že vlastně do té doby, než jsme začali mít ty děti doma, tak si nedovedli ani představit, jaké ty děti jsou, co vlastně jsou zač. A pak, když vlastně tam s nima chodíme a znají ty jejich příběhy, tak se jim vlastně otevírá úplně jiný náhled na tyto děti a prostě i na ty rodiny, kterým je možné třeba nějakým způsobem pomoci.
1: Jak si s nimi povídají? S těmi vašimi staršími? My jsme se dneska hodně povídali o miminkách, ale vy jste měli i starší děti. Uh-huh. V jakém věku jenom?
0: Zhruba od těch 3 do 6 jsme zatím měli děti starší.
1: A povídají si vaši spolubratři a spolusestry tady s těmi malinkými?
0: Jo, povídají. Dokonce ti naši raubíři k ním občas přisednou a něco vyškemrají. A bratři a sestry ve sboru v domění, že teda jsou to takový chudáčci, tak jim vždycky nějakou tu dobrutku dají. Takže oni ho toho tak zneužívají, jo, že hlavně ti starší, že jsou takový štědří vůči nim.
1: A jsou to vůbec chudáčci?
0: Nejsou. Jsou to běžné děti, jako kterékoliv jiné prostě. Mají svoje dětské sny, hry prostě.
1: A ty jsi teda naznačila, že v té besídce jim je dobře. To znamená v nedělní škole, kde se teda učí o Pánu Ježíši, učí se biblické příběhy. Probíráte to spolu s těma dětma potom i doma nějak?
0: No, já se jim nějak víru nesnažím tlačit nebo nutit. Občas si povídáme o tom, co třeba si povídali v besídce. Podle toho, jak jsou na tom taky rozumově, tak dokážou mi to třeba říct nebo nedokážou. Vždycky každému dítěti jsem kupovala doma dětskou Biblii a spolu jsme si prohlíželi obrázky, povídali si prostě příběhy z Bible. A to je velmi bavilo, když tam navíc byly nějaké i aktivitky navíc. Ale všem dětem necháváme udělat požehnání v našem sboru, i těm miminkům, i těm starším. A starším dětem víru nějak nenutíme, ale většinou se modlíme před jídlem, nebo když mají špatné sny, můry, tak se s nima modlím i za ty hezké sny, za to, aby prostě Pán Ježíš je v tom snu ochránil od těch špatných věcí. A oni sami, když potom za čas vidí, že se my dospělí modlíme za různé věci a pomáháme si v tom, tak sami chtějí a mají touhu se modlit s námi nahlas. A úplně nejkrásnější asi to, když zažíváme, že se modlí za své biologické rodiče, za nápravu té rodiny, tak to jsme kolikrát i plakali prostě, jak s nás to zasáhlo. Že tyhle děti tak myslí na ty svoje rodiče, aby se tam mohli vrátit, aby se to spravilo.
1: Jak vy vlastně nahlížíte na rodiče těch dětí, které máte doma?
0: Většinou jsou to rodiny, které vlastně ti rodiče sami doma neměli dobré zázemí a nezažili vlastně tu lásky plnou péči a často taky strádali a proto to neumějí dát ani těm svým dětem. Je to vlastně takový zacyklený kruh, kdy vlastně se to pořád stále opakuje z generace na generaci a těžko z toho prostě vyjít ven a je to velmi těžké, protože to bývají vlastně závislí lidé na alkoholu, na drogách nebo lidé třeba i psychicky nemocní. Ale s mnohými jsme se setkávali a měli kontakt vlastně ty děti s biologickou rodinou a většinou jsme se všema vycházeli, nebo úplně se všema jsme vycházeli velmi dobře a prostě nahlížím na ně jako na prostě děti, rodiče těch dětí svěřených jako v podstatě na partnery, s kterýma spolupracuju, jako necítím k ním žádnou zášť. Jako mám velmi velké štěstí v tom, že máme i dobrou klíčovou spolupracovnici, organizaci, která za náma stojí a která zprostředkovává ty kontakty s biologickou rodinou. Sami bychom to asi nezvládli. Dokáže je na to připravit, nastavit jasná pravidla, za kterých to setkání může opravdu být. A většinou se s nima velmi dobře dalo komunikovat s těmi biologickými rodiči.
1: Takže vlastně ty děti vaše vám svěřené na tu chvíli pocítí, že máte ty rodiče, jejich biologické, nějakým způsobem rádi.
0: Ano.
1: Že zkrátka je nestavíte proti těm jejich vlastním biologickým rodičům.
0: Ne.
1: Že je ctíte jako lidi, kteří teďka jsou v nějaké slabosti.
0: Přesně tak.
1: Co Což si myslím, že musí být pro ty děti posilující.
0: Hmm. Já dětem nikdy nelžu o tom, proč se k nám dostali, proč vlastně museli být té biologické rodiny odebraní, ale přiměřeně věku se jim to snažím vysvětlit, že prostě rodiče udělali nějaké chyby, proč tam teď ty děti nemůžou být a že třeba nemůžou se o ně zrovna postarat, protože nemají práci, nemají kde bydlet, nemají třeba dostatek finančních prostředků. Nebo třeba jsou nemocní různým způsobem, když jsou třeba psychicky nemocní. A ty děti to velmi dobře pochopí a prostě nechají si to vysvětlit a dá se s nima velmi dobře pracovat. Potom vlastně je další etapa, kdy musím ty děti připravit, pokud se nemůžou vrátit do té biologické rodiny, zase na ten vstup do té nové rodiny. A zase jim to musím přiměřeně věku vysvětlit. Takže je to takové trochu psychologické školení pro mě, kdy opravdu už přemýšlím, jak to tomu dítěti řeknu, že se nebude moc vrátit domů, ale že opravdu bude v té náhradní rodině pěstounské dlouhodobé.
1: Jak to přijímají ty děti?
0: Já to tak velmi pomalu dávkuji a snažím se, aby to opravdu bylo přiměřeně věku, protože jsem pracovala v mateřské škole, tak docela mi to je blízko, jak komunikovat s dětmi v takovém věku. Takže si myslím, že opravdu pomalu, ale stává se mi velmi často, protože mě oslovují teto, že potom, když už vlastně jakoby vidí, že já nemůžu být jejich maminka natrvalo, tak většinou hrozně moc touží mít nějakou maminku a říkat někomu mami a velmi rychle přilnou prostě k nové mamince, k nové pečující osobě, k nové náhradní pěstounce. Takže o to je to potom jednodušší, že to dítě se těší už do té nové rodiny, že prostě bude mít tu mámu. A vždycky mu říkám, nebojím, paní sociální ti vy najde nějakou skvělou mamku. A většinou jsou to taková vřelá setkání a to dítě si opravdu zamiluje a prostě už se potom těší. Dokonce jednou nás jedna holčička překvapila, že po 3 dnech intenzivního kontaktu řekla, zbal mi věci, já už chci prostě k nový mamce. A my jsme to těžko rozdýchávali a ona byla naprosto spokojená prostě.
1: To si vlastně ani neuvědomujeme, jak je důležité říkat někomu mami.
0: Velmi důležité. Ty děti potom vyloženě touží. Jo, vnímám, že opravdu, když jsou děti už u nás skoro rok, tak v takovém tom kritickém věku od těch zhruba roku a půl, 2 let do těch asi 5 let potřebujou opravdu někomu říkat mami. A byť je to babička nebo prostě teta, tak to oslovení pro ně asi má zvláštní citový význam a opravdu potřebují. Takže pokud mi říkali mami, tak já jsem jim to nějak prostě nezazlívala nebo jsem jim to striktně nezakazovala. Prostě nechala jsem jim, ať mi tak říkají, ale vysvětlila jsem jim, že opravdu nemůžu být jejich maminka. A tak teď chlapeček, kterého máme v péči, tak říká, ty jsi moje jako mamu. Já říkám, jo, já jsem tvoje jako mamka.
1: Jsi s tím hezky poradil.
0: Jo.
1: Je to tak třeba i s tati?
0: No, to ne. To tati tam není tak jako...
1: Tak silné.
0: Tak silné, tak citově nutné. Jako no. A i to, že ty děti potom třeba, pokud chodí do nějakých kolektivů dětských, tak slyší, že ostatní děti volají na tu svoji maminku mami. A oni nemůžou tak volat, že? Nebo momentálně nemají komu tak volat, že? Takže potřebují, no.
1: Mě by to drásalo srdce, já tě obdivuju.
0: Drásá mi to srdce. Jo, drásá mi to velmi srdce, no. Je to těžké.
1: Jak roste duchovně, jestli se to tak děje, váš sbor díky tomu, že vás tam má a má tam ty vaše svěřené děti?
0: Uh-huh. Myslím si, že je to asi obohatilo, nemůžu za ně mluvit, ale myslím si, že určitě, že vidí ty příběhy těch dětí, prostě vidí, jak u nás třeba od začátku někteří říkají, to je takový posun, jak rozkvetou, jak prostě začnou se lepšit, jo, jsou takový prostě září jim očička radosti, tak jak děti mají být bezstarostné. A myslím si, že i to, že je prosíme často o modlitby za to, aby se dostali do dobrých nových rodin, nebo za to, aby se spravila ta biologická rodina, tak to je taky, myslím si, obohacuje, že vidí, že jim není lhostejný ten osud těch dětí okolo nás.
1: Že se jim stávají blížními.
0: Přesně
1: způsobem.
0: Tak. Uh-huh. I u toho požehnání, že se všichni za ně modlí vlastně, jo, že aby si je Pán Bůh v životě třeba někdy přitáhl.
1: Děkuji ti za toto krásné svědectví. tobě i tvému manželovi věřit, prosím. A přeju vám Boží požehnání a vašim dětem, aby měli komu říkat mami.
0: Děkuji moc. Těšilo mě. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hostem Kateřiny Vávrové v této repríze pořadu Rozmarína byla Kateřina Hotová. Ve čtvrtek od 10 hodin nabídneme rozhovor s názvem O tlaku na dokonalost. Povídat se bude Lída Pohanková, a to s Otou Faldinou.

0: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.
1: V neděli 9. srpna krátce po 12. hodině opět zní na Rádiu 7 hlas moderátora Kuby Lofítka. Za pár minut se otevřou brány hudebního pořadu Interval. Nyní dejme prostor svátečnímu slovu Karla Káni, které čte Luděk Brdečko.
2: Sváteční slovo.
3: Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Izajáš 49:4. Každý den života má tu prazvláštní vlastnost, že je neopakovatelný. Včerejšek je definitivně pryč, už se nikdy nevrátí. Dnes máme novou šanci udělat něco hodnotného. Když ji promarníme, nikdy už nedostaneme dnešek zpátky, abychom jej napravili. Tak plyne jeden den za druhým, až jednou vypotřebujeme ten poslední. Tak nám v tom rychle pomíjejícím životě vyvstává otázka, čím jsme ten život vlastně naplnili. Využili jsme jej nebo promarnili? Mohli jsme život využít lépe? Při pohledu dozadu vidíme hlouposti, kterými jsme se zabývali, zbytečnosti, u kterých jsme jen utratili čas. Někdy poznáváme, že úkoly, které jsme tehdy považovali za neodkladné, důležité, byly z dnešního pohledu malicherné. Naopak někdy trpce litujeme, že čas, který jsme těm jen zdánlivě důležitým úkolům věnovali, měl patřit rodině. Zvláštním způsobem ošidná je duchovní práce lidí věřících v Pána Ježíše. Víme z písma, že máme sloužit druhým. Často to, co učiníme bližním, je, jako bychom to učinili samotnému Pánu. Pohání nás také vědomí věčného života a věčné smrti. Rádi bychom lidem pomohli, aby v Kristu přešli ze smrti do života. Jsme vysoce motivováni pracovat s nasazením. A právě tady je možné, že budeme tolik chtít vyhovět lidským potřebám, že odsuneme potřeby své rodiny nebo boží volání jinam. V Biblii je několik příkladů, kdy byl život zhodnocen pesimisticky. Snad nejznámější je okřídlený výrok kazatelův, marnost všech marností, všechno je to marnost. Dále připomeňme Jákoba, který na faraonovu otázku, kolik je mu let, odpověděl zarážejícím způsobem. Času mého putování bylo 130 let, nemnohá a zlá byla léta mého života. Genesis 47:9. A prorok Izajáš, když popisuje toho, kterého nazývá otrok Hospodinů, zaznamenává jeho slova. Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu, avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Izajáš 49:4. Milí posluchači, také máš dojem, že jsi se v životě namáhal zbytečně? Že jsi svou sílu vyplýtval pro nic? Možná patříš ke generaci, která se modlila za probuzení. Možná jsi svůj čas a sílu vydal ve svém sboru v církvi. A možná nevidí, že by přišlo k Pánu Ježíši nějak mnoho lidí a že by ten sbor, kde jsi tak pracoval, nějak moc pokročil vpřed. Jestli se po tolika letech námahy nic nezměnilo, v mysli se vynoří otázka. Neměl jsem se raději věnovat něčemu jinému? Ten, kterého v prorocké předpovědi cituje prorok Izajáš, je sám Pán Ježíš. Hospodin mu říká, ty jsi můj otrok Izraeli, na něm zjevím svou slávu. Já jsem však řekl, zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Pán Ježíš na kříži docela dobře mohl mít tento pocit. Jeho dílo se zdálo být v troskách, národ Izrael se neobrátil. Mnoho uzdravených a vysvobozených od démonů nebylo tady, aby ho bránili proti nespravedlivému rozsudku smrti. Pár žen nad ním plakalo a učedníci, do kterých tolik investoval, se rozprchli. Nezápasil on nejvíc s pocitem zbytečně jsem se namáhal, ale on ve stejném verši dodává moc důležitou větu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Ano, lidé a události mohou zničit, co jsme kus života namáhavě budovali. Avšak mé právo je u Hospodina. On viděl, co jsme dělali a s jakým postojem srdce. Má odměna i u mého Boha. On tě ve svém království odmění za tvou práci, kterou si pro něj dělala, kterou si pro něj dělal. Tak jako svého syna vyvýšil po jeho smrti a zmrtvých stání, tak i tebe odmění za službu, kterou si pro něj a podle jeho pokynů dělal. Milí posluchači, pokud žiješ pro Pána Ježíše a sloužíš mu, nežiješ nadarmo a nevyplýtváš svou sílu pro nic. Lidé tvou službu nemusí přijmout, ale tvé právo je u Hospodina a tvá odměna je u tvého Boha. Když to zhrneme, žijíme své dny užitečně, jestli nechceme prožít marný život. Nejlepší možnost, jak žít užitečně, je sloužit Hospodinu celým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou.

0: naokolo.
1: Srpen strávíme v intervalu ve společnosti zpěváka, hudebníka Davida Stypky. Jeho náhlý odchod byl vnímán jako příliš časný. Naštěstí je, co si připomínat. Tak dobrý poslech.

Nechce se mi obtěžovat lidi svými nevyřešenými démony, protože ty si musím vyřešit sám. A vlastně už mě nebaví depresivní texty ani zpívat. Prohlásil David Stypka před Vánocemi v době, kdy jeho kapela Benjis natáčela podklady pro třetí desku Dýchej. Pokračovat se mělo v lednu. David totiž hodil do koše všechny texty, které napsal v době před svým onemocněním, s nímž se potýkal od léta 2019. Letěli pryč s výše uvedeným komentářem. 10. ledna 2021 se na facebookových stránkách kapely Benjis objevila zpráva: takováhle věc se nepíše snadno, vlastně nejmín snadno ze všech příspěvků, které bychom vám chtěli dát. Včera večer odložil, bohužel takzvaně na furt, kytaru a mikrák náš i váš David. Je to tlak a my doufáme, že ten tlak poleví. Pusťte si písničky, vzpomínejte na zážitky, připijte si mu a pošlete pozdrav tam nahoru. Váš Benjis. Internet byl v podstatě okamžitě zaplaven vzpomínkami, kondolencemi, vyjádřeními soustrasti, nejrůznějšími vtípky, písničkami. Prošla jsem e-mailovou schránku a dohledala, že první prosbu o rozhovor jsem Davidovi odesílala někdy na jaře roku 2020. I když jsem o Davidovi a jeho tvorbě věděla už dlouho, až setkání s Mirajem Navrátilem mě přesvědčilo. Nemůže být nikdo lepší na povídání o smyslu života a jeho směřování, říkal Miraj. Rozhovor už jsme nenatočili. Nové texty, které v sobě nemají spoustu obrazů boje a nejistoty, už si neposlechneme. Přesto poslední deska Benjis, Neboj, z roku 2017, rozhodně stojí za pozornost. A právě jí bude patřit dnešní interval. Lucie Endlicherová vám přeje dobrý poslech. A jestli jen trošku můžete, zkuste si sednout a poslouchat. Tohle nejsou písničky do podkresu, něco, co zní na pozadí a vy mezi tím stihnete udělat spoustu dalšího. Tohle jsou věci, které si zaslouží, aby byly slyšeny.

Bylo až zvláštní sledovat to množství reakcí, které vyvolal odchod Davida Stepky. Stačí se ovšem pořádně zaposlouchat do písní z alba Neboj a vlastně se není čemu divit. Ty strachy, otazníky a obavy, které si většinou nosíme v sobě, jsou na desce odkryty, pojmenovány, uvedeny na světlo. Taková terapie poslechem. Někdo dělá tu práci, kterou bych měla udělat já sama. Možná proto, aby mi pomohl k podobné upřímnosti a odvaze podívat se vlastním strachům do očí.

Aby se duše napásla, hladová duše sáhne po čemkoli. Znělo v písničce se zvláštním názvem Loučit. A je k tomu vlastně potřeba něco dodávat?

Strach. Hlavní hrdina většiny Davidových písní má schopnost člověka převálcovat, ovšem taky je možné s ním prožít to, o čem se zpívalo v písni Jericho. Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš, rovnáš si záda, čistí tě déšť, na chvíli na mě zapomeneš a na strachy taky. Biblických motivů se na desce objevuje až Jericho spolu s nevěstkou Rachab není osamoceno. Píseň Kříž, která nás teď čeká, se občas objevila i v pořadech našeho rádia. Ne nadarmo. Nejužívanější symbol spojený s křesťanstvím totiž spojuje spíše než s obětí, se zbabělostí a kompromisy.

Píseň Kříž si vyhlédli autoři filmu Úsměvy smutných mužů a udělali z ní titulní píseň snímku, ne nadarmo. Příběh Josefa Formánka, popisující boj s alkoholem a především se sebou samotným a vším, co se za pitím či jakoukoliv jinou závislostí skrývá, tahle píseň doplňuje více než dobře. Kolikrát je onen kříž spíš v uvozovkách, jde spíš o skříž, místo, kde lidská duše zaparkuje, protože nechce jít dál, nechce bojovat, nechce vystoupit z vyšlapaných cest. Křehkost boje se svou samotným, slabost a trápení při dalším a dalším pozvedání se je v každém tónu téhleté písně hmatatelná. Je dobré, když na tuhle cestu není člověk sám.

0: byla.
1: Píseň Dobré ráno, milá, duet s Evou Farnou, je možná pro mnohé ta jediná, kterou mají s Davidem Stypkou spojenou. Není bez zajímavosti, že jde o skladbu, která na svůj vznik čekala mnoho let, tedy na své nahrání. Ležela v šuplíku až do doby, kdy do textu a do interpretace nejen David, ale i Eva dokázali vložit ten výraz, který písnička potřebovala, a dobře ji tak dokreslit. Umění počkat si se tu více než vyplatilo.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Interval dnes s deskou Davida Stypky a kapely Benjis Neboj. Ještě to vlastně nezaznělo, že desce se dostalo nominace na hudební cenu Anděl za rok 2017. Benjis byla nominována na kapelu roku a jedna nominace byla proměněna. David Stypka byl jmenován zpěvákem roku. Ne nadarmo. Písničku za písničkou se na albu Neboj posluchač přesvědčuje o barevném výrazovém rejstříku, o síle i křehkosti jeho projevu.
1: Láska není

0: Láska není, je to jen domluvený signál. Ještě pořád věříš a bojíš se toho, co si tě právě našlo, tak přikrý se básněmi. Zpívalo se ve skladbě s odvážným titulkem Láska není. A kdo je ochotný něco takového poslouchat? Kam až jde naše láska a kam sahá naše hra na lásku? Kdo si nechá tyhle otazníky položit?
1: Jsem předvoj černých vran, celý bílý dávno v cíli.

Lodě, strachy, láska, cesta, pouť od někud někam. Témata, která se v jednotlivých písničkách Davida Stypky stále znovu vrací. Opakované zvaní nejen k ochotě poslouchat, ale především k odvaze pokládat si stejné otázky, projít těmi obrazy, které písničky nabízejí.

Ještě mě nikdy nic tak nebolelo, ještě mě nikdy nikdo nepustil z takové výšky. A myslel jsem si, že se složím hned jako

Dlouho jsem hledal způsob, jak zůstat baru. Už nikam neodcházet, neplatit za sebe účty. Způsob, jak se zbavit nechtěným.

Co bys chtěl, aby zaznělo na tvém pohřbu od lidí, kteří o tobě budou mluvit? Takovým člověkem buď, říkává občas náš spolupracovník, pastor Lukáš Targoš. David Stypka po sobě zanechal stopu hlubokou a silnou. Zanechal po sobě to slovo, které se v Bibli objevuje, jak se občas říkává, 365krát na každý den v roce. Neboj. Interval končí, vaší průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Těším se na příští setkání.

Ve čtvrtek od 21 hodin nabídneme pokračování tvorby Davida Stypky, a to CD s názvem Dýchej.

0: chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.
1: Bylo 13 hodin. Nedělním odpolednem s datem 9. srpna vás na Rádiu 7 provází Kuba Lofítek. Startuje pořad Kormidlo. Sérii o barvách uzavře Petra Eliášová barvou oblohy.

Ahoj námořníci, ahoj všechny děti, které jste se právě usadili u rádia nebo u počítače. A usadili jste se správně, protože právě teď a jenom pro vás vysíláme Kormidlo. Pořad pro všechny děti, které chtějí v životě nabrat a udržet správný směr. I dnes vás zvu na palubu a poplujeme spolu na moře pohádek, písniček, nápadů a povídání. Tak já mám pro vás hnedka na začátek jednu hádanku. Jaké vůbec můžou být oči? Modré, černé, hnědé, zelené, šedé a taky všelijak namíchané z těchto barev. Třeba já mám oči modré a spousta z vás určitě taky. A právě o modré barvě si dnes budeme v Kormidle povídat. Víte, musím se vám k něčemu přiznat. Modrá je totiž moje úplně nejoblíbenější barva a proto jsem se moc těšila, až se o ní budeme bavit. A jsem taky moc ráda, že modrou barvu dal Bůh nebi a vodě. Protože kdykoliv se kouknu nahoru na nebe, můžu vidět tu krásnou modrou barvu nad sebou. Teda samozřejmě, pokud ji nezakryjí mraky nebo není noc. A víte, že Zemi, na níž žijeme, se říká modrá planeta? Když jsem byla menší, vůbec jsem nevěděla proč. A pak jsem jednou viděla tu naši zeměkouli na obrázku od někud z družice ve vesmíru. A opravdu byla celá měňavě modrá, asi jako nejkrásnější modrá skleněnka. No opravdu. Ale pořád jsem vám neřekla, čím to je, vidíte. Na té naší zeměkouli je totiž jen pár kousků země. Říká se jim světadíly a na jednom z nich také žijeme. A všechno kolem to jsou moře a oceány. Samá voda. A voda je jaká? Co? Cože? Slaná? Ale jasně, mořská voda je slaná, ale všechna, úplně všechna voda je modrá. A proto i ta naše planeta vypadá z dálky takto modře.

0: teď už je čas na naši knížku Beze slov. My už víme, že místo slov v ní mluví její barvy a že má těch barev 6. Dneska ji už spolu otevřeme naposledy. Čeká nás poslední barva, barva modrá. Tak si je pojďme ještě všechny spolu zopakovat a můžete říkat se mnou, ano? Víme už, že první barva je zlatá. Zlatá jako sluníčko. Druhá je černá, černá jako tma. Třetí barva je červená, červená jako krev. A čtvrtá barva je bílá, bílá jako sníh. Pátá barva je zelená, zelená jako tráva. A poslední, šestá barva je barva modrá, modrá jako nebe. A teď už se na vás těší vaše Zuzka a s ní naše malé rozhlasové piškotky.
1: Tak vás pěkně vítám, kluci a děvčátka. A mám velikou radost, že se zase slyšíme. Slyšíme se? Kdo mě slyší, ať zvedne ruku a pěkně mi zamává. Je, to je ale mávajících ručiček. Tak to já vám musím hned vrátit. Ahoj! Teď zase mávám já vám. Jak už jsem řekla, mám velkou radost, že jsme zase spolu. Ale je mi zároveň i trochu smutno. A víte proč? Protože dnes se musíme s našimi barvičkami rozloučit. Ale víte co? Žádné smutnění. Pěkně si zopakujeme, co jsme se společně naučili.

Dnešní vyprávění se jmenuje o modrém nebi, velikém moři a malém ptáčkovi. Tak tedy nejprve modré nebe. Přitahuje naše oči a šeptá: to je dnes ale krásně, pojď se proběhnout do parku. Nebo jindy volá: nech už toho mračení a usměj se na svět. Modré nebe je daleko a přesto bychom si na něho chtěli sáhnout. Modré nebe je domovem sluníčka a bílých, chundelatých oveček, kterým říkáme obláčky. A co takhle modré z nebe? To báječně chutná. Dnes si můžeme modré z nebe koupit v obchodě jako čokoládu. Ale to se rozplyne na jazyku a modré z nebe je pryč. Ale dřív, když ještě naše babičky byly děvčátky, to tak nebylo. Když si někdo přál modré z nebe, tak tím vlastně říkal, že si přeje něco moc krásného, co za něco stojí. A nebo když někdo někomu chtěl snést modré z nebe, tak tím zase vysvětloval, jak moc toho druhého má rád. Zkrátka a dobře, modré z nebe je něco moc krásného a drahého, co má velikou cenu a hodnotu. A my si myslíme, že na modré nebe nemůžeme dosáhnout. Ale já vám teď řeknu, že můžeme. Že nemám pravdu? Že vlastník už stojí na židli a zkouší se dotknout oblohy. Že to nejde? Tak dobře, takhle by to určitě nešlo. Ale já znám ten způsob. Proto dobře poslouchejte. Dozvíte se něco o tom, jak modré z nebe přišlo na zem a zabydlelo se tu. Musím vám to ale povědět pěkně po pořádku. Když před 2000 lety, to už je docela dávno, umřel pán Ježíš na kříži, dali jeho tělo do hrobu. V izraelské zemi vypadaly hroby jako veliké jeskyně. A vchod takové jeskyně, kde byl položen mrtvý člověk, se zavalil velikánským kamenem. Tak velikánským, že jeden člověk by ho sám neodvalil. Tak do takového hrobu položili tělo pána Ježíše. Třetího dne se však stal zázrak. Marie, která chodila plakat na hrob pána Ježíše, našla kámen odvalený a hrob prázdný. A místo pána Ježíše našla anděla, který jí vyprávěl o tom, jak pán Ježíš už není mezi mrtvými, ale že ho pán Bůh oživil.

Marie měla radost, protože ten, kterého měla tolik ráda, znovu ožil. A nejen ona, všichni, kteří pro Pána Ježíše plakali a truchlili, se najednou mohli radovat a smát. Hurá, Pán Ježíš je zase s námi, je zase tady, už nejsme sami. Jenomže ta jejich radost netrvala dlouho. Pán Ježíš s nimi vyšel za město a oznámil jim, že odchází domů, do nebe. Viděl, že jsou smutní, a tak jim řekl: zůstaňte ve městě a modlete se, dokud nebudete požehnaní. A potom, už před očima všech, začal stoupat vzhůru a tak odešel domů. Ano, do nebe. Nebe je domovem Pána Ježíše. Modré nebe je místem, kde je skryté zlaté město. Je domovem Boha samotného a těch, kteří už jsou očištěni od hříchu a mohli do něj vejít. Ale vraťme se k našemu příběhu. Na kopci za městem zůstali jen ti, kteří milovali Pána Ježíše, modré nebe nad nimi a touha v jejich srdcích, aby mohli být s ním. Ale právě proto, že Pána Ježíše měli rádi, poslechli jej a odešli do města. Tam seděli za stolem a modlili se. A v tom se to stalo. Náhle se z nebe strhl hukot, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům. Všichni, kteří byli v místnosti a milovali Pána Ježíše, poznali, že přišlo to nádherné požehnání, které jim Pán při svém odchodu zaslíbil. Na zem přišel Duch Svatý. Modré nebe se otevřelo a darovalo lidem vzácný dar, který skrývalo.

chvíle bydlí tady na zemi. Se všemi lidmi. Má velmi jemný a tichý hlas. A je to právě on, který nám šeptá, abychom se vydali na cestu do Zlatého města. Pán Bůh nám ho daroval, abychom nezabloudili a aby nám poradil, když si s něčím nebudeme umět pomoci. Chce být naším přítelem, podává nám svou ruku a čeká, až my do ní vložíme svou malinkou dlaň.

Už mi věříte, že modré z nebe se zabydlelo na zemi? Je tu, všude kolem nás? Můžete si jej představit jako moře, ze kterého si každý může nabrat, kolik chce vody a stejně neubude. Nebo jako malého ptáčka, který nás doprovází na cestě do zlatého města. Jednou cvrliká nádherné písničky o boží lásce. A když se nám zdá, že ta cesta do zlatého města je příliš dlouhá a že tam asi nikdy nedojdeme, povzbuzuje nás, abychom se nebáli. Je stále s námi a když vidí, že se nám nepodařilo poradit si s hříchem, jemně nám do ouška zaspívá, abychom si dávali pozor, no třeba na lhaní, podvádění nebo jiné hříchy. Z výšky sleduje naši cestu do zlatého města a dává pozor, abychom někde špatně neodbočili a nevraceli se zpět. Zkrátka a dobře, je tu s námi, aby nám pomáhal.

0: ode dneška už víte, co znamená modrá barva. Víte, že nám vypráví o Duchu svatém, který nás chrání, povzbuzuje, učí a potěšuje. Který s námi pláče, i raduje se a je tím nejlepším kamarádem na cestě do zlatého města.
1: Piškotky o knížce Bezeslov, které jsme právě chroupali, pro vás napsala Míša z Karlovy Studánky. Na to, co nám povídají barvy knížky Bezeslov, bychom neměli nikdy, ale nikdy zapomenout. Tak si pojďme něco říct o dalším písmenku v našich rozhlasových říkankách, hýbankách. Je to písmenko jednoduché. Umí ho už i úplně malé děti a slyšíme ho na začátku slova modrý. Ano, správně, je to M. Kolébka, která stojí na dvou nožičkách, tak vypadá písmenko M. A jaké je to slovo na M, co umí říct už i ti nejmenší kulihrášci? No správně, to je přece máma, máma, maminka, maminečka, mamka nebo mamněnka. A jak vy říkáte svojí mamince? Je to zvláštní, že tohle slovo zní skoro všude na světě podobně. A často se v něm objevuje právě tohle písmenko M. A kdo pak z vás má jméno na M? Zvedněte honem ruku. Zvedněte, já vám zatleskám. A tak zdravím všechny, kdo mají jméno, které začíná na písmenko M. Všechny Martiny i Martinky, Marty, Miloše i Marky, Mirky a Miroslavy, Mojmíry, Milany i Mikuláše, Matěje, Matouše, Marcely, Markétky, Marušky i Magdalénky, Michaly a Míši, Mileny, Moniky a Milušky i Miriamky. Uf, to je teda jmen a jedno hezčí než druhé. Povídáme si dnes v kormidle o modré barvě a teď mi došlo, že jsem vám ještě dneska nedala žádnou pořádnou hádanku. No tak to hned napravíme. Co pak je tohle za kytičku? Hádejte. Vyrůstám divoce na poli, břehu, přec mám však oči jen samou něhu. Jsem jako nebe a kdo to zkusí na mne se podívat, vzpomínat musí. Co pak je tohle za kytičku? Je modrá, roste na poli, na zahrádce. A když se na ní díváme, tak vzpomínáme. Kdo to ví? Jasně, je to pomněnka, modrá kytička, která lidem připomíná, aby na sebe mysleli a chovali se k sobě hezky. A znáte ještě nějaké jiné modré? Já třeba chrpu nebo modré zvonky. No a navíc si teď asi nevzpomenu. A co takhle modrá zvířátka? No tak tady, tady jsem už úplně v koncích. Asi si vzpomenu jenom na motýlka modráska, ten je modrý. Asi pán Bůh modrou barvu spíš potřeboval na nebe a vodu a pro zvířata jsou lepší jiné barvy, aby nebyly v přírodě tolik vidět. Je, a víte, co je zvláštní? Když dáte vodu do skleničky, tak je průhledná, nemá žádnou barvu. Teprve, když je jí hodně, tak je modrá. Třeba moře. To je záhada, vidíte? No, třeba je to tím, že se v ní odráží nebe. Když jsem hledala pohádku, která by se hodila k dnešnímu povídání, objevila jsem v pohádkové knížce pohádku o modrém ptáčkovi. Tak se pohodlně usaďte a pohádku teď posílám všem klukům i holčičkám.
2: Tak jednou před mnoha a mnoha lety umřela jedna máma a zůstal po ní vdovec s malým děvčátkem. Jmenovalo se Baruška. Byl hodný a na ženění neměl dlouho ani pomyšlení. Ale když musel potom sám vařit, mýt, prát a ještě přitom viděl malou Barušku roztrhanou a neučesanou, tu si řekl, tak to dál nejde. Musím se oženit a přivést dítěti novou mámu. Nevyhlídl si žádnou mladici, ale vdovu, která měla taky jedno dítě a taky děvčátko jako on. Říkali jí Hanička. Myslel si, já budu mít rád její dítě jako moje a ona potom taky nebude dělat mezi dětmi rozdíl. Ale přepočítal se. Macecha nemohla Barušku vystát, nechtěla ji ani vidět. Den co den ji vyháněla hned ráno z domova pást husy a dávala jí sebou na celý den jenom malou bramborovou placku. To se ví, že při takové hubené stravě děvčátko bylo hnedle kost a kůže. Táta, když se večer vrátil domů z práce, smutně se díval, jak se mu dítě tratí před očima, ale nenapadlo mu nic zlého. Při vší bídě rostla Baruška jako z vody a hezká byla jako obrázek. Jednou zas tak pásla husy na mezi a oni se jí zatoulali do ječmene. Když Baruška viděla, kolik tam nadělali škody, polekala se, co tomu řekne macecha. Sedla si pod keř a dala se do pláče. Plakala strachem i lítostí, vzpomínala si na nebožku mámu, vzdychala po ní a volala. Mámo, má zlatá mámo, pojďte si pro mě, pojďte si pro mě. Kde se vzal, tu se vzal. Najednou sedí u ní na keři malý ptáček a štěbetá lidskou řečí. Baruško, Beruško, dál se už nebudeš soužit, od teďka já sám ti budu sloužit. Baruška mohla na ptáčku oči nechat, jak se jí líbil. Byl celý modrý jako nebe, hlas měl líbezný jako stříbro a peří na sobě jako sametové. Toho mě jistě posílá máma, napadlo Barušce. Měla ptáčka od té chvíle ráda a nic se ho nebála. Lítal k ní každý den, pokaždé jí přinesl plást medu k obědu a pokaždé jí zaspíval. Baruško, Beruško, nesu ti z lesů medu plást, než ho sníš, já budu za tebe husy pást. To se ví, že se teď Baruška spravovala. Stloustla, líce jí zčervenaly, až si toho povšimla macecha. To děvče se nějak sbírá, po vodě a plackách člověk nekyne, co pak asi jí dá? A šla jednou potajmu za ní a vidí, co se děje. Počkej, já ti ukážu, pomyslela si a celá zlostná vrátila se domů. Druhý den ráno dala svému děvčátku máslovou buchtu a poručila, Hančo, dnes poženeš husy ty. Baruška se dala do lítostivého pláče, naříkala a prosila, aby ji nechali husy pást, až se macecha rozhněvala a zavřela ji do slepičí posady. Hodila jí tam kůrku chleba a postavila k ní hrneček vody. V poledne jako jindy přilítl na pastvu modrý ptáček. Uviděl Hančičku a hned se ptal, kde pak je má Baruška, Beruška? Nesu jí z lesů medu plást a jdu za ní husy pást. To musíš za ní do slepičí posady, máma ji tam zavřela. Zasmála se škodolibě Hančička a chroupala máslovou buchtu. Ptáček hned odlítl a rovnou namířil k Barušce. Ta seděla v koutku v posadě, vzpomínala na ptáčka a plakala, až jí srdíčko usedalo. Neplač, má Baruško, Beruško, ozvalo se jí najednou zrovna nad hlavou a když Baruška zdvihla hlavu, modrý ptáček tu. Nesu ti cukrovou hruštičku, abych ti potěšil dušičku, šeptal jí líbezným hláskem. Zase si s ní hrál, pěkně jí zpíval, hladit se nechal a slíbil, že přiletí zítra zas. Baruška snědla hruštičku a hned jí bylo blaze jako v nebi. Druhý den opravdu přiletěl a zaspíval. Baruško, Beruško, maličká, nesu ti červená jablíčka, nesu je z rajské krajiny, chutnají líp než maliny. Když je Baruška snědla, hned celá krásou rozkvetla jako růže, až se tomu macecha tuze divila, když jí zas ráno strkala do posady hrneček s vodou a kůrku chleba. Dávala zase pilně pozor a dopadla v poledne ptáčka, jak vlítl k Barušce do posádky, něco jí nesl v zobáčku a zaspíval ptačí řečí, které macecha nerozuměla. Baruško, Beruško, nesu ti košíček, najdeš v něm mandlový oříšek. Ani to doříct nemohl, v tom macecha chytila kámen a hodila jim po ptáčku. Ten se lekl a odletěl. Počkej, já ti dám, hrozila macecha ještě za ptáčkem a potom se dala do Barušky. Mé nešťastné dítě, chudák Hančička, mrzne na pastvě, hubne, chodí bílá jako bledule a ty, neplecho jedna, ty si budeš hovět jako nějaká princezna. Hned přinesla náruč šípkových prutů, do posady napíchala špendlíků a jehel, co se jich tam vešlo, celou ji opletla trním a pomazala lepem, takže chudáčka Barušku v posadě ani vidět nebylo. Krčila se tam smutná, hladová, slabá, ani oříšek si pro smutek rozlousknout nemohla. Další den, časně ráno, když ještě macecha spala, přilítl modrý ptáček k posadě. Slyší Barušku naříkat, vidí všude plno jehel, trní a špendlíků, ale nic nedbá. Hledá, hledá, až si našel místečko a prodral se dovnitř k Barušce. Byl samá krev, samá rána, modrá peříčka měl roztrhaná a vytrhaná, nožičky poškrabané, křidálka odřená, až se lítostí nad ním Baruška dala do usedavého pláče. Taky ptáček smutně zaplakal a povídá, dnes jsem tu naposledy. Tu se dala Baruška do ještě většího nářku a prosila se sepjatýma rukama, můj ptáčku modráčku, pro všechno na světě, neopouštěj mě. Musím, má Baruško, Beruško, není žádná pomoc, smutně odpověděl ptáček. Dnes v noci přišlo nám nařízení, náš ptačí král nás volá, zima už se blíží, všichni ptáčkové, bratříčkové už odletěli. Já jsem tu poslední a podívej se na mě, samá rána, samá krev, vždyť bych tu zahynul. Buď tu s pánem Bohem, víckrát nepřijdu. A ztratila se, Baruška nevěděla kam. Víckrát opravdu nepřiletěla. Baruška div si v podsadě nezoufala. Macecha ji trýznila čím dál tím víc, táta se o ní nestaral, ani se nepřišel na ní podívat, slovíčkem ji potěšit. A tu, když jí bylo nejhůř, vzpomněla si, že má ještě od ptáčka modráčka oříšek. Rozlouskla ho a jak ho snědla, hned pocítila ve všech údech sílu. Hned taky přestala marně plakat a naříkat, rozbila posadu, vyskočila z ní, rovnou běžela k tátovi a povídá. Já už tu nemohu vydržet. Já musím za svým ptáčkem modráčkem. Já bez něho nemohu být živa. Já bych steskem umřela. Vždyť je zima na krku. Zmrzneš někde na cestě, bránil jí táta a rozmlouval jí to, jak nejlíp uměl, ale neubránil. Tak Baruška šla a šla, kam ji oči vedly. Na samý večer přišla do hrozného černého lesa a v tom lese k malé dřevěné chaloupce a hned kurážně zaklepala skřehlou ručičkou na okýnko. Kdo pak to klepá, dobrý nebo zlý? Ozval se uvnitř hlas. Tuze dobrý, odpověděla hned Baruška. Dveře se otevřely a na prahu stojí stará šedivá babička. Baruško, kde pak se tu bereš? Hned ji babička poznala a vedla ji dál do světničky, kde měla teplo jako v lázni. Jdu za svým modrým ptáčkem a už nemohu dál. Nohy mě už neunesou, žalovala Baruška a hned si sedla ke kamnům. Tady nemůžeš zůstat, povídá jí starostlivě babička. Já mám za muže vítr, ten se za chvilku vrátí. Kdyby tě tu uhlídal, hned by tě na kusy roztrhal a roznesl po světě. musí si na tebe zvyknout a jestli si zvykne, máš vyhráno, poradí ti a pomůže. Schovej se zatím tuhle do kamnovce. Baruška hned poslušně vlezla do kamnovce. Babička ji přikryla dřevěným poklopem a už se rozšuměl les. V komíně to zahvízdalo, okna i dvéře se zatřásly, do světnice se přihnal babiččin muž Vítr a hned spustil. Šumy, šumy, šumy, šum, člověčiny plný dům. Koho pak tu ženo máš a kde pak ho schováváš? Čichal přitom, až mu v nose hvízdalo, točil se okolo kamen, ale nenapadlo mu podívat se do kamnovce. Jestli neublížíš, tak ti to povím, slibovala babička. Neublížím, jestli je to dobrý člověk, povídá Vítr. Tuze dobrý, usmála se babička, odklopila poklop a z kamnovce vyskočila Baruška. A Baruška, jako starou známou přivítal ji Vítr. Znal ji dobře z pastvy. Ty jistě hledáš svého modrého ptáčka, viď? Toho už víckrát neuhlídáš. Ten má za 3 dny svatbu. To já musím hned za svým zlatým ptáčkem modráčkem, dala se do pláče Baruška a zdvíhala se, že půjde. Počkej tu do rána, odpočiň si. Já tě ráno vyprovodím, sama bys tam nedošla. Baruška se ani rána dočkat nemohla. Vstala ještě dřív než Vítr a prosila, aby jí ukázal cestu. Obuj tuhle ty mílové boty, jdi pořád k východu, až přijdeš k navlas takové chaloupce, jako je tady ta. Tam zůstává můj bratr Měsíc. Toho pozdravuj a on ti povídal. Postavil před ní pár lehkých střevíců a odletěl. Babička jí ještě ukázala, jak je má na bosé nožky obout, na cestu podala jí hrušku, takovou, jako jí nosil modrý ptáček, a řekla, tu hrušku rozkroj, až ti bude zle. Baruška za všecko poděkovala, dala si hrušku do mošničky a vyšla z chaloupky. Ale jak udělala krok, vždycky byl dlouhý 10 mil a tak jí cesta ubývala. Než se nadála, přišla na samý večer opravdu k chaloupce. Měsíček stál u okna připravený na cestu a jeho babička ho ještě oprašovala, aby se hodně leskl. A, Baruška jde k nám, zasmál se na Barušku Měsíček ještě dřív, než mohla vyřídit pěkné pozdravení od bratra Větra. Ty jistě hledáš svého modrého ptáčka, viď? Toho už víckrát neuhlídáš, ten má za 2 dny svatbu s ptačí princeznou. Baruška se dala do pláče. Nepláč, chudinko, pohladila

nevlastníme. Vše kolem nás je vystaveno časnosti, stárne, pomíjí, ať jsou to domy, nábytek, šaty, auta, peníze. Při odchodu z tohoto světa se stírá rozdíl mezi bohatými a chudými. Nikdo si sebou nic nevezme. Jak se říká, pohřební rubáš nemá kapsy. Tedy smrtí vše končí. Tím se utěšují ti, kteří nepřijímají Boží slovo a žijí po svém. Většina z nich žije ve znamení hesla, co si zde neužiješ, nemáš. Budou jednou překvapeni, až budou stát před Božím soudem a vydávat počet. Rozsývali tělu a z těla budou sklízet porušení, nebo jak říká nový překlad, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. A jak tento verš pokračuje? Kdo rozsývá duchu, bude žít z ducha život věčný. Verš našeho textu je slovně rozdělen na dvě části. Tyto dvě části rozděluje spojka ale. Tato spojka bývá projevem určitých výhrad. Například řekneme, já s tebou v zásadě souhlasím, ale to znamená, mám nějaké výhrady. Zde je však význam spojky ale důraznější, významnější. Nejde jen o nějakou výhradu či opravu. Zde je slovíčko ale předělem. Jedna část věty stojí nesměřitelně proti druhé části. Prvá část věty platí, ale je možné, aby každý z nás svůj úděl změnil. Půjdeš-li s cestou Boží vůle, budeš žít na věky. Otvírá se ti život věčný. V našem verši je popsán rozdíl mezi peklem a nebem. Člověk věřící v Krista má jednu devízu, jeden program. Ve světě, ne však ze světa. Pokud bychom neznali celé evangelium Ježíše Krista a vykládali si náš verš izolovaně, bez souvislosti s celým písmem, mohli bychom dojít k falešným závěrům. Mohli bychom si totiž myslet, že záleží zcela a jen na tom, jak žijeme, co děláme. Čiň dobře a získáš Boží odpuštění. Získáš věčný život. Ale tak to není. Svými skutky, svým životem, jakkoliv bezúhonným a obětavým, si nemůžeme Boží milost a věčný život zasloužit. Jednou se učedníci ptali Pána Ježíše, co budeme činit, abychom dělali skutky Boží, tedy abychom plnili Boží vůli. A Pán jim odpověděl, toto je ten skutek Boží, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Víra je to prvé, co od nás Bůh žádá. Víra v jeho syna Ježíše Krista. Víra, že Ježíš Kristus přišel i pro mne. I pro mne šel na kříž, obětoval se. On nevinný, bezhříšný. Říkáme, že člověk musí mít osobní víru. Stalo se to pro mě a já to osobně přijímám. Mnoha lidem se víra zdá málo. Jen sola fide, pouhou věrou. A tak přidávají k víře skutky. Chtějí si přece jen věčný život zasloužit. Ale to nejde. Platí sola gratia, pouhou milostí. Ale stojí před námi otázka. Jak poznáme, že člověk věří v Ježíše Krista? Podle toho, že vyznává svou víru? Nebo jinak, postačí, že vyznáváme svou víru? Že říkáme, že věříme v Ježíše Krista jako Božího syna spasitele? Není pochyb, že platí slovo písma, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasem budeš. To je v Římanům 10, 9. verš. Ale můžeš věřit a přitom žít podle měřítek tohoto světa, který spěje k záhubě? Vždyť sám náš text je postaven na tomto protikladu. Buď cesta tohoto světa, nebo cesta Boží.

cesta Boží vůle. Nemůžeme si svými skutky Boží mil zasloužit, ani k ní něco přidat, ale svými skutky, svým životem prokazujeme, že věříme v Boha, který k nám sestoupil ve svém synu. Tak rozumíme dnešnímu textu, že kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo je poslušný Božího slova, které nám zjevuje Boží vůli, ten bude trvat na věky, ten má život věčný. Reformační princip sola fide pouhou věrou platí. Avšak skutečná, opravdová víra se projeví poslušností, to je činěním Boží vůle. Skutky jsou projevem víry. Ukazují, že jde o skutečnou víru, že nejde jen o slova. Co prospěje, praví-li se, kdo víru má mítě a nemá-li skutků? Tak se ptá Jakub ve své epištole. Naši otcové nepřijímali hned do církve, do sboru, když někdo vyznal svou víru a vydal svědectví o svém obrácení. Vyčkávali, jak se víra projeví v životě. To byl institut přípravného členství, který máme dodnes, ale užívá se ho dost málo. Člověk zpravidla nerozezná, zda vyznání víry bylo opravdové. Nemá duchovní vidění a tak je třeba čekat, jak člověk žije, jak svou víru potvrdí. Zda opustil způsoby tohoto světa, zda je poslušný Božího slova, zda činí vůli Boží. Činit Boží vůli znamená žít podle Božího slova. Boží slovo, písmo máme a v něm je jasně zjevena Boží vůle. Víme, co máme činit, jak máme jednat a žít. Lidé zvenčí si myslí, že jde především o zákazy. To nesmíš, to nesmíš, to nesmíš. Jde o pozitivní jednání v duchu lásky, kterou vždy znovu zdůrazňuje apoštol, nazývaný někdy apoštolem lásky. Nejde v prvé řadě o to, co nesmíš dělat, ale o to, co máš dělat. Máme myslet víc na druhé než na sebe, máme být hotovi k pomoci, umět druhé podržet. Láska je opak sobectví. Boží vůle je jasná a neměná. Četl jsem pastorační zkušenost jednoho kazatele. Zjistil, že dva mladí lidé ve sboru spolu žijí neodáni manželsky. Když jim to vytýkal, hájili se tím, že se za tu věc modlili a že jim pán dal souhlas. Kazateli musel říci, jste na omylu, slyšeli jste to, co jste si přáli slyšet, ale žádnou modlitbou nemůžete změnit Boží vůli. Boží vůle pro náš život je jasná a neměná. Jsme-li poslušní, budeme vůli Boží činit, či jak říká apoštol Jan na jiném místě, budeme zachovávat Boží přikázání. Není zde nic, v čem bychom museli být na pochybách. Obtížnější situace nastává, když se jedná o nějaké konkrétní osobní rozhodnutí. Například volba životního partnera, volba povolání, pracovního místa, změny bydliště. Taková osobní důležitá rozhodnutí nedělá křesťan podle své vlastní úvahy, bez toho, že by se ptal Pána a snažil se slyšet, co k tomu říká on. Je Boží vůle, abych učinil to či ono? Závěrem opakuji, co jsme vyčetli z Božího slova. Nemůže činit Boží vůli ten, kdo neučinil nejdůležitější skutek Boží vůle. Kdo neuvěřil v toho, kterého Bůh poslal, v Ježíše Krista, Božího syna. Víra v něj je základní skutek Boží vůle. A proti Boží vůli se stavíme, jestliže jsme nepřijali evangelium. Jinými slovy, byť bychom žili nejzbožnějším životem, nemůžeme si zasloužit Boží přízeň, nejsme-li smířeni s Bohem skrze Ježíše Krista. Proč? Protože jsme se nepodřídili Boží vůli v tom nejdůležitějším, základním, nezbytným. Činění Boží vůle začíná u Kristova kříže. Kristovu oběť nelze obejít. A pak ta cesta pokračuje. Noví lidé žijí nově, jinak než před obrácením.
jsou pamětlivě slova, že kdo činí vůli Boží, trvá na věky a má věčný život.

Hledání Boží vůle, ale také její naplňování. To bylo téma dnešní relace Poklady z archivu, ve které pro vás hledáme ty nejzajímavější záznamy, které se během let nashromáždily v našem zvukovém depozitáři. K poslechu další relace zveme zase za týden. Od mikrofonu vám vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

Minula 15. hodina. Ladíte odpolední vysílání Rádia 7 s datem 9. srpna. Pojďme se v následujících minutách spojit v modlitbě za Ukrajinu i další místa, kde stále není pokoj, kde stále zuří válka.

Pane Bože, i tuto chvíli chci využít a chci se v modlitbě propojit a spojit s mnohými, kteří se vytrvale modlí za ukončení války na místech, kde válka zuří. Připomínám si i v tuto chvíli Ukrajinu a všechny ty lidi, kteří tam žijí, kteří musí snášet ty útrapy a těžkosti spojené s válečným stavem. Děkuji, že ty o každém z těch lidí víš, že ty každému z nich můžeš dát svůj pokoj, svou naději, svou sílu jít dál, i když prožívají něco, co si ani nedokážu představit. Prosím o brzké ukončení konfliktu na Ukrajině a prosím o brzké ukončení taky těch různých dalších konfliktů a válečných stavů, nepřátelství mezi dvěma a více stranami, ať už se to týká Blízkého východu, situace v Hormuzském průlivu a na dalších místech. Ty o těch místech víš a především víš o těch lidech. A tak chci děkovat i za každého, kdo chce být nějakou praktickou pomocí na tom místě a kdo chce přinášet také duchovní povzbuzení, naději, to nasměrování k tobě. Prosím, dej novou sílu, novou čerstvost, novou moudrost i všem těmto lidem. A prosím, aby sis i ten těžký čas válečného stavu mohl v životech mnohých lidí použít, aby mohli poznat tebe, setkat se s tebou, přijmout odpuštění, smíření a nový začátek.

0: hudebním pořadu Concertino dnes budeme poslouchat smyčcové kvartety Bedřicha Smetany. Připravila Kateřina Hodecová, provázet vás bude Karolína Vološinová.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vítejte u hodiny poslechu krásné hudby s Karolínou Vološinovou. Dnes se vrátíme k velikánovi české hudby Bedřichu Smetanovi. Připomeneme si dva jeho smyčcové kvartety, které vznikly v závěru jeho života. Komponoval je jako už úplně hluchý. Smyčcový kvartet číslo 1 e-mol z mého života je Smetanovým osobním vyznáním, ve kterém znázorňuje, jak se hudba prolínala jednotlivými etapami jeho života. Takto Smetana sám skladbu vyložil v dopise svému příteli Josefu Vsrbovi. Skladbu dokončil 29. prosince roku 1876 a poprvé zazněla na soukromé premiéře o dva roky později. Na violu hrál tenkrát Antonín Dvořák. Veřejně se skladba poprvé hrála ještě o další rok později. Hluchota Smetanovi soustavně stěžovala práci, proto mohl komponovat jen krátce a s přestávkami. U kvartetu z mého života poznamenává: moje choroba mi nedovoluje nepřetržitě pracovat i déle než hodinku, potom musím v práci ustat, jelikož obyčejně tím silné hučení v uších povstane a mne k pokračování práce dělá neschopným. Kvartet e-mol z mého života je Smetanou v první a rovnou se zařadil mezi nejoceňovanější díla světové komorní hudby. První věta, Allegro vivo appassionato, odkrývá hlavní hudební myšlenky a budoucí rozvoj věty. Smetana o ní píše: volání osudu do boje tohoto člověka. Náklonnost k umění v mém mládí, náklonnost pro romantiku, jak v hudbě, tak i v lásce, v životě vůbec. Nevýslovné toužení po něčem, co jsem nemohl vyslovit a neb určitě si představit, a též výstrahu kvázi mého hudebního neštěstí. Ten dlouhoznějící tón ve finále povstal z tohoto počátku. Jest to ono osudné pískání nejvyšších tónů v uchu mém, které v roce 1874 mě oznamovalo mou hluchotu. Tuto malou hříčku jsem si dovolil proto, že byla pro mě tak osudná. O druhé větě Smetana píše: kvázi polka uvádí mě ve vzpomínkách do veselého života mého mládí, jak mezi venkovany, tak v salóně ve vyšších kruzích, kde jsem skoro celá mladá léta trávil, jako komponista tanečních kusů, mladý svět obsypával a sám, co náruživý tanečník, byl znám. Třetí věta Largo, sostenuto, je vzpomínkou autora na milovanou bytost. Napsal: upomíná mě blahost první mé lásky k dívce, která později se stala věrnou mou ženou. Boj s nepříznivým osudem, konečné dosáhnutí cíle. Largo je hudbou plnou něhy a lásky, na níž ovšem leží stín tesklivého rozechvění. Vzpomínání na milovanou bytost připomíná autorovi její tragický odchod a žal samoty. Čtvrtá věta, Vivace. Jméno Presto je vyvrcholením kvartetu. Námětem navazuje na větu první. Smetana k ní píše: poznání národního uvědomění v našem krásném umění, šťastný úspěch na této cestě. Až konečně zahvizdne v uchu mém strašně znějící vysoký tón, co výstraha mého krutého osudu, mé nynější hluchoty, která mě navždy uzavřela onu blaženost, slyšeti a kochati se v krásách našeho umění. Podrobení se nezvratnému osudu, který už v první větě, co výstraha se ozval, s malinkým paprskem naděje na lepší budoucnost. Smetana zahájil tuto větu v optimistickém duchu. Po krásném veselí přichází najednou akord, který nepatří do základní tóniny věty, a po něm nastupuje dlouhá pomlka. Nad tremolem druhých houslí a violy se ozve až fyzicky nepříjemný hvist vysokého flažoletu. V tom jako by se celá stavba věty rozbila. Přichází děsivý nepokoj. V poměrně několika málo taktech retrospektivně pohlédneme do autorova života a tím v podstatě smírně celý kvartet končí. Kvartet z mého života má v komorní hudbě obrovský význam, je vlastně nejniternější skladatelovou hudební zpovědí. My vám toto krásné dílo nabídneme v podání kvartetu Pavla Háze.

Poslouchali jste smyčcový kvartet Bedřicha Smetany číslo 1 E-moll v podání kvartetu Pavla Háze. Stejnojmenné hudební uskupení přináší na studování i druhého Smetanova kvartetu. Ten jakoby už patřil do 20. století, mimo jiné nekonvenčností kompozičního řešení, jež u Smetanových současníků budila rozpaky. Vám se, doufám, líbit bude. Nechám vás v klidu poslouchat. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Karolína Vološinová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Z neděle 9. srpna uplynulo již 16 hodin. Posloucháte Rádio 7, rádio, které vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za pár okamžiků začne Séla. S Petrem a Markétou Šanderovými otevřeme téma Josef a jeho bratři. V 16.30 budou pro změnu připraveny písničky z archivu. Díky, že posloucháte, že jste s námi.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte Sélu.
1: Pokoj vám. Pěkně vítejte v našem internetovém setkání.
0: Zdravíme vás z pracovny husitské fary v Kuřimi.
1: Tak je u vás takové horko jako u nás?
0: A tak je u vás tolik much jako u nás?
1: Počkej, takhle to vypadá, že tu máme nepořádek a zápach, který ty muchy přitahuje. Ale tak to vůbec není, kde pak?
0: Pravda, milé posluchačky, milí posluchači, nepořádek ani zápach tu tedy nemáme. Jen je strašně horko. Máme otevřená okna a dveře do dvora a těch much je letos nějak hodně.
1: A tak nám těmi otevřenými dveřmi a okny létají dovnitř a ven.
0: No, vypadá to, že spíš dovnitř a že se jim tu líbí.
1: Měli bychom se posunout, nemyslíš?
0: Naprosto s tebou souhlasím. Zatím jsme posluchačům stačili říct jen, že tu máme horko a mouchy, ale nikoli nepořádek, natož pak nějaký zápach.
1: Takže?
0: Nacházíme se v 19. neděli během roku. Po trojici je to neděle 10. po duchu svatém 11.
1: Teď si nás ale dokonale zmátl. 19., 10., 11.
0: Jestli jsem zmátl, tak tedy pardon, já chtěl jenom tu informaci podat v různých systémech, víš, pokoncilním, předkoncilním, reformačním a tak. Ale asi to byla ode mě hloupost.
1: A tak si to tak neber. Víš přece, že ve srovnání se závažnými problémy současného světa to nebylo nic jiného než prkotina. Máš ještě nějakou zásadní informaci, která by měla zaznít?
0: No, zásadní to asi ne, nebo možná...
1: Ano?
0: No, Séla je to již 259.
1: Páni. A propo, ty jsi mi minule sliboval po natáčení nějaký tvůj fígl na to počítání sél a nakonec si mi ho neřekl.
0: Já dočista zapomněl. No nic, tak dneska po natáčení?
1: Jestli na to zas nezapomeneš. Podobně jako na ten rabínský příběh o těch čtyřech, co nakoukli do ráje a jak to s nimi dopadlo. Pamatuješ?
0: No jak by ne. A já ti to ještě neřekl?
1: Neřekl. A já už to přestala očekávat.
0: O, to je hrůza. No půjdu do sebe. Slibuji.
1: Tak jsme na úvod zahrnuli posluchačky a posluchače balastem.
0: Slámou, nebo jak by Němci řekli sírem.
1: Sírem?
0: No käse, to mi jednou říkal německý kolega, že v takovém případě se říká třeba Herr Pfarrer, Ihre Predigt heute war lauter käse. Pane faráři, vaše kázání dnes bylo samý sír.
1: No, na to říkám sehr interessant. Co jiného? A o to více teď jistě oceníte poctivé ticho.
0: Ano, ano, pojďme na to.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Věčný Bože, posíláš nám ducha svého syna a přijímáš nás za vlastní. Upevni, prosíme, co jsi v nás započal, abychom byli schopni ujmout se zaslíbeného dědictví. Skrze tvého syna, našeho pána.
0: Amen. První starozákonní čtení, semikontinuální, bude z knihy Genesis, 37. kapitoly. Josef, Jákobův oblíbený syn, je prodán svými bratry do otroctví a odvlečen do Egypta.
1: I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
0: Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Tu Izrael řekl Josefovi, zdali pak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal. A on mu odvětil, tu jsem. Izrael mu řekl, jdi, podívej se, je-li s tvými bratry a ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Chebronské doliny a on přišel do Šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli a zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry, pověz mi prosím, kde pasou. Muž mu řekl, odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dotanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.
1: Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází, pojďte, zabijme ho. Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snu. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici, pestře tkanou, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili a jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Když midiánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.
0: Amen. Druhé starozákonní čtení.
1: Komplementární.
0: Ano, to bude z první knihy královské, z 19. kapitoly, Eliáš na Chorébu.
1: Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Amen.
0: A nyní se pomodlíme část žalmu 105.
1: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
0: Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.
1: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
0: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně.
1: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
0: Potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení.
1: než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil,
0: vyslal už před nimi muže Josefa, který byl prodán do otroctví.
1: Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal.
0: Až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila.
1: Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil.
0: Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění.
1: Aby jeho velmože k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce. Haleluja.
0: Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům z kapitoly 10.
1: Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo sestoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše z kapitoly 14. Ježíš půjde po vodní hladině a Šimon Petr to zkusí taky chvilku.
1: Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, pouč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mne. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Můžu začít dotazem?
0: Ovšemže, to je ten nejlepší začátek, vážně. Tak jsem s ním.
1: V příběhu o tom Josefovi na začátku stálo. Toto je rodopis Jákobův. A pak se mluví spíš o Josefovi a jeho bratřích. Není to divné?
0: No, může nám to tak připadat. Ale možná proto, že rodopis chápeme jako nějaký rodokmen. Starohebrejské chápání vypadá širší. Pokusím se vysvětlit. Slovo překládané do češtiny jako rodopis se odvozuje od kořene jalat, což je narodit se. Můžeme ho chápat buď to doslova, anebo přeneseně jako začátek. A pak to může být buď to narození samo, anebo vyprávění o něm. Klidně by tam tedy mohlo být. Toto jsou příběhy počátků Jákobova rodu. A nebo takhle to s tím Jákobem začalo. To pak dává smysl, co říkáš.
1: Ale jo, když to tak vysvětlíš.
0: Můžeš mít stručný rodokmen, ty Bibli taky najdeš.
1: A není jich málo.
0: Přesně tak. Někteří autoři si na ně výslovně potrpí, stejně jako na různé seznamy, soupisy a výčty. Mluví se třeba o tom, že zejména knižské kruhy, tedy ty starozákonní, že jo, zejména toho druhého chrámu, si na ně obzvlášť potrpěli. A nebo můžeš mít příběh rodin praotců. Obojí najdeš, obojí má své dobré důvody a účely.
1: I když nám jsou asi bližší ty příběhy, že jo?
0: Bezesporu. Jsme milovníci příběhů, my lidé vůbec. A možná se to odvíjí od toho, že jsme k obrazu nejvyššího. On má totiž taky rád příběhy.
1: Jakobova rodina, když pominu, kolik tam máme maminek, mi přijde jako taková normální rodinka.
0: Správný postřeh. Není to vzorová, bezchybná rodinka, což je velmi úlevné, protože tam máš taky pnutí, roztržky, hádky, výhrady, posměšky, namyšlenost a různé slabosti a dalo by se jistě pokračovat, že?
1: No je, ale o to tu určitě nejde, víš, že?
0: Správně. Najdeš tam ledacos v té rodině, tak to held bývá u velké rodiny.
1: Ale určitě tam najdeš i lásku a soudržnost a takové ty pozitivní věci.
0: Ovšemže, o tom se třeba tolik ani nemluví, protože se to předpokládá, jako v každé normální rodině. Ale ono to s tím slovem normální bývá takové ošemetné, že jo? Co je to normální? Každý má ta měřítka nějak jinak nastavená. Ten střed bude víceméně jasný, ale ty okraje budou nejspíš takové...
1: Takové roztřepené, že?
0: Tak, roztřepené. Jákob, kterému umřela jeho nejmilovanější Ráchel, přilnul víc než zdrávo k jejich společnému synu Josefovi. A to nedělá dobrotu.
1: Jelikož to vyvolává sourozeneckou rivalitu a nelibost k favorizovanému mazánkovi.
0: Ostatním vadí všechno, co má Josef navíc.
1: To jsou ty jeho sny, že?
0: Ano. Proto mu jeho dospělí bratři říkají posměšně pán snů nebo mistr snů.
1: No a tatí k tomu nasadí korunu s tou suknicí. Nebyla obyčejná, ale parádní, krásně barevná.
0: Ano. Kdokoliv uvidí Josívka, hned si musí říct, o panečku, to musí být někdo výjimečný, mimořádný, možná nějaký princ, nebo aspoň nějaké knížátko.
1: Prý taková pestrá suknice tenkrát musela stát majlant. Je to možné?
0: Prý ano. Když vezmeš materiál, barvy, to bývala tenkrát, no vlastně jenom tenkrát, ono je to i dnes stejné. Jenom my si dneska tolik nepotrpíme na ty pestré barvy. Tak ten materiál a ty barvy, to byla známka luxusu. A když k tomu připočteš práci, ozdoby, doplňky, no tak takové parádní šaty mohly stát skutečně jmění. Jo, jako bychom dali své úspory do parádního vohozu jednoho z našich dětí.
1: A přitom mezi dětmi platila jakási hierarchie podle narození. A vlastně platí. Pokud nějaká, tak... podle věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
0: Tak, my dneska spíš zdůrazňujeme rovnost, ale pořád je důležité, kdo je nejstarší a kdo je nejmladší.
1: No, a tady máš skoro nejmladšího, který jakoby byl důležitější než ten nejstarší, že jo?
0: Přesně tak, drahá monsignorku.
1: Je možné, že si to ten Jákob neuvědomoval?
0: Kdo ví? To by nám musel říct asi on. Možná mu to z jeho pohledu nedocházelo. Na to bývají citlivější spíš ti potomkové a potomkyně. Možná, že ten Josef ještě navíc jednal se svými staršími sourozenci povýšeně a tímto ještě víc proti sobě popuzoval. No a jednoho dne to prostě všechno vyhřezlo na povrch.
1: A nebylo to hezké podívání. Ale pojďme dál. Hebron, Šekem, Dotan... Jak je to vlastně daleko? A co znamená, že měli být v Šekemu a místo toho byli v Dotanu?
0: Tak, Hebron máš spíš na jihu, Šekem, dneska je to Náblus, je někde uprostřed nebo trochu víc na sever a vzdálenost mezi nimi se dnes uvádí 110 až 120 kilometrů podle toho, kterou silnicí to vezmeš. A Dotan byl ještě o nějakých cirka 20 kilometrů víc, nebo je ještě o nějakých těch 20 kilometrů víc na severu. Jelikož se nachází v oblasti západního břehu Jordánu, tak má arabské jméno, teda dokonce hned dvě jména, Tel Dutan, anebo taky Tel El Hafire. A nachází se na okraji doliny, která prý bývala skvělou pastvinou.
1: Takže to byla na tehdejší poměry docela velká pracovní cesta, že jo?
0: To určitě.
1: A to, že nebyli v Šekemu, ale v Dotanu?
0: Nevím. Většinou se z toho vyvozuje, že nebyli ti synové moc spolehliví. Ale já nevím, víš, když je někdo v biblickém příběhu už jednou záporák, tak se pak všemu, co dělá a říká, připočítá nějaký záporný význam. Ale možná prostě šli jenom za lepší pastvu. Nic víc zatím netřeba hledat.
1: Co se stalo pak, je příšerné. V tom se určitě všichni zhodnou.
0: Souhlas. Možná se tomu příběhu dál budeme věnovat někdy příště. Ale my jsme nakonec ten příběh dneska měli jako žalm. 105. žalm přináší takovou teologickou meditaci z izraelských dějin.
1: Nebo rodopisů.
0: Trefa, ano, rodopisů. A tak tam máš tu myšlenku, že Josefa poslal do Egypta do otroctví Bůh, aby zachránil celé Jákobovstvo před smrtí hladem. Bratři to udělali, protože je Josef nevýslovně štval a Bůh to dopustil, protože myslel na záchranu Jákoba a celé jeho mišpouche. On je celý ten příběh vlastně takovou meditací nad tím, jak Bůh jedná v tom našem světě. Nevidíš ho a uvědomíš si ho až ex post.
1: Boží jednání je tedy takové nenápadné.
0: Napadá tě jiný výraz?
1: Asi ne. Proč? Nezdá se ti to?
0: Kdepak? Prostě jenom hledáme vhodné slovo. A nenápadné asi klidně může být. Nevidíš nějaké světlo šechiny, tedy boží přítomnosti. Nepukají před ním skály, nehřmí z čistého nebe. Prostě se lidské události dějí a tato, to je krutá nespravedlnost. 17-letý kluk je zajat, prodan do otroctví a odvezen do cizí země. To musela být pro něho hrůza. Stál se zbožím. Vedle různých mastí, ladana, mastixu, no hrůza.
1: Když o tom mluvíš, co je to ladanum a mastix?
0: Tušil jsem to, tak jsem si opatřil informace. A stala se mi přitom taková komická věc. Spletl jsem si ladanum a laudanum.
1: To existuje?
0: Jo, obojí. Ovšem jedno je voná pryskyřice, něco řekněme jako kadidlo, a to druhé je, prosím pěkně, opiát, co se podával jako univerzální lék taky dětem. Takže pozor na to, jedna samohláska navíc a už tu máme něco dočista jiného.
1: Budu si to pamatovat.
0: Ladanum je tedy voná pryskyřice z keřů cistu, zvaného skalní růže, cistu ladanumusného. Užívá se prý v kosmetice a k léčení a já jsem rád, že jsem na ten rozdíl včas přišel. To by byla jinak vostuda. Krindy pindy.
1: Ale dobře to dopadlo. Přišel si na to. A co to druhé?
0: Mastix, nebo taky masticha. To je taková zase přírodní pryskyřice, získávaná z kůry stromu řečík lentíšek. A ta se dováží z řeckého ostrova Chios a dává se do jídla a do kosmetiky a také jako přírodní lék. Dneska třeba do zubních past nebo do žvíkaček, taky na dobré zažívání a taky v aromaterapii. Dá se koupit. Cena bývá tak kolem 150 káče za deko.
1: Hrůza.
0: Co, ten lentišek?
1: Ne, čas. Uf, budem to muset teď vzít pěkně zkrátka. Ten Josef. Být vytržen ze svého prostředí a zotročen. To je hrůza.
0: Nemohu než souhlasit. Dobré je tu jedině to, že Bůh ho neopustil, chránil ho, avšak pravda, nedal se mu poznat. Byl tam skryt, Deus absconditus, skrytý Bůh. Přijde mi, že Bůh takto bývá i s námi. Nic nevidíš.
1: Jen víra to pozná.
0: Tak jest, amen. Bůh vstupuje do našich spletitostí a obrací věci k dobrému, ale my to poznáme až z odstupu. Poznáme třeba, ale někdy to trvá. A biblická čtení jako by nám říkala, nevzdávejte víru, nevzdávejte naději. Ani tam, kde Boha nevidíte, ani neslyšíte, ani necítíte, on je s vámi jako pán, zastánce, ochránce a tak.
1: To je trochu jako ten jemný hlas ticha, co slyšel Eliáš na Chorébu.
0: Nikoli trochu, ale naplno. Ano. A taky těch 7000 věrných v Izraeli, co se nepoklonili Baálovi, ani mu neposlali polibek na dálku, jak se to tehdy dělávalo.
1: A jako Boží syn, co chodí po vlnách a tiší vítr.
0: Tak, ale on je Božím synem, i když po vlnách nechodí.
1: Když je unaven cestou, má žízeň, hlad, nebo je mu smutno. Pořád je tím Božím synem. A jako takový je společníkem ve všem, co prožíváme.
0: A právě tehdy, když to vypadá, že není, právě tehdy a o to víc, on s námi je. No ale teď už fakt musíme končit. Amen.
1: Amen.
0: A ještě se zkusíme pomodlit Otčenáš.
1: Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Mějte se dobře, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři. Děkujeme za vaši pozornost a trpělivost.
0: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
1: Přejeme, abyste v biblických čteních načerpali užitek pro svou víru.
0: Pokojnou neděli a celý týden.
1: A za týden zase
0: naslyšenou.

0: 16:30 dostává ve vysílání Rádia 7 prostor další z našich hudebních pořadů.
1: Písničky z archivu.

0: Vítejte u dalšího dílu Písniček z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek. Známé to jméno, zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně, ty archivní, si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že pan Zmožek je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Vzpomínat budeme společně s Jiřím na jeho dětství a postupné propojení s osobnostmi hudebního průmyslu na československé scéně, včetně Karla Gotta, i na narozeninový koncert 80+ v pražské Lucerně. Odpovídat bude dokonce na otázky založené na titulech jeho písní. Přeji vám dobrý poslech. Autor hudby k nespočtu písní pro interprety jako Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Věra Špinarová, Jitka Zelenková, Dara Rollins a Karel Gott a mnoho další. Jiří Zmožek, vítejte ve vysílání a ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Pane Zmožku, jaká byla oslava vašeho jubilea s tou osmičkou na začátku?
1: Tak to nebyla nějaká taková party, slavnost. Já jsem dostal takovou nabídku. Já jsem jednou ráno stával z lůžka a že jsem seděl na kraji toho lůžka a najednou jsem slyšel Lucerna. Tak jsem zavolal pana Kříže, to byl pán, který ke mně jezdil s Hanou Zagorovou poslední 3 roky, vždycky chtěli nějakou písničku, ještě než Hanka zemřela, tak on mi tam vozil a když potom zemřela, tak jsem si říkal, no tak já zavolám Luboše a řeknu mu, že jsem slyšel Lucerna. A jak jsem mu zavolal a on řekl, tak tam půjdeme. A já povedám, a kdy? No já tam zavolám a zjistím, kdy je volno. No a druhý den mi zavolal a říkal, 6.2. je volno, půjdeme tam. Já říkám, jo, půjdeme tam. Tak to byla moje oslava.
0: Takže setkal jste se taky při této oslavě, při koncertě v Lucerně i s těmito interprety, které jsem zmiňovala, s některými z nich?
1: No to bylo zvláštní, že já jsem věděl, že to musím zvládnout sám. Takže jsem, to je takový jako naprosto nečekaný, že všichni mají, ale to bylo, můžu, máme dost času.
0: Máme dost času, ano.
1: Jo, tak to je výborný, protože to velmi točí, že ten pán Kříž říká, no, má to jeden problém, protože 6.2. mají v O2 aréně velký koncert pro 20 000 lidí a je to na památku Hany Zagorové. Já jsem měl zpívat písničky Hany Zagorové v Lucerně, tak já mu povedám, to nevadí, oni tam budou stejně zpívat moje písničky, tak ať zpívají tam v outičku moje písnička, já budu zpívat v Lucerně a tak jsme si z toho trošku udělali jako legraci, ale malinko se musím přiznat, že mě to trošku jako vylekalo, protože jsem říkal, tak jak já naplním 1 000 lidí, prostě když tam bude, všichni půjdou, a to bylo 20 zpěváků, nebo kolik se tam střídali a zpívali ty písničky, ale jsem tomu uvěřil, že to mám udělat, musel jsem, víte, já se trošku bojím, tady jsem se teď možná moc rozvyprávěl, ale já musím na začátek říct jednu věc, proč jsem si troufl to udělat, protože já věřím pověření a pověření je až po věření. To znamená, že když věřím, tak dostanu pověření. Ale když nevěřím, tak Bůh mi nedá to pověření. Čili kdybych já neuvěřil tomu, že mám do té Lucerny jít, tak já bych žádné pověření k tomu, že to mám zvládnout sám v té Lucerně, já bych nedostal. Já bych tam nemohl jít a neměl bych tu víru, že to můžu 2 hodiny vydržet sám a že ty lidi neodejdou. A to byl ten, myslím, že to byl ten hlavní bod toho, proč jsem se toho mohl zhostit sám.
0: K Lucerně, kterou ještě chystáte, se určitě dostaneme, ale začala bych od začátku. Jak vzpomínáte na Moravu, protože pocházíte z Otrokovic, tak když se takhle vracíte na Moravu, jaké to pro vás je?
1: No tak já musím říct, že nejlepší by bylo přečíst si tu knížku, už měla skoro 20 let, protože já tam v Otrokovicích píšeme strašně moc. A já jsem tam měl výborný spolužáky a teď zrovna jsem prožíval takovou bolestnou chvilku, když Pavel Sojanovský, který se mnou chodil do jedné třídy, se zabil, nedávno zemřel, tak to byla taková bolest velká, ale bylo tam hodně hodně kamarádů, na který a zrovna dneska, kdy tady sedíme, jedu do Otrokovic zpívat, takže jestli někdo chce vědět o Otrokovicích víc, než já tady můžu říct, protože to bychom tady museli dělat speciální pořad o všechno, co jsme zažili s mým tatínkem, který šéfoval tam u Batě a strašně zajímavé věci a popisujeme to v té knížce, doporučuji to, aby si to všichni přátelé i nepřátelé přečetli. Ale já myslím, že můžu říct, že Otrokovice byl takový počátek všeho, co přineslo tu moji skladatelskou a hudební kariéru. Já jsem tam vlastně napsal první písničku, která se proslavila takovým zvláštním způsobem, že já jsem tehdy dělal na zámečnické dílně. Já to nemůžu celý popisovat, ale já jsem byl 372 dní nemocný na nemocenské, takže jsem měl být asi první důchodce v 16 letech. To se stalo na zámečnické dílně, kde jsem pracoval, tak se vysílala moje písnička, to nikdo nevěděl, že to zpívám já. Já jsem tehdy vyhrál takovou mládežnickou soutěž Hledáme nové talenty a tehdy to všechno začalo, ale nedá se o tom ze široka povídat, takže začalo to v Otrokovicích.
0: A jaký byl první nástroj, na který jste se naučil hrát?
1: No ten, který jsem neměl vůbec rád a který teď musím používat 2 hodiny v Lucerně. Když si troufnu David doprovázet svoje zpívání na ten klavír, tak já jsem ho nechtěl hrát. Já jsem, mě se to tak příčilo prostě a ještě levá ruka a etidy a všechno a pan učitel zapletal, potom šel za panem ředitelem Valovým, říkal, tak tady je jediný řešení, musíme mu dát harmoniku. Toho bude bavit, on furt zpívá ty lidové písničky, tak nakonec mě naši, oni koupili klavír za 124 tisíc ve starý měně, to bylo nádherný křídlo a všichni si mysleli, že ze mě bude nějaký klavírní virtuoz a mě to vůbec nebavilo, no a tak mi koupili harmoniku, takovou krásnou rigoletu, takovou perleťovou, krásnou harmoniku a ona měla 80 basů, byla těžká a já ji nosil na zádech, aby všichni viděli, jak mám hezkou harmoniku. Jo. A když jsem přišel s tou harmonikou, už tak trošku jsem jako začal hrát, něco jsem z toho klavíru uměl, tak pan učitel zapletal a říká, ty Juro, tady máš noty a půjdeme hrát vojákom nějaké písničky, budeš hrát, tady ti dám noty. A dal mi noty a já jsem přišel domů a to byly nějaké etidy a mě to tak nebavilo. A já jsem si začal hrát ty moje lidovky moravský, ne, a přišel jsem potom k němu na hodinu a tož zahraj, co budeš hrát tím vojákům. A já jsem začal zpívat nějaké moje lidové písničky a on říká, počkej. A šel do vedlejší místnosti a přinesl noty. A to byla první polka, kterou jsem hrál, ta se jmenovala 2 šátečky, já jsem se to hned naučil, to mě hrozně bavilo. A on mi říká, potom až jsem mu to přehrál, říká, tož teď můžeš hrát v našem harmonikovém souboru. Takže já jsem se dostal mezi 20 lidí, 20 dětí, které on vlastně vychovával. Tam to vzniklo všechno, ty moravské písničky, ty svatby, co jsem potom natočil, to všechno vzniklo tím, že já jsem se naučil na tu harmoniku poměrně slušně hrát. Teď jsem dokonce v Lucerně na to hrál. Já jsem si vzal takovou malou harmoničku a zahrál jsem tam jednu písničku, až jsem se divil, že jsem to nezapomněl. Úplně teda.
0: Co se mladí naučíš, jako když najdeš.
1: Je to tak.

0: Pane Zbožku, jaká je vaše oblíbená ta lidová písnička? Zaspíváte si někdy něco takového?
1: Tak já teď už musím zpívat lidové písničky, ale moje. Protože já vám řeknu básničku teďka. Jo.
0: Povídejte.
1: Já jsem si k tomu napsal, protože když hraju na těch koncertech nějakou moji lidovku, protože lidovka má jednu věc, ona vzniká, ona se nedá napsat. To někdo si nemůže říct, já teď napíšu, já teď budu psát lidovky, to jenom já jsem si troufl, by tak drzí a napsal jsem si na to teda pro jistotu básničku, aby lidi věděli, o co vůbec jde. Tak já vám řeknu tu básničku, jo. Nedávno jsem si zase sedl ke klavíru, chtěl jsem si trochu zaspívat, ale řeknu vám, lidi, chce to víru, pořád ty moje starý písně hrát. Povídám, teď už jsem jich napsal stovky a tak se teď dám na lidovky. Jo, a tak jsem začal zpívat lidovky. Já jsem si sedl ke klavíru a já jsem to měl rychle hotový. To bylo ve mně, totiž ve mně se ty melodie ukládají. A je tam mám nějak vložený a oni jako kdybych je potom jako vyndal, jako kdybych je zaspíval, tak jsem si opravdu sedl. Mám takovou jednu písničku, kterou jsem, já jsem nepsal texty vůbec. Já jsem psal vždycky melodie a dal jsem to těm textařům a zpěváci si to naspívali a tam to je v knížce popsaný prostě, jak to bylo s Gotem. Já jsem mu dal písničku U nebeských brán a on vůbec nepoznal, že to bude hit, jo. Ale to bylo proto, že já jsem mu dal melodii a měl jsem tu melodii naspívanou. Já jsem tomu říkal z londýnského telefonního seznamu, prostě jsem se skládal slova Mary John a John Mary a tam jsem naskládal a já mu to zpívám. A ten God měl takové sluchátka na uších a najednou říká, člověče, někam to uhýbá. A já sedím naproti něj asi 4 metry na jednom křesle, jak to říká. A on zase to někam uhýbá. A já jak jsem byl takovej, ještě teď bych byl trošku zdrženlivější, jo, ale jak já měl tenkrát asi, já nevím, 30 nebo kolik, já jsem to napsal asi v roce 83 někdy.

0: kapel, se kterýchma jsme se i scházeli a zpívali a podobně, ale koncerty takový, jak dělám dneska, já jsem v podstatě v té době nedělal. Já jsem byl hodně, hodně napojený na protestantskou církev a zpívali jsme hodně chvály a tak to ano, ale jinak koncert jsem, myslím, tady v Brně zatím nedělal.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Přemýšlela jsem nad tím, že vám položím otázky, které jsou v podstatě založené na titulech vašich písní. Jel jste někdy na Bílé Javě 250?
1: Nejel jsem ani na červené, ani na bílé. Ale jo, koupil jsem si jako chlapec takového maneta, takovou, chtěl jsem jezdit, to jsem měl asi 16, 17 roku, tak jsem si udělal papíry na to a na motorce jsem jezdil rád, ale víte co, já jsem měl strašný problém, protože já vůbec nerozumím tomu, když to přestane jezdit. Proč to přestalo jezdit? Jo? Já jsem třeba jel v dešti a nevěděl jsem, že existuje nějaký karburátor a to se musí akorát rozebrat a vyčistit a ono to zas pojede. Takže já jsem sice měl motorku, ale nemohl jsem jezdit, protože vždycky se to nějak pokazilo a já jsem si to neuměl spravit.
0: Stotožňujete se s tvrzením, prý chlapy nebrečí?
1: Zrovna dneska jsem si, já v noci hrávám často na klavír, ještě třeba ve tři hodiny, mám takový tréninkový chvilky, že si třeba hraju půl hodiny nějaký chvály a tak, a pak si hraju písničky různý, který jsem napsal. A nedávno jsem to zpíval na jednom koncertě s Jakubem Smolíkem, vyznělo to moc hezky. A teď jsem si to jako uvědomoval a uvědomil jsem si, že Marcel, jak ten text napsal, prý chlapy nebrečí, že on je hodně hluboký, ale že bych tu písničku sám chtěl zpívat, nebo že bych ji rozuměl, nebo že bych to prožil, tak to nemůžu říct, protože já jsem brečel moc krát v životě.

0: Posledy.
1: Vydáváte takový těžký otázky. On se na to těžko odpovídá. Ale já někdy pláču spíš z takový radosti, jo, když se třeba...
0: To je tím.
1: Teď dostala moje vnučka Emilka se dostala na školu a můj vnuk Krištof se dostal do šachového klubu jako hráč a je hrozně mladý a dařilo se mu tam. A zrovna dneska půjde na trénink, tak to jsou takové ty radosti a člověku někdy vytrysknou slzy a říká si, díky bože, že ty se tak staráš.
0: Kdy jste zaslechl zvonit vaše osobní zvonky štěstí?
1: No, já jsem měl takový program, a v něm jsem, to byl můj jeden z prvních křesťanských programů, který byl založený na trůnu slávy a trůnu štěstí. A tenkrát jsem slyšel kázání od pana faráře Kačmarčíka, který byl v Českém Těšíně a my jsme měli k sobě hodně blízký vztah. A tam u něj, vlastně já jsem tam prožil takový chvíle, asi 3 týdny jsem tam bydlel na faře, v takovým tom 94. roce, kdy já jsem úplně se vším skončil a oni se tam o mě postarali a já jsem slyšel jeho kázání o tom trůnu slávy. Jo. A já jsem si najednou prostě oddělil ty 2 trůny, ten trůn štěstí a ten trůn slávy a o tom jsem začal kázat. Takže možná tam to vzniklo v Českém Těšině u Kačmarčíků na evangelické faře.
0: Kdy nastal ve vašem životě moment, kdy jste si řekl, to musím zvládnout sám?
1: No, neřekl jsem si to, ale musel jsem. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že půjdu do té Lucerny, to 6.2., tak to je, to si nikdo neumí představit, kdo to nezažil, protože mě řekli, že nikdo na tomto pódiu ještě nehrál na klavír sám a doprovázel se pro 1000 lidí a 2 hodiny v kuse. A to byl takový, jako musel jsem to zvládnout sám, ale měl jsem proto opravdu nadpřirozenou sílu, to by nešlo zvládnout. Jako v těch 81 letech si to neumím představit. Ještě kdyby se mě někdo zeptal před 5 lety, šel bys do Lucerny, tak bych nad tím musel 2 hodiny přemýšlet.
0: Měl jste strach?
1: Já vůbec neznám strach. Strach je proti lásce a já chci jenom lásku a já vždycky hledám to východisko prostě v té lásce a v tom odpuštění a v té radosti.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Krátce po 17. vstupujeme do závěrečné hodiny odpoledního vysílání Rádia 7 s datem 9. srpna. S písničkami z archivu se v našem vysílání můžete setkat v premiéře v sobotu v 15 hodin. Bude pokračování rozhovoru s Jiřím Zmuškem. Na akademické týdny nás přenese přednáška dnes již zesnulého psychiatra Cyrila Hešla o stresu, naučené bezmoci a syndromu vyhoření. Zároveň se od mikrofonu loučí Kuba Lofítek a předává pomyslnou moderátorskou štafetu Pavlu Kohlovi. Mějte pokojný závěr dne a budete-li i další hodiny prožívat s Rádiem 7, budeme rádi.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: To téma jde napříč našimi životy, protože všichni jsme někdy cítili zoufalství, všichni jsme se cítili někdy bezradní, bezmocní, všichni jsme byli pod nějakým tlakem časovým nebo návalem práce, to, čemu se říká stres, a všichni jsme tudíž měli zaděláno na určité poruchy, z nichž ta nejčastější, která pak už patří do psychiatrie, je velká deprese. A jaké jsou společné kořeny a jmenovatele všech těchto fenoménů, to se pokusím nastínit v několika dalších desítkách minut, bude to tak zhruba hodina, ale pokusím se, abyste se nenudili, a jako ve škole začneme ze základu, abychom se vyladili na stejnou startovní čáru, takovými úplně základy, které ty pojmy objasní. Co se myslí stresem? Stres je takový stav organismu, ve kterém se v zvýšené míře vylučuje adrenokortikotropní hormon, který spouští stresové hormony z nadledvinek. Ta osa stresová je osa hypotalamus, to je část mozku, hypofýza, podvěsek mozkový, a nadledvinky. V mozku se tvoří corticotropin releasing hormon, což je faktor, který na úrovni hypofýzy vede k výdeji ACTH, to je adrenokortikotropin, a to je hormon, který na úrovni nadledvinek vede k výdeji kortizolu, to je hlavní stresový hormon, a ten má pak celou řadu účinků po těle i zpětně na mozek, které jsou zprvu v nějaké alarmující situaci, náročné životní situaci zapotřebí. Například zvýší se trochu srážlivost krve, protože se předpokládá, že když jsme v krizové situaci, například v nějakém boji, že budeme zraněni, tak abychom nevykrváceli, tak se nám dočasně zvýší srážlivost, abychom nepřišli o tolik krve. To se v tu situaci hodí, ale v jiných situacích je to na nevýhodu, protože zvýšená srážlivost může vést k tromboze, k infarktům, k ucpání. Takže to, co se v kritické situaci hodí, to v jiné situaci může být škodlivé. A to je hlavní problém stresu, ke kterému ještě dojdem. Ten kortizol na úrovni mozku vydává zpětnou vazbu, říká, už je mě tu hodně, už mě dál nevydávej, k tomu se ještě dostaneme. A tím se ten kruh celý uzavírá. Protože my stresovou odezvu, stresovou reakci zpočátku potřebujeme, ale potřebujeme se ji také brzy zbavit, aby nám nepřišla do nějaké nemoci. Stres je všude ve sdělovacích prostředcích, v médiích, líčen jako něco škodlivého, jako fenomén současné doby, že nikdy jsme nežili v tak stresové době jako dneska a že to je základ všech civilizačních chorob, autoimunních onemocnění, diabetu, infarktu. To všechno je pravda jenom z malé části a je to asi takový nesmysl, když to přeženu, jako kdybychom říkali, že pohyb je škodlivý. Stres je v zásadě zdravý. Tomu stresu zdravému se říká eustres a to je ten, který potřebuje. My se také potřebujeme pohybovat. Čili pohyb je zdravý, ale když je venku minus 10, mám zápal plic, tak jít ven běhat už zdravé není, může mě to zabít. Zrovna tak stres je zdravý, ale když je za určitých okolností, například v neadekvátní situaci, v nadměrné míře, nebo když je příliš dlouhodobý, tak nás může poškodit. Tomu zlému stresu se říká distres. Takže máme hodný stres, to je eustres, a zlý stres, to je distres. Rozdíl mezi nimi je ten, že v tom eustresu mám vliv na události, vím, jak se z těch náročných situací dostat. A to je velmi rozhodující moment. To, co mě přivádí k zoufalství, je, když nevím, jak na to, když se z té situace neumím dostat, a to je ten distres. Každý ale máme tu situaci jinak nastavenou a také každého stresuje něco jiného. Stresorem je opakovaná hrozba, když jsme vystaveni nějakému nebezpečí. Nebo když jsme v podřízeném postavení vůči někomu, kdo nás šikanuje, je nespravedlivý, mění pravidla hry za pochodu. Nebo když jsme vystaveni frustraci, což je překážka na cestě v cíli. My chceme něčeho dosáhnout, máme nějaké cílesměrné chování a neustále nám do toho někdo hází vidle. Naše chování je vystavěno hierarchicky, takže takový velký cíl třeba je dostudovat vysokou školu. Tomu se podřízený cíl mít každý ročník uzavřen. Tomu je podřízený cíl mít všechny zkoušky. Tomu je podřízený cíl mít tu zkoušku, na kterou jdu zítra. Tomu je podřízený cíl dostavit se na ní. Tomu je podřízený cíl stihnout autobus. Tomu je podřízený cíl zavázat si včas tkaničku u bot. A na všech těchto úrovních můžu mít nějakou frustraci. Může se mi přetrhnout tkanička u bot. To zpravidla nespůsobí, že bych nedostudoval, protože to dokážu nějak vykompenzovat. Ale když mě z té zkoušky už třikrát vyhodí, tak to může už být vážná frustrace na cestě k cíli, která už stojí za zvážením, protože ji neumíme vykompenzovat. Čili na všech úrovních můžeme být frustrováni a opakovaná frustrace je stresor. Dalším stresorem jsou konflikty. Konflikty mohou být buď mezi dvěma pozitivními tendencemi. Chci si koupit svetr, jeden je růžový, druhý fialový, neumím se, oba se mi líbí, neumím se rozhodnout a to mě stresuje. Nebo mezi dvěma zápornými tendencemi, mám si vybrat trest smrti zastřelením nebo oběšením. A nebo, to je nejhorší, jsem v konfliktu, kdy vždycky něco získávám a vždycky něco ztrácím. To je takový ten konflikt, kdy matka řekne dceři, ještě jednou se tady objeví ten Pepa, tak už mě nechoď, jestli se s ním nerozejdeš, tak už mě nechoď do baráku. A ta chudinka, ať udělá, co udělá, tak vždycky o něco přijde. Buď si zachová matku a přijde o Pepu, nebo si zachová Pepu a přijde o matku, čili je to vždycky těžké rozhodování a to je v životě nejčastější. Jinak s tou frustrací a s těmi mnohočetnými konflikty je takový hezký příklad, když jste chodili v Mnichově v 70. letech nebo v 60. letech po obchodech a scháněli ten svetr, tak jste zjistili, že za rohem ho mají v lepším materiálu, za dalším rohem je levnější, za dalším rohem mají lepší barvu. Tak jste si celý den uchodili nohy a nekoupili jste nic a zcela vyčerpání jste večer padli do postele. Tady jsem přišel do krámu, řekl jsem, že chci košili s prodlouženým rukávem, oni řekli, nemáme a bylo vystaráno. To první byl stres z mnohočetného konfliktu, to druhý byl stres z frustrace, takže taky to nebylo úplně zdravý. Aby to nebylo tak složité, tak jednoduše fyziolog Ganong definoval stres jako takový stav zdravého organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje ACTH. A čím to je ten adrenokortikotropní hormon, a čím to je způsobený, to je jedno, prostě vždycky to je stres. Tak takhle si definujeme stres. To, čemu se v novinách a obecně v populaci říká stres, to je většinou stresor. Stresor je to, co ten stres působí. Když to stres je stav organismu. No a protože to máme každý jinak nastaveno, tak někdo vydrží víc, takže pro něj je většina stresu ten hodnej. Někdo vydrží míň, pro někoho už je málo ten zlej, ale většina jsme někde uprostřed. Je zvláštní vztah mezi mírou stresu a výkonností. Ten vztah na ten upozornění poprvé na začátku 19. století v práci, která vyšla někde 1908, Jerkes a Dodson, to ještě pojem stres neznali a ten přišel později, ten koncept stresu i ten název, ale vypozorovali, že vztah mezi stimulací a výkonem v nějakých pokusech na potkanech. A zjistili, že ze začátku ta stimulace, abychom byli konkrétní třeba popichování, ten výkon zvyšuje, ale když už je toho moc, tak ten výkon snižuje. A to platí přesně o stresu, kde ten vztah mezi mírou stresu a výkonem vypadá jako typická zvonovitá křivka. Jinými slovy, když je něčeho málo, je to špatně, a když je toho moc, je to taky špatně. Na svislé ose je stres, je výkon a na vodorovné je stres. Když nejsme vůbec stresovaní, tak se nudíme. S postupující mírou stresu se naše snaha to vyřešit, dostat se z toho zvyšuje, výkon se zlepšuje, až někde uprostřed je optimální. Máme sice to hodně, ale zvládáme to, máme energii, umíme se soustředit, pracujeme bez námahy a podáváme optimální výkon. Jenže když ten stres dále narůstá a jeho příliš, tak jsme unavení, vyčerpáni, může nám to začít poškozovat zdraví, protože ty kortikoidy úplně zdraví nejsou, když je jich moc a když jsou dlouho. A nakonec to může vést k syndromu vyhoření, k němu se dostaneme na závěr, a taky k depresi. A tohle to všechno, na levé straně je zdravý stres, na pravé straně je zlý stres, čili distres, souvisí s pojmem, kterému se říká naučená bezmocnost. To je termín, který jsme převzali z experimentů na zvířatech, která dostávala šoky v takovém uspořádání, že nemohla mít na jejich podávání vliv ani na únik. Tady vidíte pejska, který je v kotci a ten má podlášku rozdělenou přepážkou. A na jedné straně dostával elektrický rány do paciček. Tomu psovi to je nepříjemný, ale je to chytrý zvíře. Brzy přišel na to, že na druhé straně je to bez proudu, tak přeskočil na bezpečnou stranu. Čili do té chvíle to pro něj byl eustres, protože se naučil se z toho dostat. Jenže ten podlý experimentátor dal ty elektrické rány jednou vlevo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, vlevo, vpravo. A ten pes se naučil jedinou věc, že se nelze nic naučit. Naprosto zlej stres je restrikční stres, to je ten pejsek ujařmenej do kulisy, přikortovaný, který nemůže vůbec nic. Čili absolutní bezmocnost, nemáte vůbec vliv na události. A to je způsob, kterým na děti působí často rodiče, nebo pedagogové, anebo jiné autority, jak jde život. Takže by se to dalo přirovnat k měněním pravidel hry za během utkání. Ve sportu by to vypadalo tak, že máte fotbalový zápas a když začnete vyhrávat, tak vám rozšířej bránu, uberou vám dva hráče, změněj pravidla, abyste si zas tak nevyskakovali a obráceně. A to je nesmírně frustrující, protože vy nevíte, co můžete, nemůžete mít vliv na události, protože neznáte pravidla, ta se mění. To je to, co činí z eustresu distres a to je to, co vede k těm civilizačním chorobám. Jsou na to experimenty, které ukazují, že zvíře snáší daleko lépe stres, který může ovlivnit, než i menší zátěž, kterou ovlivnit nemůže, a která je spojena s tou naučenou bezmocností. Jakýsi Anisman dělal koncem 70. let pokusy, ve kterých měřil koncentraci některých neurotransmiterů, neuropřenašečů v mozku, to jsou vám známí noradrenalin, serotonin, dopamin, tak v tomhle případě noradrenalinu, který, když jste dlouho ve stresu, tak jsou z té tkáně, abych tak řekl ošklivě, vytřískány. A on měřil koncentraci v hypokampu a v kůře mozkové noradrenalinu u potkanů, který nebyli nějak stresováni, u potkanů, který byli stresováni, ale mohli uniknout, věděli, jak se z toho dostat, a u potkanů, který byli stejně stresováni jako ti první, ale nevěděli, jak se z toho dostat, čili cítili tu bezmocnost, měnili se jim pravidla. A ukázalo se, že rozhodující pro to vyplenění toho mozku je ta bezmocnost, ta naučená bezmocnost, čili ta nemožnost se z té situace dostat, než to, že jsem stresován. To samo o sobě škodlivé není. Tohle všechno říkám proto, že to souvisí s fenoménem, který všichni známe buď od sebe nebo ze svého nejbližšího okolí, protože je to velmi častá porucha psychiatrická, to je deprese. Protože depresi často předchází vysoký výskyt stresujících životních událostí, to tam zjistíte v minulosti často, a nebo jsou tady jiné okolnosti, které souvisejí taky s tím konceptem naučené bezmocnosti. To je třeba odloučení od nějaké blízké osoby, když se s vámi rozvede, opustí vás nebo zemře. To je něco, co je vlastně tou naučenou bezmocností, protože vy to nemůžete změnit, vy nemůžete vzkřísit mrtvého. Čili to je příklad takové rány bezmocnosti, která zasáhne váš život jako zářez. A taky jedinci, kteří mají nějakého důvěrníka, jsou vůči depresi odolnější. Cesta, taková patogenetická cesta, vede od bezmocnosti ke stresu a to je základ nebo rizikový faktor pro rozvoj deprese. Skutečně to vypadá tak, že v chronickém stresu ten fenotyp, to znamená projevy, jsou podobný jako u deprese, to znamená anhedonie je neschopnost prožít radost, dysforie je vznešený výraz pro blbou náladu, A to všechno cítíte, když jste dlouho vlekle stresováni a když se u vás rozvíjí deprese, to jsou podobné stavy. A epidemiologicky taky stres a deprese spolu chodí ruku v ruce. My jsme kdysi dokonce vyrobili takový test, který jsme tady v 80. letech vyzkoušeli, který ukazuje, že osoby, které jsou v depresi, mají snažší únik ze suprese v takzvaném dexametazonovém supresním testu, který vypadá tak, že se jim v době, kdy je sekreční minimum kortizolu, protože ten normálně kolísá ve 24-hodinovém rytmu a kolem půlnoci ho vydává ta hypofýza, ty nadledvinky nejmíň, tak se v době toho sekrečního minima dá dexametazon, což je umělej kortikoid, který hodí tomu mozku falešnou zpětnou vazbu, už je mě tu moc, a ten mozek ho přestane vyrábět, protože je podveden, on si myslí, že to je kortizol, ale on to není kortizol. A vy, když druhý den měříte kortizol v krvi, tak ho tam nenaměříte. Takhle to vypadá u zdravých lidí. Ale když je někdo v depresi, tak tam ten kortizol naměří stejně, protože ta osa stresová prostřelí tu supresi. Ta suprese je vlastně deka, kterou vy na ten systém hodíte, a ona ho prostřelí a naměříte ho tam, a tomu se říká pozitivita v dexametazonovém supresním testu. A více než polovina pacientů s depresí je takhle pozitivních a má to dokonce vysokou specificitu a vysokou spolehlivost. Připomeňme si ještě jednu věc, zvláštní souvislost ještě s poruchama kognitivních funkcí, čili myšlení, paměti a zpracování informací. Tady vidíte, že hypotalamus vydává ten corticotropin releasing hormon, to CRH. To vede na úrovni hypofýzy k tomu, že ta vydává adrenokortikotropin, to je to ACTH, a ten na úrovni nadledvin vydává kortizol. Čili když jsme ve stresu, tak se to takhle zvýší. A ten kortizol na tom hypokampu působí zprvu, že hypokampus dává negativní zpětnou vazbu na hypotalamus, už nedal, nevydávej, už je mě tu hodně. Jenomže ten kortizol, když je dlouho a vysoko, tak začne ten hypokampus ničit. On je neurotoxický, ty kortikoidy jsou neurotoxický. Čili ta přemíra stresu začne ten hypokampus poškozovat, on přestane vykonávat tu zpětnou vazbu, čili ta situace se ještě dál zhorší a celý ten systém se rozběhne do nadměrných obrátek a to poškození toho hypokampu, což je ta část mozku, která taky souvisí s pamětí, vede nejenom k depresi, protože hypokampus je brána deprese do organismu, ale taky k poruchám paměti. A proto zejména u starších lidí deprese se někdy těžko rozeznává od počínající demence, protože se můžou projevovat stejně nezájmem, apatií, poruchama paměti, poruchama myšlení nebo celkovým obleněním kognitivních funkcí i motorických. Jenom pro takový rychlý přehled, co jsou příznaky deprese, bezladu a skladu, seznam hlavních příznaků, který tu ukazuju proto, abych vám předvedl, že to není jenom ta špatná nálada. Dokonce někdy deprese může probíhat pod klinickým obrazem bez přítomnosti té deprese jako takové, například jenom jako pokles zájmu, přestane vás bavit to, co vás předtím bavilo, můžete začít hubnout, ztratíte chuť k jídlu. Je tam celá řada i tělesných příznaků, pocit tíže v rukou, v nohou, extrémní únava, ztráta energie, který, když splní diagnostická kritéria, tak ani ta depresivní nálada nemusí být v popředí. Každý si depresi představuje jako pláč, zoufalství, to ve většině případů tak je, ale někdy ani to tak být nemusí. A co je nejdůležitější, že také vracející se myšlenky na smrt, přemýšlení o tom, že život nestojí za to, aby ho žil, je velmi nebezpečný příznak deprese, který může vést skutečně až k dokonané sebevraždě. A dokonaná sebevražda je vlastně smrtelný příznak, který činí deprese smrtelné onemocnění. Takže není pravda, že v psychiatrii nejsou smrtelné choroby. Tohle to musí ovšem trvat aspoň 14 dní, aby to mělo nějakou diagnostickou váhu. Deprese se studuje v takových čtyřech doménách kauzality. Domény kauzality jsou oblasti, kde stojí za to sledovat příčiny a následky různých jevů. Psychologické příčiny psychologických jevů, biochemické příčiny biochemických dějů, sociální příčiny sociálních dějů, fyziologické příčiny fyziologických dějů, ale napříč těmi doménami to moc smysl nedává. Studovat vztah mezi levotočivostí bazbombardonu sodného v slzách a tím, že jste ukradli máslo v samoobsluze, to je tam ten kauzální řetězec tak zapeklitej a po cestě narazíte na tolik různých rozcestí, že se té kauzality nedoberete. Čili aby ta věda měla smysl, tak se musí redukovat, proto se jí někdy ošklivě říká, že je redukcionistická, ale ona by jinak bez toho postupovat nemohla. Takže jednou takovou doménou, která se studuje v souvislosti s depresí, je stresová osa. To vidíte, už jsme si o tom povídali. Druhou je deplece monoaminů. To je neurochemie mozku, to je vysvětlování mechanismu účinku antidepresiv a některých psychofarmak, co v tom mozku vlastně dělají. A to je ta mytologie kolem noradrenalinu, serotoninu, dopaminu a podobně, o které často můžete slýchávat. Veprostřed ta depresogenní kognitivní schémata, to je naopak, co se vám děje psychologicky v té hlavě. Když chceme vědět, co jsou to kognitivní schémata, tak je nejlépe sáhnout po příkladu, který uvádí Paul Salkovský, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, který všude říkám, či mnozí jste ho už slyšeli, o tom, jak ten člověk spěchá ráno do práce a vyběhne, aby nezmeškal autobus a vyběhne z domu a šlápne do psího lejna. Když ho ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si říká, no to je smůla tohleto, to je dneska den, copak den, takový já mám celý život, a že já jsem se vůbec narodil a je z toho chudák celý namašli. Když ho ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řekne, tak teď se vrátím, abych si to očistil, mezi tím mě ujede ten autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, stejně mu chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijedu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou a už to zase šrotí, nemůže usnout. Když ho ovládají paranoidní kognitivní schémata, tak si řekne, samozřejmě to byl zase ten sousedovic šokl, bába jedna, flintu na ně, policajty a tak dále. A pak ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá, řekne, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A já to tu neříkám jenom proto, abych vás pobavil, ale proto, že v tom je jedna z hlavních myšlenek té přednášky, že totiž není ani tak důležitý to, co se vám děje. Ono se jim všem stalo to samé, ve stejné situaci, všichni šli do práce, všichni utíkali na autobus, všichni šlápli do psího lejna, ale ten první je z toho na sebevraždu a ten druhý je z toho bouchnout šampaňské, jak je to prima, že má boty. Čili čte to ve svůj prospěch. Jo. To poselství, který si z tohohle musíme odnést, je, že ani tak nezáleží na tom, co se nám děje, samozřejmě v extrémech, jo, ale v běžném životě, jako na tom, jak to čteme. A k tomu se ještě dostaneme, co to je za vlastnost, který nás předurčuje k té četbě. Proto některý lidi jsou celoživotně spíš škarohlídi a oni to taky přitahujou. Ten osud k ním jde, oni mu vychází vstříc, oni ho přitahují jako na gumě. A pak jsou šťastlivci, který na co šáhnou, to se jim daří a vy si říkáte, jak je to možný. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tyhle ty všechny domény, nebo poruchy v nich, vedou k tomu, že se ta nálada může tedy zhoršit, to je ta dysforie, a my se snažíme ve všech těch doménách nějak tu nerovnováhu napravit. Tou poslední čtvrtou doménou je chronobiologie. To je skutečnost, že mnoho dějů v našem těle probíhá v cirkadiálních rytmech. Zmínil jsem ten kortizol, že se ho vydává nejméně kolem půlnoci a nejvíc druhý den přes den. A takhle kolísá mnoho našich tělesných funkcí. Nejdůležitější takový rytmus je spánek, bdění. A takových dějů je mnoho. No a u deprese jsou ty děje desynchronizovány. Tam dojde k jejich rozhašení, čili dát je trošku do rytmu, to je taky jedna z možností, jak jít proti depresi. Takže když dáváme antidepresiva, tak biochemicky vyrovnáváme v mozku ty nedostatky v přenosu těch monoaminů, to znamená dopaminu, noradrenalinu, serotoninu. A to má příznivý dopad i na ty ostatní domény, to, že napravujeme disbalanci v té neurochemii. Když poskytujeme psychoterapii, tady třeba kognitivně behaviorální, tak přerámováváme ta depresogenní kognitivní schémata a přecvičujeme to, co se děje v té hlavě a to zvyšuje odolnost vůči stresu a má to vliv pozitivní i na ty ostatní domény. Podobně, když synchronizujeme ty rozhašené cirkadiální rytmy, například jasným bílým světlem, to je fototerapie, nebo dokonce spánkovou deprivací, což je kapitola sama o sobě a to se moc nedělá, protože to je náročná a krutá metoda, ale skutečně někdy, když se několik nocí nespí, tak se ta deprese prolomí a rozjasní se, ale je to spíš experimentální metoda, nicméně velmi účinná. A nebo i farmakologicky jsou některé léky, které zasahují do synchronizace cirkadiálních rytmů. No a to všechno je na nějakém základě, který prokázal Avšalom Kaspi a spolupracovníci v časopise Science před 20 lety, kde ukázali, že dochází k zvláštnímu komplementárnímu vztahu mezi vaší genetickou výbavou a tím, jak vám jde život. Za tu genetickou výbavu si můžeme dosadit gen pro serotoninový transportér, což je molekula nebo protein, který je důležitý pro obrat serotoninu v mozku na synapsích, a vy víte, že serotonin je ten, který je často předmětem právě psychofarmakologických intervencí. A má dvě podoby, takzvané dlouhou alelu a krátkou. A vy buď od obou rodičů zdědíte dlouhou, takže jste nosiči dlouhá, nebo od obou krátky jste nosiči krátká, a nebo máte od jednoho dlouhou, od jednoho krátkou. A ukázalo se, že když on takhle genotypizoval několik desítek, no vlastně stovek osob, zda jsou nosiči které verze, tak když se pak podíval na jejich životy a na to, co se jim stalo, tak si vynesl na vodorovnou osu počet stresujících životních událostí, takových zásadních, jako že vám někdo zemře, nebo přijdete o existenci, o práci a podobně, tak ty jsou tam definovány, jestli se vám to stane jednou, dvakrát, třikrát. A na svislou osu počet depresivních příznaků, které jste v určitém věku projevovali, a zda se u vás rozvinula nebo nerozvinula deprese, a jak plná a jak velká. Ti, kteří jsou nositelé obou krátkých verzí genu pro serotoninový transportér, tak daleko víc nakumulují depresivních příznaků pod vlivem těch stresujících událostí, než ti nositelé obou dlouhých verzí, kteří jsou odolnější, a ti, kteří mají jednu krátkou, jednu dlouhou, jsou někde mezi tím. To říkám jenom pro poctivost, že když hledáme genetické příčiny duševních poruch, tak žádné nenajdem. Když hledáme jenom psychologické, tak taky nenajdem, žádné specifické. Ale když to započítáme dohromady, tak získáme docela zajímavý signál. Tak pojďme se ještě vrátit jednou k té aktivaci stresové osy, protože ta je u někoho citlivější, u někoho méně citlivá, a to je taky důvod, proč někdo snese víc a někdo méně těch příkoří a té zátěže v životě. A velký příspěvek k tomu poskytl psychiatrické vědě Michael Meany, což je psychiatr z McGill University v Montrealu, který se ale zabývá základním výzkumem a pokusem na potkanech, který měl takovou hypotézu, že vy zdědíte po rodičích nějaký gen, tady je označený jako X, pozor, neples s chromozomem X, prostě nějaký gen pro něco, a s tím genem se narodíte do prostředí, které vede k jeho expresi, které vede k tomu, že ten gen je aktivní, produktivní, čili v dospělosti ten aktivní gen produkuje toho svého produktu, což může být bílkovina, nějaký protein, receptor, neuropřenášeč nebo něco, to je jedno, produkuje hodně, protože to prostředí stimuluje tu produkci. Ale se stejným genem se můžete dostat do prostředí, které není stimulující, či nevede k té expresi, a toho produktu je málo. A ten fenotyp, to znamená ten výsledek, se mezi sebou liší, přestože ty jedinci mají ten gen stejný, tak vypadají jinak, protože ten vliv na to mělo to prostředí, do kterého vrůstali. A naopak, můžete ve stejném prostředí se lišit tím, že máte jiné geny. No a s touhletou hypotézou Meany začal studovat mateřské chování. Mateřské chování u potkanů spočívá v olizování a čištění kožíšku. Anglicky to je odborná terminologie licking and grooming, má to zkrátku LG, lizání a čištění. To ty matky hned po tom vrhu produkují vůči těm mláďatům, kdo chováte potkany, tak to víte. Ale některé maminky lížou málo, některé hodně, většina jich líže tak akorát, čili je to rozloženo podle té zvonovité křivky, jako skoro všecko v přírodě. A Michaela Meanyho jako pravého vědce ta většina nezajímala a věnoval se těm málo lízaným a těm hodně lízaným a koukal se, jak jsou na tom třeba s produkcí toho hormonu, kterým začíná stresová osa. To je ten corticotropin releasing faktor. No a zjistil, že ty málo olizovaného produkují hodně, ty hodně olizovaného produkují málo, méně. Čili ty málo olizovaný mají nabuzenější stresovou osu. Naopak, receptory, které tu stresovou osu vypínají, to jsou ty receptory pro glukokortikoidní hormony, které jsou v hypokampu a na který ten kortizol působí a říká, už je mě tady moc, už mě nevydávej, a vypnou tu stresovou osu. Čili projev zdraví není to, že nejste stresovaný, projev zdraví je, že umíte ten stres vypnout, tak těch mají ty málo volizovaný málo a ty hodně volizovaný jich mají hodně, čili umí ten stres vypínat. Podobně je to s tím ACTH, tím vás nebudu zdržovat, ale světe div se, ty malovolizovaní se taky víc bojejí. Mají větší hladinu strachu než ty hodně olizovaní a naopak jsou méně zvídaví. Tohle to se testuje v paradigmatu, kterému se říká novelty suppressed feeding, který vypadá tak, že máte potkana, tady to je schematicky, on je někde v koutě. Potkani se bojí světla, oni to mají obráceně než my, že jo? Lidi se bojí tmy, kdežto potkani se ve tmě cítí dobře a bojí se světla. Podobně jako šváby třeba. Kdo máte doma šváby, tak víte, že když rozsvítíte, tak zalezou a je uklizeno. Tak zrovna tak ten potkan si sedí v temném koutě a ten experimentátor ďábel mu dá nějakou lahůdku, kousek vonavého sejra nebo godhaje na osvětlené prostranství, které je osvětlené, a on se ho bojí. A on z té tmy kouká na to, teď má hlad, on ho nechal předtím trochu vyhladovět, teď touží po tom sejru nebo po tom godhaji a překonává strach. A ten experimentátor zmačkne stopky a měří, jak dlouho to trvá, než ten potkan překoná ten strach, vyběhne tam do toho světla, chňapne to a zatáhne si a v klidu si to v tom koutě sní. To si poznamená a zjistí, že když mu dá diazepam, tak jde dřív. A tenhle pokus se skutečně používá v té preklinické farmakologii k testování nových léků. Ty chemici už vědí, jak to má zhruba vypadat, tak uvařejí ty molekuly a ty se pak zkoušejí nejdřív ve skle a pak teda na takových pokusech. A když ten lék nebo ta látka zkracuje latenci v novelty suppressed feeding, tak se začne zkoušet jako anxiolytikum, jako lék proti strachu třeba. No, tohleto, ten strach mají větší, ty málo olizovaný a menší, ty hodně olizovaný. A naopak ty hodně olizovaný jsou zvídavější. U zvířat se zvídavosti říká exploratorní aktivita. Když zvíře dáte do neznámého prostředí, tak spustí docela stereotypní chování. Třeba když vemete psa do kostela, kde nikdy nebyl, tak co udělá? Zvedne takhle packu, co to tady je, a pak strčí čumák a začne čuchat, že to ještě neviděl, tohle, co tam kdo předtím z těch pejsků poznamenal. Zrovna tak, když vezmete potkana z kotce a dáte ho na ruku, tak pokud vás nerafne a neuteče, tak se celý vyděšený vstyčí a začne čenichat a snifovat, co to tady je, a to je exploratorní chování. My se tomu z té stereotypy exploratorního chování u zvířat posmíváme, ale sami se chováme úplně stejně a máme to chování úplně stejně primitivní. Představte si sebe, že přijedete na nějaký zájezd, třeba tady na chatu Horalka nebo někam na dovolenou do penzionu, dostanete klíč od pokoje a vejdete do toho pokoje, tak první, co je, otevřete záchod, sprchovej kout, jestli aha, mejdlička tu jsou, vana tu není. Pak jdete do pokoje, otevřete šuplíky, aha, jenom Bible, 100 eurovku tu nikdo nenechal. A to kolečko to projdete úplně a bohatý, chudý, muži, ženy, starý, mladý, ho mají úplně stereotypní, úplně stejně. Takže ty hodně volizovaný zvířata jsou takhle zvídavější. No a teď se vrátíme k tomu vlastnímu pokusu. Ten Michael Meany zjistil, že ten vzorec, to znamená u těch málo volizovaných vyšší hladina stresu, nezájem o věci, větší hladina strachu, dokonce horší výkon v bludišti, to jsem vám ani neříkal, nebo naopak u těch hodně volizovaných je všechno lepší, jsou odolnější, odvážnější, zvídavější a mají lepší výkon v bludišti, tak ten je stejný u matek jako u potomků. A je to tím, že to mají v genech, anebo tím, že ty mámy hodně volizují, protože když ty mámy hodně volizují, mají ty stateční potomky a když ty stateční potomci jsou dospělí, tak taky hodně volizují a tak dále. A Michael Meany tenhle ten rébus rozluštil v pokusu, který je geniální tím, jak je strašně jednoduchý a všechny nás může jenom mrzet, že jsme na to nepřišli my. To znamená, všem těm maminkám hned po vrhu ta mláďata proházel, takže žádná neměla svoje a dostal 4 typy, 4 linie potomků. Hodně lízané s hodně lízací, hodně lízané s málo lízací, málo lízané s hodně lízací a málo lízané s málo lízací. A podíval se, jaký mají ten vzorec toho, jestli jsou odolní vůči stresu, zvídaví, malou hladinu strachu a tak dál. A zjistil, že ten vzorec je podle toho, jak ho ta máma lízala, a ne podle toho, s který mámy pochází. Tenhle ten byl hodně volizovaný a vypadá jako tenhle ten, co je z tý hodně lízací, přestože pocházel z málo lízací. Pokud v tuhletu chvíli asociujete, což je pochopitelný, k lidským adopcím, tak pozor, stop, to nejde. Zkušenost zaprvé bývá opačná, hned byste argumentovali, že nějakýma románama smradí a podobně. Ten důvod, proč to nemůžeme přenášet, je jich několik. Zaprvé, lidská povaha je teda hodně podobná těm potkanům, ale všechno se přenášet na člověka nedá z těchto pokusů. Za druhé, on ta mláďata prohodil okamžitě po porodu, po vrhu teda, kdežto do adopce se ty děti dostávají za velmi dlouhou dobu, ta perioda kritická je zřejmě prošvihnutá. Nejdřív jsou v té popelnici nebo v tom baby boxu, pak někde v kojeňáku, pak to trvá, než se někdo najde, kdo si je vezme. A často jim je mnoho měsíců, někdy i třeba 3 roky a víc, než se dostanou do nějakého solidního prostředí, a to už je pozdě. No a v neposlední řadě na lidech se takovýhle pokusy vůbec nedají dělat. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě v Podolí, tam všem těm maminkám proházet ty novorozence a podívat se za 20 let, co z nich vyrostlo. Ale abychom se vrátili na vážnější strunu zpátky k tomu, jak je to možné, že to volizování hraje takovouhle roli? Jak ty maminky ten genom přeprogramovávají? Tuhle tu story ten Michael Meany vykládal Moše Schiffovi v Montrealu někde v hospodě a ten mu říká, my musíme přijít na to, jaká je cesta od toho volizování k té povaze. To už je jako pro průchod těma doménama kauzality docela náročná úloha. On říká, to není možný. On říká, jo, to musíme, pojďme to udělat tak, že hypoteticky sestavíme dráhu, co to volizování může v tom člověku jako, nebo v tom živočichovi působit, a co působí na tom genomu, na tu expresi třeba krizického genu pro ten glukokortikoidní receptor, to je ten gen, který zajistí, že umějí vypínat stres, což je jeden z hlavních klíčových momentů té odolnosti. A pak to budeme farmakologicky, každý ten článek v tom řetězci budeme farmakologicky vyřazovat, tlumit, a když to stlumí efekt toho volizování, tak víme, že to tam musí být. Když to neslumí ten efekt toho volizování, tak víme, že jsme se mýlili a vyhodíme to. A takhle pokus omyl, budeme tu dráhu čistit, až ji dostaneme. A to se skutečně stalo a ta dráha vede od toho mazlenic přes serotoninový 5HT7 receptor, cyklický adenozin monofosfát, protein kinázu a až ten gen pro glukokortikoidní receptor, který je původně metylovaný, ale tahle ta dráha vede k tomu, že přitahuje tu demetylázu, histon acetyltransferázu a nervový růstový faktor, který vede k tomu, že ten demetylovaný genom je acetylovaný a je obsazovaný nervovým růstovým faktorem. A ten vede k tomu, že ten gen zpívá. Že to je to prostředí, který přinutí ten gen produkovat ten svůj produkt, což v tomto případě je receptor, který umožňuje vypínat stresovou reakci. Takhle se nám všechny předchozí znalosti z předchozích minut hodějí. A oni opravdu dokázali, že to takhle je, kdežto když ta maminka neolizuje, vidíte tady, oni po ní chudáci lezou, ona si jich vůbec nevšímá, tak tahle dráha stimulovaná není. Stejný genom zůstane metylovaný, není acetylovaný, nepřitahuje ten růstový, či on tam je, ale moc nefunguje. Takže se nevypíná ta stresová reakce a vede to k těm negativním důsledkům toho stresu, který takhle defektní jedinec málo snáší. Ono se to jmenuje nadneseně, jak maminky programují genom. Oni ho neprogramujou, protože ten gen je stejný, genom nemůžete změnit, to prostě máte od rodičů a přesto vlak nejede. Ale můžou způsobit svým chováním, jestli funguje nebo nefunguje, jestli pracuje nebo nepracuje. To znamená tu expresi. A lze to připodobnit k tomu, když si koupíte novej třeba mobilní telefon nebo počítač, tak tam na začátku musíte nastavit, jak co chcete, jestli chcete takovejhle pozadí a tolik pixelů a dělat ty fotky málo a kvalitní nebo hodně a méně kvalitní. A tohle všechno si tam nastavíte, trvá vám to nějakou dobu a pak už to používáte. Zrovna tak ty maminky tím olizováním v úsvitu života těch potomků, těch hlodavců, je nastaví na celý život. Oni se rozejdou, už se nepotkají nikdy v životě, ale oni celý život jsou odolnější vůči stresu, ty hodně volizovaný. To je dost irreverzibilní proces, které je jednou provždy. Čili oni jsou nastavený, nasetapovaný, jako vy, když si koupíte nový mobil. Tak teď k těm depresogenním kognitivním schématům. Už jsme si to ukázali na příkladu těch čtyř vyběhnout z domu a šlápnout do psího lejna, ale co si pod těmi depresogenními kognitivními schématy představit konkrétně za myšlenky? No, je to tohle to, co se vám zhruba děje v hlavě. Všechno, co jsem udělal, bylo špatně, protože já jsem nemožný, máte nízký sebevědomí, a když jsem nemožný, tak všechno, co udělám, bude taky špatně, co je zase příklad pesimismu. A ten pesimismus a nízký sebevědomí, a to všechno patří k té depresi. Někdy se tomu, jak zpracováváte své neúspěchy, říká atribuční kognitivní styly. Kognitivní styl je tedy ten mechanismus myšlenkovej a atribuce je to, čemu přisuzujete příčinu nebo důvod svého selhání. Dejme tomu, si představte, že jste ve škole a dostanete pětku z písemky z matematiky. Tohle je skutečná písemka z matematiky. Ten skutečný žák za ní dostal pětku. Já to jsem dal jenom tak pro zajímavost. Našel jsem ji v Jihlavském muzeu a ten žák nebyl nikdo jiný než slavný hudební skladatel Gustav Mahler, který nebyl schopný na tom Jihlavském gymnáziu odmaturovat. Poprvé tam měl samý pětky, pak se dostal do Vídně, kde jako geniální už dítě, který projevil se jako zázračný skladatel už v útlém věku, nebo kolem 16 let, měl být přijat na Musikalische Hochschule, ale nemohl, protože neměl maturitu, tak se vrátil do Jihlavy a tam už se tak styděli, tak mu pak tu maturitu dali, takže to konečné vysvědčení tam má sami čtyřky, či je vidět, že to měl proto, aby mohl odmaturovat, akorát schování a z židovského náboženství má lepší známku. A jinak to byl génius. Ale proč to tady říkám? Protože když se vám něco takového stane, tak vy automaticky, vaše ego automaticky začne se bránit, začnete sami sebe a svou důstojnost ochraňovat nějakýma vysvětleníma. To běží automaticky. No prostě jsem hlupák, nebo holt nejsem na matiku, nebo byla to smůla, byl zrovna pátek 13. Nebo ten matikář si na mě zased, nebo ten matikář je holt moc přísnej, nebo zrovna na mě něco lezlo, nebo zrovna na mě připadla moc těžká varianta toho testu, nebo neměl jsem čas se na to připravit. To je jedno. A takových vysvětlení ještě si můžete domyslet za domácí cvičení spousta. To se vám honí v hlavě. Ale všechny tyhle ty obranné mechanismy toho ega se dají rozdělit zhruba do dvou takových klastrů, do dvou trsů. A ten jeden je pesimistický atribuční styl, kdy ty příčiny jsou chápány jako vnitřní. Já jsem hlupá, já nejsem na matiku. Globální, nemůžu půlku těla být na matiku a druhou půlku ne. A stabilní, nemůžu v pondělí a v úterý na matiku být a ve čtvrtek a v pátek nebejt. Prostě nejsem na matiku, nebo jsem hlupák. A riziko, že se rozvine deprese u takového člověka, který takhle reaguje na své neúspěchy, je velké. A ten druhý, to jsou zas naopak optimistický atribuční styly, protože ty příčiny jsou chápány jako vnější. Já jsem OK, ale zrovna byl pátek 13. Příště nebude, kolikrát je pátek 13. To je, o nic nejde. Nebo zrovna na mě připad moc těžký test, příště bude test lepší. Neměl jsem čas se na to připravit, příště budu mít čas. Prostě ty příčiny nejsou ve mně, jsou specifický, to znamená, příště nenastanou a jsou nestabilní. Jednou to tak je, jednou to tak není. Riziko, že se u takové člověka rozvine deprese, je relativně malý. A teď se vraťme k tomu, že jsme si říkali, že jedním z nejhorších nebo nejnebezpečnějších příznaků deprese, ke které vede ten pesimistický atribuční styl, jinými slovy, to je ta negativní četba toho, co se vám děje. Jo, se tady oběma stalo totéž, dostali kouli z matiky a ten jeden to čte pro sebe nevýhodně, ten druhý to čte pro sebe výhodně, takže vede k depresi a že nejnebezpečnějším příznakem deprese je sebevražda. A vy byste řekli, a často se tak říká, že za to ten člověk vlastně může, nebo za to může, jak mu jde život, že měl zlou ženu, nevyvedli se mu děti, vyhodili ho z práce a co, doví co. A nebere se v úvahu, že spousta lidí má zlou ženu, spoustu lidí vyhodili z práce, spoustě lidem se nevyvedou děti a nepáchají sebevraždu. Čili tam musí být někde ještě něco. A že tam ten biologický základ někde je, o tom svědčí takové kazuistiky, jako je třeba rodina Ernsta Hemingway, jeho rodinný strom. Ernest Hemingway, všichni ho znáte, spisovatel, který zemřel v roce 61, se zastřelil na Kubě, znáte Stařec a moře, s bojem armádo, Komu zvoní hrana, podobně. Tak to, že se zastřelil ve svém domě na Kubě v roce 61, to ví skoro každý, kdo ví, kdo byl Hemingway. Ale méně už se ví, že jeho otec Clarence, ten se zastřelil v roce 1928, či měl to v rodině. Jeho sestra Uršula, ta se otrávila prášky předávkováním v roce 65 let po něm. Jeho bratr Lester, který taky jako on byl spisovatelem, ale daleko méně známý, taky jako on páchal sebevraždu, taky se zastřelil 21 let později, v roce 82. A jeho vnučka Margot spáchala sebevraždu předávkováním. Teď si vemte, že to je poměrně nevelký rodinný strom a 5 členů z té rodiny spáchá sebevraždu, přitom všichni žili jinde, v jiných podmínkách, měli jiný životy, takže ten společný jmenovatel, někde je to podhoubí, ta negativní četba toho, co se jim děje, ať už se každému dělo cokoliv. Co by tím podhoubím mohlo být? Zdá se, že to je to, čemu se říká, to je, myslím, ta negativní četba, to je to, čemu se říká neuroticismus. Když se zeptáte, co to je neuroticismus, tak nejpoctivější odpověď je, že neuroticismus je to, co se měří Eysenkovým dotazníkem.

události, to znamená, co se jim všechno dělo v určitém období. Od žádnej stres, malej, dostanete špatnou známku, střední, musíte opakovat ročník, středně vysoký, rozvedete se, těžkej, nejtěžší, co se může ženě stát, že jí zemře dítě. Tak to tam je definovaný a podíval se, jaká je pravděpodobnost, že se u těch lidí v určitým období rozvinula velká deprese, to je taková, která patří na psychiatrii. A rozdělili je na muže a ženy. A ten graf vám říká co? Že čím hůř vám jde život, tím je větší pravděpodobnost, že se u vás rozvine deprese, ale taky čím máte větší míru neurotizmu, či ty negativní četby. Takže pravo u těch žen, tato žena, který se celkem nic neděje, ale má vysokou míru neuroticismu, je na tom, co se toho rizika týče, stejně jako těžce zkoušená žena, která ovšem má nízkou míru neuroticismu, je odolná. Tohleto, tato studie odpovídá na otázku, jak je to možné, že někdo má život jako ve vatě pořád na psychiatrii a někdo je prožije holokaust a komunistický koncentráky a vlastně zůstane zdrav a na psychiatrii se nikdy nedostane. No právě proto, že ta odolnost je velmi různá a setkává se, nebo to riziko je spleteno z vnějších vlivů a vnitřní dispozice. Co je neurobiologickým základem neuroticismu? Ku podivu byste neřekli, je to, jak čteme emoce v tvářích. Protože my máme obrovskou schopnost nejenom rozpoznávat tváře, ale také v nich odečítat emoce, v jakém rozpoložení asi ten, na koho koukáme, je. A teď si představte, když jste ty negativní čtenáři, tak v obličejích okolo sebe vidíte víc toho negativního, i když oni se tváří pořád stejně, ale druhej ve stejných obličejích vidí víc pozitivního. Samozřejmě, že objektivně někdo se tváří v pohodě, někdo se tváří na prdle, ale stejný pohled u různých lidí je interpretovaný různě. My máme neuvěřitelné zařízení v mozku, který nám umožňuje okamžitě rozpoznávat tváře. Za prvé, všichni máme zhruba až na výjimky dvě oči, nos a pusu a přesto vidíme, že jsme každý jiný. A dokonce máme obrovskou schopnost si ty tváře zapamatovat. V emočně vypjatých situacích dokonce tak, že stačí vidět toho zloducha, co vám něco dělal 5 vteřin a zapamatujete si ho na celý život. A to je zařízení, tenhle ten záznamový přístroj k rozpoznávání obličejů, kterýmu se říká gyrus fusiformis, a kterým my se v přírodě velmi odlišujeme jeho mimořádnou výkonností. Pes, ten má tu genialitu v čumáku. Že? Já, kdyby mě dal někdo ponožku mý manželky, ať ji vyčuchám, kam šla, tak ani náhodou. Ale on zase přesně ty v obličeje, tak toto zase tam má on defekt. Tak my máme tohleto takhle a to, k tomu to se dá používat v různých experimentech, které vypadají asi tak, že se vezmou prototypální emoce, vlevo máte vyděšenou, vprostřed máte zlostnýho, vpravo máte zhnusenýho a ta emoce se takzvaně rozmorfuje, že je od neutrálního výrazu, to je ten vlevo, až po ten extrémní, to je ten vpravo úplně, to je stejné jako nahoře, ale jsou udělaný tak, aby dva sousední se skoro mezi sebou nelišili, poznej 10 rozdílů. No a teď si představte, že vy tomu testovanému člověku ukazujete tyhle ty obličeje na obrazovce a říkáte mu, řekni mi, co ten člověk, na který ho koukáš, co cítí. No a vy tady vidíte vlevo ten neutrální obličej, tak řeknete, no já nevím, no je nějaká zamyšlená, nevím, je nějaká zasněná. Tady najednou řeknu, ona je asi nějaká vyděšená. A my si poznamenáme, že jste to poznali u osmičky. Když jste sami ty negativní čtenáři, tak to negativní vidíte hned ze začátku. Hned tady řeknete, no ona je nějaká smutná. To neznamená, že jste na tom, že jste lepší v rozpoznávání emocí. To znamená, že jste taky dysforičtější. Tohle toho využil náš kolega a kamarád Guy Goodwin, profesor psychiatrie z Oxfordu, k takovému pokusu, ze kterého mě dal ty slajdy a já jsem je přeložil do češtiny pro vás, kde vzal studenty, udělal jim Eisenkův dotazník neuroticismu, to znamená rozdělili je na ty, kteří mají vysoký skóre neuroticismu a na ty, kteří mají nízký skóre neuroticismu, čili ty negativní čtenáře a ty, co jsou happy, a měřili mozkovou aktivitu různých oblastí mozku pomocí funkční magnetické rezonance. Strčili je do tunelu a koukal třeba na jejich amygdalu. Amygdala je ta část mozku, která vyrábí strach. To je jedno z hlavních emočních jader v mozku. Rozdíl v aktivitě.

0: si ty amygdaly u těch s vysokou mírou neuroticismu, to jsou ty černé kostičky, a u těch happy, u těch s nízkou mírou. Když viděli vyděšenou tvář, tak ty negativní čtenáři tu vyděšenou tvář aktivovali amygdalu. Zatímco když viděli šťastnou, tak jinak, to nechtěli vidět, že je někdo šťastný. Zatímco ty happy, ty reagovali na šťastný tváře a nechtěli vidět tu negativní. Ještě daleko výraznější to bylo, když se podíval na ten gyrus fusiformis. Teď už víte, co to je gyrus fusiformis. Ten nejenom, že nám umožňuje rozpoznávat ty tváře, ale taky číst ty emoce v nich. A ukazoval jim málo, středně a hodně vyděšený tváře. A ty negativní čtenáři aktivovali tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. Zatímco ty aktivovali tím míň, čím vyděšenější tvář viděli. Jinými slovy, nikdo nechce vidět to, co neodpovídá jeho rozpoložení. Když jsem šťastný, tak mě neukazují, jak je život těžký. A když jsem nasratej, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Takže i když by se tisíckrát prokázalo, že tahle společnost bez ohledu na to, co se děje, se má nejlíp, jak se kdy měla v dějinách. Lidský život nejdelší, dětská úmrtnost nejmenší, podíl fyzické práce nejnižší, kolik pracujete na kilo chleba, prostě cokoliv. Když se podíváte 100, 120 let zpátky, tak v každé rodině polovina dětí umřela, se nedožila školního věku. Vemte si životopisy Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, kohokoliv. Tak ty děti umíraly, polovina jich umřela, než šli do školy. Dneska, kdyby umřelo dítě, tak to je celonárodní malér a to se vyšetřuje. Takže prostě jsme na tom líp. Ale když to lidem řeknete, tak je strašně naštvete. Kdybyste přišli do hospody čtvrtý cenový kategorie v 10 večer a řekli tam těm strejcům, že se mají nejlíp, jak se kdy měli v dějinách, tak pak na chirurgii nevykládejte, že to máte ode mě. Čili tohle to mimo jiný vysvětluje, proč ten pocit vnitřní spokojenosti je dějinami asi pořád stejný. Dá se předpokládat, že naši předkové se cítili podobně jako my bez ohledu na to, že na tom byli hůř, protože my ten pocit si sebou neseme asi jako kdybychom si pořád měřili obvod pasu centimetrama namalovanýma na gumě u trenýrek. Pořád bychom měli stejně. Jinak tohle to taky znamená mimo jiné, že my na emoce můžeme nahlížet jako na filtry, které nastavují, co se přednostně pouští z okolí do naší duše a co se spíš drží za ohradou. Takže když jsem v dobrém rozpoložení, tak přednostně vidím dobré věci a když jsem v negativním rozpoložení, tak přednostně vidím, že je všechno špatně. Znáte takový lidi, všechno je špatně. Hele, on soused ti chce dát zadarmo koláč, jo, toho on zase bude něco chtít a ten bude otrávený a tak. V názvu té přednášky bylo taky syndrom vyhoření. A já bych na něj nerad zapomněl, protože to je takovej předstupeň té deprese způsobený tím, jak vám jde život. Tak si pojďme říct, jak se tomu dá předcházet. Pokud někdo u sebe pozorujete, že byste se do něčeho takového mohli dostat, tak je takových 18 rad, jak předcházet vyhoření. Těm předchází upozornění, že je dobrý si organizovat čas, vědět, co udělám nejdřív, co potom, trochu si to plánovat. A uvědomit si, že náš život stojí na třech nohách, to je trojnožka, to jsou práce, vztahy a koníčky. Práce je zaměstnání, vztahy je rodina a koníčky jsou zájmy. A že důležité je taky zvyšovat svoji kompetenci nějakým výcvikem, nějakou vlastní kvalifikací a mít někoho, kdo na vás může dohlídnout a do určitý míry vám v krizových situacích být nápomocen, nejenom kritikem, ale supervidovat vás. A teď ty rady, jak tomu zvládání, jak zvládat pocity vyhoření. No především být sám k sobě vlídnej a laskavej. Za druhý, uvědomit si, že náš úkol je pomáhat změnám, nikoliv měnit druhé lidi. Můžou vás štvát, ale uvědomte si, že lidi nezměníme. My můžeme změnit svůj vztah k ním a spíš se zadaptovat na to, jaký jsou, než se snažit je zoufale předělat. Taky si umět najít nějaké útočiště, kam se můžete uchýlit do klidu a samoty, když potřebujete. A když se tam uchýlíte, tak nesmíte mít pocit, že byste měl dělat něco jiného, že čas běží. Prostě i to si naplánovat. Kolegům podřízeným nebo i svému vedení být oporou, povzbudit je, pochválit a umět to taky přijímat. Důležitý je tváří v tvář nějakému utrpení, kterého jste svědkem, tak si uvědomit, že je přirozený, že se často cítíme bezbraný, že nemůžeme nic dělat, ale že někdy stačí být jen na blízku, promluvit, podržet za ruku, nejsme světa obratitelé. Taky to, co děláme, se zkusme obměňovat, protože když to obměníme, tak znovu jakoby občerstvíme ten stereotyp, který je ubíjející. Měli bychom rozpoznat mezi dvěma typama zoufalství. Jedno, který situace zhoršuje, a druhý, který situaci tiší a hojí. A když jdeme z práce, tak nemyslet jenom na to, co se nepovedlo a kdo na nás byl ošklivej, ale taky na to, co se povedlo a co bylo dneska prýma. Povzbuzovat se, tvořit místo stereotypu a čerpat energii jako umělec. Čerpat energii z přátelství v partě. Těšit se z radosti druhých. Ono to zní primitivně, ale ty vesnické hospody, to jsou takový terapeutický kluby. Tam si ty strejcové si to vypovídají, zanadávají si na ty manželky a pak to zase funguje nějakou dobu. O přestávkách nemluvte pořád o práci, vypněte, nechte práci stranou a neberte si ty starosti domů. Nejhorší jsou ta jednoprofesní manželství, kde jdou domů a teď pokračují v tom, co bylo přes den. Plánovat, co můžete udělat hned, tak neodkládat. Neprokrastinovat, ale plánovat i ty chvíle klidu, i ty chvíle nic nedělání a ty si umět využít. Musíte taky umět odmítat, říkat chci, nechci a jasně říkat ano a také ne. A ne všem všechno slíbit a pak za rohem brečet, co toho mám. Musím hned v úvodu umět říct ne, na tohle já nemám už kapacitu. Netečnost, lhostejnost a ironie je daleko nebezpečnější, než připustit se, že víc se dělat nedá. Dobrý antidotum vyhoření je humor. Směj se často a rád a hraj si. Platí tady dodržování takové životosprávy jako v kardiovaskulární medicíně, jako všude. To znamená pestrá strava, pohyb, omezit alkohol, vynechat cigarety a každý den hejbnout kostrou. A vy, když se, než odejdete, nebo když se otevře diskuze, tak se všichni většinou ptají, co mám dělat, aby se u mě nerozvinula deprese, nebo co mám dělat, abych si zvýšil svou odolnost vůči zátěži. Předem říkám, že na tyhle otázky, které jsou pochopitelné, ale nesmyslné, není poctivá odpověď, protože to je jako, kdyby tady byl dopravní strážník a vy byste se ho zeptali, co mám dělat, aby nebyly dopravní nehody. No tak by vám řekl dodržovat pravidla, stejně vyjedete a za rohem. Prostě svět nikdy nebude dokonalej. Ale pro vaše pobavení na závěr je rada kolegy buddhisty, který má takovou radu, jak máte číst svůj život, abyste už do smrti byli šťastní. Je to v angličtině, ale je to přeložený.
1: It's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ne?
1: Then why worry?
0: Tak o co jde?
1: Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat?
1: Yes.
0: Ano. No tak o co jde? Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat?
1: No?
0: Ne. Tak o co jde? Takže vám děkuju za pozornost.

0: Na Rádiu 7 vstupujeme po 18. hodině do večerní části Rádia 7, kterým vás bude provázet Pavel Kohl. Máme před sebou sváteční slovo Karla Káni, které čte Luděk Brdečko, a poté si projdeme i pořady, které nás budou provázet dnešním večerem. Příjemný poslech.
1: Sváteční slovo.
2: Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Izajáš 49:4. Každý den života má tu prazvláštní vlastnost, že je neopakovatelný. Včerejšek je definitivně pryč, už se nikdy nevrátí. Dnes máme novou šanci udělat něco hodnotného. Když ji promarníme, nikdy už nedostaneme dnešek zpátky, abychom jej napravili. Tak plyne jeden den za druhým, až jednou vypotřebujeme ten poslední. Tak nám v tom rychle pomíjejícím životě vyvstává otázka, čím jsme ten život vlastně naplnili. Využili jsme jej nebo promarnili? Mohli jsme život využít lépe? Při pohledu dozadu vidíme hlouposti, kterými jsme se zabývali, zbytečnosti, u kterých jsme jen utratili čas. Někdy poznáváme, že úkoly, které jsme tehdy považovali za neodkladné, důležité, byly z dnešního pohledu malicherné. Naopak někdy trpce litujeme, že čas, který jsme těm jen zdánlivě důležitým úkolům věnovali, měl patřit rodině. Zvláštním způsobem ošidná je duchovní práce lidí věřících v Pána Ježíše. Víme z písma, že máme sloužit druhým. Často to, co učiníme bližním, je, jako bychom to učinili samotnému Pánu. Pohání nás také vědomí věčného života a věčné smrti. Rádi bychom lidem pomohli, aby v Kristu přešli ze smrti do života. Jsme vysoce motivováni pracovat s nasazením. A právě tady je možné, že budeme tolik chtít vyhovět lidským potřebám, že odsuneme potřeby své rodiny nebo boží volání jinam. V Biblii je několik příkladů, kdy byl život zhodnocen pesimisticky. Snad nejznámější je okřídlený výrok kazatelův: marnost všech marností, všechno je to marnost. Dále připomeňme Jákoba, který na faraonovu otázku, kolik je mu let, odpověděl zarážejícím způsobem. Času mého putování bylo 130 let, nemnohá a zlá byla léta mého života. Genesis 47:9. A prorok Izajáš, když popisuje toho, kterého nazývá otrok Hospodinů, zaznamenává jeho slova. Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu, avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Izajáš 49:4. Milí posluchači, také máš dojem, že jsi se v životě namáhal zbytečně? Že jsi svou sílu vyplýtval pro nic? Možná patříš ke generaci, která se modlila za probuzení. Možná jsi svůj čas a sílu vydal ve svém sboru, v církvi. A možná nevidíš, že by přišlo k Pánu Ježíši nějak mnoho lidí a že by ten sbor, kde jsi tak pracoval, nějak moc pokročil vpřed. Jestli se po tolika letech námahy nic nezměnilo, v mysli se vynoří otázka. Neměl jsem se raději věnovat něčemu jinému? Ten, kterého v prorocké předpovědi cituje prorok Izajáš, je sám Pán Ježíš. Hospodin mu říká, ty jsi můj otrok Izraeli, na něm zjevím svou slávu. Já jsem však řekl, zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Pán Ježíš na kříži docela dobře mohl mít tento pocit. Jeho dílo se zdálo být v troskách, národ Izrael se neobrátil. Mnoho uzdravených a vysvobozených od démonů nebylo tady, aby ho bránili proti nespravedlivému rozsudku smrti. Pár žen nad ním plakalo a učedníci, do kterých tolik investoval, se rozprchli. Nezápasil on nejvíc s pocitem zbytečně jsem se namáhal, ale on ve stejném verši dodává moc důležitou větu. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Ano, lidé a události mohou zničit, co jsme kus života namáhavě budovali. Avšak mé právo je u Hospodina. On viděl, co jsme dělali a s jakým postojem srdce. Má odměna je u mého Boha. On tě ve svém království odmění za tvou práci, kterou si pro něj dělala, kterou si pro něj dělal. Tak jako svého syna vyvýšil po jeho smrti a zmrtvých stání, tak i tebe odmění za službu, kterou si pro něj a podle jeho pokynů dělal. Milí posluchači, pokud žiješ pro Pána Ježíše a sloužíš mu, nežiješ nadarmo a nevyplýtváš svou sílu pro nic. Lidé tvou službu nemusí přijmout, ale tvé právo je u Hospodina a tvá odměna je u tvého Boha. Když to zhrneme, žijíme své dny užitečně, jestli nechceme prožít marný život. Nejlepší možnost, jak žít užitečně, je sloužit Hospodinu celým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou.

Zpěvačka Marie Putnerová zpívá celou duší, nebo celým tělem? Rozhodně tak, že její projev nepřeslechnete. Její solové album Laila Tov dostalo hudební cenu Anděl v oblasti folku za rok 2023. Maruška vyrůstala ve věřící rodině, co si odnesla z dětských let až do dospělosti a kde je její doma? Poslouchejte v zákoutí od 6:30. Již několik týdnů cestujeme s manželi Vachutkovými kolem světa a další zastávka je Vietnam. Ještě stále na asijském kontinentu se zdržíte s cestovatelským magazínem Za obzor v 19 hodin. Pokud strach ovládne naši bytost, časem nás úplně paralyzuje. Jak se s ním vypořádat? Charles Stanley tomuto tématu věnoval třídílnou sérii, z níž druhou část nabídne v pořadu Doteky 15 minut po 8 večerní. Spasení není odměna za naše dobré skutky, ale nezasloužený dar. A právě proto, že nezávisí na našem výkonu, je naprosto pevná a jistá opora. V 6. dílu seriálu O boží zbroji se v modlitbách dotkneme přilby spasení. Společně se podíváme na to, jak tato jistota chrání naše myšlenky před pochybnostmi a odsouzením. Modlitby podle Bible začínají v 21 hodin. V letošním roce uplynulo 430 let od revidovaného jednosvazkového vydání Bible Kralické a od kapesního vydání Nového zákona. V pořadu Řeka života proto z archivu vybíráme sérii věnovanou českým překladům Bible. První setkání Kateřiny Chodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým zní vysíláním od 22 hodin. Hledání duchovních pramenů naší historie ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 pokračuje. Společně s autorem knihy České studny Davidem Loulou se tentokrát zaměříme na dvě hodnoty, které zásadně proměňovaly lidské životy i celou společnost. Studnu milosrdenství a studnu misie. K poslechu vás zveme opět ve 23 hodin. Tolik výhled do dnešní půlnoci. Užívejte čas s Rádiem 7.

Máme 9. srpna, možná krásný den, jako něm zpívala Jamie Grace. V kalendáři dnes najdeme jméno Roman. Jméno Roman nosila jedna panovnická dynastie a nikoli bezvýznamná. Romanovci vládli v Rusku v letech 1613 až 1762. Nejvýznamnějším panovníkem z tohoto rodu byl jistě Petr I. Veliký, který byl ruským carem od roku 1682. V roce 1697 se vydal inkognito do západní Evropy a seznamoval se tam s technickým, hospodářským a společenským pokrokem, najímal důstojníky, umělce, vědce a techniky pro připravované ruské reformy. Po návratu vedl současně válku, potlačil domácí povstání, reorganizoval armádu a v roce 1703 založil nové hlavní město říše Sankt Petersburg. Reformy státní, církevní a soudní správy vytvořily z Ruska absolutistickou monarchii evropského typu. Jediným vládcem zůstal car, bojaři byli proměněni ve služebnou šlechtu a říše byla rozdělena na gubernie. Jen pro úplnost dodejme, že posledním carem následující dynastie i celého Ruska byl Mikuláš II., který vládl od roku 1894. Po říjnové revoluci v Rusku byla v červenci 1918 na přímý rozkaz Lenina a bolševického vedení celá carská rodina brutálně povražděna. Tolik pohled do kalendáře dnešního dne a ještě si můžeme připomenout Mezinárodní den původního obyvatelstva. Po písni nás čeká kalendárium. Svět.

9. srpna se událo několik důležitých událostí. Tou asi největší je svržení atomové bomby na Nagasaki v roce 1945. Po Hirošimě šlo o druhý cíl atomové bomby svržené na Japonsko. Nagasaki bylo vybráno jako záložní cíl, protože nad původním místem, městem Kokura, byla velká oblačnost. Výbuch způsobil devastaci větší části města, okamžitou smrt asi 40 tisíc obyvatel. Dalších 25 tisíc lidí bylo zraněno a tisíce dalších později zemřeli na následky radioaktivního ozáření. Celkem zahynulo asi 74 tisíc obyvatel města. Můžeme nahlédnout i do narození roku 1821, tedy před 205 lety, se narodil rakouský hluchoslepý básník, filozof, tvůrce dotekové abecedy Hieronymus Lorm. Pocházel z židovské rodiny z Mikulova. Kvůli náhlé ztrátě sluchu v 15 letech a postupnému zhoršování zraku se stal tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, takzvané Lormovy abecedy. Zemřel v prosinci roku 1902. Zmiňme také rabína, spisovatele, disidenta Karola Sidona. Ten se narodil roku 1942. Do roku 68 působil jako dramaturg ve studiu Jiřího Trnky. Po příchodu sovětských vojsk do naší vlasti nesměl publikovat ani nijak veřejně působit. Podepsal chartu 77. V roce 83 byl donucen emigrovat do Německa, kde konvertoval k judaismu. V roce 92 se stal pražským a vrchním zemským rabínem, z této funkce odstoupil k 1. červenci roku 2014. A zmíním ještě tři jména s dnešním datem úmrtí. Husitský kazatel, přítel Jan Husa, Jakoubek ze Stříbra, prosazoval přijímání potobojí a výrazně se podílel na vzniku 4 artikulů pražských. Od roku 1419 pak působil Jakoubek jako kazatel v betlémské kapli. Nejznámější je soubor jeho kázání Česká postila. Zemřel 9. srpna 1429. Kantor, kazatel, autor zpěvníků Jan Liberda se narodil roku 1700, studoval v Halle, odkud se vrátil na místa svého dětství a stal se kantorem v Ježíšově kostele u Ježíšova kostela v Těšíně. Historické prameny se o něm zmiňují jako o geniálním učiteli, protože díky jeho výchově konvertovala jedna žačka židovka ke křesťanství, což nebylo možné, byl Liberda vykázán do exilu. Mimo jiné sestavil kancionál Harfanová, jedno z nejlepších literárních děl po bělohorského exilu. Zemřel 9. srpna 1742. A zmíníme ještě skotského misionáře v Africe, Roberta Moffata. Ten se narodil v prosinci 1795. V 19 letech se nechal zapsat v londýnské misijní společnosti jako zájemce o misii v Africe. O 2 roky později vyslán do kapského města. Díky jeho působení uvěřil náčelník kmene Afrikánců v Namíbii a došla k překladu Bible a Banienovi poutníkovi cesty do vanštiny. Moffatovi měli 10 dětí, jejich dcera Mary se později vdala za cestovatele a misionáře Davida Livingstona. Robert Moffat zemřel v srpnu 1883. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Jak se vyrovnáváme s otázkami po smyslu života, jeho hodnotě a směřování? I to jsou některé ze základních dotazů pořadu Zákoutí. Dnešní host je trošku speciální v mnoha ohledech, však uslyšíte.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Přiznávám, že se mi asi ještě nikdy nestalo, abych natáčela s někým, koho znám úplně od peřinky, takže tohle je takový mimořádný stav a jsem si v tom velmi nejistá. Každopádně rozhovor, který nabídne dnešní zákoutí, je jeden z těch, po kterých jsem toužila léta, tak jsem ráda, že k němu konečně dochází. K mikrofonu jsem pozvala zpěvačku Marii Putnerovou. Mluvit budeme nejenom o její sólové tvorbě, nejenom o muzice, ale i o všem dalším. Maruško, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezký poslech přeje Lucie Andlicherová. Maruško, mně přijde, že kdo tě poslouchá, tak by tohle mohl vědět, protože tvoje interpretace, tvůj přístup k hudbě je velmi osobní, ale když jsem přemýšlela o tom, co by měla být první otázka, tak jsem si říkala, že tahle je ta první. Kdo je Marie Putnerová?
1: No, tak to je teda docela oříšek na začátku. Kdo je Marie Putnerová? Tak jak se vnímám, myslíš? Pořád? No, asi taková nějaká dívka, která přerostla v ženu a věnuje se hudbě a vychovává děti a snaží se žít život.
0: Ty působíš velice křehce a tvůj projev působí velmi silně. Jsi silná nebo křehká, anebo obojí?
1: No, já jsem, tak asi každý člověk obsahuje od všeho něco, tak myslím si, že umím být někdy velmi silná, ale z toho taky někdy velmi nějaká zranitelná, což v tyhle polohy v sobě určitě mám všechny.
0: Jakoukoliv nahrávku tvou jsem kdy slyšela, tak mám dojem, že ty jsi v té muzice doma. A pak mi došlo, že je to úplně lhostejno, o co šlo, jestli šlo o lidovou hudbu, jestli šlo o písničky cymbalínů, jestli šlo o jablkoň, jestli šlo o zvíře jménem Podzim, o jakýkoliv projekt, tak ty jsi tam úplně doma. Uměla bys dělat muziku jinak než takhle úplně osobně? Zabydlet se v ní takhle. Mně přijde, že si to ty víš, do čehokoliv vstoupíš, tak prostě ty jsi ta hudba v té chvíli. Jde to i jinak?
1: Jsou strašně krásné věci, co říkáš a moc mě to těší. Kdyby ses mě na to nezeptala, tak bych vlastně o tom úplně nepřemýšlela, protože ta hudba vždycky byla nějakou takovou součástí toho všeho a byla mi nejblíž, nebo to zpívání, zkrátka něco si zpívat mi prostě bylo takový vždycky vlastní. Vždycky jsem se to chtěla naučit. V průběhu let absolvovala několik míst, kde jsem se snažila naučit se zpívat. A vždycky mi to nešlo. Měla jsem právě vždycky pocit, že nějak nespadám do nějaké škatulky nebo že nezvládám pojmout to, co se po mně chce. Takže celý život jsem z toho taky měla lehký takový mindrák. Ale zároveň mi v tom vždycky bylo nejlíp. Pokud jsem to teda nezačala řešit nějak zevrubnějc, no.
0: Jaká je tvoje první vzpomínka týkající se zpěvu? Já jsem si schválně poslouchala pořad, který jsem dělala o tvé solové desce a já jsem nám říkala, že si pamatuju tvoje vystoupení ze školky, když jsi tam zpívala v Radčicích, protože Maruška je stejně stará jako moje sestra, takže vždycky, když byla školková vystoupení před Vánocemi, tak prostě si pamatuju, že jsi tam zpívala. Kdy si pamatuješ poprvé, že jsi zpívala?
1: No vidíš, tak to vůbec já si třeba nepamatuju, protože na školku v Radčicích mám takovou mlhavou vzpomínku. No, když jsem poprvé zpívala veřejně, no, veřejně před publikem teda, budeme se takhle bavit o tom, před publikem, no tak možná v té školce, ale už Trbušanech až. To si už pamatuju, protože to už jsem byla větší a už jsem byla, už to bylo všechno intenzivnější, no. Tak a potom jsem začala chodit někdy do houslí a pak jsem začala chodit na klavír a pak jsem obalamutila paní učitelku, že ten klavír je fajn, ale zapomněla jsem noty, tak ona, tak pojďme teda něco si zaspívat a plynule se to přehouplo v nějakou tam pěveckou aktivitu a tak to potom na té zušce. Místo klavíru jsem spíš zpívala.
0: Ty jsi vyrůstala vlastně kousek od Brna, ale mimo to centrum dění. Jaké to je vyrůstat ne úplně v centru a rozvíjet ten hudební talent? Neměla jsi někdy pocit, že ti něco uteklo právě proto, že jsi nebyla v nějakém větším městě, kde by se to mohlo víc rozvíjet?
1: To až asi zpětně vnímám, že kdybych bydlela v Brně, já vím, že jsem se hlásila, nebo že jsem minimálně se chtěla hlásit na střední školu, na gymnázium Františka Křížka s nějakou hudební profilací, protože sice jsem si pomýšlela na nějakou konzervatoř, ale spíš tak jako fakt velmi hodně tajně a měla jsem pocit, že vlastně na to vůbec nemám dispozice, že zkrátka ten můj nějaký hlasový rozsah a projev je pro nějaký studium konzervatoře vlastně nevhodný a že bych vlastně neobstála. Takže to nic a pak jsem šla studovat gympl úplně jiný, na to Františka Křížka z nás ani nakonec nepokoušila, protože vlastně celá ten strach nebo obava z toho, že bych to nezvládla, tak ta vlastně převýšila tu touhu. To je hrozný, že?
0: Je to zvláštní, protože mně opravdu přijde, že znám málo lidí tolik disponovaných k tomu, aby dělali to, co dělají, v tvém případě muziku. Kde se to překlopilo? Kde jsi dostala tu jistotu nebo tu odvahu, že teda to nebylo, nemám na to, ale začalo to být, alespoň zkusím to.
1: Já si pamatuju, že jsem byla někdy v 16 letech na soutěži v Brně a už vůbec nevím, co to bylo za soutěž. A byla to soutěž nějaké populární hudby a tehdy tam seděl v porotě Zdeněk Kluka, Milan Tesař, myslím, a ještě Jirka Vrabec Moravský, jmenoval se Jirka s těma jménama. To byla nějaká asi soutěž středních škol, já fakt nevím už. A my jsme tam ze třídy tehdy byli tři. To první místo získala, já nevím, jestli nevím náhodou, moje spolužečka přímo ze třídy. Já jsem byla druhá a pak ještě jsme tam měli jednu spolužečku, ta byla někdy nějak na čtvrtém místě. A tehdy jsem tam zpívala dva spirituály. A ta komise mi tehdy podala takový jako fakt velmi pěkný hodnocení a říkali tam něco v tom smyslu. No a si myslím, že tady se o slečně ještě v budoucnu něco dozvíme. To vlastně byla taková jedna nějaká indicie, ale bylo to takový potěšující, ale zase nějak dál jsem to neprohlubovala, no, nebo prostě doma jsem zpívala, ale vlastně pořád nějak jsem zpívala, no, tak jsem vysedla za klavír a tady jsem si zpívala písničky, pak jsem rodiče mě vzali na veřejnou nahrávku Brolnu, někdy to mě bylo, já nevím, 8 let, protože jim někdo vypadl do party a já jsem byla úplně uchvácená tam celým tím děním, co se tam odehrávalo a zahrály se tam tehdy tři písničky, se kterých jsem byla úplně pav, pak jsem až za 20 let zjistila, že jsou z Hornácka, ale zůstaly mě v hlavě.
0: Uměla bys popsat, co je pro tebe muzika? Jakou roli hraje ve tvém životě?
1: Mám pocit, že je to místo, kde se cítím tak jako nejlíp. No, nebo někdy taky ne, nebo někdy to může být stresující, nebo jsem se dostala do situací, které byly stresující, protože, ale to zase to daný lidma, ale pro mě je hudba úplný jako uvolnění, úplná taková hloubka emocí, který já prostě s tou hudbou dokážu nějak filtrovat všechny možné různé věci, když jsem smutná nebo když jsem veselá, že prostě s hudbou se dá tančit, s hudbou se dá ale i plakat, s hudbou se dá i bát se vlastně a všechno je to v pořádku a jenom se ten prožitek nějak umocní a mám pocit, že je vlastně velmi terapeutická.
0: Tvůj manžel je taky muzikant. Čím je specifický život muzikantské rodiny?
1: Asi v tom kočování, no. Jsme takový nomádi. No a taky v tom, že nemáme žádný pravidelný režim, takže fungujeme zkrátka trošku na jiných principech. No samozřejmě je to taky život nejistý, že když teďka vlastně přišlo to období pandemie, tak spousta muzikantů z toho byla v šoku, protože když přijdu takovýhle události, tak ta kultura samozřejmě jde do pozadí. No, tak může být i ohrožující někdy v tomto smyslu, v tomto ohledu, ale je velmi vzrušující, myslím si, a vlastně otevírající různý další brány do jiných světů a to je, myslím, strašně krásný na tom.
0: Tvoje solová deska Laila Tov byla oceněna jako nejlepší folkový počin v roce 2023 hudební cenou Anděl. Ta deska je velice osobní. Pro mě je až nahá. Já jsem úplně z ní byla překvapená, když jsem ji slyšela poprvé. Uměla bys natočit něco méně osobního? Nebo od začátku si věděla, že to bude takhle, že to půjde takhle do hloubky a bude to tak odkrývající? Mně to přišlo jako přijít k tobě domů a nejít ani do obýváku, ale jít úplně na ta nejtajnější místa. Víš, tam, kde je nepořádek a možná pavučiny, možná neutřený prach, ale je to to místo, kde se člověk cítí nejlíp.
1: No, já jsem zamýšlela natočit desku. Nebo později už jsme zamýšleli s Martinem, protože samozřejmě jsme se do toho... Já myslím, že ta deska by nevznikla, kdyby nebyl Martin, protože ten v nějakým období... Já jsem to už říkala všude možně jinde, že takovým zásadním impulzem k natočení přišla informace o tom, že jsem podruhé těhotná a říkala jsem si, no tak s tím jedním dítětem je to docela náročný, ale se dvěma to už nezvládnu vůbec nic. Na to už pak mít nějakou nástavu takovýhle charakteru. Takže Martin řekl, no tak chceš to natočit, nebo to ne? Já říkám, jo, chci to natočit. No tak dobrý, tak jsme na tom, tak prostě udělal takový jako ráznej krok a během jednoho odpoledne jsme prostě udělali finální rozhodnutí s kým a jak, kde a obvolali jsme to a všechny termíny zaklapli, takže byla to taková jako velká dobrodružná cesta. Jestli jsme to takhle zamýšleli, no zamýšleli jsme to vlastně, to tak prostě postupně se vznikalo nebo začalo vznikat a ty písničky vznikly předtím, než jsme teda, už byly napsané ty písničky, už existovaly, tak jsme je pak dál posouvali do nějakých jiných forem.
0: Jedna z pro mě velice silných písniček na té desce je píseň o domově. Co nebo kdo je pro tebe domov?
1: Domov je pro mě místo, kde mám svoje nejbližší, které mám ráda. Domov je místo, kde se cítím dobře a to, že se cítím dobře, v sobě nese právě to, že s těmi svými blízkými dokážeme utvořit nějaký klidný přístav. No, já vždycky myslím na to, co měla Ida Kellerová v názvu alba, že My home is where I am. A možná to tak trošičku pro nás platí, že vlastně tím, že tak trochu jsme kočovníci a máme v současné době dvě bydliště, tak se spíš snažíme utvářet ten domov opravdu v tím přítomném, co prostě v ten moment žijeme.
0: Ty se smála tomu klidnému přístavu, protože váš klidný přístav je takový pulzující díky holčičkám, viď?
1: Ano, je hodně pulzující, no. Ale vlastně je všechno v pořádku, takže to k tomu patří a my jenom vždycky se musíme schladit nějakou studenou sprchou a říct si, že vlastně teď to je veliký štěstí, že můžeme pulzovat.
0: Když už tady tak narážím na tvoji desku, jeden z textů, který mě nejvíc vzal za srdce, je v písni Milá, s ním okouzelné něze, v níž jednou dozraji. On se ten verš vlastně dá vykládat dvěma způsoby, protože je to buď, že se staneš součástí nějaké kouzelné něhy a díky tomu dozraješ, anebo naopak, že ty se staneš tou kouzelnou něhou. Ale v obou případech je to otázka, která je úplně jasná a směřuje k tomu, co bude potom, co bude po smrti, protože tak to na mě aspoň působí.
1: To někdo nevíme, ale věříme. Věříme, že bude dobře a že se všichni shledáme a že to nějak všechno pochopíme. z nějakého nadhledu.
0: Co se těšíš, že pochopíš? Co je to, co ti teď tady chybí a doufáš, že jednou ti to dojde?
1: Já myslím, že nějak všichni hledáme smysl toho všeho. Já nevím, jestli nám to vlastně dojde, nebo nám, že mělo by nám to snad docházet nějak průběžně, že jo? Člověk má pocit, že... Ale asi to vychází vždycky z nějaké takové, že člověk upadne do nějaké trudomyslnosti a odklání se od nějaké pokory a od toho rozčiluje se a já nevím, hněvá se a co všechno. A říká si, no tak proč vlastně to dělám, tyhle věci, k čemu? Ale k tomu jsme se narodili, abychom ty věci dělali, že? Tak to mám pocit, že to je naše cesta, nebo je, tak to vnímám, že někdo nám tady ten život dal a my ho máme teďka žít a máme ho s ním nakládat, jak nejlépe umíme, a že jsme všichni dostali nějaké talenty a ty bychom měli rozvíjet a nějak ten svět vylepšovat. Nevím.
0: Je tady někdo, kdo nám dal život? Bůh? Je Bůh?
1: V mém životě je. Pro mě ano. Teďka s těma dětma, tak to jsem vnímala jako takový velký znamení nebo uvědomění si toho, co je pro mě v životě Bůh a co je zázrak a tak.
0: Čím se to pojí s dětmi? Uměla bys to popsat?
1: Asi jako zásadní moment je ten akt toho zrození, že vlastně z něčeho, co sotva vidíme pod mikroskopem, prostě vznikne život, který se má k světu, který tady chce být a chce se rozvíjet a jak se to mohlo vlastně stát, co to je obrovský zázrak. A to i to dítě, jak se rodí a jak jde ven a co se pak děje, ty momenty,

0: než je láska. A že je to velká inspirace pro nás, pro všechny.
1: Jak to, že to jako lidi někdy míjíme? Víš, když tě poslouchám, tak mi přijde, že Bůh, Ježíš jsou úplně přirozenou součástí života, že to vlastně nejde minout. A přitom, když se dívám kolem sebe, tak vidím spoustu lidí, kteří to míjejí a vždycky si říkám, to je přece takový poklad, kdyby ho měli, to by bylo, ten život by byl úplně jiný. Dá se to nějak zprostředkovat?
0: Já myslím, že asi ne. Myslím, že ne, že vlastně to člověk buď se narodí do prostředí, který ho v tom nějakým způsobem vychovává, ale ještě to neznamená, že vlastně bude Ducha Svatého, jsou svátky Svaté Trojice, vnímat, ale že vlastně ke každému člověku asi to musí nějak přijít. A myslím, že to prostředí, nebo to, kde žijeme, v jaké žijeme zemi a prostředí, že je vlastně tak jako definovaný tím, že chceme se zabývat jenom těma měřitelnýma věcma a že nás teďka hodně zajímá jenom, co se dá zvážit, změřit, spočítat a že prostor pro to chvění, který je okolo, nějak nezbývá. A navíc ještě je to všechno, celá ta doba je strašně rychlá, odehrává se někde ve virtuálním světě. Mám pocit, že dneska jsem si tak přemýšlela nad tím, když jsem stříhala černý bez, že by se mě někdo mohl ptát, proč to děláš? A já bych mu řekla, no jo, vlastně jo, proč to dělám, když si to přece můžu pořídit a můžu si tam koupit, protože dneska je všechno možný. A tak jsem si říká, no, jako můžu to všechno udělat a vlastně bude to v pořádku, protože tím podpořím někoho, kdo má například sklon k tomu a talent k tomu sbírat byliny a podpořím toho, kdo ty byliny dává do sáčku a toho, kdo vyrobí pro ně etiketu a toho, kdo zaveze do obchodu a kdo z toho obchodě je prodává a tak dále. A bude to všechno v pořádku, protože se všichni vzájemně podpoříme, jenomže teď jsem zase odešla od té podstaty. Ale že nám tak zkrátka chybí se nějak jako usebrat a pojmout ty věci jako nějak komplexněji, že vlastně to, že já sbírám někde černý bez, je součástí toho, že prostě budu dělat něco, co mě obohatí nějakým jiným, že se zkrátka u toho zastavím a popřemýšlím si, tak asi spíš.

0: Ty jsi říkala, jaká výhoda je vyrůst v rodině, která člověku předává víru a vede ho tou cestou. Zároveň jsou lidi, kteří se zprávou o Bohu potkají až v dospělosti. V čem vidíš výhodu toho, že jsi vyrůstala v té rodině, která tě tímhle způsobem formovala?
1: Výhodu vidím v tom, že mám nějaký, že jsem získala nějaký stavební kámen. Že jsme tak ten rok, já to pořád opakuju, ale že ten rok prostě byl rozdělený i podle toho liturgického roku, že prostě člověk se připravuje na jeden svátek, pak na další svátek a že vlastně je to tak součástí, že ten život žijeme podle desatera, že myslíme na to, že některé věci zkrátka bychom měli dělat trošku líp a vlastně je to taková nějaká kontinuální práce nebo vedení. Ale zároveň já jsem měla nějakou krizi v podstatě toho všeho, že jsem měla pocit, že jsem jako takhle vychovaná, ale že ten život, ta opravdová víra ve mně je taková někde jako, že na spodu, že někde skomírá, že vlastně si nejsem jistá, jestli to tak mám i já, že to tak sice žiju, je to součástí nějakého mýho života, ale zároveň si nejsem jistá, jestli to tak hoří a jestli to hoří. A potom v podstatě lidi, kteří se setkají s Bohem, aniž by tuhle tu výchovu předtím měli, tak pro ně je to takový, jako to setkání možná mnohem jiskřivější, je mnohem intenzivnější, jsou mnohem víc zapálení, jsou prostě lační, a když se člověk prostě zkrátka zamiluje, tak úplně to z nich čiší a je to hodně osvěžující se s takovýma lidma taky setkat. Takže možná výhoda je v něčem jenom v nějakým tom rituálu, který je stavební a může se k němu člověk jako zpátky navracet, když přijde nějaká situace, která je hůř uchopitelná, tak v ní může najít nějakou sílu a tak asi to je asi jediná výhoda.
0: Zároveň, když to tak popisovala, říkala, že jsi si nějakou chvíli nebyla jistá, jestli to v tobě ta víra tolik ho

0: dětství. Znamenalo to, že zároveň jsi to musela nějak reflektovat a pak se rozhodnout, že teda chceš, aby víra byla nějakým způsobem součástí tvého života. Chápu to dobře?
1: No, spíš jsem potřebovala to oživit nějak. Takže, nebo ono to vždycky je, myslím, že v součinnosti s tím, kdy člověk se trochu jako odkloní a trochu na ten svůj duchovní svět pozapomene a začne se prostě, já nevím, tíží ho nějaký věci a místo toho, aby v tom duchovnu hledal sílu, tak se vlastně odkloní, protože možná na to nemá sílu, nebo možná se potkává najednou s někým jiným, kdo třeba funguje na nějakých jiných principech, že se vlastně od toho svýho, jako, že se i sám sebe zradí možná. Je to něco takového. A myslím, že spousta lidí a ty pochybnosti, že ty vlastně jsou součástí toho celého balíčku, takže když tady ty pochybnosti přijdou, tak potom je potřeba teda to nějak vyhodnotit a říct si, co teda vlastně, jak budeme pokračovat dál. A já jsem to vyřešila, já jsem přestěhovala do Prahy a byla jsem tam sama a nikoho jsem tam neznala a říkala jsem, tak já vlastně, co já tady budu teďka dělat, tak kam já půjdu, že jo, tak samozřejmě první, co mě napadlo, já musím jít někam do kostela. Tak jsem rovnou začala chodit k Salvátorovi do akademické farnosti a tam jsem se tak jako porozhlídla a několik let mě trvalo, než jsem říkala, tak já si možná si ten křest obnovím a půjdu k běžmování a vlastně celý jsem to začala na tom pracovat trošku jinak. No.
0: Co živí tvůj duchovní svět? Co živí tvou naději?
1: Asi dobro, když vidím, že se děje. Musím si taky o tom číst a musím o tom meditovat. Pokud se to týká jenom mě osobně, tak si vlastně jenom všímám takových těch malých věcí, že je hrozně hezký, že teď tady plápla svíčka, že to je vlastně, je to, že tady jsme spolu, že to je prostě vzácná chvíle a že to není jen tak a že na stromě dna vyrostly třešně a byly výborný. A spíš takových malých věcí se snažím si všímat a ty mě jako pomáhají v tomhle tomto jako ještě upevňovat. A pak, když si přečtu nějaký text někoho, kdo umí o těchto věcech se vyjadřovat trošičku líp než já, tak v tom to všechno je soubor toho upevňování.
0: Já jsem se ptala, kdo je pro tebe Ježíš, tak úplně poslední otázku, tam takový kalibr, jo, to je moje oblíbená. Kdo je pro tebe Bůh, jak bys ho popsala?
1: Hybatel. To je hrozně těžká otázka vlastně, protože kdo je pro mě Bůh, no asi je to energie, kterou bychom se měli a chtěli stávat, si myslím. S dědečkem a s fousama na obláčku, to jsem už vzdala dávno. Takže já o tom hodně o tom přemýšlím a myslím, že o tom přemýšlí teda všichni, ale Ježíš je láska, Bůh je prostě to, co je nad tím a to, co Bůh je ten, komu odevzdáváme sebe a odevzdáváme nějaké svoje starosti, ale i ty hezké věci a svěřujeme se a věříme, že ten boží plán, že máme nějaký svůj, že je, pro na, že je nám dal nějaký boží plán a v momentě, kdy se můžeme na to spolehnout, takže je nám hrozně dobře vlastně, že je nám klidně a že se vlastně nemusíme tady ty vrásky pak vyhlazovat, protože ono jich je míň.
0: Božko, moc děkuji, že naplňuješ boží plán pro svůj život a tak krásně zpíváš, tak ať se ti to i dál daří. Hostem dnešního zákoutí byla zpěvačka Marie Putnerová. Moc děkuji.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, Lucie, a těším se, že se teď budeme vídat častěji.
0: Je, to bych byla úplně ráda. Loučí se i Lucie Endlicherová, díky, že jste se doposlouchali až sem. Těším se na setkání u dalšího vydání tohoto pořadu. Naslyšenou.

O svém hledání cesty životem i cesty víry mluvila v zákoutí zpěvačka Marie Putnerová. Ještě jednou s ní rozhovor uslyšíte v úterý po 10. hodině, případně v sobotu před půlnocí, a za týden se setkáme s Ondřejem Pivcem.

Pátá zastávka společného putování s Eliškou a Tomášem Vachutkovými při jejich cestě kolem světa zůstává na asijském kontinentu. Vítejte na cestě do Vietnamu s pořadem Za obzor a Rádiem 7. Dobrý poslech přeje Pavel Kol.

0: Již 3 týdny cestujeme s Eliškou a Tomášem Vachutkovými kolem světa v pořadu Za obzor. Už jsme procestovali různé země, od Dubaje, Keni, přes Indii, Malajzii, Kambodžu. Jsme se dostali až do Vietnamu, kde jsme naše vyprávění ukončili a dnes budeme zde začínat. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kol a Eliška a Tomáš Vachutkovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Překročili jsme hranice s Vietnamem a vaše první zastávka byla Ho Chi Minhovo město. Ho Chi Minhovo město je jedno z těch nejznámějších míst a asi i hodně turisticky navštěvované, tak pojďme na ty památky, na to, co tam, proč tam lidé jezdí, proč jste tam jeli vy?
1: Tak my jsme tam jeli z toho důvodu, že jsme se rozhodli projet Vietnam v podstatě od jihu až na sever a do Ho Chi Minhova města přijížděl právě náš autobus z Kambodži. Tím, že toto město je opravdu velké, tak je to taková vstupní brána do Vietnamu a spousta turistů tam přijíždí právě proto, že potom pokračují dál na ty krásné pláže, které jsou na jihu Vietnamu a přilítají letadlem samozřejmě do Ho Chi Minhova města a poté pokračují dál na ty, do těch plážových rezortů. Každopádně my jsme se rozhodli, že tam ty plážové rezorty vynecháme, protože můžeme to využít nějakou jinou dovolenou, kdy půjdeme se koupat k moři, ale my jsme se rozhodli spíš poznávat tu zemi z jiných perspektiv a tak jsme hned první den, kdy jsme byli ten celý den v Ho Chi Minhově městě, tak jsme si prošli několik možná těch nejznajímavějších památek. Viděli jsme tam památník obětem války vietnamské a ještě pár dalších možná ne tak úplně významných míst. Každopádně našli jsme si i agenturu, která nás potom druhý den vzala do jedné z takových hodně zajímavých památek a to byly Kuči tunely, což byly právě tunely, které byly používány v průběhu vietnamské války a tato prohlídka sama o sobě byla velice, velice zajímavá.
2: Měli jsme to obrovské štěstí, nebo obecně všichni máme to obrovské štěstí v tom, že tyto tunely byly dokonale zachované. Popisovali nám to v tom místě tak, že ta místní hlína, v kterých jsou ty tunely vykopané, tak je tak specifická, že při obrovských útocích nebo při obrovských teplotách, které vznikaly na povrchu země, ta hlína vlastně stvrdla, téměř až skameněla. Takže tunely se díky tomu uchovaly až do dnes. A my nyní jsme si je mohli procházet a zkoušet si, jak se v nich pohybovalo, jak člověk se v nich musel cítit. Nevyzkoušeli jsme si určitě to, jak se v nich člověk cítil po několika týdnech, co v nich strávil. Ale i ta chvíle, co jsme tam strávili, tak byla dost náročná. Já se svou výškou 185 cm jsem se musel opravdu hodně krčit, téměř lézt po kolenou. Nedokážu si představit, jaké to muselo být opravdu tam trávit několik týdnů a trávit tam noci a vlastně svůj veškerý čas. Zároveň na tomto místě jsme mohli vidět i různé pasti, které místní lidé používali ve válce a bránili tím své postavení a tak byli velice vynalézaví. Musím říct, že to, co jsme tam viděli za ukázky, tak nás kolikrát překvapilo, jak mohli vymyslet něco takového. Byly to různé propady, různé minové pasti a různé i pasti založené na lanech a kladkách a jiných podobných věcech.
1: K tomu bych jen řekla, že ty tunely, které my jsme sami prolézali, sice patřily k těm tunelům, které by bývaly opravdu používané, ale byly mírně zvětšené právě pro potřeby turistů. Takže přesto, že jsme už tak se cítili velice stísnění v těch prostorách, tak jsme věděli, že ty prostory jsou v podstatě obrovské proti tomu, jak ty tunely opravdu vypadají. Jediný okamžik, kdy jsme si mohli aspoň trošičku vyzkoušet, jak to opravdu ve skutečnosti vypadalo, bylo v okamžiku, kdy jsme do těch tunelů vstupovali. a vstupovali jsme takovou dírou, která byla opravdu tak akorát na to, abychom se jí proplazili, a opravdu to není vůbec nic pro lidi, kteří mají strach z nějakých uzavřených prostor. Rozhodně bych nedoporučovala tuhle návštěvu, protože ty tunely opravdu byly poměrně dlouhé a i my jsme měli možnost procházet si nějakou možná půlkilometrovou trasou a na různých místech byly východy právě pro ty lidi, kteří se najednou začali cítit špatně v těch prostorách a potřebovali rychle utéct, tak tam byly nachystané nouzové východy právě pro tyto lidi. Ale představa toho, že ti lidé tam trávili dny, týdny a dokonce roky v těch tunelech a vlastně neviděli téměř denní světlo, ta byla pro nás v tu chvíli skoro nepředstavitelná.
0: Válka ve Vietnamu se si hodně odrazila i v tom smýšlení lidí nebo vůbec nastavení lidí. Zjistili jste trošku, jak to ty lidi proměnilo? Nejenom to setkání s těmi tunely, ale měli jste nějakou další možnost nahlédnout do té vietnamské historie?
2: Co se týče lidí, měli jsme možnost vidět několik handicapovaných lidí z těchto válek. Bylo nám jich opravdu líto, protože když jsme to viděli, co všechno válka dokáže udělat s lidským životem, tak nám nebylo z toho příliš dobře. Co se týče smýšlení nebo chování lidí v těchto oblastech, tak máme za to, že už dostalo se na velice dobrou úroveň, že už tam ten turismus začal fungovat velice dobře a lidé jsou hodní, ochotní a kdo ví, možná je to i důsledek té války, že jsou takový aktivní lidé, kteří se nám snaží pomoct ve všem nebo víc vstříc ve všem. A i mezi sebou jsou často milí a je to tam opravdu znát, je to takové, když člověk je ve městě, tak je to tam takové vesnické.
1: Měli jsme možnost se právě ptát i člověka, který nás vezl k těm tunelům a vyprávěl nám o vietnamské válce, právě na tuto otázku, jakým způsobem to proměnilo tu povahu těch lidí. Bylo nám řečeno, že už teď vyrůstá nová generace, generace, která tu válku nezažila, ta generace už smýšlí, řekněme, podobně evropsky, jako smýšlí možná naše generace, ale ta generace těch starších lidí, kteří tu válku ještě zažili, kteří si ji pamatují, tak ta v sobě má stále takový strach, takový možná obavy z budoucnosti. Je tam vidět, že se to podepsalo na té povaze těch lidí. Ale tím, že právě vyrůstá nová generace, která už tu válku nezažila, tak samozřejmě ty povahy těch lidí se proměňují a to smýšlení těch lidí se proměňuje. Strach se dostává do útlumu a přichází znova ten rozvoj a vývoj té země a to nadšení z toho, že najednou jsou peníze právě od turistů a z dalších věcí, které se vyvíjejí v tom Vietnamu teďka v podstatě od znova a ten rozvoj tam je teďka opravdu markantní.
0: Vietnamci to je národ, který si i Češi tady můžeme nebo umíme aspoň trochu představit. Známe je z těch tržnic a různých obchodů. Jsou srovnatelní ty čeští Vietnamci s těmi vietnamskými Vietnamci?
2: Já si myslím, že co se týče pracovitosti, tak určitě, protože musíme všichni uznat, že Vietnamci jako jedna z menšin v České republice je opravdu bezproblémová a velice pracovitá. Nedokážu hodnotit, do jaké míry jsou poctiví v České republice, ale ve Vietnamu, na čem jsme se domluvili, to platilo.
1: Tak ta pracovitost těch lidí šla vidět hned v několika ohledech, ale například nejvíce markantní to možná bylo i v městě Hoa An, kam jsme se přesunuli a kde jsme viděli opravdu krásně to kričovské řemeslo, které je tam nejvíce rozšířené. Lidé z celého světa si tam jezdí právě proto, aby si nechali udělat nějaký oděv, ať už šaty, oblek, bundu či cokoliv jiného. A opravdu ti lidé jsou neuvěřitelně šikovní na to. I ta cena za to ušití toho obleku nebo šatů a jiných oblečení je přijatelná, naopak velice dobrá a z těch kvalitních materiálů. A my jsme měli právě tu možnost si i toto vyzkoušet a když jsme do města Hoyan přijeli, tak jsme se rozhodli, že si necháme ušít tedy něco na sebe. A tak jsme se rozhodli vejít do nějakého prvního obchůdku, který nás nějakým způsobem zaujme. A v okamžiku, kdy jsme tam dorazili, rozhlídli jsme se kolem sebe a zjistili jsme, že opravdu na jedné ulici je těch krejčovství možná 50, ale těch ulic je tam samozřejmě daleko více, tak jsme si říkali, no tak kterou krejčovou si vybereme, které to krejčovství si máme vybrat. No a tak jsme tak nějak šli a tam se nám zrovna líbil jeden takový stánek a tak jsme tam přišli a oni nás oslovili, tak jsme se rozhodli, že to teda zkusíme. A tak jsme říkali, že bychom si teda chtěli něco nechat ušít a rozhodli jsme si, že se necháme ušít šaty pro mě. A tak už mě změřili míry a já jsem si vybrala látky a barvy a v tu chvíli jsme jim tedy zadali tu práci a odcházeli jsme do našeho hotelu. A když jsme přišli do toho hotelu, tak jsme se šli podívat na internet, jestli si zjistíme, co to vlastně za krejčovství je, protože jsme neměli žádné reference. A v okamžiku, kdy jsme si otevřeli ty referenční tabulky, nebo podívali jsme se na TripAdvisor, tak jsme zjistili, že je to jedno z nejlépe hodnocených krejčovství v celém městě. A v tom jsme viděli obrovské boží požehnání, že i v těchto malých věcech se o nás Pán Bůh staral a že nám vybral to nejlepší krejčovství, které tam bylo v okolí. A opravdu je pravda, že na konci jsme neskončili jenom u jedných šatů, ale nechali jsme si ušít i celý oblek pro Tomáše a ještě jsme si od nich koupili i bundu, protože byly opravdu velice šikovné a cena byla příznivá. Takže to bylo taková krásná ilustrace toho, jak Pán Bůh se stará o ty možná věci, které my nedotáhneme do konce, kdy já jsem nevyhledala dopředu, jaké to krejčovství je nejlepší a přitom Pán Bůh to měl prostě pod palcem a přesně věděl, co kde, jak a dopadlo to skvěle.

0: pořadu Za obzor navštěvujeme s Tomášem a Eliškou Vachutkovými Vietnam při jejich cestě kolem světa a začali jsme tu cestu ve Vietnamu v Ho Chi Minově městě a už jsme se tak trochu pomyslně přesunuli do Ho Janu, do města, kde je spoustu krejčích a určitě tam ještě chvíli zůstaneme, ale vy jste zažívali i různé dobrodružství na cestách. Měli jste nějaké i cestovní dobrodružství tady při tom přesunu po Vietnamu?
1: Možná jsme ještě na začátku úplně zapomněli říci, že na tuto cestu, na cestu po Vietnamu, se k nám přidala moje sestřenice. Takže toto celé dobrodružství jsme prožívali ve třech, ne ve dvou. Do města Ho Chi jsme se dostali, tuším, letecky, protože to nebylo úplně nejblíže z města Saigon, nebo Ho Chi Minhova města, jiným názvem. Potom, co jsme se tam dostali, tak jsme vyhledali místní společnost, která zapůjčovala motorky. Opět jsme se na to chystali už v České republice a sehnali jsme si mezinárodní řidičský průkaz, který tam byl potřeba mít vyřízený. A tak potom, co jsme vyhledali tu onu půjčovnu a zapůjčili si dvě motorky, tak jsme se rozhodovali, jak pojedeme, protože jsme měli 30 kilo na zádech, byli jsme tři, nebo 30 kilo jsme měli já s Eliškou a dalších snad 15 nebo 20 kilo měla moje sestřenice a měli jsme dvě motorky. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem jel se sestřenicí, ta měla na zádech velký batoh a Eliška jela sama na motorce s dalším těžkým batohem. A to vám snad poví ona, jak to prožívala.
2: Pro mě to bylo první zkušenost vůbec s motorkami. Jediné, co jsme si vyzkoušeli předtím, bylo právě, když jsme byli v Kambodži, kde jsem si vyzkoušela teda poprvé elektrokolo, ale jak už bylo řečeno, to elektrokolo jelo asi 20 km v hodině maximální rychlostí, takže to nebylo nic tak zásadního a nebyl problém to jakýmkoliv způsobem uřídit. Ale teďka jsme dostali k dispozici tedy motorky, nebo nebyly to úplně motorky, byly to spíš takové mopedy, ale ty už jezdily regulérně i 50 km v hodině a já jsem seděla tedy na tomto mopedu úplně poprvé. Kdybych na tom seděla možná v České republice, bylo by to jiné. Ovšem, Vietnam sám o sobě je velice dobře známý tím, jaká je tam neuvěřitelně chaotická situace na ulicích a na silnicích. A do tohoto provozu nasednout na motorku nebo moped, který jste v životě neřídili, to byl opravdu zážitek. Jediná moje zkušenost, kdy jsem tedy to zkusila, bylo to, když jsme před tou půjčovnou, dostala jsem moped, dostala jsem klíček od mopedu a ten člověk, který nám mopedy půjčoval, tak nám řekl, no tak si zajďte na konci konci této ulice, tam se otočte a přijďte zpátky, abyste věděli, jak se to řídí. Takže já jsem si to odkoušela na pár metrech a pak najednou jsme vešli opravdu do toho velkoměsta, do toho veškerého provozu, kdy tam platí jediné pravidlo a to větší a hlasitější vyhrává. A opravdu nějaké pravidla silničního provozu tam v podstatě neexistují, kromě tohoto pravidla, které jsem již řekla. Takže to byl opravdu zážitek a opět jsem se hodně modlila po cestě, protože jsme potřebovali boží ochranu na této cestě. A Pán Bůh nás chránil. Jedinou takovou vtipnou historku, kterou jsme tak měli po cestě, bylo právě, když jsme dojeli z města Dalat, do kterého jsme přiletěli. To bych jen upravila trošičku. Přiletěli jsme do města Dalat a odtud jsme si půjčili ty motorky a do města Ho Chi Minh jeli už na těch motorkách. A když jsme dojeli do města Ho Chi Minh, tak jsme jeli teda přímo k ubytování, abychom si složili ty kufry, nebo tedy ty batohy, které jsme měli na zádech a abychom mohli se podívat do toho města. No když jsme přijeli k tomu hotelu, tak Tomáš jel přede mnou se sestřenicí, zaparkovali krásně u hotelu a já jela za nima a jak jsem se otáčela k tomu hotelu, tak místo, abych to zaparkovala před hotelem, tak jsem to zaparkovala do sloupku, který byl před tím hotelem. Nebylo to úplně úmyslné, seběhla tam půlka té vesnice, která tam byla kolem nás, aby se podívali, co to bylo za ránu. Naštěstí nic se nestalo ani mě, ani té motorce, takže jsme se tomu akorát všichni zasmáli a mohli jsme už potom jít do toho hotelu a dál pokračovat naší cestě. Každopádně ty motorky se nám natolik zalíbily, že jsme je potom i dál používali i mimo plán, který původně byl jenom používat je ty 2-3 dny, co budeme v městě Ho Chi Minh.
0: Já bych ještě u té dopravy rád zůstal, protože když si představuju tu situaci, jak jste obložení těmi batohy na těch motorkách, tak se mi vybavují ty obrázky těch Vietnamců, kteří na tom kole vezí pomalu celou rodinu, tak jestli jste s tímto se potkávali v tom všelijakém chaosu.
1: Ano, určitě. Častokrát jsme potkávali celé rodiny a byli jsme překvapeni, že i matky s několika členou rodinou byly schopné jet na těch, já bych to nazval spíš skútrech, sami, že nepotřebovali k tomu toho chlapa, toho silného chlapa. Opravdu ty děti se držely jako klíšťata a ty nejmenší byly v náručích těch matek. Nechápu, jak byly schopné ještě ovládat ten stroj u toho. Nechápu.
0: Zastavili jsme v Hojanu a už jsme nakoukli do krejčovství a zjistili, že tam je dobrodružná doprava. A tak pojďme za těmi dalšími dobrodružstvími. Co vás tam čekalo? S čím jste se setkali?
2: Tak my jsme měli v tom městě asi 2 nebo 3 dny, takže jsme se rozhodli z toho vytěžit maximum. A tak jsme si samozřejmě prošli nějaké památky, které v tom městě byly. Byla tam hlavně zajímavá jedna památka a to byl krásný dřevěný most, který tam vedl přes tu malou říčku, kterou tam měli. Byl neuvěřitelně krásně zdobený ornamenty, barvami, zachovalý. Byl to opravdu velice starý most. Takže ten jsme si prohlédli, ale to největší, ta největší krása, kterou jsme tam viděli, ta nastala až po setmění. To město totiž v okamžiku, kdy se setmělo, tak po celém tom městě se rozsvítily lampiony různých barev, tvarů, velikostí a z ulic se ozývala hudba a šlo cítit krásně, vonilo krásně jídlo, které se tam připravovalo. Zdálo se nám, jak kdyby celé město opravdu vyšlo ven do těch ulic a prožívalo tam ten večer společně. A to se nám opravdu hodně líbilo. Byli jsme se tam procházet a i když jsme tam třeba nenakupovali nebo jsme netrávili nějak čas právě v těch restauracích, tak i jenom ta procházka tím městem byla zajímavá a byl to takový krásný a romantický zážitek.
1: Jedním z dalších zážitků můžu zmínit plavání v moři. Chytili jsme zrovna takové zvláštní počasí, kdy hodně foukalo, nebylo příliš teplo, bylo pod mrakem, ale my jsme byli odhodlaní jít do moře. A toto naše odhodlání nezdílel nikdo jiný kolem nás, takže bylo celé moře jenom pro nás a místní lidé, kteří bydleli na pobřežích, popřípadně tam vlastnili nějakou restauraci nebo něco, tak se na nás chodili dívat a jestli ne fyzicky, tak minimálně v myšlenkách si ťukali na čelo. Voda opravdu nebyla moc teplá, ale pro nás Čechy poměrně obstojná. A ty vlny stály za to.
2: V těch vlnách jsme dováděli možná půl hodiny nebo hodinu a bylo to opravdu vtipné, protože když jsme se slékli do těch plavek a šli jsme do toho moře, tak ti místní tam chodili kolem nás ve svetru a když jsme vylezli z toho moře, tak nám nabízeli, jestli nechceme jako nějaký horký čaj nebo něco takového, abychom se zahřáli, protože pro nich tam byla v tu chvíli opravdu velká zima. Takže pro ně bylo nepředstavitelné, že my tam v plavkách dovádíme ve vlnách.
0: Reálně bylo kolik stupňů?
2: Mohlo být v té době asi tak 20 stupňů, bych řekla. 20 stupňů mělo vzduch, moře mělo samozřejmě mnohem míň, ale nám to nevadilo na tu chvilku, co jsme tam strávili, tak to bylo fajn.
0: K té teplotě a nočnímu životu, tak si představuju ty přímořské státy, kde právě fungují hodně v noci, mají přes odpoledne siestu, protože tam je nesnesitelné horko. Bylo to i v tom Vietnamu takhle trochu znát?
2: Myslím si, že ve Vietnamu ty vedra v té době, kdy jsme tam byli, nedosahovaly takových výšin, aby lidé museli si v průběhu poledne odpočinout, protože přece jenom v té době, kdy jsme tam byli my, tak bylo zhruba 20 až 25 stupňů právě přes to poledne, což není nějaká vysoká teplota, takže jsme nezaznamenali nějaké to, že by se zavíraly nějaké krámy přes poledne, jak to třeba bývá ve Španělsku nebo v jiných těch právě přímořských státech. Každopádně ten noční život samozřejmě tam fungoval a ti lidé byli zvyklí, že byly otevřené domovy, že ty domy se nezamykaly nebo nezavíraly tolik. Opravdu tam byly otevřené ty domy a člověk mohl častokrát vstoupit do nějakého domu, měli tam třeba nějaké buď muzeum nebo něco takového udělané v přízemí a nahoře třeba bydleli. To bylo takové docela zajímavé.
0: Nakoukli jsme tedy do některých domů, tak zůstaňme ještě u těch památek, které jste mohli objevit, které jste objevili, a možná nejen v těch domech, ale i v těch domech možná samotných, co lidé mívají takhle doma jako muzeum.
2: Tak my jsme tam viděli hned několik muzeí. Jedno muzeum bylo přímo právě v domě někoho, nějakého člověka, který měl dole muzeum nerostů, což bylo takové zajímavé, že opravdu on měl jedno patro s tím, nebo dva patra možná s těmi nerosty a pak nahoře ta rodina normálně fungovala a bydlela. Stejně tak měli častokrát jednu místnost dole, kde měli krámek s nějakými suvenýry nebo oblečením a nahoře zase ta rodina bydlela. No a potom jsme pokračovali dál, hned těsně za město Hoajan, kde jsme strávili půl dne a tam bylo přímo obrovské, ale to tak plochou rozlehlé nebylo, ale byla tam taková vesnička, kde se dělali terakotové hrnčířské výrobky a tam bylo muzeum zvlášť, ale pak tam byly ty jednotlivé domy, ve kterých zase opět se dalo nakoupit ty výrobky, které oni si vyráběli, ty hliněné nádoby, prasátka na peníze a různé další šperky, které byly dělané právě z té hlíny, z té terakotové hlíny, a to jsme tam mohli projít si a to bylo taky zajímavé.
1: Další možnost zážitků z tohoto místa bylo možnost si něco zkusit na hrnčířském kruhu, něco vyrobit, případně nechat vypálit. Toho jsme nevyužili, protože jsme neměli tolik času. Ale věřím tomu, že být tam s rodinou, tak tam strávíme mnohem déle. Další tou zajímavou částí tohoto výletu bylo to muzeum, které zmínila Eliška. V tom muzeu měly makety nebo zmenšeniny různých míst, které jsme navštívili ve světě a nebo jsou velice známé ve světě. Tak jsme se na chvíli ocitli na různých místech světa. Mohli jsme tam vidět například Indiana Gate, který se nachází uprostřed hlavního města v Novém Dillí. Mohli jsme tam vidět i pyramidy, mohli jsme tam vidět další různé místa, jako třeba Sydney, operu Sydney. A mohli jsme tam vidět i Taj Mahal nebo Sochu svobody. A to jsou jenom malé střípky z toho, co všechno tam byli lidé schopni vyrobit z hlíny.
0: Takže i takové dobré tipy na další výlety a zároveň vzpomínání na ty výlety, které už jste měli za sebou.
2: Přesně tak.

0: Při vaší cestě kolem světa už jste zmínili, že jste chtěli ochutnávat místní jídla, místní kuchyni a určitě tomu bylo stejně i ve Vietnamu. A vietnamské tržnice nebo vietnamské obchody si umíme představit trochu i tady. A tak je to vietnamské jídlo stejné jako tady v Čechách nebo zas úplně jiné?
1: Musím říct, že bylo podobné jako v Čechách, i když my jsme častokrát neviděli jsme tam třeba tolik těch nudlí, které tady máme jako nejznámější, možná takové ty rýžové nudle a podobně. Ty tam samozřejmě měli taky, ale měli tam častokrát hodně věcí právě dělaných z rýží. Ochutnali jsme rýži na 100 způsobů a právě s omáčkami na 100 způsobů a musím říct, že nám ve Vietnamu opravdu hodně chutnalo. To jídlo, které tam měli, bylo chuťově velice vyvážené, nebylo nějakým způsobem ostré, používali tam častokrát sladko-kyselou omáčku a to nám opravdu hodně chutnalo. V podstatě, když to srovnám s těmi českými obchody, můžu říct, že to je opravdu podobné, že tu kuchyni si poměrně dobře zachovali. Samozřejmě tam měli také spoustu mořských plodů, které jsme taky občas ochutnali, ale vzhledem tomu, že nám to úplně tolik nechutná, tak jsme šli většinou spíš právě po hovězím nebo kuřecím mase. Každopádně jako příloha tam opravdu byla velice často právě ta rýže a my jsme měli možnost navštívit i právě rýžová pole a tam se podívat na to, jak to vlastně roste a jak se o to ti lidé starají. A v tom rýžovém poli jsme právě viděli lidi, jak o tu rýži pečujou. Viděli jsme tam i to, jakým způsobem se snaží zabránit škůdcům, aby jim do těch rýžových polí lezly. A byl to taková jako zase malinký vhled do toho, jakým způsobem oni tam fungují i v tom zemědělství a jakým způsobem oni obstarávají tu potravu, kterou tam vlastně jí.
2: Jedním z dalších jídel byla místní specialita, která se tam jedla snad ráno, odpoledne i večer. A to byla polévka na různé způsoby. Nazývali to pho, což je v překladu polévka. A potom vždycky přídavné jméno a to znamenalo vždy, jestli se jednalo o hovězí, kuřecí nebo vepřovou. Každopádně základ vždy byly různé klíčky a jiné další rostliny. A potom samozřejmě vývar z různých mas, včetně toho masa. Tuto polévku jsme taktéž ochutnali několikrát a několikrát jsme ji i posnídali a musím říct, že mě osobně i zachutnala, takže když mám příležitost, tak si i v České republice nyní zajdu na Pho Bo a vzpomínám na Vietnam.
0: Já bych ještě chvíli zůstal u toho zemědělství, přece jenom rýžová pole tady v Čechách moc nevidíme, nenajdeme, tak máte třeba nějaké tipy, jak pěstovat rýži, dověděli jste se něco o pěstování rýže?
1: Tak my jsme v tu chvíli zrovna neměli možnost tam někoho ptát, nemluvě o tom, že ten člověk nebo ta žena, která obdělávala to pole, tak pravděpodobně by asi stejně anglicky nemluvila. Ale samozřejmě člověk potřebuje hodně vody. Ty rýžová pole vyžadují hodně vody a bylo to zajímavé vidět, ty políčka byly rozdělené do takových, jak bych to nazvala, bazénků, kde ta rýže právě rostla a mezi těmi bazénky byly vždycky násepy, kudy se dalo procházet, aniž by člověk potřeboval holínky, protože jakmile chtěl jít přímo k té rýži samotné, tak už musel vstoupit do té vody a tam už potřeboval samozřejmě ty holínky, které my jsme sebou teda neměli. Takže nebo holínky buď, anebo samozřejmě Vietnamci tam častokrát chodili prostě na boso. Ale každopádně my, když jsme procházeli přes ty pole, tak jsme procházeli právě těmi násepy, které byly nachystány na to, aby se tam tudy mohlo třeba vzít i nějaké to kolo nebo něco, aby se tam dalo naložit ta rýže, která se sklidí a odvést to na místo, kde se potom suší.
0: Už jsme tady zmínili pho jako polévku a to otevírá jazykové okénko a vůbec dorozumívání tady v těch končinách a komunikaci s lidmi. Tak pojďme nahlédnout trochu do vietnamštiny.
2: Určitě vám nyní neudělám jazykový kurz, ale pár slovíček jsme se naučili tenkrát. Teď, když tápu v paměti, tak uznávám, že už jsem spoustu těch slovíček zapomněl. Ale tak napadá mě aspoň nějaké vtipné situace, kdy jsme opravdu narazili na jazykovou bariéru, protože angličtina byla rozšířená, ale v některých místech opravdu netušili. A pokud jsme se nedorozuměli rukama ani nohama, tak jsme to zkoušeli přes různé mobilní aplikace, překladače, a pokud to nešlo i tak, tak jsme prostě museli odejít a zkusit to někde jinde. Například v jedné restauraci, kde měli pouze vietnamské menu bez obrázku, jsme se snažili dozvědět od číšníka, co si to vlastně můžeme objednat, a potom, co jsme na sebe všichni kroutili očima a vyjadřovali náznaky, že si absolutně nerozumíme, tak jsme to museli vzdát a jít do restaurace jiné. Kde jsme opět narazili na podobný problém, ale tentokrát už jsme měli velký hlad, tak jsme prostě ukázali prstem na místo v meníčku a doufali jsme, že nám přinesou něco chutného. Naštěstí, díky bohu, to opravdu bylo stravitelné a my se najedli.
0: Když jsme u toho jazykového okénka, tak vy jste měli jakou jazykovou výbavu na ty vaše cesty, protože jste cestovali do zemí nejen anglicky mluvících, ale i španělsky mluvících a různě dalších, tak angličtina vám stačila všude, nebo ruce a nohy?
1: Tak samozřejmě máme nějakou jazykovou výbavu, jsme samozřejmě měli, angličtinu ovládáme poměrně dobře, takže to problém nebyl, tu jsme využívali speciálně právě v Kenii, v Indii, tam to problém určitě nebyl. Potom v Kambodži už to bylo trošku horší, ve Vietnamu záleželo právě, jestli to bylo více či méně turistické místo, tam, kde bylo hodně turistů, tak už se něco na linko naučili, tam, kde turisté moc nebyli, tak v podstatě neuměli říct skoro nic. A samozřejmě v Americe problém nebyl. V Mexiku jsme taky používali angličtinu, ale já zároveň umím trošičku španělsky, takže něco malinko jsme si osvěžila jsem si trošičku i tu španělštinu, zkusila jsem i tu španělštinu, ale vesměs ve všech státech, co jsme kdy navštívili, ať už na této cestě nebo kdykoliv jindy, tak nám angličtina relativně dobře stačila, takže to je samozřejmě takový základ dobrý na to cestování.
0: Ve Vietnamu jste strávili relativně hodně času, možná nejdéle z celé vaší cesty. Co vás táhlo do Vietnamu, krom možná těch památek, které už jsme zmínili, tak byly to ty hlavní poutače, které vás přivedly, nebo jste chtěli poznat tu zemi i jinde?
2: Tak hlavní poutače nebyly ani tak památky jako přírodní krásy a nebylo to ani tak to, co člověk stvořil, ale to, co Bůh stvořil a to, co formoval dlouhá léta. A tak můžeme se například teď virtuálně vypravit do Da Nangu a Hue, kde jsme si opět zapůjčili motorky a vyrazili jsme na cestu za takzvanými sloními vodopády. Tyto sloní vodopády byly krásně formované a byly i obydlené, osídlené lidmi. Byly tam mnoho cestiček, tam bylo vyšlapaných, ale mnoho i vybudovaných z dřevěných trámů a různých mostků, malých nebo velkých. A celé se to klikatilo údolím, v kterém tekla nádherná řeka. Sice velice studená, ale čistá a nádherná. My opět zkušeně jsme měli sebou plavky a tak jsme se odvážili do té ledové vody a po pár metrech jsme zase lezli ven, protože voda sice nebyla z ledovce, ale studená byla.
1: Ten den jsme měli hned několik takových zážitků, které možná bych zmínila, a to hned ten první zážitek byl takový zvláštní, kdy jsme nasedali na naše motorky, dojeli jsme k tunelu a najednou tím tunelem nešlo jet s těmi motorkami a museli jsme motorky odevzdat na v podstatě takový vlak, nasednout do autobusu a ten autobus nás převezl tím tunelem a ty motorky jeli za námi v tom vagónu toho vláčku nebo toho tahače. A pak jsme si motorky opět vyzvedli a pokračovali jsme dál. To byl takový zajímavý moment, který jsme zažili právě na tomto místě, ale ten druhý moment byl zajímavý zase úplně jinak, a to tak, že vlastně celou tu dobu, kdy jsme jeli k těm vodopádům, tak jsme měli poměrně škaredé počasí. Bylo zamračeno, bylo relativně chladno a začalo nám i trochu poprchávat. A věděli jsme, že samozřejmě koupat se v dešti není úplně ideální, a když jsme šli zrovna na ty vodopády a věděli jsme, že to je poměrně vysoko, ve vysoké nadmořské výšce, tak jsme chtěli aspoň trochu, abychom měli hezčí počasí. Ale samozřejmě to člověk zařídit nemůže. My jsme se modlili. Prosili jsme pána, jestli by nám mohl dát aspoň okénko, kdy bude chviličku svítit sluníčko. A i v tom jsme viděli, a měli jsme z toho obrovskou radost, když jsme mohli vidět, když jsme dojeli přímo k těm vodopádům, že se najednou roztrhaly všechny ty mraky a začalo svítit slunce. A vlastně na celou cestu zpátky, na tu dobu, co jsme byli na těch vodopádech, a potom na celou cestu zpátky do toho hotelu, jsme měli opravdu krásné počasí a mohli jsme si užívat toho slunce. A tak jsme mohli tak pochopit i co bylo napsáno, co je napsáno v kazateli v Biblii, že jak sladké je světlo a vidět slunce je tak příjemné. To je verš, který jsme si v tu chvíli tak vyhledali a který nás tak pozbudil a opravdu naprosto jasně popisoval ty pocity, které jsme v tu chvíli zažívali. A vlastně, když si tak vezmeme, tak ty další dny potom byly deštivé a pršelo a opravdu jenom na tu chvíli, kdy my jsme byli na těch vodopádech a pak na to co zpátky, tak se to krásně roztrhalo a měli jsme sluníčko. Tak to byl taky takový moment, který si dobře pamatujeme.
0: To boží provázení na té vaší cestě je znatelné. Bůh vám dělal průvodce, ochranku, nevím, co možná ještě všechno zprostředkovat, ale takovou agenturu, dalo by se říci. Tak máte ještě nějaké jiné zážitky s Bohem ve Vietnamu?
1: Určitě jsme měli zkušenost v okamžiku, kdy jsme byli na nejznámějším místě právě ve Vietnamu, místě, kde spousta turistů právě si fotí skály, které vystupují ostře z moře. A v té chvíli my jsme tam byli na té lodi, na tom parníku, který my jsme si zapůjčili, a bychom se tam projeli a podívali se na tu krásu. A v jednom momentě většina té lodi vystoupila na takovém malinkém ostrůvku, vystoupila a zapůjčila si kánoje a proplavávala nebo proplouvala tam takovými, mezi těmi skalami, mezi těmi útesy na té vodě. A my jsme se rozhodli v tu chvíli do toho nejít a ušetřit peníze, ušetřit ten čas, a zůstali jsme na tom parníku a otevřeli jsme si opět knížky a Bibli a měli jsme tak možnost se stišit a v téhle té kráse a nádheře, kterou jsme kolem sebe viděli, jsme mohli opět se propojit s tím stvořitelem, který to celé stvořil, a mluvit s ním, a v tu chvíli jsme prožívali určité duchovní možná boje, věci, které nás nějakým způsobem trápily. A tam jsme mohli znova prožít a pocítit, že Bůh nás opravdu miluje a že i přesto, že v životě děláme různé chyby a děláme věci, které bychom neměli možná dělat, tak on nás od toho očišťuje, on nás stále stejně miluje. A tu jeho lásku my se nemůžeme žádným způsobem vysloužit nebo nějakým

0: pojďme ještě zpátky za památkami a za místami, které jste ve Vietnamu viděli a mohli se jich dotknout, okusit. Tak jaké byly nějaké další místa, která vás zaujaly? Možná taková nabídka pro další turisty nebo lidi, kteří by chtěli Vietnam navštívit, co by neměli minout?
1: Určitě by neměli minout město Den Ninh Binh, ani ne tak to město konkrétně, ale jeho okolí, protože v jeho okolí můžeme nalézt obrovskou řeku nebo snad jezero, nejsem si jist, která je uprostřed skalnatých objektů a dá se tam zapůjčit lodička i s paní, která vás na ní vozí a velice zvláštním způsobem vás na ní vozí, protože nepoužívá ruce, ale své nohy a vesluje nohama. A tak proplouvá po tom jezeře a proplouvá i místy, kde se voda schovává pod tím skalním útvarem a vytváří tak obrovské jeskyně, které měly v tom místě hezky nasvětlené. My jsme věděli dopředu, co nás čeká, tak jsme určitě neváhali a i přes trochu dražší vstupné jsme ho zaplatili a vydali se na tuto krásnou přírodu. Po cestě jsme už byli trošku unavení tím, jak se stále vezeme, a tak jsme začali blbnout a půjčovali jsme si vesla od paní, která je ovládala, a začali jsme se předhánět s jinými lodičkami. A tak jsme si tam udělali takové soukromé závody s místními Vietnamci. Tak i to nás velice pobavilo. Poté jsme se vydali zase o kus dál a měli jsme hlad a viděli jsme po cestě spoustu obchodníků, kteří měli jeden malinkatý stáneček a na něm obrovské zvíře, které bylo takové seschlé. Tak jsme zkoumali, o jaké zvíře se jedná, a neskoumali jsme to příliš dlouho a zjistili jsme, že se jedná o kozu. Ti obchodníci měli v ruce lapačku na mouchy a stále ty mouchy odháněly od toho masa. Vypadalo to na nich, že se snaží tu kozu prodat projíždějícím. Nevšili jsme si však, že by někdo měl nějak příliš velký

0: úspěch. Ale možná, že jsme tam byli ve špatný čas. Každopádně my jsme už měli hlad a tak jsme zastavili v jedné restauraci, kde kozí maso nabízeli taktéž. A my jsme se po dlouhém přemýšlení rozhodli, že si jí nedáme. Potom, co jsme viděli na té ulici, jak obletují maso mouchy, tak jsme na to opravdu neměli chuť.
1: Ten den jsme projeli těch jeskyní a těch míst více a první místo bylo takové hodně turistické a tam jsme tedy si zaplatili tu hodinovou projížďku a projeli jsme se tím místem, udělali jsme si několik fotek a zazávodili jsme si, ale potom jsme pokračovali na opět na motorkách, na mopedech dále a dostali jsme se k druhému místu, které bylo úplně bez lidí. Přišli jsme tam asi hodinu před zavíračkou a už tam nebyl nikdo, protože všechny ty davy turistů, které tam už byly, tak ty už projeli. A tak majitelé tam měli ty lodičky a neměli koho na nich vozit. A tak jsme se zeptali, jestli by nás ještě nevzali, když už teda budou skoro zavírat. A oni řekli ochotně, že určitě ano, že nás rádi povezou. Takže jsme nasedli znova na lodičku a jeli jsme kus cesty lodičkou, pak jsme vysedli z lodičky, prošli jsme kus cesty pěšky a pak jsme opět nasedli do lodičky uvnitř jeskyně a proplouvali jsme tou jeskyni na té lodičce. A to byl opravdu zážitek, protože ta jeskyň byla obrovská a my jsme tam byli úplně, ale úplně sami. Jenom my tři a ten průvodce, který byl s námi. Tak tam jsme se mohli ztratit ve změti těch malých uliček v té jeskyni a to se nám moc líbilo. Přišli jsme zpátky, už když už byla tma a jeli jsme motorkami zpátky do místa, kde jsme byli ubytovaní a to bylo opět zase takové boží vedení a boží ochrana po té cestě, protože když jsme už odjížděli od toho místa, od té jeskyně, tak mě přestalo svítit světlo na motorce, nebo respektive svítilo velice, velice jemně, slabě a my jsme nevěděli, jestli vůbec vydrží baterka do hotelu, natož aby vydrželo to světlo, takže já jsem jela jako poslední, aby všichni přede mnou svítili, nebo teda Tomáš přede mnou svítil a snažila jsem se nějakým způsobem dojet do toho hotelu, což se nakonec tedy podařilo, do hotelu jsme dorazili a motorky jsme vrátili a byli jsme rádi, že se po cestě nic nestalo.
2: Zmiňovali jste soutěžení na lodičkách, tak takový jako sportovní zážitek a určitě jste měli na té cestě nejenom ve Vietnamu, ale i na dalších místech různé další sportovní zážitky. A sport jsme zatím moc nerozvíjeli, nezmínili. Tak můžeme možná teď na závěr té cesty ve Vietnamu takové malé zhodnocení těch vašich sportovních výkonů.
0: Sportovní výkony jsme předváděli především v turistice. Byli jsme schopni ujít někdy třeba jenom 5 kilometrů za den, ale někdy to bylo i 20 a více kilometrů s těžkou bagáží na zádech, takže naše sportovní výkony opravdu byly v tomto ohledu, řekl bych, znamenité. A to se snad příliš nepřechvaluji. A musím říct, že na konci celé té cesty kolem světa jsme zjistili, že jsme zhubli. Já jsem zhubl něco přes 7 kilo. Takže a nemůžu říct, že bych trpěl hlady. Takže můžeme říci, že jsme si opravdu zamakali. Co se týče jiných sportovních výkonů, tak několikrát jsme plavali, několikrát jsme opravdu blbli v té vodě a několikrát jsme měli možnost i se přiblížit k nějakým skalkám, tak jsme si zkoušeli na nich trošku zalézt. I když jsme neměli jištění, tak jsme samozřejmě lezli do nízkých výšek a spíše jsme tak jako lezli do strany než do výšky. A tak ale jako vyložený nějaký profesionální sport nebo něco nebyla příležitost.
2: Pomalu opouštíme Vietnam a tak pojďme zase nahlédnout na tu další část cesty. Kam mířily vaše kroky dál?
1: Tak z Vietnamu jsme se přesouvali do Ameriky. Ten přesun nebyl úplně jednoduchý, protože žádné přímé lety jsme nenašli, nebo možná nějaké takové existují, ale vzhledem tomu, že jsme se snažili opravdu o nízké náklady, i co se týkalo letenek, tak nejlevnější letenka, kterou jsme sehnali, byla na 72-hodinový let, který vedl, nebo tak nějak, který vedl přes Čínu a přes Jižní Koreu, kde jsme měli vždycky zastávky na několik hodin na těch místech, takže jsme po dvou nebo třech dnech cesty dorazili do Spojených států amerických, kde jsme potom pokračovali naše dobrodružství.
2: Tak do Ameriky se vypravíme zase příště v pořadu Za obzor. Děkuji Tomášovi a Elišce Vachůtkovým a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl. Naslyšenou.

0: S pořadem Za obzor cestujeme pravidelně každý pátek od 10 hodin a uděláme malou pauzu při cestě manželů Vachůtkových kolem světa a zastavíme se ještě v Japonsku. A za 14 dní budeme pokračovat návštěvou Las Vegas a národních parků Spojených států.
1: Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Osmá hodina večerní s Rádiem 7 nám přinese pořad doteky. Budeme s Charlesem Stanleym přemýšlet o tom, jak přemáhat náš strach. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, před námi několik písní, ty první nás povedou. Kam půjdeme? Za kým jdeme v našem životě? Přemýšlejme s Miriam Chovancovou či skupinou Spotlight.

0: Vítejte u relace Doteky, biblického vyučování Charlese Stanleyho. Když udeří nepřítel, potřebujeme slovo pouzbuzení a skutečnou úlevu od strachu. Zůstaňte s námi a dovíte se, jak strach přemáhat, čte Pavel Hromádka.
1: Myslíte si o sobě, že jste svobodní a volní? Pravděpodobně ano, protože nejste za mřížemi ani za žádnou zdí a můžete si jít, kam se vám zachce. Říkáte si, ano, jsem svobodný. Ale jste svobodní i uvnitř? Jste svobodní citově? A jste volní duchovně? Většina lidí totiž prožije celý život a vůbec si neuvědomí, že ho prožili a přitom to nebylo ve skutečné svobodě. Vůbec si neuvědomujeme, jak moc naše emoce prostupuje strach. A strach nás uvězní, spoutá nás do otroctví. Strach v sobě nosí mnoho lidí. Neuvědomují si, že to, co cítí, je důsledek strachu. Například chamtivost. To je strach, že budu mít málo. Odmítnutí je strach, že mě ostatní nepřijmou. Vina je strach, že mi na to přijdou. Nedostatek sebedůvěry je strach z vlastního selhání. Hněv je strach, že něco bude na můj úkor. Žárlivost je zase strach, že se mi to vymkne z ruky a nebudu hrát první housle. Nerozhodnost je důsledek strachu z kritiky a z toho, že se rozhodnu špatně. Tolik z toho, co je v nás, je důsledkem strachu. Všechno v nás je strachem tak provázané, že si mnozí lidé nikdy neuvědomí, že jejich základní problém tkví ve strachu a že nám v životě figuruje něco, čeho se bojíme. Umíte takový strach u sebe poznat a identifikovat? Asi říkáte, že se ničeho nebojíte. Možná je to proto, že si to nechcete přiznat, nebo ignorujete skutečnost. A také je možné, že jste se tím nikdy nezabývali a nikdy vás ani nenapadlo, že některé vaše pocity vyvěrají ze strachu. Neuvědomujeme si totiž, že mnoho lidí prožívá svůj život tak, že jsou utrápení, zmučení, utlačení a deprimovaní jen proto, že se bojí. Prožijí celý svůj život v trápení a stresu jen proto, že se v nich zabydlel strach a oni si vůbec neuvědomují, o co jde. Co se to vlastně děje? Velice často lidé proto, aby se strachu vyhnuli, vklouznou do nějakého návyku v naději, že se jim uleví, ale počase zjistí, že jsou v ještě větším otroctví, takže pak mají ještě větší strach. Prožívají ještě větší úzkost, větší trápení, větší tlak, větší znepokojení, víc se trápí starostmi a ještě víc je sužují pochybnosti. Ono je to tak, že dokud svůj strach nepřemůžete, strach bude přemáhat vás. Ten strach vás ovládne a bude vás držet v područí a otroctví tak dlouho, dokud budete žít. Mnozí lidé budou žít a umřou a za celou dobu se nikdy svobodně a volně nenadechnou. Jak může člověk svůj strach přemoci? Právě o tom chci dnes mluvit. Najděte si se mnou v Bibli Žalm 27. Přečteme si 1. až 3. verš. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštěta mého života. Z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. Jak procházel David, který tento žalm napsal, obdobími, kdy se musel vypořádat se strachem a bál se docela často. Nebát se totiž neznamená, že bychom se někdy dostali na takový stupeň, kdy už se nikdy ničeho nelekneme a nebudeme se bát. Nejde tu vůbec o to dosáhnout úrovně, kdy vás nikdy nerozechvěje strach. Jde tu o to, jak na něj reagujeme. Jak ho můžeme přemoci? Jak se na něj můžeme dívat tak, aby nás nepřemáhal a nedrtil? Nemusíte se nechat trápit a mořit strachem. Uvedu vám tu 3 ilustrace, o kterých si myslím, že by nám mohly pomoci, protože v nich jsou některé principy týkající se právě problému přemáhání strachu vírou. V první řadě se vrátíme do třetí kapitoly knihy Exodus, což je druhá kniha Mojžíšova. A před sebou máme Mojžíše. Jen si stručně zopakujme, co se v té třetí a čtvrté kapitole děje. Bůh se setkává s Mojžíšem v ohnivém keři. Ve třetí kapitole a 14. verši sám sebe představuje jako jsem, který jsem. Bůh řekl Mojžíšovi jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. A pak mu svěřuje poslání. Vyzývá ho slovy, Mojžíši, chci, abys šel k faraonovi a řekl mu, propusť můj lid, židovský národ, nech je jít. Toho se Mojžíš velice obával. Nezapomínejte na to, odkud Mojžíš pocházel. Vzpomínáte si, že vyrůstal jinde než ve své vlastní rodině? Vyrostl u samého faraona. Určitě je vám jasné, že tedy žil uprostřed Egypta ve všem faraonově bohatství a pompě. A pak utekl, protože zabil Egypťana. Dalších 40 let pak prožil na druhém konci pouště a kromě pasení ovcí tam nic jiného nedělal. Takže si umíte představit, jak moc to ovlivnilo jeho sebevědomí. Znali ho jako adoptovaného faraonova syna. A teď je z něj pastýř. A s tím se musel vyrovnávat. Do této situace k němu přichází Bůh a říká, Mojžíši, vybral jsem si tě. Jeho odpověď zní, ale kdo jsem já? V tu chvíli se jeho sebevědomí pohybuje až někde u země, proto se ptá, kdo jsem já? A Bůh odpovídá, chci po tobě, abys šel a toto udělal. Mojžíš na to reaguje, to nemůžu, to nezvládnu. Co řeknou lidi, když jim oznámím, kdo mě poslal? Proč by mi měli věřit? Mojžíš se bál kritiky. Proto pokračoval dál. Nemohu to vykonat, protože neumím mluvit. Mojžíš se bál i vlastního selhání. Když budete procházet Mojžíšovým životem, můžete sbírat jeden strach za druhým. A teď zpozorněte. Bůh Mojžíšův strach chápal. A také mu bylo jasné, že předtím, než Mojžíš bude moci jít, Bůh bude muset něco udělat, aby mu pomohl pochopit podstatu toho strachu a dostat se přes něj. Když Bůh s Mojžíšem mluví, všimněte si, co říká ve 2. Mojžíšově knize 4. kapitole 1. až 4. verši. Mojžíš však znovu namítal. Nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk. Byl vyděšený k smrti, protože to byl velký had. 4. verš. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Nevím jak vy, ale já bych si řekl, za faraonem půjdu. A chytit do ruky hada za hlavu? Dobře. Ale chytit ho za ocas? Zvlášť, když je to had jedovatý. To je čirá sebevražda, protože vás uštkne. Víte, proč mu to Bůh přikázal? Musel se nějak prolomit Mojžíšovým strachem. Mojžíše strach ochromoval. Neumím mluvit, nejsem ten pravý, nebudou mi věřit. Kdo vlastně jsem? A co když se stane tohle, nebo tamto? Ať Bůh říkal, co chtěl, Mojžíš na to vždycky nějakou odpověď našel. Proto Bůh řekl, hoď to na zem. Mojžíš svou hůl hodil na zem a tam se z ní stal had. Bůh mu pak řekl, zvedni to. S Bohem se člověk nedohaduje. Nějakým způsobem Mojžíš věděl, že by raději měl udělat to, co mu Bůh řekl. Dál to však bylo ještě horší. Exodus 4. kapitola, 6. a 7. verš. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. Mojžíš udělal to, co po něm Bůh chtěl. A měl z toho pak ruku celou malomocnou, což bylo to nejhorší, co se tehdy člověku mohlo stát. Vyděsilo ho to k smrti, protože Bůh tím klidně mohl vyjadřovat, potrestám tě, protože mě nechceš poslechnout, takže od této chvíle budeš malomocný. Pak ale Bůh pokračuje dál. Znova si tam tu ruku vlož. Mojžíš to udělal a vyndal ji naprosto zdravou. Vyžadovalo to dva činy. Zvlášť ten první byl dost strašidelný. Vzít do ruky obrovského hada za ocas. A ten druhý probíhal tak, že vyndal ze šatů ruku celou bílou leprou, potom, kdy si ji na boží pokyn dal na hruď. O co tady vlastně šlo? Jde o to, že takhle Bůh člověka provádí strachem. A teď dávejte dobrý pozor. Stává se velice často, že když se v životě něčeho bojíme, Bůh po nás bude chtít právě to něco, co je děsivé samo o sobě, jen proto, aby rozetnul okovy strachu, aby přeťal pouta strachu a otevřel vězení našeho strachu právě v tom, čeho se bojíme. Často to totiž bývá tak, že Boha neposloucháme, protože se bojíme, co z toho bude. Bojíme se důsledků, bojíme se toho, co pak řeknou lidé, a bojíme se, že to nezvládneme. Možná se zeptáte, jak je možné bát se selhání, když něco chce Bůh a říká, abychom to udělali. Proč vlastně lidé Boha neposlouchají? Protože se bojí následků. Byl bych rád, kdybyste viděli, že mnoho z toho, co děláme, je nějak provázané se strachem. Můžeme svalovat vinu na cokoliv, ale mnoho z toho, co děláme, je spojeno se strachem. Jde tedy o jedno, co Bůh řekl. A jsem ochotný to udělat. Ta otázka vlastně vyjadřuje, věřím Bohu, spoléhám se na něj. Bůh poskytl Mojžíšovi všechny zdroje, které k poslušnosti potřeboval. A navíc ten strach musel prolomit. Pak mu slíbil, já půjdu s tebou. A v tu chvíli to Mojžíš věděl a v tu chvíli se na něj spolehnul. A bylo to. Teď spolu navštívíme dalšího člověka. Pojďme za Davidem. Najděte si prosím první knihu Samuelovu a podíváme se do 17. kapitoly. Každý zná příběh Davida a Goliáše. A chci, abyste si všimli právě toho důležitého. David se na obra Goliáše podíval a řekl, přeji si mít tu čest zabít ho. Šel dolů k potoku a našel si tam pět kamínků. Stojí tedy před námi mladý pastýř David a není ozbrojen ničím jiným než pěti kameny, holí a prakem. Co s tím? Prak, hůl a kamení. Kdybyste šli do boje a na jednu hromádku složili prak, hůl a kamení a na druhou štít, kopí a meč, kterou byste si vybrali? Lidská přirozenost říká, rozhodně si vezmu štít, kopí a meč. Víra však říká, chopím se hole, praku a kamenu. Tady ten příběh mám moc rád a následující řeč je v Bibli moje oblíbená. Najděte si v 1. Samuelově 17. kapitolu 43. až 47. verš. Pelištejec na Davida pokřikoval. Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabij tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Davidova řeč se zaměřuje na Hospodina. A všimněte si, že Goliášova řeč se točí jenom kolem Goliáše. Poslechněte si, co tu povídá. Co pak jsem pes, že na mě jdeš z holí? A srovnejme si to s tím, co David říká o svém bohu. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. David tím vlastně vyjadřuje, Goliáš je po tobě. Dávej pozor, co se teď s tebou stane. Zabiju tě, utnu ti hlavu a nejen to, ale ještě zničíme celou pelištejskou armádu. Vítěz tohoto zápasu bere všechno a my jsme připraveni to všechno si vzít. A víte, co se mu tím povedlo? Rozlobil Goliáše ještě víc. Strašně zuřil a běsnil. A moc se mi líbí, jak to pokračuje. Od verše 48. Když pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti pelištejci. Kdyby se David jenom trošičku bál, určitě by si to namířil na druhou stranu. Ale on vyběhl přímo proti Goliášovi. Kdyby se David jenom trošičku bál, určitě by si to namířil na druhou stranu. Ale on vyběhl přímo proti Goliášovi. Nám se často stává, že když se bojíme, utíkáme pryč. Ale jestli jsme muži a ženami víry, běžíme rovnou do centra dění a děkujeme Bohu, že nám dá vítězství, ať se děje, co se děje. David rychle utíkal k bitevní čáře, aby se tam střetl s Pelištejcem. Pak další verš, 49. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. David mu pak useknul hlavu a společně s ostatními pak Pelištejské porazili. Jaká lekce pro nás? Co David udělal? Na čem závisel? Spolehl se jedině na to, čím ho Bůh do té bitvy vybavil. Někdy si myslíváme, že musíme mít to a ono, že potřebujeme mnohem vyšší kvalifikaci, že potřebujeme přijetí a tak dále. Přitom všechno, co potřebujeme, je živý Bůh a naše víra, která vstoupí do akce a pak se dívá, jak Bůh působí a jedná. Kdo vybral ten oblázek? Živý Bůh Davida vedl, aby sebral ten pravý. A kdo mu dal dost cíly, aby jim vystřelil z praku? Zase to byl živý Bůh. Kdo mu poskytoval dostatek zkušeností v zápasech s medvědy a lvy? Bůh si ho připravoval na první velikou bitvu jeho života, kterou pak mělo následovat mnoho dalších. Co tedy dělal? Procvičoval si víru. Věřil a spoléhal se na svého Boha, že ho vytrhne, což se také stalo. Ptám se vás, co je váš Goliáš? Co je to něco, co se nad vámi mocně tyčí a neustále do vás buší, obtěžuje vás, týrá a utiskuje? Co způsobuje vaše pády? Co vás okrádá o Boží požehnání a dobrotu? Co je váš Goliáš? Vnímáte to jako předmět strachu? Nebo jako cíl? Jinými slovy vyjádřeno, je potřeba vydat se za tím, co nás straší, a na ten strach zaútočit. Nemusíme se mu poddávat. Nemusíme se tomu vzdávat. Už opravdu nemusíme. Je to vlastně záležitost toho, jestli Bohu věřím nebo ne. Jde o to, jak se dívám na Boha, jak ho vnímám, jak ho vidím. Jestli se na Boha díváte jako na někoho hodně vzdáleného, kdesi ve vesmíru, ve kterém se stejně moc nevyznáte, pak se svého strachu nikdy nezbavíte. Je potřeba vidět Boha takového, jaký je. David se podíval očima živého Boha a viděl člověka, který se posmívá svatému Bohu Izraele. A to rozhodně nemohl tolerovat. Uvedu vám ještě další ilustraci. Najděte si druhou knihu královskou, kapitolu 6. A tady v tom příběhu máme nádherný příklad právě toho, o čem mluvíme. Král Aram se chystal napadnout izraelský národ a rozhodoval se, jakou si zvolí strategii a kam zaútočí. Prostě jak to všechno provede. A pokaždé, když vymyslel něco nového, Izrael věděl, co se chystá udělat dál. Takže si král svolal všechny svoje spojence a řekl, kdo z vás vždycky prozradí Izraeli, co se chystám udělat? Jeden jeho agent mu odpověděl, a tu odpověď najdeme ve 2. královské v 6. kapitole, 12. verši. Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Řekl mu, že tento prorok vyzradí každou plánovanou a tajnou taktiku a strategii. Na to král zareagoval rozhodnutím, že se proroka musí zbavit. Vzal tedy svou armádu a válečné vozy a poslal je dolů do města, ve kterém zjistili, že prorok bydlí, a začali ho hlídat. Verše 14 a 15. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska, přitáhli v noci a oblehli město. Začasného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Když sluha Božího muže ráno vyšel ven, jediné, co viděl, byla obrovská armáda s válečnými vozy, jak obléhají celé město. Obrátil se tedy na Elíšu. Jak na to všechno sluha reagoval? Byl vyděšený k smrti. Proto bědoval a ptal se, co jenom budou dělat. Strach ho naprosto ochromil. Poslechněte si však, co na to odpověděl prorok v 16. verši. Odvětil: neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Služebník na to odpověděl: tak moment, Elíšo, jsme tu jen my dva, ty a já. A co jsem viděl venku, bylo mnohem víc než dva. Vždyť je tam celá armáda a obléhají nás. A podívej se na všechny jejich válečné vozy. Co na to odpověděl Elíša? Poslouchejte dál. 17. verš. Potom se Elíša modlil: Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. I pro nás je nesmírně důležité, abychom viděli. Právě v tom spočívá rozdíl v pohledu z Božího hlediska a nebo z pozice strachu. Z Boží perspektivy a nebo z té naší vlastní. Z pohledu Božích zdrojů a nebo z našich. Z pohledu Božích možností nebo našich možností. Když pomocník proroka viděl všechny ty nepřátelské válečné vozy a koně, nesmírně ho to vyděsilo. Díval se očima svých vlastních možností. Neviděl Božíma očima. A David při jedné příležitosti v žalmu 34. v 8. verši řekl: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Kolikrát jsme se jen ocitli v nebezpečí a uprostřed svého strachu jsme si neuvědomili, že nás Bůh obklopil tak, že se k nám nikdo nemohl dostat, nikdo nám nemohl ublížit, i kdyby se stavil na hlavu. Často se nedozvíme, kolikrát nás Boží ohnivé vozy obklopily v nebezpečí nebo v těžkostech, dokud se nedostaneme do nebe. Když se bojíme, Bůh nám chce otevřít oči. Přeje si, abychom se na něj spolehli a plně mu věřili. Děje se to následovně. Když oči otevřeme a chceme vidět, co je Bůh ochotný v našem životě udělat a na co je připravený, víra nám dodá sil. Když to neuděláme, anebo když svoje srdce otevřeme strachu, do života nám vstoupí Satan a naprosto nám ho zničí a rozloží, protože strach je tyranský, destruktivní, mučivý a je to v podstatě neustálé týrání. To si pro nás však Bůh nepřeje. Chce, abyste žili svobodně a vítězně. Ať už dnes musíte čelit čemukoli, jen o jedno je potřeba si říci. A to jedno se děje v modlitbě. Pane, otevři mi oči, abych viděl to, co vidíš ty. Možná vás čeká těžká operace a myslíte si, pane, diagnoza lékařů je dost zlověstná. Ale víte, jak to je. Potřebujeme vidět, že nad rukama lékařů je ještě Boží ruka. Možná právě vstupujete do situace, o které si myslíte, že je nebezpečná. Potřebujete tedy vidět Boží ruku, Boží ochranu, Boží triumfální vozy. Je potřeba, abyste v tom všem viděli Boha. Máte-li tedy zvítězit nad svým strachem a přemoci ho, musíte nejen přiznat, čeho se bojíte, ale je potřeba také volat k Bohu o pomoc. A v tom všem musíte nechat svou víru jednat. Takže nezapomínejte na to, co už jsme si řekli. Bůh po vás bude chtít, abyste udělali něco, co bude prvním krokem k prolomení pout strachu.
0: Bůh je pevnost, úkryt a pomoc pro všechny své děti. I když s vámi nějaká situace otřese, Bůh nikdy nepanikaří. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley vysvětlil, že nás Boží paže nesou právě v těch nejzoufalejších chvílích. Budoucnost zůstane nejistá, ale Boží děti se nemusí bát neznáma. Tolik z dnešního dílu. pokračovat třetí částí série Jak přemáhat strach, budeme zase za týden.

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Po deváté večerní nás čekají modlitby podle Bible. Budeme oblékat po šesté boží zbroj a teď přidáme přilbu spasení. Teď je tu ještě Dominika Gurbalová a píseň Vezmi ma.

0: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.
1: Devátou hodinou večerní vás od mikrofonu Rádia 7 provází v neděli 9. srpna Pavel Kohl. Následující půlhodinka patří modlitbám podle Bible. Můžeme oblékat boží zbroj. Dobrý poslech.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh požehná, ať vás vede v modlitbách a naplní vás svým duchem k porozumění i k poslušnosti. Pro naše první stišení před Pánem otevřeme pasáž z Janova evangelia, zapsanou v 10. kapitole od 7. do poloviny 11. verše. Je to podobenství o dobrém pastýři. A než si ho nalistujete ve svých biblích, dovolte mi krátký komentář. Vybrala jsem tento oddíl, abychom se na začátku našich modliteb připomněli, z jakého důvodu chce Pán Bůh ovlivňovat náš život. Chce, abychom prožívali plný život, podobně jako se dobrý pastýř zasazuje o to, aby jeho ovce prožívaly dobrý život. Myslím, že už máte text nalistovaný a můžeme se podle něj stišit před Bohem. Nejdříve pasáž přečtu, potom se podle něj budu modlit tak, jak mě inspiruje. Můžete se k mé modlitbě přidat nebo se během ní modlit jiným způsobem a modlit se dál i během následující písničky. Jan 10, 7. až polovina 11. verše. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Pane Ježíši, děkuji ti, že nejsi zloděj ani lupič. Děkuji ti, že ke mně přicházíš, abych měla život a měla ho v hojnosti. Prosím tě, abych ti to věřila z celého srdce.

Dnes po šesté otevřeme v Biblii list Efeským, 6. kapitolu, pasáž od 10. verše. Opakuji, abyste si mohli oddíl najít. Efeským 6, 10 až 18. Budeme mluvit o dalším duchovním rozměru našeho vztahu s Bohem. Tomuto oddílu se obvykle říká duchovní zbroj a jsme v ní vyzývaní, abychom si vzali z Božích rukou a na sebe oblékli určité vlastnosti a postoje, které pro nás Bůh připravuje. Podobně jako si voják na sebe obléká svoji výstroj, aby ho chránila před nepřáteli, a bere do rukou svoje útočné zbraně, aby mohl aktivně bojovat, podobně mají sloužit vlastnosti a postoje, které máme od Pána přijmout a naučit se je používat v našem duchovním životě víry. Jsou to dary, nebo můžeme říct zbraně, které nám mají pomoci bránit se zlému a bojovat proti němu. Mají nám umožňovat vstupovat do plného života s Bohem, života lásky a pokoje, a zůstávat v něm. Budeme opět celou pasáž o duchovní zbroji zapsanou v Efeských 6, 10 až 18 číst a pak během mé modlitby a písničky předkládat Pánu své modlitby, prosby a otázky, ke kterým nás text bude inspirovat. Myslím, že když už se modlíme podle tohoto textu po šesté, je dobře zůstat v modlitbách například na jediném místě v textu, které je pro vás osobně nejvíc inspirující. Nejsnáze se podle něj modlíte a děkujete Pánu, nebo vám na něm vystává nejvíc otázek. Není cílem víckrát projít celý text nebo se víckrát pomodlit. Účelem je přisvojit si Boží zbroj, o které se tu píše. To je více Pánu Bohu porozumět, co mi říká, uvěřit tomu a s Boží pomocí si používání těchto vlastností a postojů osvojit.

Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě. Modlím se podle jednotlivých veršů. 10. verš. Pane Bože, chci svoji sílu hledat u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě vyzýváš, abych to tak dělala, a že je to tvoje přání. 11. verš. Prosím, pomoz mi, abych si oblékla plnou Boží zbroj a mohla tak odolat ďáblovým svodům. 12. verš. Prosím, ať nevedu svůj boj proti lidem, ale ať bojuju proti zlému. Prosím, zmocni mě k tomu a nauč mě to. 13. verš. Prosím, pomož mi obléct plnou Boží zbroj. Děkuji, že mi ji připravuješ. 14. až 16. verš. Děkuji ti za tvůj pás pravdy a pancíř spravedlnosti, který mi připravuješ. Děkuji ti za obutí ke službě evangeliu. Děkuji ti velice za štít víry, kterým mohu hasit ohnivé střely toho zlého. Prosím, obleč mě do nich a nauč mě je používat. Verš 17. Děkuji ti za přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Verš 18. Děkuji ti, že se teď můžu modlit a že mé modlitby slyšíš. Amen.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v první části 17. verše přečteného oddílu. Poslechněme si ho. Efeským 6. kapitola, první polovina 17. verše. Přijměte také přilbu spasení. Komu je tato výzva adresovaná? Když pozorněji přečteme celý oddíl od 10. verše, najdeme adresáty úplně na začátku, v 10. verši. Stojí tu. A tak, bratři. Celý další text mluví pořád ke všem bratřím v Efezu, k celé efeské církvi. I výzva v 17. verši je určena celému božímu lidu v Efezu, všem křesťanům. To je také každému upřímně věřícímu křesťanovi, který právě teď poslouchá. Přijměte také přilbu spasení. Tato část věty má jenom 4 slova. Všimneme si 3 z nich. Přijměte, dál přilba a třetí slovo je spasení. Vezmeme je na přeskáčku. Nejdřív slovo spasení neboli vykoupení. Být spasen znamená vejít do království Božího. Přejít ze smrti do života. Nalistujeme 3. kapitolu listu Římanům, která učí o vykoupení skrze Pána Ježíše Krista. Písmo říká, že nás Pán Bůh nepřijímá proto, že jednáme dobře, ale právě naopak. Proto, že si uvědomujeme svoje chyby a hříchy a prosíme ho o odpuštění skrze Pána Ježíše. Každý, kdo prosí Pána Boha o odpuštění svých hříchů a věří v Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, bude spasený. To znamená, že půjde po smrti do nebe. Píše se o tom například v listu Římanům 3. kapitole od 21. do 28. verše. Římanům 3, 21-28. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokazoval, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoliv, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

Text, podle kterého se budeme modlit, je zapsaným v listu Efeským, tentokrát ve 2. kapitole verších 8 a 9. Druhým slovem, o kterém budeme přemýšlet, je sloveso přijměte. Připomínám, že adresáty této výzvy jsou všichni věřící v efeské církvi, potažmo všichni křesťané. Zajímavé je, že spasení nemáme získat, ale máme ho přijmout, jen si ho vzít a mít ho. V listu Efeským ve 2. kapitole verších 8 a 9 čteme. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Děkujeme za dar spasení třeba takto. Drahý Pane Bože, děkuji ti za tvoji milost, za spasení, které mi dáváš pro moji víru v tebe. Děkuji ti za tento tvůj dar, který nevychází z mých skutků, z toho, co dělám a jaká jsem, ale je tvým darem, tvojí milostí pro mě. Amen.

Přijměte také přilbu spasení. Dalším slovem v našem kratičkém textu je slovo přilba, přilba spasení. V obraze vyzbrojeného vojáka spasení představuje přilbu. Přilba chrání vojákovi hlavu, která je sídlem jeho mysli. Když uvěříme Bohu, že nás už spasil, bude to chránit naši mysl. Jsme-li věřící, uvěřme Pánu, že nám už dal spasení, které nám nikdo nemůže vzít, jen proto, že v něho věříme. Když nás Pán ujistí, že je to pravda, tato důvěra se nám stane ochranou přilbou, která chrání naši mysl. Trvalo mi docela dlouhou dobu, než jsem přilbu spasení přijala, než jsem Pánu uvěřila, že jsem spasená jenom pro svoji víru v něho. Můžu tedy porovnat, že právě tato duchovní zbraň je zdrojem mého pokoje i v těžkých dobách. Pojďme se tedy modlit a prosit o přijetí přilby spasení. Pro sebe, pro naše blízké, nebo ji můžeme vyprošovat pro všechny křesťany. Budeme teď číst 10. a 1. polovinu 17. verše z 6. kapitoly Efeským a pak se modlit během mé modlitby a písničky. Efeským 6.10 a 1. polovina 17. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Přijměte také přilbu spasení. Pane Bože, jsem ti vděčná za přilbu spasení, kterou jsi mi dal. Naše dnešní modlitby za duchovní vyzbrojení pomalu končí a v příštích dvou dílech se budeme zabývat ještě zbývajícími zbraněmi, mečem ducha, jímž je slovo Boží, a modlitbou. Pak seriál o duchovní zbroji uzavřeme. Požehnaný týden, v plné polní a zase naslyšenou, se těší Helena Brdečková.

modlitbám jste zváni v sobotu po 7:00 a nebo znovu za týden. Vezmeme meč ducha, slovo Boží.

Bůh je dobrý otec a v jeho domě je tolik radosti. Všichni zpívají o tom, co pro nás udělal, dělá a ještě udělá. Zpíval Shiloh Ben-Hod, který nás pozval právě do Božího domu.

Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi.

0: co mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život. A život jsi ty.
1: Posloucháte Rádio 7.

Po desáté večerní jste zváni k pořadu Řek až života, kdy budeme otevírat sérii o českých překladech Bible. Společně s církevním historikem Jiřím Sladkým se bude Kateřina Hudecová ptát a hledat vznik

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Řeka života se po 10. hodině večerní vrací na Rádiu 7 k rozhovoru, který vznikl před 13 lety. To se slavilo jedno velké výročí. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se vám snažíme představovat lidi, ať už historické osobnosti nebo naše současníky, kteří svojí vírou zapůsobili na své okolí. V jejich životech víra opravdu hrála klíčovou roli a to samozřejmě směřovalo potom jejich slova i skutky. V letošním roce slavíme 400 let od posledního revidovaného vydání Bible Králické. A to je veliké výročí, které nemůžeme v tomto pořadu opomenout. A tak budeme mluvit samozřejmě o této knize knih, ale také o mnoha lidech, kteří se kolem ní pohybovali. Víme, že Bible sama má mnoho autorů. K těm už se asi z historického hlediska nevrátíme, ale vrátíme se k těm, kteří se alespoň na té české Bibli a jejich překladech podíleli. O tom všem budu hovořit se svým pravidelným hostem, magistrem Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak tedy, Bible. Co se dá k Bibli říct, k české Bibli, k tomu dnešnímu tématu?
2: No, tak ono tady v úvodu zaznělo, že Bible má mnoho autorů. No, abych snad na úvod trošičku se pokusil ten výrok lehce poopravit. Domnívám se, že Bible má jenom jednoho autora. Tím autorem je Duch Svatý. Ale Bible má mnoho pisatelů, tak snad jenom takhle na úvod. My obvykle samozřejmě tvrdíme a věříme, že Bible je Božím slovem, že je inspirovaná tedy Duchem Svatým. Tady je vždycky ta otázka, jaká míra té inspirace to je a k čemu se tedy věřící člověk přiklání. Můžeme nalézt různých církvích přístup k Bibli víceméně historicko-kritický, tedy kde to Boží slovo je někde hluboko schované pod tím nánosem toho lidského psaní a lidských dějin, lidských názorů, lidského vzdělání. Můžeme najít opačný přístup, to je přístup třeba, kterému říkáme verbální inspirace, kde zase ti věřící věří, že každé to slovíčko je tím konkrétním inspirovaným Božím slovem. A pak je takový třetí přístup, mně osobně třeba je nejbližší, je to přístup evangelikální, kdy nehovoříme o verbální inspiraci, ale hovoříme o osobní inspiraci každého pisatele. To znamená jednu jedinou věc. Ano, Bible je od začátku až dokonce Božím slovem, ale každý ten autor prožíval tu osobní inspiraci, která mu byla dána od Pána Boha. A Pán Bůh přeci jen, a to nám říká tato třetí teorie, lidi nevyužívá jako stroje, že by jim diktoval přesně slovo od slova, ale právě používá jejich rozhled, používá jejich vzdělání, používá jejich, řekněme, sloh nebo formu, ale naplňuje je Duchem Svatým a vede tuto formu. Tedy domnívám se, že ta osobní inspirace nám říká, že tedy ta formální stránka textu patří člověku, kdežto ta obsahová stránka textu patří Bohu. Ale nechtěl jsem snad ani na úvod tolik hovořit o tom, jak je to ve vztahu Bible a Boží slovo, ale zkusme se tedy podívat na Bibli trošku zvnějšku. My totiž budeme asi tento rok spíše hovořit více o knize, o tom, jakým způsobem ovlivňovala třeba myšlení lidí, jakým způsobem zasahovala i do lidských dějin, do kultury, do umění. A tak když se podíváme na tu Bibli zvenčí, tak obvykle před námi leží jedna kniha. Ta jedna kniha, to není žádná samozřejmost, protože ta kniha má obvykle přes 1000 stran. A tato jedna kniha se skládá z mnoha dalších a dalších knih. Těch knih je celkem 66 a 2/3 tedy zabírá starý zákon a 1/3 nový zákon. Ale co je potřeba říci, ona to není jedna kniha, ale ona je to v podstatě celá knihovna. I to slovo Biblia znamená knihy. Teprve vlastně až někdy ve středověku se z toho množného čísla Biblia stalo číslo jednotné Bible. Ale znamená to knihy nebo knihovna. Dříve to nebyl vůbec nějaký celek, nějaký kodex, ale byly to jednotlivé spisy, které byly psány zvlášť třeba na papíru nebo potom tedy později na pergamenu. A ovšem teďka, když máme před sebou tedy různé ty svitky, různé ty spisy, tak se můžeme zase ptát, nebo si může někdo položit tu otázku, a jak to, že najednou máme všechny ty spisy v jednom svazku, a jak to, že tam patří zrovna tyhle ty spisy a ne ty ostatní, protože bylo napsáno celá řada dalších náboženských a duchovních knih skoro ze stejné doby, které do toho kánonu Bible nebyly zařazeny. Co tedy vlastně tvoří tu jednotu Bible? Proč tam ty ostatní knížky, ta ostatní evangelia, třeba Evangelium Tomášovo, Evangelium Petrovo, proč tam nebyly do toho kánonu zařazeno? Jak spolu tedy ty knihy souvisí? No, my tedy víme, že ty knížky, biblické knihy, vznikaly v různých dobách. Zajímalo by-li někoho to časové rozpětí, tak je to řádově asi 1500 let. Ty nejstarší texty ovšem mají svoje kořeny od dnešní doby počítáno asi 5000 let, tedy 3000 let před naším letopočtem. Víme, že tedy Bibli psali lidé různě vzdělaní, v různém prostředí dobovém, což samozřejmě můžeme na jednotlivých knihách rozpoznat a je to tam patrné. Ale nás už to neruší, nám už to nevadí, protože my víme, jak jsme říkali na začátku, že jde o tu formální stránku textu. Takže je možná i nějaké to přepsání, třeba nějaká ta hrubka. To vůbec ale nenarušuje tu obsahovou stránku Božího slova. A přece, když jsou tam ty rozdíly, přece vyznáváme, že Bible je kniha jednotná, že Bible je kniha v té jednotnosti úplně naprosto jedinečná a výjimečná. Bibli lidé přijímají, často ji tedy odmítají, Bibli lidé vyhledávají, pro Bibli se lidé nechávali upalovat. No a nebo to vidíme okolo sebe, že před nároky Božího slova, nároky Bible, lidé dost často právě spíš utíkají. Ale přesto ten vliv Bible, jak uvidíme v těch dalších vyprávěních, pronikal úplně všude, úplně do všeho. Můžeme dokonce říci, že Boží slovo, ač to dneska tak nevypadá, přesto je základem veškeré naší tady, dejme tomu, euroamerické kultury. Protože Bible měla vliv na ústavu, na spisovný jazyk, na řeč, na právo. Teď prosím, ať někdo zase si nemyslí, že tady opomíním tu stránku Božího slova, ale na začátku jsme řekli, že se nám jde o ten pohled zvnějšku, nikoliv o ten pohled vnitřní. Takže nehodnoťme tu náboženskou stránku, ten vliv a tu moc Božího slova, ale skutečně bavme se teď opravdu o tom, o té vnější stránce, o tom, co Bible tedy přinesla obecně do té celé společnosti. Má vliv na ústavu, na literaturu, ale na umění, na hudbu, obrovský vliv, na sochařství a nejenom vliv, paradoxně potom díky tomu to umění například může být tím prostředkem k zvěstování Božího slova a jistě dost lidí bylo k Bohu přivedeno třeba skrze umění, které je postavené na Božím slově. Takže Bible má vliv vliv na sociální učení, Bible má vliv na výchovu dětí, výchovu lidí. Ale pořád jsme se nedostali k té jednotě. Jak je možné, že tedy od těch určitých knih Bible, nebo tedy ten kánon Bible, Božího slova, získal takový odstup třeba od těch apokryfů nebo od těch třeba těch dalších evangelií, o kterých jsem hovořil. Jak je to možné, když na první pohled by se mohlo zdát, že ty ostatní spisy jsou nábožensky úplně stejně hodnotné jako texty Bible? Je to proto, že na rozdíl, a ono to už zde vlastně v určitých náznacích zaznělo, je to proto, že na rozdíl od těch ostatních náboženských spisů Bible je opravdu tím jedinečným Božím slovem. Žádný z těch spisů nemá tu obsahovou stránku takovou, jako má Bible. Žádný z těch spisů, ano, to jsou díla lidských duchů, jak po formální, tak po obsahové stránce. Ano, může se tam zračit zkušenost s Bohem, ale dost často se právě tady v těch apokryfních spisech spíš zračí taková snaha dodat opravdovost těm Ježíšovým příběhům. Takže jestliže v evangelii máme třeba zmínky o Ježíšově dětství jenom velice skromné, tuším, že vlastně akorát 12-letý Ježíš v chrámu, tak v těch apokryfních evangeliích už jsou tam veliké zázraky od narození. Ježíš koná skoro pohádkové zázraky, je to celé napsáno. Dneska bychom řekli tak trošku propagandisticky pro křesťanství. Tedy tam už není ten obsah toho Božího slova, tam už je ta lidská touha zvěrohodnit křesťanství v těch, dejme tomu, kdy ty spisy vznikaly v tom druhém století v době pronásledování křesťanů. Takže tady někde je ten obrovský rozdíl. V Bibli prostě vše, na rozdíl od těch ostatních spisů, vše ukazuje k Bohu. Středem Bible není člověk, středem Bible je Bůh. Bůh, který jedná, Bůh, který tuhle tu zvěst zachovává, Bůh, který do téhleté zvěsti doprostřed takhle staví člověka, Bůh, který ho opečovává, opatruje, ale také trestá, když člověk tedy přestoupí jeho nařízení.
1: Kdo a kdy tedy ustanovil biblický kánon?
2: Tak biblický kánon byl ustanoven, tuším, že starý zákon to bylo v 90. letech našeho letopočtu v Jamnii. A celá Bible, tuším, že to bylo na prvním koncilu v Niceji v roce 325. Ale to všechno bylo ustanoveno právě na základě zjevení Ducha Svatého, na základě ptání se, to, jestli tedy Duch Svatý opravdu tyto texty inspiroval nebo ne. A všichni ti, kteří okolo toho stáli, samozřejmě v tom Duchu Svatém rozhodovali, jestli ten kánon má být takto tedy ustanoven v této podobě nebo ne. Není to ale úplně jednoznačné. Pozor, my totiž hovoříme ještě o takzvaných deuterokanonických knihách a je zde veliký rozdíl mezi kánonem Bible, dejme tomu nekatolickým nebo protestantským, a kánonem Bible římskokatolickým. Římskokatolická Bible vkládá ještě mezi starý a nový zákon takzvané deuterokanonické knihy, neboli knihy druhotně kanonické, které v prostředí protestantském jsou považovány za nekanonické a říká se jim knihy apokryfní. Kniha Judit, kniha Tobit, 151. žálm a další sem patří.
1: Knihy
2: moudrosti, kniha Sirach, tuším taky.
1: Ano. A tyto knihy deuterokanonické...
2: Ježíše Siracha, tak pardon.
1: Deuterokanonické knihy byly dodány na jiném koncilu později.
2: Ne, právě že ne, ty deuterokanonické knihy nebyly nijak dodány později. Ono tady jde o to, z jakého kanonu se vychází. Vycházím-li z řecké Septuaginty, tedy z řeckého překladu starého zákona pořízeného, já nevím, ve druhém, třetím století před naším letopočtem, tak tam byly zařazeny právě i tyhle ty apokryfní knihy. Tenhle ten řecký překlad starého zákona je pak předlohou pro všechny ty ostatní překlady, především tedy pro latinskou vulgátu, která vznikla z díla tedy svatého Jeronýma ve 4. století našeho letopočtu. Ty texty už tam zůstaly. Ty texty znal i Hus, protože i on měl k dispozici tuto předlohu. Ty texty se objevují i v kázáních táborských kněží, protože i oni mají tuhletu deuterokanonickou předlohu. Domnívám se, že teprve kritické zkoumání Bible přišlo na to, že tyhle ty spisy byly druhotně přiřazeny k tomu řeckému překladu starého zákona a že v původní hebrejské Bibli tyto texty prostě nejsou kanonické.
1: Když se mluví o tom, že se někde sešel koncil, který pod vlivem Ducha Svatého, což se těžko popisuje a vysvětluje, tedy učinil nějaký závěr, co pod tím slovem koncil vlastně máme chápat? Kdo to byl koncil?
2: Tak koncil bylo shromáždění všech těch, kteří k tomu měli nějakým způsobem právo promluvit, nebo kteří byli takto postaveni Bohem.
1: Tedy nějaké autority v církvi?
2: Ano, autority biskupové. Samozřejmě, že biskupové už v této době, ale vždyť nemusíme hledat někde daleko. Podívejme se na první ekumenický koncil, který proběhl v prvním století a máme o něm záznamy ve Skutcích apoštolských, je to takzvaný Jeruzalémský koncil, kde se mělo jednat o pohanech a mělo se jednat o tom, jestli pohané musí přijmout obřízku nebo stačí jenom křest a jestli musí dodržovat Mojžíšův zákon, anebo jestli prostě pro pohany je ten Mojžíšův zákon již volný. No a tam se sešly takzvané sloupy církve a sloupy církve v té době byly apoštolové. Takže se tam hovoří především o Petrovi a Pavlovi, protože to byl spor těch dvou, ale je tam Petr, Pavel, Jan, Ondřej, opravdu takovéhle sloupy církve. V této tradici všech 7 ekumenických koncilů v prvním tisíciletí bylo konáno s tím, že se sešli všichni biskupové všech církví, protože zde platí stará zásada, že biskup je hlavou jakoby samostatné církve, nebo ta stará zásada, kde je biskup, tam je církev, tedy opravdu ty hlavy těch místních církví. To samozřejmě bylo možné tedy jenom do toho roku 1054, kdy se rozešla západní církev s východní církví, poněvadž papež se začal dost, on už předtím v těch staletích, to papežství se začalo nadřazovat a odporovalo to právě tomuhle tomu koncilnímu principu, nebo pozdějšímu i konciliarismu, kdy jsou si všichni prostě rovní. Takže v tom momentě prostě opravdu ekumenických je opravdu jen těch prvních 7 koncilů, kde tedy také církev tvořila pravověří.

0: Mluvíme dnes o Bibli a chceme se specializovat ale na Bibli v českém prostředí, tedy ty její české překlady. Než se k ním dostaneme, než se dostaneme k tomu prvnímu, můžeme alespoň stručně říct opravdu z té hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, jak následovaly po sobě ty překlady, do kterých jazyků byla Bible překládána, ze kterých potom vznikl ten první český.
1: Ono je to úplně jednoduché a úplně naprosto stručné pro tuhle tu dobu, protože my se zde skutečně nemůžeme zabývat dějinama hebrejské židovské Bible. To je úplně jiný směr, to je hnutí masoretářů v 8. století a všechny ty jazykové textové úpravy, to bychom se museli dotknout hebrejštiny, výkladu těch jednotlivých písmen a tak dále a tak dále. To symboliku. Tím to je ale jiný směr. Ten směr křesťanský je veskrze opravdu velice jednoduchý. Zde už existovaly, tuším tedy, jestli si dobře vzpomínám, už snad ve 2. století našeho letopočtu už museli kolovat nějaké latinské překlady. Velice hrubé, velice neumělé a jenom pouze překlady, tedy částí Bible. Tyhle ty překlady možná právě měl k dispozici svatý Jeroným a ten ve 4. století přeložil Bibli možná právě z těch útržků, ale jistě měl k dispozici tu Septuagintu, nikoli v ten hebrejský text, a přeložil Bibli do latiny. Od toho 4. století ten latinský text, takzvaná tedy Vulgáta, je skutečně základní normou západní Bible, Biblí, která se celkem nekriticky šíří tedy do všech západních zemí, Biblí, ze které tedy všechny ty překlady vychází. Vulgáta je stěžejním překladem pro celou středověkou církev, pro celý středověk až do roku 1533, kdy Erasmus Rotterdamský vydal řecký nový zákon. Pak to najednou se začalo jako bádat úplně jinak. Šlo se k těm původním jazykům.
0: Takže Vulgáta byla podkladem i pro ten první slovanský překlad?
1: Tady samozřejmě je otázka, jestli to byla Vulgáta, tady vůbec není důvod v podstatě pro tu Vulgátu, protože my víme, že Cyril a Metoděj přišli z úplně jiného prostředí a rozhodně ne z prostředí, kde by se tedy používala a četla latinská Bible. Takže domnívám se, že podkladem pro jejich překlady spíš byla Septuaginta, a to tedy podkladem pro ale překlad žalmu. My nevíme a nemáme tu jistotu, že by Cyril přeložil celou Bibli. My víme, že přeložil žalmy. A tam snad tedy by to byla ta Septuaginta, nebo zcela s určitostí, ono v podstatě nic jiného nebylo. A potom tedy přeložil Evangelia a Skutky apoštolské a tam je samozřejmě otázka, jakou tu předlohu tedy měl k dispozici, ale pořád si říkám, určitě to byla nějaká zase řecká předloha. Tam k tomu měli blíž. Přeci jen pravda je ta, že byzantská církev stále zachovávala, do dneška zachovává řecká církev tuhle tu starou tradici východní řeckou postavenou právě na těch textech, které jsou v. Tvrdí se tedy, že nový zákon byl původně napsán řecky, tedy v těchto textech, které byly snad původně napsány opravdu řecky, ale to se zde dostáváme na velice složitou půdu, protože jsou jiní badatelé, jako například biblista a teolog Tres Montant, který tvrdí, že tedy nový zákon nebyl napsán řecky, ale byl původně napsán snad hebrejsky nebo snad tedy nějakou hovorovou hebrejštinou, kterou se tam tehdy mluvilo.
0: Jsme tedy v 9. století, v době Cyrila a Metoděje a jejich překladu žalmů. Jak dlouho se udržel tento překlad, nebo jak dlouho se používal, k čemu sloužil?
1: No tak životnost toho překladu pro pozdější staletí byla docela důležitá, ale projevovala se jenom právě třeba v těch glosách, v těch staroslovenských českých nadpisech nad těmi latinskými texty vulgáty. Tedy on ten samotný staroslovenský překlad zas až jako takový velký význam pro nás nemá, protože víme dobře, že Cyrila Metoděje tedy pozval kníže Rostislav a on tedy prvně žádal papeže, ten mu nevyhověl, protože samozřejmě neměl kněze nebo učitele, kteří by uměli slovansky, anebo nechtěl, aby se tady kázalo slovansky. To je také možné. A tak nakonec mu vyhověl Michal III., což byl byzantský císař, a patriarcha Focius, což byla duchovní hlava pravoslavné, nebo tedy východní byzantské církve. Oni sem tedy přišli v tom roce 863. V roce 870 už umírá kníže Rastislav, nastupuje Svatopluk a je známo, že ti Metodějovi žáci byli vyhnáni i ze svojí Biblí za Svatopluka, a tedy ten vliv, jistě zde ty opisy zůstaly třeba v klášteřích, ale víceméně tak nějak byly trpěny, protože jsme se opravdu dostali pod ten vliv franské tedy kultury, pod ten vliv římské církve, s tím, že nastoupili kněží frankořímští s latinskou vulgátou a takový Václav, svatý Václav, který teda zemřel v roce 935, dejme tomu o pár desítek let později, než je ta doba, o které teď hovoříme, tak už stál plně pod vlivem latinské vulgáty.
0: Jak dlouho se ta latina udržela, nebo jinak, kdy vznikly další snahy, nebo byly další snahy o překlad do té staroslovenštiny, nebo...
1: Hovořili jsme tady před chvíli tedy o těch staroslovenských nebo případně českých už glosách, které se objevují v Biblích, řekněme tedy v tom 10., 11. a 12. století. Tedy už někdy v této době můžeme tvrdit, že jde o takové první zpochybnění tedy toho latinského textu, nebo zpochybnění univerzálnosti toho latinského textu pro země koruny české. Ty české glosy se objevovaly tedy nejprve právě v souvislosti s ženskými kláštery, protože v ženských klášterech byl to především klášter, tedy jeden z těch našich nejznámějších svatojířských, a tam mimo jiné tedy ten nejstarší evangeliář právě pochází z toho svatojířského kláštera, tak tam ty ženy, že jo, sloužily různé pobožnosti, no ale nebyly vzdělány v latině, uměly jenom češtinu. A tak bylo potřeba nějakým způsobem jim ty latinské texty Bible zprostředkovat. A tak se učinilo to, že došlo nejenom k těm glosám, to jsou tedy ty takové ty meziřádkové překlady Bible, jen pro zajímavost tedy ty glosy, tam také je dobré zmínit to, že je tam krásně vidět, jak se utváří český jazyk, a že tedy vedle těch glos starých staroslovenských, které nejsou vyloženě české, tak už se tam objevují opravdu vyloženě česká slovíčka. Ještě je to takový myšmaš trošku, ale už ta čeština se tam tedy začíná probojovat. To je důležité právě z toho důvodu, že budeme za chvíli hovořit o ryze českém překladu. Takže zatím máme před sebou glosy a to je takový překlad, dejme tomu takový staroslovensko-český. Ještě to není úplně ono. Ale pozor, zase pořád nešlo o překlad celé Bible. Pořád šlo o překlad těch takzvaného denního čtení, se tomu říká lekcio, tedy o překlad těch čtení určených k těm svátkům a bohoslužbám. Říkáme tomu možná nepřesně evangeliář, a tedy to jsou čtení na každou neděli, především evangelií. Ty evangeliáře se v liturgických církvích používají dodnes. Já sám ho mám každou neděli v ruce, takže mi to nepřijde nic zvláštního, ale jsou to právě evangeliáře používané už 1000 let. Jo, takže ty texty se tak v různých cyklech různě obměňují a je to tak, že vlastně za celé ty 3 roky by se mělo přečíst v těch cyklech vlastně celé to evangelium, téměř celé evangelium. No, takže byly to překlady těchto těch evangeliářů, žaltářů, protože žalmy samozřejmě byly potřeba také k těm pobožnostem. A potom tedy je potřeba ještě ovšem říci, že tyhle ty texty, ty první české glosáře, můžeme-li to takto říct, nebo evangeliáře, ale úplně nejpřesněji tedy lekcionáře. Tyto první glosované lekcionáře se ale nedoznali nějakého velkého rozšíření. Pořád jsou to překlady, v uvozovkách překlady, omezené jen na ty klášterní bohoslužby. Ten obyčejný věřící člověk stále nemá v rukách vůbec nic a stále stojí pod vlivem toho latinského čtení a latinské bohoslužby. Takže
0: Které
1: absolutně vůbec nerozuměl, maximálně byly daná určitá gesta třeba při těch mších, kdy třeba poznal, že se zvonilo, že jo, při proměňování už v té době, tak poznal, že se má klanět svátosti oltářní. Ne, náhodou z tomu lidi začali říkat svátost oltářní, protože se to týkalo oltáře kněze a jich ne. To je posměšný název ze středověku, jen pro zajímavost. Svátost oltářní, tomu se tak jako posmívali. Až se to tedy vžilo. Takže pořád jsou ty lidé opravdu pod vlivem latiny, to znamená, že vzhledem k tomu, že latina byla jazykem učenců, a to bez výhrad, tak ta Bible nebyla ještě zvěstována v té době v nějakém obecném měřítku, tady v našem království určitě ne.

0: V dnešním pořadu mluvíme o Bibli a teď už speciálně o české Bibli. Kdy se dá mluvit tedy o prvním českém překladu?
1: No, ono se snad ani nedá vyloženě mluvit o prvním českém překladu jako celku, protože když se řekne první český překlad, asi si představíme jednotné dílo, možná něco ve smyslu třeba Vulgáty, dílo jednoho muže, nebo ve smyslu Luterova překladu Bible, dílo jednoho muže, udělané prostě pokud možno v nepřerušovaném nějakém pracovním období úseku. My nemůžeme hovořit vyloženě o prvním překladu, ale můžeme hovořit tedy o takzvané první recenzi české Bible. V podstatě jenom předešlu recenze proto, protože je to kompilát. Kompilát daný dohromady v 80. letech 14. století. Kompilát, ve kterém se samozřejmě objevují ty staré glosáře a ty glosy a ty skoro prehistorické staroslověnsko-české překlady. To samozřejmě ta cesta k této první recenzi Bible mohla být otevřena teprve až s nástupem Václava IV. Protože se uvolnila doba, my jsme zde hovořili mnohokrát o Husových předchůdcích. Ano, to je ta doba té první generace těch českých učenců na Karlově univerzitě. To je ta doba Husových předchůdců, opravného hnutí na univerzitě. Doba, kdy tedy mistr Jan Hus teprve možná chodí na některou z těch úplně nejnižších škol. A teprve v této době se mění situace a teprve v této době se uvolňuje cesta k překladům Bible. Můžeme říci, že postupně z Bible proniká z klášterů mezi tedy vyšší kruhy světské, tedy prvně mezi šlechtu, protože kdo si ji mohl dovolit v té době koupit, byl opravdu jenom šlechtic. Ta práce na Bibli trvala několik let a pokud byla iluminovaná, tak i třeba 7 let. Pokud byla obyčejná, tak 2 roky zhruba, ale to znamenalo 2 roky toho písaře platit a živit. 2 roky byl jakoby zaměstnancem, objednavatele té Bible. Tedy Bible se opravdu mohla, nebo ty texty, ona se spíš se šířily, ty jednotlivé texty se mohly šířit skutečně ze začátku, tedy jenom mezi šlechtu. No, ale žaltáře, evangeliáře začaly pronikat, tedy ty kratší texty pronikat mezi to vzdělanější obyvatelstvo celkem už volně, postupně také mezi lid. Ale mezi lid zde již právě zásluhou Husových předchůdců a tedy později také mistra Jana Husa. Samozřejmě tady jenom pro zajímavost, když se třeba v roce 1381 vdává Václava sestra Anna z anglického krále Richarda, tak si sebou odváží lekcionář, a to je latinský lekcionář s německým a s českým překladem. Takže toto už má prostě běžně k dispozici. Tady je potřeba zmínit, že takovým impulzem pro také pro překlad české Bible v této době, nebo pro ten ucelený překlad Bible, pro ten celek, tak tím impulzem nebyla jenom touha reformátorů, českých reformátorů po české Bibli, ale byla to i taková určitá konkurence ze strany němčiny, protože samozřejmě ty první překlady byly do němčiny, nikoli do češtiny. A díky tomu, že do němčiny se ty překlady, dejme tomu, no, jakž takž tolerovali, tak tam byla ta cesta k tomu, že když můžou mít ty Němci svoji Bibli, proč bychom ji nemohli mít i my v češtině. Ten první německý překlad, jenom pro zajímavost, je už snad někdy za vlády Karla IV. Vznikl, je to překlad básníka Heinricha von Müngeln a ten přeložil, přebásnil žalmy do němčiny, sklidil za to obrovskou kritiku teda v té době. Ale to je doba Karlova. A v době Václavově Karlo IV. Tomu moc nepřál, jo, těmto překladům, jenom pro zajímavost. On znal latinsky a on se trvával skutečně v tomto smyslu na té pozici té latiny a latinské Bible. Ale Václav IV. Dostal darem v roce 1389 při své druhé svatbě s Žofí Bavorskou, tak dostal darem velice významný překlad německý, takzvanou Rotlevovu Bibli, což byla tedy Bible bohatého, nebo jejím zadavatelem byl bohatý měšťan Martin Rotlev, německý patrici, a tedy ta Bible zůstala nedokončená, byl přeložen pouze Starý zákon a tento Starý zákon tento bohatý patrici věnoval při té příležitosti druhé svatby Václavu IV. A tady je potřeba říct, to byl možná také důležitý impuls, protože samozřejmě nejde jenom o to hotové dílo, my si to nemůžeme takto představovat, my dneska vidíme, protože jde všechno hrozně rychle, tak vidíme hotové dílo, tady někdo vydal Bibli a teď tady je a teď na to budeme reagovat. Ona ta první recenze paradoxně mohla nebo vznikla ve stejné době, jako byla vydána ta Rotlevova Bible. To se přece rozkřiklo, že ten Rotlev v té Praze zadal takovouhle velikou zakázku a přece tu práci musel zadat o nějakou dobu dopředu, nebo možná tu Bibli dokončil a využil toho, že zrovna je ta svatba, a dal mu ji Václavovi darem. To se prostě vědělo, že se na té německé Bibli pracuje. Takže ta touha Čechů po té české Bibli prostě nevznikla až po vydání toho Starého zákona Rotlevova, ale už právě v průběhu té práce na tom Rotlevově překladu. V každém případě tedy ten Rotlevův překlad posílil tu touhu Čechů po vlastní Bibli v češtině, ale tedy už ne po nějakých těch kusech, už ne po nějakých těch jednotlivých spisech, jednotlivých knihách, ale touhu Čechů po Bibli jako po celku. No a to se podařilo tedy, jak říkám, šlo o to mít českou Bibli, to se skutečně podařilo v 80. letech 14. století, kdy tedy ty jednotlivé překlady Bible byly zrevidovány, kdy byly sebrány a kdy teda vznikla takzvaná první recenze české Bible. To je pracovní název, oni tomu tak neříkali, to je název, který vymyslel tedy obrozenec Josef Dobrovský. A z této první recenze vznikla celá řada opisů. Ta Bible se velice hojně a pilně opisovala na přelomu tedy toho 14. 15. století a zachovaly se některé Bible do dnešní doby, které tedy obsahují ten text té první recenze. Nejznámější je takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ale už neexistuje, protože ona, my už ji nemáme k dispozici, protože za první světové války zhořela v Lovani v Belgii, kam byla zapůjčena na výstavu a vlastně z této Leskovecko-Drážďanské Bible zůstaly tedy jen fotografie a asi 1/3 zachovaná toho textu. Další taková zachovaná Bible, která zde musí být zmíněna, je tedy Bible Litoměřicko-Třeboňská, ta už je pozdější, ta je z roku 1411 až 19. Je to tedy Bible vycházející opis z té první recenze a ta je takzvaná zmrzlíková. A tuto Bibli zmiňuji právě proto, že tahle ta nádherná iluminovaná Bible kterou pořídil bohatý a mocný muž, královský mincmistr a oblíbenec Václava IV. Petr Zmrzlík, je a taky mimo jiné přítel a ochránce mistra Jana Husa, tak tato slavná Zmrzlíkova Bible je opravdu tím skutečně důstojným českým protějškem té německé Rotlevovy Bible. Protože tady se to podařilo. Ono totiž nejde o protějšek jenom po té stránce obsahové, po stránce překladu, ale jde i o tu vnější úpravu té Bible. Čím reprezentativnější, tím slavnější ta kniha prostě v té době byla. Čím nákladnější, čím vyzdobenější, tím věhlasnější se ten výtisk nebo ta redakce té Bible stala.

0: Když se mluví o českých překladech Bible, tak nemůžeme minout samotného mistra Jana Husa. Ten se podílel na revizi taky. Jak?
1: Tak mistr Jan Hus pracoval mimo jiné tedy na Bibli. Ano, podílel se na té druhé recenzi české Bible. On je sám přímo autorem této druhé recenze. On ale tak nějak v tu práci na chvíli přerušil, pracoval na té recenzi, řekněme, ve dvou takových etapách životních. Na té první části pracoval do roku, tuším, 1406 a to se mu podařilo přeložit tedy Nový zákon, Žaltář, knihu Kazatel a tuším, že ještě spisy, nebo další ještě drobné spisy. To se nám zachovalo v takzvaném Mikulovském sborníku. Pak tu práci na tom českém překladu přerušil, protože byl zaměstnán jinými povinnostmi, především svým zápasem s církví. A vlastně se k té práci na té druhé recenzi české Bible vrátil až, musel opustit Prahu, až v tom roce zhruba 1413 a tu druhou recenzi tedy dokončil. A tady se tedy tvrdí, že možná, že dokončili na Kozím hrádku a možná, že právě ve styku s lidmi si mistr Jan Hus stále hlouběji uvědomoval tu obecnou touhu lidí, českých lidí, teda po novém, čtivém a možná věřícím překladu Bible. Prostě po aktuálním překladu Bible. Ta první recenze nebyla příliš srozumitelná. Možná, kdyby si to chtěli posluchači nějakým způsobem představit, domnívám se, že ta první recenze byla asi tak těm Husovým současníkům srozumitelná, asi tak jako dnešním současníkům text Kralické Bible. Prostě mladý, i když nechci se dotknout Bible Kralické, to bych si nikdy nedovolil,

0: té Bible kralické k dnešku a také ji nerozumíme. Takže to skutečně byly důvody, proč Hus je autorem druhé recenze, chcete-li druhého překladu české Bible.
1: Mistr Jan je stěžejní postavou jak českých církevních dějin, tak tedy zásadní postavou i ve vývoji české Bible, jak jsme tady teď slyšeli. Můžeme se chvilku zastavit vůbec u jeho vztahu k písmu svatému, k Bibli?
0: Než se zlehka tedy jenom pustím do toho Husova vztahu k Biblii, snad bych jenom na okraj, abychom se přidrželi té původní myšlenky, bavíme se o té formě, o té vnější stránce Božího slova Bible, že tedy Hus hlavně ten hlavní přínos pro ten jeho překlad není to, že ten překlad je moderní nebo na Husovu dobu moderní a čtivý, ale on hlavně zjednodušil pravopis. O to tady šlo, on nahradil ty spřežky nabodeníčkem krátkým a dlouhým, tedy diakritickým pravopisem a najednou ten text Bible mohl vycházet v malých vydáních, v malých knihách. Ano, nemáme před sebou ještě knihti, maximálně deskotisk. A ten je nedokonalý. Ale takže se knihy opisují. Ale ten opis toho Husova překladu přece už trval mnohem kratší dobu, díky tomu, že se ten text, že mistr Jan Hus ten text modernizoval a zkrátil. A díky tomu ten opis toho textu nebyl tak drahý a už si ho mohl dovolit, pokud to nebyl iluminovaný rukopis, už si ho mohl dovolit i někdo, kdo si ho předtím třeba dovolit nemohl. Takže Hus má v tomhle tom, v té takové té technické věci, nahrazení toho pravopisu tím pravopisem moderním, má v tomhle tom obrovskou zásluhu, ač si to možná neuvědomil, ale obrovskou zásluhu na šíření české Bible, nejenom toho jeho překladu, protože od té doby Husité toto používají, ten moderní pravopis.
1: A ty spřežky opravdu hrály takovou roli v té délce.
0: Domnívám se, že mohli hrát i čtvrtinu textu klidně. Když si to posluchač, ať si to představí, že ať si napíše text klidně, vizuálně na řádek stejným písmem, anebo na počítači, to je lepší, a ať píše místo š dvě s, místo dlouhých a krátkých, nebo místo dlouhých samohlásek dvě, takže dvě i, dvě u, dvě a, ať si zkusí napsat jednu větu a uvidí, že to je opravdu čtvrtina textu. Tedy ty Bible se skutečně zdrcly do malých, nechci říct kapesních vydání, to ne, ale do běžných velikostí, jaké už známe. Dneska už to nebyly ty veliké, 10-20 kilové těžké iluminované rukopisy. Tady k Husovi snad kriticky ještě jednu věc, ale za to nemůže, to bylo běžné, pořídil ten překlad z latiny. Pořád ještě stále
1: to
0: nemá
1: k dispozici.
0: Ano, ještě to není z původních jazyků, ještě nemá k dispozici tu řečtinu a hebrejštinu, nebo tedy ty jazyky ano, ale ne ty překlady, ne ta kritická původní vydání. Ale mistr Jan Hus možná, že je nejpovolanější osoba k překladu Bible, protože, nebo k revizi, k recenzi, druhé k recenzi Bible, protože písmo svaté je mu, jak on sám říkal, zákon nad jiné zákony. V němž spravedlivý člověk má myslet v noci i ve dne. Boží slovo, tedy písmo svaté, je mu tou nejvyšší autoritou. To znamená, že Boží slovo, písmo, stojí nad církví, stojí nad teologií, stojí nad věroukou, nad morálkou věřících. Boží slovo stojí nad vším. To je absolutní autorita, nespochybnitelná pro mistra Jana Husa. Ano, tomu právě jeho odpůrci vyčítali, tedy říkajíce, že jen samo písmo za soudce chce mít. Ale písmo svaté je Husovým měřítkem. Měřítkem, které klade především na sebe, ale měřítkem, podle kterého posuzuje i ty ostatní, většinou nehodné kněze. A tak snad úplně na závěr jeden citát mistra Jana Husa, kde on sám tedy takto hovoří o písmu svatém. Vyznávám, že ne.

0: si ničemu, jako víře prostě ke spasení nutné věřiti, nic držeti, kázati, netvrditi, o čem nemám dokladu, že to praví písmo a že tomu jako víře jest věřiti. Tak pokorně přikládám víru písmu svatému.
1: Tolik tedy v dnešním pořadu k Bibli, knize, která, jak jsme slyšeli, ovlivňovala už naše dávné předky v životě víry, v životě s Kristem. Povídala jsem si s magistrem Jiřím Sladkým, děkuji vám za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání a budu se těšit na další setkání.
1: To rozhodně bude záhy, protože v tomto tématu budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přejeme vám klidný den a příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: pořadu Řeka života jsme se vrátili k sérii rozhovorů, které vznikly před 13 lety. Za týden se zaměříme na revizi Bible v 15. století, prací husitských kněží nebo na první impulzy k překladu Nového zákona Janem Blahoslavem. K Řece života se můžete vrátit na podcastových platformách, na webu Rádia 7 anebo poslouchat ve středu v 10 hodin.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

0: ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají.
1: Jozue ten porazil Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho. Jozue ten porazil

0: co to no, bylo?
1: To asi ne.
0: To byl ty?
2: Jak jsem to nestihl teda.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
0: Josue, ten porazil.

0: České studny, aneb hloubání o české identitě. To je titul, který po kapitolách pročítáme ve Večerech pod lampou na Rádiu 7. Další dvě kapitoly z této knihy uslyšíte opět v podání Kateřiny Hodecové a Pavla Hromádky. Dobrý poslech přeje Pavel Pol.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 8. Studna milosrdenství.
1: Hospodinova milosrdenství je plná země. Žalm 33, 5. verš. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 36. verš. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 7. verš.
0: Boží srdce je plné milosrdenství. Boží touhou je toto milosrdenství projevovat druhým. Celá země, celé stvoření je plné milosrdenství a každý člověk má k němu přístup. Pánovo milosrdenství se projevuje konkrétními činy s dobrotivostí, laskavostí, vlídností, obětavostí a přívětivostí. Milost je nezasloužená přízeň a milosrdenství je milost prokázaná skutky. Boží milosrdenství spolu s pravdou předchází Boží tvář. Milosrdenstvím Pán upevňuje svůj trůn, svoji vládu a Kristovo milosrdenství očišťuje nepravost a dokonce vítězí nad soudem. Každý, kdo zakusil Ježíšovo milosrdenství, byl přemožen tak, že o něm mluvil s chloubou a radostí v srdci. Stejně jako ten chromý muž v jeruzalémském chrámu, jehož Ježíš uzdravil prostřednictvím apoštolů. Hned s nimi šel do chrámu, skákal radostí a chválil Boha. Kdokoliv přijímá Pánovo milosrdenství, má chuť i potřebu ho dávat dál. Ten, kdo se sytí milosrdenstvím každý den, pije ze studny Božího milosrdenství a stává se sám zřídlem tohoto požehnání pro druhé. Šťastný je ten, kdo činí milosrdenství, neboť jemu bude milosrdenství prokázáno, protože je psáno:
1: co člověk zaseje, to také sklidí.
0: Ježíš, Boží syn, přišel, aby vykoupil lidi z moci hříchu, ale také proto, aby zjevil svého Otce a jeho vůli. Boží vůlí je, aby lidé byli milosrdní tak jako Bůh. Ježíš dokonce povýšil milosrdenství nad oběti Bohu, když řekl:
1: milosrdenství chci, a ne oběti.
0: Ukázal to na příkladu milosrdného Samaritána, který pomohl zbitému a oloupenému muži na cestě, na rozdíl od kněze a chrámového sluhy, kteří spěchali konat službu Bohu a přinášet mu oběti. Překvapivé je, že se Ježíš, který má moc lidem pomáhat od nemocí i jiných trápení, a také to činí, rozhodl s těmi nejubožejšími ztotožnit. Učil své následovníky, aby v chudých, nemocných, osamělých, uvězněných, slabých, hladových, pocestných viděli jeho samého. Ujišťoval je, že cokoliv učinili jim, učinili Kristu. A též cokoliv těmto opovrhovaným neučinili, neučinili ani Kristu. To je měřítko, podle kterého bude Pán soudit. Job, jenž je starozákonním předobrazem Ježíše v jeho utrpení, na závěr své obhajoby před svými přáteli odkazuje na milosrdenství, které prokazoval chudým. Staví sám sebe pod prokletí, pokud neprokazoval milosrdenství potřebným.
1: Což ten, který mě učinil v mateřském životě, neučinil i jeho? Nebyl to týž, který nás připravil v lůně? Jestliže jsem odmítl Nuzákovo přání, oči vdovy nechal hasnout v beznaději a sám pojídal své sousto, aniž z něho též sirotek jedl. Ten přec od mládí už se mnou rostl jak u otce. Také vdovu jsem od života své matky vodil. Jestliže jsem viděl hynoucího bez oděvu, že se ubožák čím přikrýt nemá, jestliže mi jeho bedra nežehnala za to, že se ohřívá vlnou mých jehňat, jestliže má ruka hrozila sirotkovi, ač jsem v bráně viděl, že mu mohu pomoci, ať mi odpadne lopatka od ramene a paže se mi vylomí z kloubu. Propadl bych jistě strachu bědám božím, na nic bych se nevzmohl před jeho vznešeností.
0: Byla také v české historii období, ve kterých lidé pili ze studny milosrdenství a činili skutky milosrdenství tolik, že to proměňovalo společnost do boží podoby. Zcela jistě, již Milíč z Kroměříže, muž svaté horlivosti, vynikal v dobročinnosti. Podle svědectví Matěje z Janova, každý, kdo se s Milíčem setkal, nabral od něho lásky a milosti a dobrotivosti ducha a nikdo od něho neodcházel bez útěchy.
1: Neboť bez přestání zpovídal, navštěvoval nemocné, vězně a churavé, těšil zarmoucené a obracel hříšníky. Podporoval zmíněné kající nevěstky ze svých prostředků, vykupoval je ze smilství velikými částkami svých peněz, jako otec přesladký a plný smilování páně, vzal si na starost jejich šacení, výživu i poučování a obdivuhodně je choval jako slepice kuřata pod svými křídly a jako orel budící je k letu a poletující nad nimi. Kdo by mohl náležitě vypovědět nebo vypsat, s jak mnohými slzami, s jakou dobrotivostí, s jakou starostlivostí, aby opět neklesli, s jak velikou námahou a pláčem je osobně vyhledával a zpět přiváděl, jestliže některé znovu upadly do hříchu, s jakou trpělivostí a soucitem pro jejich slabost vyléval na ně své srdečné milosrdenství a konal milosrdné skutky. Já zajisté vyznávám, že nedovedu vypovědět ani desetinu jen z toho, co jsem sám očima viděl a ušima slyšel a co mé ruce ohmatali, když jsem s ním kratičký čas přebýval.
0: Kromě péče o obrácené prostitutky se Milíč staral o chudé a nuzné tím, že jim dával své oblečení. Pro sebe si nechával vždy jen jeden oděv. Když mu jeden urozený muž jménem Tomáš chtěl dát dobrý liščí kožich s podmínkou, že si ho musí nechat pro sebe, Milíč to rozhodně odmítl slíbit a kožich nepřijal, ač již byly mrazy a on měl pouze sukni. Přestože budoval nový Jeruzalém a měl mnoho výdajů, rozdával dokonce i z toho, co měli na úhradu za práce. Přinášelo mu to skutečnou radost. Byla to jeho vášeň. Rozdal i léky proti bolesti hlavy s přesvědčením, že jiní je jistě potřebují více než on. Mnohdy s opravdovým smutkem odkazoval chudé na jiný den, pokud sám již neměl, co by mohl darovat. Později činil milosrdenství též Hus a učil tomu své posluchače. Krásnou epizodou se stalo milosrdenství, které Hus prokázal nejmocnějšímu a nejstrašnějšímu loupežníku té doby, Mikeši Zůlovi z Ostředka. Ten z 50 muži olupoval kupce na silnicích, dobýval hrady a tvrze a mnohé zádavy činil po krajích. Král Václav proti němu vyslal roku 1404 vojsko a chytil ho.
1: Nejvyšší zemský soud odsoudil loupežného rytíře k smrti loupežnické i oběšen jest na pražském popravišti s tovaryši svými. Nepožívá je jiné přednosti, ledaže šibenice jeho byla všech jiných vyšší. Dojem v lidu spravedlivou přísností touto zbuzený, zvýšen ještě úkazem neobyčejným, že oblíbený kazatel v Betlémě, mistr Jan Hus, připravovav nešlechetníka k smrti, navedl ho na to, že obrátiv se k lidu, řekl: svatá obci, prosím tě vás, proste za mě pána Boha.
0: Nikdo nechtěl připravovat k smrti několikanásobného úkladného vraha, který před nikým neměl respekt. Mám za to, že to bylo boží pomazání a jeho moc, která se v Husově službě projevila a přivedla k pokání tohoto muže. Od Husa dále se česká reformace projevovala silnými prvky sociální spravedlnosti. Komunisté se proto snažili tuto duchovní reformaci interpretovat jako sociální revoluci. Byť husitství mělo revoluční náboj, šlo stále především o duchovní hodnoty a věrnost boží pravdě, než o třídní boji. Chelčický svým precizně promyšleným učením o biblickém uspořádání společnosti rozdrtil dosavadní učení o trojím lidu, šlechtě, duchovenstvu a prostém lidu, a tím položil základy pojetí rovnosti všech lidí před Bohem. Podle něj jsou všichni lidé stvořeni Bohem v zásadní rovnosti. Nerovnost není Bohem chtěná, ale je důsledkem hříchu. Podobně mistr Jan Rokycana horlivě kázal proti pýše, povýšenosti, lakomství, přepichu, tvrdosti a smilstvu. V jednom ze svých kázání horlil proti povyšování se jedněch nad druhé.
1: Druhý hřích tento, jež to pán z něho trestal, že se jedni nad druhé výšije, jest náramně těžký a veliký hřích. Jako dí svatý Bernard, o převeliké zlé a hřích přetěžký výšiti se jeden na druhého. A dává příklad, kdyby člověk o jediný prst vyšší byl nežli dveře a šel skrze ně neschýle se, mohl by se tak udařiti, že by se zase odvrátil. Tak ti jest zlé výšiti se jeden nad druhého. Nebo dveře jsou pán Ježíš, jakož sám dí, já jsem dveře. On pokorný, tichý a trpělivý, on se nížil. Tobě pak býti pyšnému, nadutému, výšiti se nad druhé. Hlédaj, aby se o dveře neurazil a neodvrátil a nepadl do horoucího pekla. Uchovajš, milý, drahý Bůh.

0: Když roku 1457 povstala Jednota bratrská, měla ve svých řadách rozmanité, odvážné osobnosti. Jednou z nich byl bratr Paleček. Muž počestný, rytířského stavu, pobýval v blízkosti krále Jiřího z Poděbrad a Rokycany jako rádce a šašek. Ač sám člen pronásledované jednoty, v tichosti používal dar moudrosti od Boha mu daný k prosazování práva, spravedlnosti a milosrdenství. U královského dvora požíval přízně a v dobrém výrazně ovlivňoval krále Jiřího, který si ho vážil a miloval. Jednou přišel ke králi a říká:
1: králi, dej mi sukni, neboť jsem první dal pánu Bohu.
0: Král se ho otázal:
1: a kde jsi viděl pána Boha, že jsi mu sukni dal?
0: Paleček na to:
1: i zdališ neznáš písma? Co jste mému nejmenšímu učinili, mně jste učinili.
0: A tak mýval Paleček mnoho sukní do roka, neboť kdykoliv viděl člověka nuzného bez sukně, hned mu dal svou.
1: Některého času šel Paleček podle svého obyčeje mezi chudé do špitálu k svatému Pavlu. I našel za městem jednoho nemocného člověka v hnoji, kterého se lidé štítili, a do špitálu ho přijmout nechtěli pro nenakažení jiných. Tehdy bratr Paleček běžel do Tejna v Praze k mistru Janovi Rokycanovi, arcibiskupu, a řekl: ach, zle se děje, zle, bratře Rokycane, nalezl jsem tam v hnoji zakopané tělo Boží, ano, samotného Krista. A proto prosím tebe, co nejrychleji můžeš, vyprav se mnou některé žáky, aby ho pomohli zdvihnouti a k tobě přinést. A tu Rokycan vystrojoval s Palečkem 4 žáčky malé v komžičkách se zvonečky. Ale Paleček, uzřev ty žáčky malé, řekl: ach, bratře Rokycane, to nic není, ale pošli se mnou 4 hrubé trulanty mocné s nosidly, nebo budou míti co nésti. Rokycan tak učinil a vyslal s ním 4 veliké kumpány ze školy s nosidly. A když tam přišli, řekl Paleček: nuže, milí bratři, teď máte tělo Kristovo, pomozte mi je uctivě na nosidla vložiti a k bratru Rokycanovi donésti. A když ho k němu do fary přinesli, řekl Paleček: nuže, bratře Rokycane, máš tu ubohého nahého Krista. Prosím tě, přioděj ho a učiň nad ním milosrdenství tak, jakž jiné učíš, že což nejmenšímu Božímu učiníš, to samému Bohu učiníš. A tak Rokycan musel toho chudého člověka do špitálu dáti odnésti a přiodíti, dříve než bratr Paleček odešel.
0: To bylo v Praze pozdvižení, když se to rozkřiklo. Nám to nyní připadá jako z pohádky, a přesto je to historická skutečnost. Bratr Paleček byl později plnoprávným členem jednoty jako dokonalý. Jednota měla 3 stupně členství – počínající, prospívající a dokonalý. Za dokonalé byli považováni ti nejšlechetnější a z nich se vybírali vedoucí služebníci jednoty bratrské podle obdarování a schopností. Bratři měli vynikající sociální systém, který věrným členům zajišťoval podporu ve stáří, nemocech a ztrátách. Kněží jednoty neustále zdůrazňovali milosrdenství a dobročinnost. Bratři dávali almužny, ale byli v tom i opatrní, komu dávají. Žebrota u nich povolená nebyla. Bratr Lukáš, vůdčí osobnost jednoty po smrti řehoře, vedl hospodářské záležitosti jednoty 18 let. Připomíná, že finance spravoval vždy v důvěře v Boží pomoc, a nikoli v lidské výpočty.
1: Jáč jsem rozdával a čím jsem víc dával, tím vždy víc přibývalo. Nerad vidím pokladův. I vás napomínám k témuž. O chudé péči mějte věrnou, však toho nazbyt nebude. Věřte pánu Bohu.

0: Pěkným příkladem milosrdenství bratří je, jak se zachovali ve vyhnanství v polském Lešně roku 1631, když tam vypukl mor. Obyvatelstvo Lešna se skládalo nejvíce z Němců, dále z Poláků a Čechů, kteří tam přišli již při prvním vyhnanství z Čech. Po Bílé hoře tam odešli mnozí další a roku 1628 i Jan Amos Komenský. Ten pohotově sepsal spis Zpráva kritická o morním nakažení, ve kterém kritizuje nemilosrdný postoj Němců a Poláků k morem nakaženým lidem. Vytýká jim, že nemocné nenavštěvují, ale vyhání pryč z města. Nechají je hladové a nahé běhat v zimě venku. Nevolají k nim lékaře, nelitují jich ani je nepovzbuzují společenstvím a Božím slovem. Dokonce je po smrti ani nepohřbí, či jen lehce zahrabou, a psi je opět vyhrabávají a tahají po venku. Komenský píše, že oni, bratři, tak nebyli zvyklí, nýbrž při moru se o nemocné všemožně starají a dovolují jim i na shromáždění chodit. Pádnými argumenty z Božího slova vyvrací jejich ospravedlňování tím, že i Izraelci malomocné z domů vyháněli, aby se jiní nenakazili. Zde je pár citací.
1: Bůh těžce váží těm, kdož zbytému ran přidávají. Protož nechce, koho on bije, aby ho lidé také byli a jemu ran více přidávali, ale chce, aby k němu milosrdenství prokazováno bylo. Kteří pak hlízovatého všeho pohodlí zbavují a tvrdě s ním nakládají, ti právě zbytému ran přidávají. Poroučí Bůh k nemocným choditi a je navštěvovati. Kdo tedy toho nečiní, ale zapovídají, těžce hřeší a sebe požehnání Božího na posledním soudu zbavují. Bůh poroučel hovado padlé a pod břemenem ležící pozdvihnouti. Tedyť ovšem člověku nemocí poraženému tím povinni jsme, a ne abychom ho doráželi, jak činí ti, jenž nemocné vyhánějí a všelikých pomocí k zdraví sloužících zbavují. Bůh sobě nechal moci nad každým člověkem, aby ho řídil podle vůle své. Tito pak, když hlízovaté lidi vyhánějí, zimou, hladem, střílením, pálením usmrcují, všetečně a nesmyslně v moc jeho sahají, nýbrž tu moc Boží, že v nenávisti mají a ji takovou tvrdostí přemoci usilují, zjevně svými těmi způsoby na sobě dokazují. Čímž zdali důstojnosti Boží neurážejí a proti Bohu nehřeší? Zdali tak činil David, když mu Hospodin byl morem jeho lid? Nikoli. Nýbrž horlivě se modlil k Bohu, a to pokorně, aby to sám přetrhl, co sám na lid vložil.
0: Jaká to odevzdanost Bohu, jaká odvaha i poslušnost, že se bratři nebáli nakažení a smrti, ale obětavě sloužili nemocným. Těžko si představujeme učence Komenského, jak chodí k zbídačeným nemocným a potěšuje je. Vždyť jemu samotnému před pár lety při moru zemřela mladá žena a dvě maličké děti. Boží milosrdenství procházelo bratřími k druhým tak silně, že je ani strach ze smrti neodradil ani nezastrašil. Komenský ve spisku vyzývá obyvatele Lešna, aby za prvé k horlivým modlitbám, za druhé pokání pravému, za třetí společným modlitbám a naslouchání Božímu slovu, za čtvrté ke zpytování sama sebe a ujišťování se o spasení, za páté milosrdenství k druhým, za šesté smíření, v pokoj, lásku a svobodnost vcházení, za sedmé k rozjímání o moru, za osmé odevzdanosti a poddanosti Bohu, za deváté důvěře srdečné k Bohu, že ani tato rána je od milosti Boží odloučiti moci nemá. Podobně obětavě se zachovali moravští misionáři o 100 let později v Grónsku. Bratranci Stachové a Kristián David tam byli vysláni na misii k Eskimákům. Hned po příjezdu se pohádali s lutersky smýšlejícím dánským misionářem Hansem Egedem. Marně se Egede snažil o usmíření, moravané zůstali odměření. Ale posléze se stalo něco, co jejich spor okamžitě ukončilo. Po celém západním pobřeží vypukla epidemie neštovic a Eskimáci umírali po stovkách. většinou trpěli jak žízní, tak bolestí a na pokraji šílenství se raději probodli harpunou a proklínaje Boha i misionáře vrhli se ze srázu do moře. Egede i Moravané hned na své teologické hádky zapomněli a ze svých domovů učinili nemocnice. Bok po boku se plahočili sněhem, navštívili stovky nemocných v jejich chýších, pohřbívali mrtvé a vyprávěli o Kristu ukřižovaném. Společná práce a společný cíl pomoci Eskimákům jak tělesně, tak i duchovně je spojil v jedno. Ačkoliv to trvalo ještě dlouho, než se obrátil první Eskimák, Moravané se nevzdali a vírou a vytrvalostí se jim podařilo časem vybudovat několik zcela křesťanských osad. V nich žili spolu s obrácenými Eskimáky a učili je žít podle Božího slova. Vdovy a sirotci byli umístěni do péče rodin, zavedli dokonce starobní důchody. Milosrdným přístupem k okrajovým vrstvám společnosti byli Moravané známí nejen v Hernhutu, ale i ve svých misijních stanicích. Vyslali několik lékařů na misii do Perzie, ke Kurdům a do Egypta i Etiopie. V Rusku na pozvání carevny Kateřiny II. Založili na Volze kvetoucí osadu Sareptu. Objevili zde minerální pramen a založili lékařskou ordinaci. Sarepta se tak proslavila, že tam přijížděli páni trpící dnou až z Berlína a Moskvy. Ještě by se dalo dlouze pokračovat ve výčtu milosrdných skutků našich předků. Tento pramen přetekl z Čech a Moravy a občerstvil chudé a nuzné až na konci světa.

0: Mohli bychom si říci, že tuto práci za nás dnes dělá stát. Máme azylové domy, dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice, hospice i léčebny. Máme též sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody, systém zdravotního pojištění. Platíme to přece svými daněmi. Když přijdou povodně či hurikán, převedeme pár stovek na konto postiženým a cítíme se dobře. Též církev má mnohé fungující charitativní projekty, které podporujeme. Přesto jsme milosrdní. Zastavíme se bez studu s bezdomovcem, opilcem, žebrákem či prostitutkou na kus řeči, když jdeme se šéfem z práce? Nebojíme se jít do vykřičené čtvrti k Romům, abychom poznali, v čem žijí a zda nepotřebují pomoc? Nebo když spěcháme na shromáždění, setkání týmu či vedoucích mládeže a uvidíme v příkopě opilce, tělo Boží v hnoji, pomůžeme? Možná půjde za námi jakýsi milosrdný Samařan, ne zrovna pravověrný křesťan, a pomůže mu. Takoví nás předejdou do Božího království. Mnozí pro tvrdost srdcí ani nejsou schopni vidět potřeby lidí okolo sebe. Tvrdost je velikým kamenem, jenž zanesl studnu milosrdenství. Tvrdost plyne ze zákonnictví. Farizeové a zákonníci lpěli na dodržování zákona v detailech, avšak nedbali na to, co je v zákoně důležitější – právo, milosrdenství a věrnost. Proto se zlobili na Ježíše, že uzdravuje v sobotu, jako by vykonával nějakou práci. On však činil milosrdenství. Připomíná farizeům, že i oni vytáhnou svoje dobytče ze studny v den sobotní, a což by on neměl uzdravit ochrnutou ruku muži v sobotu. Farizeové se mračili a mlčeli. A
1: Ježíš se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce.
0: Dalším kamenem ve studni milosrdenství je pýcha a povyšování se nad druhé. Podvědomně máme mnohdy dojem, že jsme lepší než druzí. Máme lepší dary, lepší charakter, lepší postavení či povolání, máme větší odpovědnost, autoritu, zjevení a vliv. Ve skutečnosti to může být pravda, ale Hospodin učinil všechny lidi, a co do hodnoty, jsou si všichni před Bohem rovni.
1: Kdo pohrdá svým druhem, hřeší,
0: říká Bůh, a
1: kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
0: Třetím kamenem ve studni milosrdenství je strach. Strach z potupy, pomluvy, pohany a poskvrny. Být s lidmi světem odmítnutými je nepopulární a mnohdy se to jeví jako ztráta času. S takovými lidmi však byl Ježíš nejvíce, až mu farizeové říkali pijan a žrout, přítel nevěstek a celníků, tedy ohavných zrádců. Ježíš nedal na to, co o něm říkají lidé, hleděl dělat to, co viděl u svého otce. Milosrdenství znamená ztotožnění se s těmi nejubožejšími. Znamená to, že se do nich vžijeme, jako bychom byli na jejich místě. Teprve potom jim skutečně porozumíme a můžeme jim pomoci. Potom třeba budeme chránit Romy před skinheady i svým tělem. Potom se veřejně a směle postavíme proti křivdě a nespravedlnosti, třeba i na soudu.
1: Otevři svá ústa za němého. Za právo všech postižených ústa otevři. Suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
0: Šťastný muž i žena, který nebo která toto činí, protože se budou navěky těšit z přízně Boží. Lidé Boží, očistěme studnu milosrdenství, aby svět byl přemožen zjevením Boží slávy a milosti mezi nejbídnějšími. Shrnuto, sečteno. Věrný křesťane, drž se v životě moudrého slova písma.
1: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují. Je-li v tvé moci, je prokázat.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 9. Studna misie.
1: A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Markovo evangelium, 16. kapitola, 15. verš. Toto evangelium o království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Matoušovo evangelium, 24. kapitola, 14. verš. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží pro každého, kdo věří. List Římanům, 1. kapitola, 16. verš.
0: Co se stalo v Českém království, že zde církev tak mohutně rostla? Každým dnem přibývalo těch, kteří přicházeli ke Kristu. Tento mocný příliv se nedal zastavit zastrašováním, posměchem ani pronásledováním. Vypadalo to, jako by na ničem jiném nezáleželo. Pouze na Ježíši a jeho slovu, Bibli. Historici, filozofové i teologové hledají odpověď na otázku, jak je možné, že se velká část národa obrátila ke Kristu a radikálně se změnila k lepšímu. Proč zrovna Češi a ne nějaký jiný národ? Jedni se domnívají, že mnohé pohromy, přírodní katastrofy a mor, několikrát po sobě řádící v Čechách, zatřásly lidskými jistotami. A proto, otřeseni, hledali lidé jiný, pevnější základ pro své životy než hmotné zajištění a povrchní křesťanství. Jiní mají za to, že na přelomu 14. a 15. století byla církev natolik zkažená hříchem, bohatstvím a mocí, natolik spojená moc státní, světská a církevní, duchovní, že hodnoty, které hlásal Ježíš, nebyly ani vidět, ani slyšet. Sama katolická církev toto přiznávala, přesto nenašla způsob ani odvahu k obnovení. Lidé tím byli znechuceni, proto hledali změnu sami. S tím souvisí třetí názor, jenž tvrdí, že se našly desítky odvážných, zapálených a pomazaných služebníků, kteří v čas všeobecného úpadku získali mnoho posluchačů odhodlaných nejen slyšet, ale také konat. Jistě, toto všechno se podílelo na českém probuzení, ale především to byla milost Boží. Bůh navštívil českou zemi a změnil srdce Čechů. Boží moc proměnila českou společnost. Pán si k tomu použil mnoho oddaných kazatelů, kteří zvěstovali evangelium v kostelích, rodinách i na ulicích. Konrád Waldhauser, Milíč, Matěj z Janova, Hus, Jeroným, Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana, to jsou známá jména probouzející se reformace. Smělých zvěstovatelů evangelia bylo však mnohem víc. Čím začalo probuzení v Čechách? Zoufalstvím. Ano, lidé byli zoufalí ze svých životů, hledali smysl života, hledali pravdu, odpuštění, hledali únik před mocí hříchu, jenž je deptal. Kázání o hříchu a Božím hněvu toto zoufalství ještě umocnilo. Zvěst kazatelů šla dále, zjevovali Boží milost a odpuštění. Lidé činili opravdové pokání, s roztrženým srdcem v pláči vyznávali své hříchy. Hluboké pokání vypůsobilo velikou radost z odpuštění a vysvobození z okovů hříchu. Zároveň s pokáním se uvolnilo silné hnutí modliteb za obnovu a záchranu národa. V husitských válkách nadšení opadlo. Lid se vrátil ke starým hodnotám, způsobům života, avšak byl zde pozůstatek, símě svaté. Po celé zemi byli roztroušeni jedinci i skupiny lidí bohuvěrných. Vilémovští ve Vilémově, zbytky táborů i Žižkových sirotků, Orébští. V Klatovech, Žadci, Hradci byli ti, jenž chtěli žít doslova podle písma. V okolí Chelčic byla skupina, která se držela učení Petra Chelčického. Dále na Moravu i do Čech přicházeli Valdenští, vyhnaní z Braniborska pro svoji víru. V Praze kázal slovo pravdy Jan Rokycana. Mnozí ho měli za druhého Husa. Jeho slova zasahovala i Řehoře, hospodářského správce kláštera na Slovanech. Řehoř se začal roku 1453 scházet s dalšími kajícími. Lidé jim říkali kající, protože žili v pokání. Kdykoliv zhřešili, nic si neobhajovali, ale rychle se svých hříchů s lítostí vzdali. Stále víc si uvědomovali, že utrakvistická husitská církev je stejně zkažená jako katolická. Modlili se, co mají dělat. A nakonec se rozhodli, že odejdou z Prahy do ústraní, aby mohli žít čistým křesťanským životem bez kompromisů. Mysleli si, že Rokycana půjde s nimi, ten se však tak radikálního kroku zalekl. Vymohli jim na králi Jiřím z Poděbrad útočiště pod Orlickými horami. Tam na královském panství byla válkou zničená vesnice Kunwald. Roku 1457 odešli kající do Kunwaldu. Král Jiří myslel ekonomicky, chtěl obnovit svoji vesnici. V tu chvíli ho ani nenapadlo, co z toho bude. Jistě netušil, že dává prostor duchovně nejproduktivnějším lidem z království, kteří se během několika let stanou mnoha tisícovým hnutím. Král si myslel, že se tam ztratí, budou pracovat a nikdo se o nich ani nedozví. Jak se mýlil. Apoštol Řehoř vyvíjel silnou misijní činnost, obcházel jiné skupiny křesťanů a ti ho následovali do Kunwaldu. Za pár let byla vesnice přelidněná a ke králi přicházely zvěsti, že se v Kunwaldu rodí nový tábor, ač to bylo pouhých 5 let, co si tábory mocí podmanil. Dokonce i k papeži přicházely zprávy o novém kacířství v království českém a množení se různých sekt. Samozřejmě, že bratří nechystali žádné povstání, přesto duchovní armáda byla sjednocena a každým dnem rostla. Od roku 1461 začalo těžké pronásledování bratří. Jako nenávidění Pikarti byli potlačováni králem Jiřím, utrakvisty i katolíky. Někteří zemřeli mučednickou smrtí. Jeden osamělý bratr ve Vyškově, Jakub Chulava, byl pro své přesvědčení 3 roky vězněn a poté olomouckým biskupem Tasem upálen, ač měl ženu a 5 dětí. Měl možnost svoji víru odvolat. Neodvolal, ale bratří naopak zaznamenali, že se
1: jeho smrtí ve Vyškově rozmnožili bratří jako kuřata.
0: Věda. Mučednictví otvírá dveře evangeliu. Nevíme, jak je to možné, ale za 40 let, okolo roku 1500, měla jednota bratrská již okolo 100 000 členů ve 400 sborů. Jejich čistý křesťanský svědecký život přitahoval tisíce lidí ke Kristu. Mučednictví, oběti, modlitby a zvěstování pravého evangelia přinesly do českého království probuzení. O misijní síle jednoty svědčí také její rozmach i za hranicemi naší země. Po prohrané šmalkaldské válce roku 1548 se jednota ocitla v nemilosti králově a mnozí bratři odešli do vyhnanství v Polsku. Byl tam za nimi vyslán Jiří Israel, kterého pán zázračně vysvobodil z pražského vězení. Izrael kázal evangelium s tak šťastným zdarem, že za pouhých 6 let přivedl k poznání pravdy mnoho příslušníků polské šlechty a založil několik 10 sborů, Komenský píše, že 40.

0: Jak smýšlel o evangelizaci Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, svědčí jeho spis Otázky některé o jednotě bratří českých. Třetí oddíl je o tom, zda je třeba myslet na rozšíření jednoty. Odtud citujeme.
1: Nebudeme-li jednoty rozšiřovati, ani ji nezachováme. Protože každá věc neroste-li, schází. Člověk dotud roste, dokud ho přibývá. Zastaví-li se zrůst, trvá poněkud v síle, potom je nemožné, než scházeti zase, až i sejde. Podobně každý živočich, každý strom, každá věc. Do cisterny nepřibývá-li čerstvě vody, první se brzy přebere a vyschne. Zahrada nep vinice, jakkoliv pilně vysázená a dobrými kmeny porostlá, nepodsazuje-li se nových vždycky, pomalu vyhyne. Město, jakkoliv dobře založené a vystavěné, nebude-li v něm tytýž nových domů stavěno, sejde dům za domem a naposledy samo město spustne. Řekl-li by kdo, i však se podsazují mládeží podrostající. Odpovím, mládeží samou doma zrodilou nevzdělá se ani nezachová jednota, protože výstřelkové z kořenů stromů rostoucí sami zahrady nezachovají. Nevnáší-li se odjinut plání a neštěpuje. Neboť z domácích kořenů rostoucí často se v neužitečné vlky obracejí. Často a na větším díle pod schnutím starého kořene schnou, ještě nové štěpování vždycky se téměř spanile ujímá. Jakož pak nových sborů a v nově k čistému učení a dobrému řádu získaných posluchačů také ta povaha jest, že živější jsou než staří zákrskové, jimž všecko zvedčelo, čehož pro příklady netřeba i nyní chodit daleko. A v tomť zdá se, že přehlédli otcové naši asi do 100 let, oblevy vše o to pracovati, aby jiné k sobě vinuli, na tom již, co zhotoveného bylo, přestávajíce. Ale s jakým užitkem? Ukázalo se to jmenovitě, že i počet zborů se menšil, i ve zbořích posluchači ředli, i ti ostatkové planěli a krsali. Jakž hned za bratra Matěje Červenky, že se dítě počalo, naříkání jeho vlastní rukou zapsané před rukama je. Jakž hned za bratra Matěje Červenky, to byl biskup Jednoty bratrské v letech 1521 až 1569, že se dítě počalo, naříkání jeho vlastní rukou zapsané před rukama je.
0: Hle, zde máme kritické hodnocení vlastní církve od toho, kdo ji velmi miloval, bojoval za ni a nakonec psal její závěť. K čemu Komenský dospěl? Za prvé byl přesvědčen, že pokud jednota početně neporoste, tak zahyne. Za druhé, nestačí vychovávat k víře vlastní děti, ale je nutné zvěstovat evangelium a získávat nové učedníky ze světa. Za třetí, dokud jednota zvěstovala evangelium, rostla duchovně i početně a když s tím přestala, umírala. Stav jednoty před Bílou horou nebyl slavný. Bratrští starší viděli duchovní úpadek jednoty a říkali, že by se jednota sama rozpadla i bez Bílé hory a rekatolizace. Václav Budovec z Budova, člen Jednoty bratrské, vůdce stavovského povstání a jeden ze 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí, naříkal nad jednotou, když viděl, jak se z ovcí stávají vlci.

0: Jednota bratrská skutečně zemřela. Z boží dobroty vstala po 100 letech z mrtvých v Hernhotu jako obnovená jednota bratrská. Tam pán otevřel mocné zřídlo misie. Od hernhotských letnic každý křesťan myslel na ztracené duše. A nejen myslel, ale všichni byli zapáleni pro evangelizaci a misii. Moravané zcela přirozeně a svobodně zvěstovali boží lásku v Kristu. Uvedeme zde příběh o obrácení jedné bohaté hraběnky.
1: Před několika pokoleními vedla kterási hraběnka velmi veselý život. Zaujímala ve společnosti vysoké postavení, žila v úzkém přátelství s panovníky a knížaty. Pro své vynikající schopnosti a dar humoru byla vítanou osobností při skvělých tancích a slavnostech. Přesto byla soužena nevyhojitelnou trudovitostí. Žádná zábava a rekreace ji neuspokojovaly. Všude kolem sebe zřela samou temnotu. Podle starého zvyku brávala se Míra na novou obuv podle nohou. Za podobným účelem byl k hraběnce povolán jeden z členů moravské církve, pokorný to obuvník. Když otevřel dveře, byla hraběnka překvapena milou přívětivostí, zářící z jeho tváře. Pozorně ho sledovala, když poklekl k svému pokornému úkolu, aby vzal Míru na obuv. Byla hluboce dojata příjemnou radostí, již mohla zřítit v každém pohledu obuvníkově. Proto mu pravila: zdá se mi, že jste velice šťasten. Ano, jsem velice šťasten. Vy se lišíte ode mne, pravila urozená dáma. Já jsem tak nešťastná, jak jen člověk může býti. Nechtěl byste mi říci, co vás činí tak šťastným? Obuvník odpověděl: ano, rád vám to povím. Ježíš mi odpustil hříchy. Odpouští mi každý den a miluje mne. A to mne činí neustále šťastným. Míra byla vzata a obuvník odešel, ale hraběnka přemýšlela o tom, co jí pravil. Myšlenka vedla ji k modlitbě a modlitba k usvědčení. Usvědčení uvedlo ji brzy v radostnou víru obuvníkova spasitele. Stala se velkou svědkyní Krista v kruzích urozených lidí, zvláště pak u dvora ruského cara Alexandra I., jejího důvěrného přítele.

0: Jistě, že ne vždy to bylo tak jednoduché. Na svých misích zakusili bratři mnoho strádání, odmítání i posměchu. Jejich láska k pohanům však neznala mezí, dokonce ani smrt je nezastavila. Dokladem toho je misie na západoindických ostrovech. První misionáři byli z Hernhutu vysláni roku 1732 právě tam, na ostrov svatého Tomáše. Leonard Dober a David Nietzschmann, prostý hrnčíř a tesař, prožili silné boží zavolání na misii k Černochům. Mnozí je od cesty odrazovali, zpochybňovali jejich povolání, tvrdili jim, že se stejně k otrokům nedostanou, neboť přes den pracují na plantážích a jsou stále hlídáni. Navíc je tam jiné podnebí a pro Evropany mnoho nebezpečných nemocí. Bratři jim to nevymlouvali, nicméně trvali na svém povolání a byli rozhodnuti stát se sami otroky, aby mohli zvěstovat boží lásku Černochům a získat pro Ježíše alespoň jednoho. 18. srpna 1732 bylo v Hernhutu shromáždění na rozloučenou, kde jim bratři a sestry jeden po druhém zpívali svá přání. Jak se později ukázalo, mnoho veršů bylo v skutku prorockých. Moravané neměli zatím jasnou misijní strategii, a tak Doberovi a Nietzschmannovi dal Zinzendorf jednoduchou radu.
1: Ve všem se nechejte vést duchem Ježíše Krista.
0: Na své cestě zakusili mnoho posměchu, všichni je měli za blázny. Přesto, když viděli jejich pevné přesvědčení, přestali se jim posmívat a začali si jich dokonce vážit. Když dopluli na ostrov svatého Tomáše, vyhledali otroky a zvěstovali jim Ježíše Krista. Sami nevěděli, jak jim otroci rozuměli, neboť k ním mluvili směsicí němčiny a holandštiny, zatímco jejich jazykem byla kreolština a rozuměli i trochu holandsky. Mluvili k ním o Kristu, který zemřel jak za bílé, tak za černé. Otroci byli dojati a radostně tleskali. Dober o tom řekl:
1: cítili pravdu spíše, než by jí rozuměli.
0: V roce 1734 přijala posila, dalších 18 obětavců, kteří chtěli začít práci na sousedním ostrově svatého Kříže. Voda, kterou tam pili, byla většinou znečištěná a misionáři začali jeden po druhém umírat. Za 3 měsíce z původních 18 zbývalo jen 9. 20. února roku 1735 vyslal Hernhut dalších 11 lidí. Ti našli své bratry a sestry v nemocech a bolestech. Když se v Hernhutu dověděli o tamních podmínkách a stavu misionářů, povolali je první lodí zpět. Z 29 misionářů se však vrátilo pouhých 8. Této tragické události v historii jednoty bratrské se říká Velké umírání. Ani Velké umírání Moravany nezastavilo. Přijížděli další a další misionáři a roku 1755 byla na svatém Kříži založena stanice Friedenstahl.

Mnozí Zinzendorfovi vytýkali, že mrhá lidskými životy, když vysílá misionáře na tak nebezpečná místa. Zatímco by jeho úspěšně se rozvíjející misie mezi severoamerickými indiány tento lidský potenciál tolik potřebovali. Hrabě měl jasnou vizi. Věřil, že příchod Pána Ježíše je za dveřmi a času je málo. V každém národě i kmenu je několik vyvolených duší hledajících pravdu. Takovým říkal kandidáti spasení. Hlavním úkolem církve je najít tyto hledající a uspokojit jejich touhu. Proto podporoval nejen slibně se rozvíjející misie u indiánů, eskimáků a jinde, ale rovněž vysílal misionáře až na konec země. Do Bengálu, na Nikobarské ostrovy, Koromandelské pobřeží, k Tatarům na Kavkaze, do Etiopie i Egypta, do Perzie, Livonska, Ruska, Alžíru, Ceylonu, Laponska a jinam. Zinzendorf neměřil úspěch čísly. Všem kritikům říká,

0: záchraně a proměně lidských životů. Zinzendorf to krásně a půvabně vyjádřil v jednom ze svých dopisů.
1: Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel za nás. Ač byl syn Boží, obětoval se za naše hříchy jako náš Bůh, náš prostředník mezi Bohem a lidmi, náš vzor, náš bratr, náš kazatel, náš utěšitel, náš spasitel. Zvěstujeme jeho krev a jeho lásku až k smrti. Ano, k smrti na kříži. V našich rozmluvách a důvodech neuchylujeme se ani čtvrt hodiny od lásky plného beránka. Nejmenujeme žádnou ctnost, jedině v něm, od něho a skrze něho. Nekážeme žádného přikázání, než víru v něho. Žádné jiné ospravedlnění, než to, které dobil on. Žádné jiné posvěcení, než tu výsadu více nehřešiti. Žádnou jinou radost, než tu být jemu na blízku. O něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu. Žádnou jinou ztrátu, než tu ztratiti jeho a jeho požehnání. Žádné jiné neštěstí, než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život, než ten, který jest v něm.
0: Ježíš Kristus je centrem Moravanů, středem jejich života, služby, kázání, práce. O něm přemýšlí, v něm se kochají. Pro něj nelitují žádné oběti, žádné ztráty. Jeho lásku silně prožívají a nemohou ji nezdílet s těmi, kdo ji ještě neznají. Z plnosti srdce mluví jejich rty. Strávit život v oddané službě Beránkovi je jejich výsadou. Pro něj jdou do Grónska k Eskimákům Matěj Stach, Fridrich Bémiš, Jan Beck. Jan Beck z moravských Holasoviček, vězněný tam pro víru, odchází do Hernhutu. Hned po dvou letech odchází na misii do Grónska zvěstovat evangelium Eskimákům. Pro Krista tam těžce pracuje, překládá evangelia do jejich jazyka, buduje osadu Neuhernhut a k tomu v tvrdých podmínkách pečuje o svoji rodinu. Oženil se v Neuhernhutu s Rozinou Stachovou a měli spolu 9 dětí. Mnohdy neměli co jíst, museli konejšit hlad mušlemi a řasami. Byli v posměchu u Eskimáků a prvních 5 let nikdo z místního obyvatelstva neprojevil o křesťanství zájem. Sami píší.
1: Mezi pohany nepozorujeme nic dobrého, ani jediný vzdech. A k tomu nalézají smrt tam, kde měli dojít života. A hledíme-li jakkoliv na sebe, vidíme jen vnější i vnitřní bídu. Nejsme tělesně uspůsobilí k setrvání v této zemi, to nám musí Bůh dát. Jsme těžce nemocní. Věříme ale, že se tak naše přirozenost očistí a tím se lépe utužíme ke službě Páně. Vnitřně jsme ztratili vše, co by mohlo plynout z dobré vůle, ano i odvahu učit se řeči. Jenom to, co způsobila milost, nám zůstalo. Pán ví, proč ty nejslabší a nejneskušenější, kteří začali částečně mezi vámi prospívat, na tohle místo postavil. Chceme však v této škole, kde musíme o závod věřit a kde nevidíme kromě nemožností nic, zůstat, až nám Ježíš jakožto bídným pomůže. Nechceme o víc pečovat, než se jemu líbit.
0: Bratři obstáli a neutekli. Pán je vysvobodil. Když jejich víra dosáhla vrcholu, viděli slávu Boží. I to nemožné jim Pán daroval. Spasení pohanů. Kristus učinil průlom a zachránil stovky Eskimáků. V jednom ze svých prvních dopisů misionáři směle vyznali svoji víru v průlomce.
1: Lidé nás mají za blázny, zvláště ti, kteří jsou už dlouho v této zemi a znají tento národ. Ale my se z toho radujeme a myslíme si, že tam, kde je průlomce, musí být i průlom a cesta, i když to sebe nemožněji vypadá.
0: Jak je vidět, Bůh si používá slabé a mdlé nádoby k velikým a ušlechtilým cílům. Vždyť on svoje poklady vložil do hliněných nádob, aby bylo patrné, že tato moc není z nás, ale z Boha. Stačí se dát Bohu k dispozici. A on si nás umí použít k božským dílům a skutkům. Celá naše minulost o tom svědčí.

0: Kde jsme my? Pijeme ze stejného zdroje jako naši předkové? Neseme ovoce jako oni, kteří pili ze studny Misie? Pokud ne a studnu shledáváme zanesenou prachem, jsme zodpovědní za obnovu této starodávné studny. Nikdo jiný to za nás neudělá. Pojďme tedy odstranit balvan sobectví ze studny Misie. Vždyť proč Bůh vyvolil Abrahama, ne-li, aby byl požehnáním pro národy? Aby zatoužili po Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. A proč Bůh vyvolil nás, ne-li, abychom se stali požehnáním pro ostatní lidi, a ti byli skrze nás přivedeni k Boží dobrotě? Ozeáš prorokoval.
1: Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje.
0: Tak to být nemá. Izrael i církev má přinášet život a požehnání druhým. Vždyť je psáno.
1: Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny, kdy bude pučet a rozkvete Izrael a naplní tvář světa svými plody.
0: Celý povrch země má být pokryt ovocem, které přinese církev a Izrael Bohu. Země má přinést plody Bohu. Bůh se na to těší. Jemu patří celá země se svými plody. Co to jsou ty plody? Zdali ne křesťané zamilovaní do svého stvořitele i spasitele a žijící pro jeho slávu. Láska nehledá svých věcí, není sobecká, ale je štědrá. Křesťan, který miluje, dává druhým to nejlepší, co má. To nejlepší je Boží láska zjevená v evangeliu, radostné zvěsti. Bůh dal člověku schopnost reprodukce, množení. Také prvním příkazem k člověku v Biblii je
1: ploďte a množte se a naplňte zemi.
0: Bůh miluje život, žehná životu a touží potom, aby země byla plná lidí. Hlavním příkazem, odkazem i posláním církve je to samé, jen v duchovním smyslu. Duchovní rozmnožení a naplnění země křesťany.
1: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.
0: Pokud to církev dělá, žije a roste. Nedělá-li to, neroste, ale umírá. To věděl i Komenský.

0: Dalším kamenem, který brání křesťanům pít vodu nadšené evangelizace, je strach z lidí a jejich odmítnutí. Duch svatý zmocňuje ke svědectví a osvobozuje ze strachu. Učedníci se báli, dokud neprožili křest v Duchu svatém. Poté svobodně a směle kázali evangelium a nikým se nedali zastrašit. Ježíš byl jednoznačný.
1: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
0: Jsou i další kameny a mnohý prach v této vzácné českomoravské studnici, jako třeba lhostejnost či povýšenost nad nevěřícími. Máme tedy co dělat, abychom se stali požehnáním skrze zvěstování čistého evangelia. Abychom jednou nemuseli psát kšaft svým umírajícím zborům a denominacím.

0: Z knihy Davida Lowly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, četli Kateřina Hudecová a Pavel Hromádka. Pokračovat budeme v pátek v 21 hodin další částí, dalšími kapitolami a od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí s půlnocí Pavel Kohl. Poté už s vámi bude Aneta Lofítková a přeji příjemný čas, klidný poslech i těch nočních pořadů. Naslyšenou.
1: Otevíráme nový den a v pondělí 10. srpna ladíte noční vysílání Rádia 7. U jeho poslechu vás vítá Aneta Lofítková. A s jakými pořady se dnes můžete potkat, zjistíme díky přehledu pořadů. Při výkladu knihy Zjevení se v relaci Světem Bible dostáváme k ženě oděné sluncem. Koho symbolizuje, o tom se vedlo už mnoho teologických sporů. 15 minut po půlnoci si můžete poslechnout názor našeho průvodce Biblií, teologa Johna Vernona McGeeho. V Pohovce vám představíme slovenskou zpěvačku Janu Zibalovou a její debutové album Blízkost. Jak vnímá vzdálenost od Boha, jaký postoj má ke chvalám a proč jí v životě stojí za to obětovat nejen komfort Bohu, více se dozvíte od 1 hodiny. Baptistický kazatel Miloš Scholz, jehož životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, neměl snadné dětství. Už v mládí ale zažíval zvláštní boží ochranu, i když byl pěkný uličník. Jak se dostal k tenisu a jak prožil změnu ve svém životě, uslyšíme ve 2:15, kdy bude číst z knihy Jak život šel Pavel Hromádka. Když děti vyletí z hnízda, dům náhle utichne. Co s prázdnou náručí? Manžele Hotovi se rozhodli své otevřené srdce a bezpečný domov nabízet dětem, které v životě zatím moc štěstí nepotkali. Pozvání Kateřiny Vávrové přijala maminka Katka Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. O tom, jak náročné, ale nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu, si budou povídat v repríze pořadu Rozmarína ve 3 hodiny. Jak připravit tábor, na který budou děti vzpomínat i po letech? Program, který děti zaujme a zároveň podpoří vztahy i duchovní růst? Se zkušeným organizátorem táborů a kazatelem Církve bratrské Jakubem Mrázkem si Ondra Malý povídá o celkové stavbě programu tábora i o různých typech her v pořadu Štafeta, a to ve 4:15. Mise boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze církev. O základní metodě této pokračující mise bude řeč v pořadu Nejen chlebem, který vysíláme v 5 hodin. Sondu do rodinných vztahů praotce Jákoba zprostředkují v relaci Séla manželé Petr a Markéta Šanderovi z církve Československé husitské v Kuřimi. Vysíláme po 17:30.

Píseň oslavující našeho Pána Boha. Haleluja, sláva našemu velkému Bohu. A další píseň má název Hold On a je od zpěvačky Emmy Nissen. Tolikrát jsem plakala a nemohla vidět, kam jdu. Potřebovala jsem světlo, aby naplnilo mé oči. Ježíš mi řekl, drž se, oviň paže kolem mě, udržím tě v bezpečí a v klidu.

0: V dalším pokračování cyklu Světem Bible se s teologem Johnem Vernonem McGeeem přesuneme do druhé poloviny knihy Zjevení, do 12. kapitoly. Získáme klíč k porozumění prorockým symbolům. Správné rozpoznání identity ženy oděné sluncem a ohnivého draka vnese světlo do celého proroctví. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme ukončili čtení 11. kapitoly knihy Zjevení, a tak pokud jde o počet probraných kapitol, jsme překonali první polovinu celé knihy. Vstupujeme do její druhé poloviny. 12. kapitola, která je právě před námi, má téma 7 činných účastníků velkého soužení. Uvidíme závěrečné střetnutí mezi Izraelem a Satanem po svržení Satana z nebe. Po zatroubení 7. polnice v údobí velkého soužení se nám ve 12. a 13. kapitole představuje 7 zvláštních aktérů děje. Ačkoliv nás 7. polnice provádí velkým soužením a tisíciletým královstvím Pána Ježíše až k samému prahu věčnosti, bylo zatím vynecháno mnoho podrobností. Počínaje 12. kapitolou nám apoštol Jan tyto podrobnosti vynahradí tím, že před nás uvede 7 významných postav, které budou hrát hlavní roli ve velkém soužení. Potom bude vylito 7 nádob hněvu a pak dojde ke konečnému zničení Babylona. Babylona ve smyslu správy světa i Babylona náboženského. Uvědomme si, jak důležitá úloha je pro toto období určena lidu Izraele. Byla naznačena už v předchozí kapitole tím, že se vyměřoval chrám na zemi a přitom se otevřel chrám v nebi. Poslední verš 11. kapitoly je vlastně úvodem k této naší 12. kapitole. Připomenu vám jej. I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání a hlasové a hromobití a zemětřesení i krupobití veliké. Těch 7 postav, o nichž bude dále pojednáno podrobněji, jsou představitelé osob, přirozených i nadpřirozených, hmotných i duchovních, vládců i podřízených národů. Máme-li správně porozumět zjevení, pak rozpoznání totožnosti těchto postav nebo těchto bytostí je dosti podstatné. Vezměme si první z uvedených postav a hned máme ilustraci. Je před námi tvrdý oříšek, který současně ovšem řeší otázku, jak interpretovat vlastně celou knihu zjevení. Problém se do značné míry točí právě kolem této první osoby. Jeden vynikající a velice rozumný služebník slova před mnoha lety prohlásil: jestli mi řeknete, koho anebo co představuje žena ve 12. kapitole zjevení, pak vám povím, jak vykládáte celý smysl tohoto proroctví. Tehdy jsem si o něm myslel, že je pošetilý, vzpomíná náš vykladač, ale dospěl jsem k závěru, že má pravdu a dnes s ním souhlasím. Jsem přesvědčen, že určení totožnosti této ženy je vlastně klíčem k pochopení celé knihy Zjevení. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Ekumenický překlad 1. a 2. verše ve 12. kapitole knihy Zjevení. Stojí před námi otázka, kdo je ta žena. Jsme obeznámeni s výkladem římskokatolické církve, podle něhož tahle žena představuje Pannu Marii. Nutno ovšem říci, že mnozí protestantští vykladači jsou zrovna tak na omylu, dodává k tomu náš doktor McGee. Dnes většina z protestantských vykladačů podle návrhu Říma totiž interpretuje tuto ženu jako církev všech dob. A této linie se drží prakticky veškerá denominační literatura. Na druhé straně existuje několik žen, zakladatelek určitých kultů, které nedokázaly odolat pokušení, aby v této ženě z knihy Zjevení viděli obraz sebe samých. Tak například Joanna Southcott prohlašovala, že ona je ženou ve 12. kapitole a že v říjnu 1814 porodí chlapce. Nikdy se to nesplnilo. Přesto měla asi 200 tisíc stoupenců. Ve Spojených státech jsme měli několik zakladatelek kultů a náboženství, které si o sobě myslili, že to oni jsou touhle ženou. Rozhlíží se po dosud předložených možnostech výkladu náš učitel. Všechna taková tvrzení můžeme pustit z hlavy, aniž bychom se museli vzdát skutečně rozumného přístupu k výkladu písma. Identifikační znaky zmíněné ženy jsou zde uvedeny v této podobě. Slunce, měsíc a hvězdy. Možná si vzpomenete, že ve snu, který měl kdysi dávno Jákobův syn Josef, je patrné, že tyto znaky přináleží Izraeli. Kousek vám přečtu ze 37. kapitoly první knihy Mojžíšovi, verše 9 a 10. Měl pak Josef ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen, klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký žes to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou sklánili k zemi? Starý Jákob si nade všechnu pochybnost zřetelně vyložil slunce, měsíc a hvězdy z Josefova snu, takže zobrazují jej samotného, čili Jákoba, Ráchel a Josefovi bratry. Pozoruhodné je i to, že Josef se v té situaci Jákobovu výkladu vůbec nebránil, nic na něj nenamítl. A nakonec skutečně došlo k tomu, že se tito lidé Josefovi klaněli, ačkoliv Ráchel mezi tím už zemřela. Takže tuhle ženu ze Zjevení 12. kapitoly stotožňuji s izraelským národem. Žádná žena v celé historii, včetně Panny Marie, se sem totiž k tomuto výkladu nehodí. Jde o národ Izrael a docela určitě nikoli o církev všech dob. Nyní je nám představena ještě jiná postava, je-li vůbec možné ji postavou nazvat. Ten zjev skutečně není vůbec nic pěkného. Je to ryšavý, podle kralického překladu, anebo ohnivý drak. Žádná figurka z humoristického seriálu, nic směšného, naopak. Třetí a čtvrtý verš ve 12. kapitole Zjevení jej popisuje takto. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Je-li nám zde řečeno, že jde o znamení, nesmíme je tedy brát doslovně. Řekli jsme si už několikrát, že když apoštol Jan ve svém textu použije symbol, dá jasně najevo, že je to symbol. Pokud jde o vysvětlení tohoto symbolu, ve verši 9. je tento ryšavý anebo ohnivý drak jasně označen jako Satan. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. To jsem přeskočil do 9. verše. O totožnosti draka tedy není jakákoliv pochybnost. A v tomto druhém znamení, čili v postavě ohnivého anebo ryšavého draka, se odhaluje Satanova povaha bez nejmenšího obalu. Za prvé, nese přívlastek veliký, protože má rozsáhlou moc. Ovládá národy světa. Jistě si vzpomínáte, že tohle všechno nabídl pánu Ježíši za to, když se mu pokloní. Matouš 4, verše 8 a 9. Být uctíván božskými poctami, to je satanův cíl. Ano, i jeho jsou království světa, protože je uchvátil a dosud jimi vládne. Tehdy to byl Řím, ale on panuje také dnes nad každým národem svým způsobem. Za druhé, v jeho jménu je slovo ryšavý, doslovně snad něco jako plamenně rudý. To náš doktor McGee vysvětluje jako zobrazení skutečnosti, že byl vrahem od počátku, jak to o něm prohlásil pán Ježíš. Jan 8:44. Je bezohledný k lidskému životu. Nechápu, proč mu tak mnozí lidé oddaně slouží. A za třetí je tu nazýván drakem, a to pro svou zlomyslnou povahu. Původně byl stvořen jako Lucifer, jako ten, kdo nosí světlo, světlonož, syn úsvitu. Ezechiel 28, verše 12 až 19. Ale teď je souhrnem zla, je propastí tmy, je hlubinou hříchu. Sedm hlav draka naznačuje dokonalost moudrosti, kterou se stvořený Satan vyznačoval. Vždyť původně byl cherubem ochráncem. Ezechiel 28:12 prozrazuje, jaký byl na počátku. Plný moudrosti a dokonale krásný. Tím se odhalují dva klamné závěry, které si lidé ze světa dělají o Satanovi. Svět si myslí, že Satan je ošklivý, ale já vám říkám, že byl stvořen jako dokonale krásný. Kdybyste ho mohli spatřit, neviděli byste odpudivého, škaredého tvora, jak jej lidé ve světě často zobrazují. Někdy je namalován s rohy, kopyty a s červeným vidlicovým ocasem. Tak vypadal jeden z bohů uctívaných Řeky a Římany jménem Velký bůh, Pan. Ale to není Satan, i když i v pozadí tohoto modlářského kultu Satan pochopitelně byl. Viděl jsem zříceniny chrámu v Pergamu a dalších chrámů zasvěcených Panovi nejméně v tuctu dalších měst, vzpomíná náš cestovatel a teolog zároveň. Tomuto šerednému výmyslu lidské fantazie se lidé klanili ze strachu a pro svou zaslepenost v níž odmítli živého Boha. Ale Satan byl stvořen jako pěkný a chytrý. Nikdo z nás s ním zdaleka nemůže soupeřit. Přemůže nás, jak svou krásou, tak svou chytrostí. Natož pak svou mocí, kdybychom se pokusili proti němu se postavit s vlastními schopnostmi. Takového nám jej představuje písmo. Jeho 10 rohů prozrazuje závěrečné rozdělení římského impéria, vysvětluje snad až příliš přímočaře náš biblista. Půjde o rozdělení impéria opanovaného Satanem, což bude jeho poslední pokus o ovládnutí světa. Koruny představují královskou autoritu a vladařství. Třetina hvězd, které tento drak svým ocasem smete z nebe, připomíná ohromný rozsah vzpoury v nebi, při níž třetina všech andělských zástupů následovala Satana. Daniel se o tom také zmiňuje, 8. kapitola, verš 10., ale píše o tom také Juda ve své epištole v 6. verši. Drak, kterého apoštol Jan ve svém vidění nyní spatřil, je připraven právě narozeného chlapce i hned pohltit. Nenávidí jej, protože od počátku stvoření lidského rodu bylo předpovězeno, že dítě, nebo tedy símě, čili potomstvo, způsobí satanovi zkázu.

0: Ona porodila dítě, dále čtu 5. verš ve 12. kapitole, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po 1260 dní. Dítě, nebo tedy tento syn, je Kristus. Jeho totožnost je na snadě, konstatuje prostě náš doktor McGee. Doufám, že neupadnete do omylu vidět zde církev. Už mnozí se toho dopustili. Tento syn je totiž charakterizován tím, že má železnou berlou pást, anebo spravovat všechny národy. Což je výrok, který se vztahuje výhradně na Krista. Už druhý žalm o něm prorocky říká: rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Také ve Skutcích ve 4. kapitole pronásledovaní křesťané citovali druhý žalm, přičemž stotožňovali toho, který má železnou berlou spravovat národy, jednoznačně s Pánem Ježíšem Kristem. Ano, Kristus přijde a ve svůj čas potlačí veškeré nepřátelství, každý odpor a každou vzpouru na zemi. Jak to udělá? Je tu napsáno, že je rozdrtí železnou holí a rozbije na kusy jako hrnčířskou nádobu. Kdyby zastánci míru a pořádku přišli s nějakým fungujícím programem, nebylo by třeba potlačovat vzpouru poněkud násilně. Ale v tom zlu a násilí už není jiná možnost. Jak myslíte, že se Kristus dostane k moci v rozbouřeném světě, který je ovládán satanem? Dejme tomu, že by se zítra Pán Ježíš náhle objevil v hlavním městě nějakého velkého státu. Myslíte, že jsou tam připraveni vzdát se svých pozic a postoupit mu svou moc? Jsou Spojené státy americké připraveny podřídit se Ježíši Kristu? A je k tomu připravena Česká nebo Slovenská republika? Řeknete-li ano, budu se muset zeptat, a proč se mu tedy už nepodřídí? Přemýšlí dále náš praktický filozof. Mohli bychom se mu přece poddat už dnes a bylo by to pro všechny to nejlepší, co by mohli udělat. Příteli, svět je v hlubokém vnitřním odporu vůči Kristu. Možná patříte mezi obhájce míru, nemáte rádi prolévání krve, přímo nenávidíte násilí a válku. Ale což všichni nezdílíme totéž? Přesto je jen jediný způsob, jak vzpouru na celé zemi potlačit. Pán Ježíš Kristus se chopí své slíbené role krále na této zemi a bude vládnout. Protestantismus a v jeho rámci dokonce i fundamentalisté dosti často téměř ignorují na nebe vstoupení Krista. A z toho vyplývá, že se příliš nezdůrazňuje jeho současná kněžská úloha, kterou Pán Ježíš v naší době zastává. Text ve Skutcích 1. kapitole verše 9 až 11 nám tu událost připomíná. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: muži z Galiléje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Kniha Zjevení rozhrnuje oponu před Kristem, který vstoupil zpátky do nebe, odkud přišel. Zjevení nás vede k tomu, abychom se s poctami skláněli před oslaveným Kristem. Před Kristem, který v slávě znovu přichází. Kniha Zjevení spočívá na skutečnosti na nebevzetí Pána Ježíše. On je to, kdo lámal pečetě, aby bylo uvedeno do chodu vše, co se od této chvíle děje. V listu Židům 12. kapitole ve 2. verši je nám řečeno: vytrvejme s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Ekumenický překlad. Mnozí lidé mají dojem a chápou to tak, že si teď v naší době, tak říkajíc, Pán Ježíš točí palci. Ovšem ti lidé tak smýšlejí jenom proto, že neznají knihu Zjevení. Pán Ježíš v nebi nesedí nečinně. S jeho vystoupením do nebe je spojena rozsáhlá činnost už v současnosti, v podobě kněžské úlohy v zájmu církve. A tím více je postupně připravováno pro události, které skrze Janův prorocký výhled nyní společně sledujeme. Žena nepochybně představuje Izrael, z něhož Kristus tělesně pochází. Zatímco církev, jak se to někteří snaží vyložit, má svůj duchovní původ právě naopak v Ježíši Kristu. Dovolte, abych znovu citoval apoštola Pavla. Jsou to Izraelci, z nichž rodem pochází Kristus. Římanům 9, verše 4 a 5. A v Galackým 4, zase verše 4 a 5, se praví: když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Tedy poslal syna podrobeného zákonu, nebo kralicky učiněného pod zákonem. Jakému zákonu? To je Mojžíšův zákon, který byl dán Izraeli. Širší kontext epištoly Galackým to ukazuje. Pán Ježíš přišel a byl učiněn anebo narozen pod zákonem, protože se stal Izraelcem se vším všudy. V listu Galackým znovu čteme: slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku. Je jím Kristus. Galackým 3.16. Národ ještě zdaleka neexistoval, když Bůh Abrahamovi zaslíbil: učiním z tebe veliký národ. A jako by dodal: prostřednictvím tohoto národa posílám potomka. A tady jsme si četli v epištole Galackým, že ne mnoho potomků, ale jednoho, a tím je Kristus. V Izajášovi 9, 6. verši stojí psáno: neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Nám, to neznamená Spojeným státům nebo České či Slovenské republice, ačkoliv se zdá, že si to někteří lidé takhle myslí, povídá náš vykladač. Nám, to je Izajášův výrok, který se vztahuje na jeho národ, na Izraele. Izajáš byl Izraelita a k tomuto národu také mluvil. Jeho slova nepatřila ani církvi, ani pohanům, kteří byli okolo, ale Izraeli. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště. Vracím se k našemu textu na začátku 12. kapitoly knihy Zjevení. Když velké soužení nabude na intenzitě, v té době bude zbytek Izraele, ten ostatek či hrstka, pod Boží ochranou. Někteří dogmaticky tvrdí, povídá náš doktor McGee, že Izraelci se uchýlí do Petry, do města vytesaného ve skále. Tam se schovají, protože tam se prý žádný nepřítel nedostane. Ale dnes může vojenský nepřítel přijít i zhora, například když zhazuje bomby. Skalní město Petra je tím posledním místem, kde bych chtěl být, až začnou padat bomby. Stavět toto dogmatické tvrzení vedle vyhraněných, naprosto jasných proroctví je dozajista jen snaživým klamáním lidí. Slovo, které tu čteme, nepředstavuje zas tak ostře jmenovité proroctví, pokud by šlo i o konkrétní geografické body a podobně. Já skutečně nevím, kde bude to místo, na němž bude ukryta tato zvláštní žena, jak si tu o ní právě čteme. Mimochodem, pokračuje dále náš starý kazatel ve výslužbě, nám kazatelům nijak neublíží, přiznáme-li, že něco nevíme. Pokud to z písma opravdu nevíme, vzhledem k tomu, že to písmo jasně neříká. Podle mého soudu je přímo tragické být příliš definitivní nebo dogmatický v něčem, co nám ve skutečnosti Božím slovem není zřetelně řečeno. Jestli přesto toužíte takto vyjádřit něco konkrétního o nejistém místě písma, nebudu proti tomu nic namítat, pokud dost hlasitě a zřetelně podotknete, to je ovšem můj názor, anebo něco jako myslím si, že to může být takto. Další text naší 12. kapitoly knihy Zjevení pokračuje. I stal se boj na nebi. Michal a andělé jeho bojovali s drakem. A drak bojoval i andělé jeho. I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa. Svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svržení jsou. Tohle je závěr našeho dnešního pořadu a pokud si vyladíte náš pořad docela včas zase příště, uslyšíte tento text ještě jednou. Zatím se s vámi loučím, Bůh s vámi.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme opět dnes, a to ve 20:15.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Byly časy, kdy to jediné, po čem jsem toužil, si byl ty, Bože. Cítil jsem se jak znovu zrozený. Nechápu, jak jsem se mohl dostat tak daleko od břehu. Nikdy jsem nesnil o tom, že budu tak daleko od tebe. Ale ty mě bereš zpátky znovu a znovu. Nikdy jsem nesnil, že budu takto milován. To jsou slova kapely We Are Messengers, písní Loved Like This, která právě dozněla na Rádiu 7. A opravdu, ta slova jsou velkým povzbuzením pro nás, že i když jsme jako ty ztracené ovce a občas zabloudíme, vytratíme se z té Ježíšovy cesty, tak on to s náma nevzdá, ale jde nás hledat, jde pro nás.

Poslouchali jsme album Blízkost a rozhovor Jany Zibalové s Karolínou Vološinovou v rámci série The Best of Pohovka 2022 až 2025, který jsme pořídili na festivalu Campfest 2025. Premiéra dalšího dílu, další pohovky, se na vás těší v úterý v 21 hodin. Máme za sebou 2 hodiny a na Rádiu 7, které právě ladíte, posloucháte jeho noční vysílání. Máme pondělí 10. srpna 2026. Za 15 minut začíná čtení na pokračování, tak vám to čekání s příjemným několika písněmi.

posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království.